0: Zase jdem na D11, zpomalte před omezením. Na 62. kilometru pracují silničáři v levém pruhu. Projíždí se bez zdržení. D10 mezi Prahou a Mladou Boleslaví je neprůjezdná mezi 10. a 14. kilometrem u Staré Boleslavy. Na 13,5 kilometru bourají lávku pro pěší. Odklon pro osobní vozidla je ve směru z Prahy na exitu 10 Brandýs nad Labem a ve směru z Mladé Boleslavy na exitu 14 Stará Boleslav. Nákladní doprava je odkláněna na exitu 27 Benátky nad Jizerou přes Lysou nad Labem na dálnici D11 a obráceně. Omezení by mělo být ukončeno v 9 hodin. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Dnes bude jasno až polojasno, jen na severovýchodě bude převažovat velká oblačnost, občas s deštěm nebo přeháňkami. K večeru pak budou srážky ubývat. Nejvyšší teploty 24 až 29 stupňů na východě a severovýchodě kolem 21. Stejně bude taky na horách, jen v Jeseníkách a Beskydech můžeme čekat kolem 18 stupňů. Tolik zprávy. A v nočním radiožurnálu je s vámi Jiří Štefl.
3: Velmi rád. Ve 2:06 v neděli 12. července teď už pro vás máme pravidelnou noční telefonickou soutěž a protože je neděle, tak dnes naposledy soutěžíte o cenu, o kterou hrajete celý tenhle týden, tak dnes naposledy Jan Karafiát, Broučci, nová audiokniha, kterou vydal Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Telefonní čísla vytáčejte 221 552 155 anebo 221 552 255. Těším se na vás.
4: Noční radiožurnál
1: a Jiří Štefl.

0: Dnes naposledy a tedy právě teď soutěžíte o novou audioknihu Jan Karafiát Broučci, legendární pohádka, legendární večerníčky. Tady jsou telefonní čísla, vytáčejte 221 552 155 anebo na konci 255.
1: Radiožurnál pro vás má legendární broučky.
2: Hodné broučky má pán Bůh na starosti a nic se jí nestane. Ale jen jestli ty budeš hodný a budeš-li pořádně pěkně svítit.
1: Příběh nezbedného broučka, který se učí orientovat ve světě a poslouchat hlas svého srdce.
3: Všecko tě to vždycky samo najde.
1: V kouzelném podání současných členů i absolventů Dismanova rozhlasového dětského souboru. Audioknihu Broučci na Radiokartě dostanete tento týden v soutěži nočního radiožurnálu.
0: A na telefonu Milan. Milane, zdravím vás, dobrý den.
4: Dobrý den.
0: 2 hodiny v noci, jak to, že nespíte?
4: No tak jsem zkusil právě se dovolat, jestli se to podaří.
0: A odkud nám voláte, Milane?
4: Z Prahy.
0: A jak se máte v Praze dneska?
4: Velké horko, ale jde to.
0: Jde to ještě, no ta větší horka nás čekají ještě ten následující týden. Milane, pojďte vyhrát novou audioknihu Broučci Jan Karafiát. Ptám se, ve kterém roce vyšel televizní večerníček Broučci a pozor, zajímá mě první barevná verze Broučků. Tak buď za A, je to v roce 1925, za B v roce 1995, anebo za C v roce 2026. Co myslíte, barevná verze Broučků první?
4: První, tuším, 95.
0: Ano, je to tak. Ten loutkový večerníček Broučci vyšel už v roce 1966, ale to byla černobílá verze, mě zajímala ta barevná, to je ten rok 1995. Tak Milane, je to vaše, budete poslouchat vy?
4: Ano.
0: Tak ať se vám dobře poslouchá, přeju krásnou neděli a dobrou noc, ještě mi prosím zůstaňte na telefonu. Naslyšenou.
4: Moc děkuji, naslyšenou.
0: Velmi svižná telefonická soutěž, my děkujeme, že nás posloucháte. No a jestli chcete vyhrát v telefonické soutěži, tak máte opět šanci zítra a to po 2 hodině v noci. Tentokrát budete soutěžit o novou knižní novinku, je to thriller, nechte se překvapit, detaily řekneme zítra.

0: Fotbalisti Anglie jsou dalšími semifinalisty mistrovství světa. Jejich soupeře budeme znát dnes nad ránem. Zápas Argentina-Švýcarsko začne za 40 minut. Budeme ho v Radiožurnálu a taky v přímém přenosu Radiožurnálu Sport sledovat živě. Teď nás ale taky zajímá tenis. České finále ve Wimbledonu vyhrála Linda Nosková. Krajanku Karolínu Muchovou porazila 6-2, 5-7 a 6-3. Nosková získala v 21 letech svůj první Grand Slamový titul. Naopak Muchová nevyužila po Roland Garros z roku 2023 druhou takovou příležitost a nejcennější trofej jí zatím uniká.
1: I'll start with Linda, my ex-friend.
2: Karolína Muchová byla tou zklamanější tenistkou při závěrečném ceremoniálu a o Lindě Noskové mluvila z legrace už jako o bývalé kamarádce. Ale muselo to být pro ní velmi složité, podobně jako celé finále.
1: Celkově jsem se na tom kurtě cítila taková, plně neřekla bych, že jsem to byla já.
3: Your new Wimbledon champion 2026, Linda Noskové.
1: To, že jsem vyhrála tenhle turnaj, ještě mi nedošlo, takže myslím, že to bude za pár dní, když se to uvědomím.
2: Vyprávěla poutkání Linda Nosková, která doufá, že kamarádku nestratila, jako tom také v nadsázce několikrát promluvila.
1: We are friends, we still are friends. Hopefully.
2: V zápase se jí ale dařilo vnímat soupeřku jako každou jinou a soustředit se na své věci. Až do stavu 6-2, 5-2 procházela duelem velmi hladce.
4: Obě dvě nastoupily na to, že to bylo Lindy první finále a Kai teda sice druhý, ale přece ve Wimbledonu nastoupily prostě jako opravdu šampionky. Hrály jako výborný tenis, Linda jako hned za začátek vzala za to zapače si 6-2, 5-2. Na Kai zase bylo strašně skvělý to, že se prostě nevzdávala. Ona neměla v podstatě do toho 2-6, 2-5 nic hrát a prostě furt tam jako by byla a tu šanci pak si vzala, že jo. A pak v tom třetím setu si myslím, že nevím, co úplně rozhodlo. Myslím si, že možná ten první gem, ale bylo to neuvěřitelná podívaná a můžou být na sebe obě dvě pyšný, když pro tu Kaju to je teďka těžký, ale já jsem fakt byla neuvěřitelně ráda, že jsem tam mohla být na tom kurtě a sledovat to.
2: Hodnotila utkání Barbora Strýcová, kapitánka v poháru Billie Jean Kingové, a mluvila přitom o prvním gemu rozhodující sady, kdy měla Karolína Muchová breakové šance a mohla utkání zlomit na svou stranu.
1: Ta je skvělá hráčka právě v tomhle, že dokáže ať už jakýkoliv stav to vybojovat. Je strašně technická hráčka, takže tam může použít jakýkoliv úder. V některých momentech jsem určitě do toho mohla jít víc. To byla moje chyba 100%, že hlavně na mém servise jsem možná do toho prostě nešla více po hlavě a trošku jsem se vzdálila a nechala jsem tu hru tak nějak, ať jde mimo mě. Tyhle ty momenty jsou určitě něco, z čeho se můžu poučit, ale jsem strašně ráda, že jsem ukázala v tom třetím setu hlavně úplně od začátku vlastně začít.
2: Říkala 21-letá šampionka Linda Nosková z Londýna, Jaroslav Plašil, Radiožurnál.

0: A za chvíli už je také aktualizace zelené vlny. Dvě hodiny 30 minut. Teď ale zprávy s Adélou Burešovou.
1: Spojené státy zahájily sérii útoků na Írán, uvedly to síly amerického centrálního velitelství. Podle něj tím reagují na úder islámských revolučních gard na loď plující Hormuzským průlivem pod kyperskou vlajkou. Jeden člen posádky je pohřešovaný a loď není schopna pokračovat v plavbě kvůli požáru na palubě a poškození strojovny. Íránská média informují o explozích v Búšehru a v Asaluji na jihu země. Teherán taky uvedl, že až do odvolání znovu uzavře Hormuzský průliv. Lesní požáry ve Francii od začátku roku zničily přes 25 tisíc hektarů půdy. Řekl to šéf francouzské civilní obrany Julien Marion. Je to víc než dvojnásobek ve srovnání se stejným obdobím loni. Země by podle Mariona mohla v boji proti požárům poprvé nasadit speciálně upravené vojenské letadlo Airbus A400M. Letoun může převážet až 20 tun vody. Kolem Pražského hradu znovu jezdí tramvaje. Dopravnímu podniku se podařilo zkrátit kompletní opravu trati, která začala 21. března. Tramvaje ale místem zatím projíždějí jednosměrně z Chodkových sadů do Brusnice. V opačném směru jezdí i nadále přes Hračanskou. Do normálního provozu se mají vrátit příští sobotu. Hodonínská zoo bude mít do několika týdnů nové přírůstky. Díky stavbě nového pavilonu začnou zoologové brzy nádrže osazovat rybami ze sladkovodních afrických jezer Malawi a Tanganyika. Těch bude přes 2000. Veřejnost se na novou expozici bude moct přijít podívat zřejmě už během srpna.
2: Sport.
1: Tenistka Linda Nosková porazila v prvním českém finále ve Wimbledonu Krajanku Karolínu Muchovou 6-2, 5-7, 6-3 a získala premiérový grandslamový titul v kariéře. Angličtí fotbalisté porazili Norsko 2-1 po prodloužení a postoupili do semifinále mistrovství světa. V něm se utkají proti Argentině nebo Švýcarsku. Jejich duel začne ve 3 hodiny ráno našeho času v přímém přenosu radiožurnálu Sport. Na radiožurnálu uslyšíte reportážní vstupy.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehoda na D10 u Tuřic a v Uničově. Na dálnici D10 z Prahy do Mladé Boleslavy za sjezdem na Tuřice hlásíte nehodu. Na 22. kilometru se střetlo auto se zvěří, projíždí se jedním pruhem bez držení. V okrese Olomouc v obci Uničov za kruhovou křižovatkou u Teska ve směru do Štermerku čekejte kolizi. Auto tam narazilo do plotu, na místě zasahují hasiči. A připomínáme uzavřenou D10 u Staré Boleslavy. Neprůjezdná je obousměrně mezi 10. a 14. kilometrem z důvodu bourání pěší lávky na 13. a 5. kilometru. Obousměrná objízdná trasa přes Starou Boleslav je pro osobní vozidla vedena ve směru z Prahy z exitu 10 Brandýs nad Labem a ve směru z Mladé Boleslavy z exitu 14 Stará Boleslav. Pro nákladní dopravu je objízdná trasa vedena z exitu 27 Benátky nad Jizerou přes Lysou nad Labem na dálnici D11 a obráceně. Omezení by mělo skončit v dopoledních hodinách. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Přes den bude jasno až polojasno, jen na severovýchodě bude převažovat velká oblačnost, občas s deštěm nebo přeháňkami. K večeru pak budou srážky ubývat. Nejvyšší teploty 24 až 29 stupňů na východě a severovýchodě kolem 21. Stejně bude taky na horách, jen v Jeseníkách a Beskydech můžeme čekat kolem 18 stupňů. To byly zprávy. A v nočním radiožurnálu je s vámi Jiří Štefl.
0: 4 minuty po 14.
2: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

0: Dodržují vodáci na českých řekách omezení vztahující se na konzumaci alkoholu a jak aktuálně postupují hasiči ve zlínském továrním areálu? I těmto tématům se v sobotní publicistice věnoval moderátor Vladimír Kroc.
1: Budova s 11 nadzemními podlažími začala hořet ve čtvrtek ráno. Postupně se na dvou místech zřítila, zůstává stát její necelá polovina. Požár hasiči lokalizovali ze čtvrtka na pátek, kdy zároveň snížili stupeň požárního poplachu z nejvyššího čtvrtého, který vyhlašují jen při mimořádných událostech, na třetí. Při hašení jim pomáhal až do pátečního večera vrtulník. Policie událost prověřuje pro podezření ze spáchání obecného ohrožení z nedbalosti. Jsme ve spojení s velitelem zásahu, náměstkem ředitele hasičského záchranného sboru Zlínského kraje, Zdeňkem Otrusinou. Dobrý den.
2: Dobrý den ze Zlína.
1: Jak to teď vypadá na požářišti?
2: Tak v tento okamžik zasahujeme v místě Sutín, původní budovy 34, kde dochází k prohořívání materiálu, který je zasypaný betonovými prvky. Právě proto došlo ke snížení počtu zasahujících jednotek, protože již se snažíme pouze chladit to místo zásahu a omezit tak vývin kouře, který je pro občany Zlína velmi obtěžující.
1: Stále tady platí, že obyvatelé Zlína nemají větrat. Jak dlouho bude trvat, než se vzduch opět pročistí?
2: Tady je proti nám trošku počasí. Sluníčko, které prohřívá vzduchovou vrstvu ve Zlíně, izoluje ten kouř při zemi. Je tady taková malá inverze a bohužel ten kouř z toho nedokonalého hašení není příjemný pro dýchání, takže my stále doporučujeme občanům, aby se vyhýbali bezprostřednímu místu toho požáru a pokud možno nevětrali a radši vyrazili za čerstvým vzduchem do hor.
1: Podle dosavadních zjištění zřejmě začalo ve čtvrtek ráno hořet v 9. patře budovy číslo 34. To se postupně na dvou místech zřítila, zůstává stát její necelá polovina. Jak vážně je narušena zbývající konstrukce, hrozí samovolné zřícení?
2: My jsme právě v tento okamžik nasadili dron hasičského záchranného sboru. Zkoumáme jednotlivé nosné prvky té zbývající části, která ještě zůstala stát. Ty nosné prvky jsou v některých místech velmi silně poškozeny, je obnažena výstuž, dokonce některé nosné sloupy jsou vybočeny ze své kolmé polohy, takže ta stabilita je, řekněme, svévolně se budova nesesune, nicméně může dojít k nějakému vnějšímu impulzu, který by mohl při souhře náhod způsobit další destrukci té budovy. Myslím tím třeba, pokud by teď došla sem do Zlína nějaká velká bouřka, nějaká supercela s silnými nárazy větru, 70 km za hodinu a podobně, tak je velké nebezpečí, že by se mohly některé ty prvky znovu uvolnit a ta budova by mohla se zase zřítit.
1: No ale zdá se v tuto chvíli, že demolice už je asi nevyhnutelná.
2: Samozřejmě, dost vašich posluchačů se dívá na televizi, tak určitě viděl spoustu záběrů z místa zásahu. Ta budova už je neopravitelná v této podobě, jak zůstala.
1: Ještě se vrátím k vaší zmínce o dronu. Jak vám pomáhají právě moderní technologie? Viděli jsme záběry z dronu, který proletával hořící budovou. Jak důležitá je pro vás taková orientace?
2: Je to nesmírně důležité. Dronová služba je nový fenomén v rámci hasičského záchranného sboru České republiky. My jako hasičský záchranný zlínský sbor máme vlastní dronovou službu. Kolegové jsou velmi šikovní a vlastně dokážou nám zpřístupnit místa, třeba jako v tomto případě, kde momentálně noha vyšetřovatele nemůže vstoupit a pravděpodobně se ten vyšetřovatel už ani nedostane. A my máme dneska možnost v podstatě v kvalitě 4K se do toho místa dostat, prozkoumat to místo, zaměřit si to místo, vytvořit si 3D model. Třeba i pomocí VR technologie se pak do toho místa vrátit, projít si to, natočit si fotografie. Je to jako velmi výborná věc, kterou dneska používáme téměř při všech složitých požárech.
1: Je možné v tuto chvíli s ohledem na intenzitu a postup požáru posoudit možné příčiny?
2: Není to teďka možné, respektive my posuzujeme a prověřujeme úplně všechny příčiny, které připadají v případě požáru jaksi k dispozici. ať už je to úmyslné založení požáru, ať už je to technická závada, jakákoliv, ať už je to nedbalost fyzické osoby. Opravdu zabýváme se všemi příčinami, které v případě požáru můžou být.
1: Vy už jste uvedl, že požár se, teď cituji vaše slova, choval stejně jako 11. září 2001 po útoku letadel na budově New Yorkského světového obchodního centra. V čem?
2: Kdo zná záběry při spádu budov VTC, tak ví, jak ty budovy se hroutily. Měl jsem možnost, bohužel, ve čtvrtek stát zhruba 30 metrů od té budovy, když došlo zřícení té středové části, a můžu říct, že to je zážitek, který už jako nikdo z těch hasičů, kteří byli vedle mě, asi z hlavy nevytěsní. Skutečně ta budova se celá zachvěla, sesunula se k zemi, došlo k vývinu obrovského množství prachu, a kde se nedalo vlastně dýchat, jo, a my jsme museli rychle ten prostor opustit.
1: Jak rizikový ten zásah byl pro hasiče, když jste zjistili, že se ta výšková budova může zřítit?
2: Ty příznaky, že ta budova není v pořádku, se objevily zhruba po hodině a půl, kdy na jedné z těch stran začaly vznikat trhliny v tom plášti. A už to bylo pro nás jako zvýšený prst, že se máme chovat velmi obezřetně a že pravděpodobně může dojít k destrukci těch nosných prvků. A vzhledem k tomu, že ty trhliny přibývaly, zvětšovaly se, a já jsem měl mít jako velitel zásahu možnost mít ve štábu velitele i statika, s kterým jsme celou věc konzultovali, tak vlastně se nám podařilo dosud ten zásah realizovat bez jakýkoliv zranění.
1: Dalo by se tomu požáru předejít, pokud by v budově bylo stabilní hasicí zařízení? To ale u těch starších budov tohoto typu asi není povinné.
2: Teď z naší strany tato diskuze bude čistě teoretická. Mm-hmm. Budeme vycházet z toho, že to stabilní hasicí zařízení má nějaké projektované vlastnosti a navrhuje se na nějaké požární zatížení, tak tedy ano, v prostoru budovy skladové, vícepatrové, pokud by bylo nainstalováno stabilní hasicí zařízení, které bude správně navrženo, spočítáno, tak by nemělo dojít k rozšíření toho požáru více než na plochu, která je takto předem stanovená, a hasiči by měli pouze provést dohašení, kontrolu, jo, případně další zásah s tím související. Rozhodně by nemělo dojít k tomu, pokud to zařízení bude fungovat, že dojde k rozšíření více než na řádově metry čtvereční.
1: Při pohledu na škody, které oheň způsobil, možná i z vašeho osobního pohledu, jak citelná rána je to pro Zlín, když přichází o jednu z architektonických dominant?
2: Já musím říct, že jsem zažil a účastnil jsem se vyšetřování požáru budovy číslo 103 před 13 lety a měl jsem možnost po příjezdu na místo a převzetí zásahu to srovnávat, oba dva ty požáry. Myslím si, že to pro ten areál je velký zásah. Jsme všichni zvyklí na ty siluety toho areálu a ty budovy, které tady byly postaveny. Nepředpokládá nikdo z nás, že dojde k něčemu takovému, protože tu 103. budovu jsme uchránili, ale ona byla technicky postavena trošku jiným způsobem než tady tato budova. Opravdu ta konstrukce a provoz nepožadoval instalaci stabilního hasicího zařízení. Samozřejmě každý vlastník si může o své vůli doplnit svůj objekt o jakékoliv požárně bezpečnostní zařízení, pokud má pocit, že je to pro něho prospěšné.
1: Zdeněk Otrusina, velitel zásahu ve zlínském továrním areálu, vrchní rada, náměstek ředitele hasičského záchranného sboru Zlínského kraje. Děkuji vám, nashledanou.
2: Mějte se hezky, nashledanou.
1: Tisíce vodáků zaplavily naše řeky, mnohde se ale potýkají kvůli suchu s horší sízností. Už čtvrtým rokem platí novela, která umožňuje na vybraných úsecích konzumovat alkohol pouze u kormidelníka, jeho množství v krvi omezeno na 0,5 promile. Na frekventovaných říčních tocích je nulová tolerance alkoholu. Naším hostem je předseda Asociace vodní turistiky a sportu Petr Ptáček. Dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Ta nulová tolerance platí pouze pro vůdce plavidla?
3: No, pokud to stáhneme na jaksi ty větší řeky, kde je už nějaký provoz motorových lodí, tak tam platí i pro posádku ta nová tolerance. Neplatí to jenom pro toho vůdce, ale platí to v podstatě pro každého, kdo se podílí na řízení toho plavidla. Ale tam jako my vodáci většinou jako nejezdíme, pro nás jsou spíše ty nesledované vodní cesty, které navštěvujeme, a ty sledované vodní cesty už jako tam vodáci tolik nejezdí.
1: A je tady ale jasné, kterých částí řek se to přesně týká, kde je alkohol vodákům nebo lidem na vodě zakázán?
3: Ano, to je přesně vymezeno.

0: definice plavidla a je trošku otázkou, kdo je vlastně na lodi vůdcem plavidla.
1: Na to jsem se chtěl ptát, jestli v tom není háček, jestli je vždy prokazatelné při případné kontrole, kdo z posádky byl v tu chvíli zadák, nebo tak tomu aspoň rozumím.
0: Je to tak, ale zadák, kormidelník nemusí být vůdce plavidla. Tam je to jaksi právně trošku jako složitější. Vůdce plavidla může udílet nějaké pokyny kormidelníkovi, který následně bude tu loď řídit. Jo? Ale ta odpovědnost spočívá na tom vůdci plavidla, ale ten nemusí být tím kormidelníkem. Takže tam je to opravdu poměrně právně složité a samotného by mě zajímalo, jak by si s tím policie nebo státní plavební správa poradila v této situaci, jelikož to právo v tohletom směru, pokud se opravdu jedná o nějaké turistické lodě a je tam vícero lidí, tak to může být jaksi nějakým způsobem docela zpochybněno, kde je vlastně vůdcem toho plavidla.
1: A jak časté jsou podle vašich zkušeností tedy kontroly?
0: Za poslední dva roky, co se změnila legislativa, tak nevím, že by se vůbec nějaké kontroly prováděly. Mm-hmm. Předtím se kontroly prováděly, když byla nulová tolerance třeba na Ohři nebo i na jiných řekách, ale spíše to bylo takové sporadické. Jedno odpoledne se postavili státní správní správa společně s policií na JES a tam kontroly vodáky. Samozřejmě lidi jsou všímaví a chytří, takže šla okamžitě zpráva nahoru do kempu a v ten den nikdo nevyjížděl. Takže po půl dní zase policie odjela a byla provedena akce kontroly alkoholu, ale přitom jaksi neměla moc možností zjistit ten pravý stav věcí, který na těch řekách je.
1: Čili ptát se, jak vysoké mohou být pokuty, to je čistě teoretická záležitost, jestli dobře rozumím vašim slovům.
0: Přesně tak, je to opravdu teoretické a znova říkám, že je to trošku právně složitější, kdo je vlastně na té lodi, musí tam být vůdce plavidla, ale kdo to je, je poměrně složité, ne vždycky to musí být kormidelník, ono i ta loď, ta kánoe se dá kormidlovat od špičky, čili jakoby háček může kormidlovat loď, ono to jde a jde to možná s nás než od zádě, pokud někdo opravdu jakoby dobře jezdí na té kánoji, takže by to bylo, si myslím, i mě by to samotného zajímalo, jak by se takováhle situace řešila.
1: A subjektivně podle vás přibývá nebo naopak ubývá těch prohřešků proti zákonu, jinými slovy, jak velkým problémem je alkohol na palubě?
0: No, je poměrně velkým problémem na takových těch turisticky vyhledávaných řekách, jako je Vltava, Sázava, Berounka. Tam bohužel to problém je, i když se snažíme nějakým způsobem apelovat na ty lidi, aby ten alkohol na té vodě nekonzumovali, aby přeci jenom si to užili až pak v kempu, pročet na vodu a být totálně opilý, ani nevědět v podstatě, co jedu, tak si to přece nechám pak do kempu, abych tam mohl nějako se bavit, ale na té vodě bych měl být přeci jenom nějakým způsobem při smyslech a vědět, co dělám a kde jsem, abych neohrožoval nejenom sebe, ale i ostatní. Ano. Takže jenom ještě ze statistik roku 2025 přeci jenom se podařilo poměrně výrazně snížit za posledních asi 5 let nehody na řekách a my máme statistiky od hasičů, kde právě v loňském roce bylo pouze 7 zásahů nutných, 7 zásahů hasičů na řekách a z toho 2 tyto zásahy byly pod vlivem alkoholu vodáku.
1: To byl předseda Asociace vodní turistiky Petr Ptáček. Děkuju vám. Naschledanou.
0: Naschledanou a slyšenou. Hezké leto.

0: Radiožurnál jsou 3 hodiny. Teď Adela Burešová a zprávy.
1: Mezinárodní závody na Masarykově okruhu přerušila smrtelná nehoda dvou jezdců. V Karlových Varech skončil filmový festival. Tenistka Linda Nosková vyhrála na Wimbledonu první kariérní grandslamový titul a počasí bude jasno až polojasno, na severovýchodě občas déšť, k večeru budou srážky ubývat, teploty až 29 stupňů.
2: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
1: Dva závodníci zemřeli v sobotu odpoledne po nehodě na Masarykově okruhu v Brně v závodu silničních motocyklů. Závod Alpe Adria Championship měl pokračovat i dnes. Pořadatelé ho ale zrušili. Radiožurnálu to potvrdil ředitel komunikace okruhu Petr Boháč. Oba jezdci zemřeli i přes okamžitou pomoc, říká mluvčí jihomoravské policie Andrá Cejinková.
3: Podle prvotních informací měl 33-letý cizinec zřejmě technickou závadu na motocyklu a nebyl schopen rozjet svůj stroj. Zezadu do něj narazil 44-letý jezdec, také cizinec.
1: Francie si připomíná 120 let od uznání neviny Alfreda Dreyfuse, francouzského židovského důstojníka, křivě obviněného a odsouzeného z vlastizrady. Prezident Emmanuel Macron minulý rok vyhlásil 12. červenec národním dnem jeho památky. Ten má připomenout potřebu společně se postavit proti antisemitismu, rasismu a všem formám nenávisti. Slavnostní ceremoniál se odehraje na místě, kde byl Dreyfus v roce 1906 definitivně rehabilitován. Více než stovka studentů ze 30 zemí světa se učí češtinu na Univerzitě Palackého v Olomouci. Začala tradiční letní škola slovanských studií. Ze kterých států do města zamířili, říká ředitelka akce Pavla Poláchová.
4: Ze Spojených států, z Mexika, z Austrálie, ze Singapuru a máme zastoupenou celou Evropu. Nejvíce zájemců o češtinu, to jsou vlastně studenti bohemistiky, ale také přijedou třeba například seniori, kteří se chtějí naučit nový jazyk, anebo bydlí někde v pohraničí a chtějí se dorozumívat s Čechy.
1: Na 60. Karlovarském festivalu se prodalo přes 132 tisíc vstupenek. Podle pořadatelů je to zhruba stejně jako loni. Jak řekl Radiožurnálu umělecký ředitel festivalu Karel Och, divákům se líbily i český a slovenský film v hlavní soutěži.
5: Samozřejmě největší pozornost byla upírána na filmy Šimona Holého Číka Čeka a Ivana Ostrochovského Pramen. Oba filmy, byť velmi odlišné jeden od druhého, byly přijaty, myslím, velmi entuziasticky a tak, jak to bývá u českých filmů váděných v Karlových Varech, tak trošku producenti změřili publiku teplotu a zjistili, jak bude reagovat třeba při distribučních projekcích a myslím, že jsou všichni velmi spokojeni.
1: Film Pramen s Aňou Geislerovou v hlavní roli bude v kinech od 16. července. Snímek Čika Čeka s Pavlou Tomicovou a Janem Cinou uvidí diváci v kinech od 20. srpna.
2: Sport.
1: 21-letá tenistka Linda Nosková se stala pátou Češkou, která vyhrála turnaj ve dvouhře na Grand Slamu Wimbledon. Historicky prvním ryze českém finále Nosková porazila Karolínu Muchovou 6-2, 5-7 a 6-3. Muchová prohrála druhé singlové Grand Slamové finále v kariéře. Před 3 lety neuspěla na French Open, teď na Wimbledonu. Boj o nejprestižnější trofej na okruhu WTA ale Muchová nevzdává.
6: Tu chuť furt mám na to se vrátit a zabojovat o ten titul. Myslím, že si budu potřebovat teď pár dní odpočinout, fakt jsem na ty týdny teďka, hlavně na té trávě z Berlína do Bad Homburgu až sem, to bylo náročný a cíl tam bude určitě US Open.
1: Fotbalisté Argentiny rozehráli čtvrtfinále mistrovství světa proti Švýcarsku. Vítěz tohoto duelu nastoupí proti Anglii, která porazila po prodloužení Norsko 2-1, víc řekne Jan Suchan.
7: Ve čtvrté minutě zatím bezbrankové skóre, tedy 0-0. Opatrná hra v úvodu od obou týmů. Přímý přenos pokračuje na Radiožurnálu Sport. Jan Suchan, Radiožurnál.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Nehoda na D10 u Tuřic a omezení na D1 u Velké Bíteše. Na D10 z Prahy do Mladé Boleslavy za sjezdem na Tuřice hlásíte nehodu. Na 22. kilometru střed auta se zvěří projíždí se jedním pruhem bez zdržení. Na dálnici D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Osovou Bytýšku čekejte omezení. Na 162. kilometru pracují silničáři, projíždí se jedním pruhem sníženou rychlostí a bez zdržení. Na dálnici D10 mezi Prahou a Mladou Boleslaví noční uzavírka u Staré Boleslavy Mezi 10. a 14. kilometrem je obousměrně uzavřený provoz vlivem bouracích prací na 13,5. kilometru. Odklon pro osobní vozidla je ve směru z Prahy na exitu 10 Brandýs nad Labem a ve směru z Mladé Boleslavy na exitu 14 Stará Boleslav. Pro nákladní dopravu je objízdná trasa vedena z exitu 27 Benátky nad Jizerou přes Lysou nad Labem na dálnici D11 a obráceně. Uzavírka by měla skončit v neděli v 9 hodin. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes bude jasno až polojasno, jen na severovýchodě bude převažovat velká oblačnost, občas s deštěm a přeháňkami. K večeru pak budou srážky ubývat. Nejvyšší teploty 24 až 29 stupňů na východě a severovýchodě kolem 21. Stejně bude taky na horách, jen v Jeseníkách a Beskydech můžeme čekat kolem 18 stupňů. To byly zprávy. A v nočním radiožurnálu je s vámi Jiří Štefl.
0: 3 hodiny 6 minut neděle 12. července je vykopnuto, začal souboj o 4. semifinalistu mistrovství světa ve fotbale. Bude to buď Argentina nebo Švýcarsko. V pravidelných vstupech o tom od nás uslyšíte.
2: Noční radiožurnál a Jiří Štefl.

0: Letošní Karlovarský festival je už minulostí. Jubilejní 60. ročník přilákal do lázeňského města tisíce filmových fanoušků, představil desítky českých i zahraničních premiér a podle pořadatelů si udržel návštěvnost srovnatelnou s loňskem. No a přilákal taky hned několik zahraničních hvězd.
1: Povedlo se, aby přijeli legendy, aby přijeli aktuální filmaři. Zase se vrací mladí lidé do Varu na festival, takže já se zatím jsem jako šťastný.
2: Komentuje výkonný ředitel karlovarské přehlídky Krištof Mucha, kterého opět příjemně překvapilo, jak nadšené byly zahraniční hvězdy z festivalové atmosféry, včetně Dustina Hoffmana.
1: Já jsem hroznou radost, že zůstal na film Absolvent, který uvedl. A on mi potom říkal na večeři, že ho to dojalo, což mě teda potvrzovala moje žena, která tam byla, viděla ho, že opravdu si zakryl oči, protože měl velký potlesk. A říkal, že si uvědomil, jak ten film je stále aktuální a protože to byla jeho volba. Byl to film, který on si vybral. A pak, když jdete tady a slyšíte, že si lidi telefonují, říkají, ty, já jsem byl na Absolventovi a přede mnou seděl Dustin Hoffman. To jsou nádherné zážitky, které si myslím, že jsou možné už jenom v Karlových Varech.
2: Dalších hvězdných hostů se ptali také na to, jestli by si nechtěli zahrát v tradiční festivalové znělce.
1: My jsme se o tom povídali s Jesse Eisenbergem, který říkal, že miluje ty znělky a nechal si poslat všechny teďko, aby je viděl. Určitě on je dobrý kandidát, protože je flexibilní, jezdí se trávit čas ve střední Evropě, ale my samozřejmě už jsme schopni kvůli těm znělkám jako cestovat po světě. Točili jsme v New Yorku, v Los Angeles, teďko ve Švédsku se Stellanem. Vím, že mi říkal Ivan Zacharia, že by se mu líbila Juliette Binoche, tak doufám, že i ona s tím bude souhlasit. A uvidíme, dneska už je náročnější najít čas Ivanův než těch hvězd. Někdy.
2: Diváci dlouze tleskali v sálech i českým tvůrcům. Na premiéru časozběrného dokumentu Heleny Třeštíkové, která desítky let sledovala zpěvačku Báru Basikovou, vzpomíná umělecký ředitel festivalu Karel Och.
3: To bylo mimořádně emotivní a myslím, jak naši kolegové připravují ty momenty dne, tak druhý den, myslím, před každou projekcí mohli to prožít i diváci, kteří tam nebyli. Ta taková kuriozní věc mi stala s producentem dokumentárního filmu režírovaného Juliette Binoche, který ač Francouz šel se podívat právě na zmíněný dokument o Báře Basikové a i když ji vlastně vůbec neznal, tak ho film zaujal, to je, myslím, potvrzení velkých kvalit tohoto dokumentu Heleny Třeštíkové, který funguje i na té vlastně jednak umělecké, ale i lidské bázi jako portrét neuvěřitelné silné osobnosti, která vlastně s tím životem prala a pere se šarmem a s takovým jako krásným nábojem.
4: Mít o sobě takovýhle film, to nemá každý, takže já si toho nesmírně vážím.
2: A právě tento dokument vedl už od svého uvedení i v diváckém hodnocení, kde se dařilo i dalším tuzemským snímkům.
3: Samozřejmě největší pozornost byla upírána na filmy Šimona Holého Čikačeka a Ivana Ostrochovského Pramen. Oba filmy, byť velmi odlišné jeden od druhého, byly přijaty, myslím, velmi entuziasticky a tak, jak to bývá u českých filmů uváděných v Karlových Varech, tak trošku producenti změřili publiku teplotu a zjistili, jak bude reagovat třeba při distribučních projekcích a myslím, že jsou všichni velmi spokojeni.
2: Do širší kinodistribuce půjde také mnoho zahraničních filmů, které měly v Karlových Varech svou českou premiéru.
3: Počet zahraničních filmů, které měly u nás tuzemskou premiéru a půjdou do distribuce, je, myslím, vyšší počet než v předchozích letech. Jedná se i o takové, řekněme, artovější snímky jako Znenadání, ten 3- a 4-hodinový opus Hamaguchiho z Cannes, či Rose se Sandrou Hiller, krásný dobový snímek černobílý, nebo Everytime.
2: Online a na festivalových pokladnách prodali pořadatelé přes 132 tisíc vstupenek a zhruba 8 700 kinopasů, což odpovídá i číslům z minulého roku. Z Karlových Varů Martin Hrnčíř, Radiožurnál.
5: Jestli to půjde, nebudem se bát.

hlavy minou, zuby jenom hlad. Jestli to půjde, nebudem si přát. Dárky tu nejsou, není si co dát. Jestli to půjde, nebudem se smát. K smíchu nic není, jsme jenom my dva.

0: hudby víkendového radiožurnálu taky Elton John. Neděle 12. července, za chvíli aktualizace Zelené vlny. Na silnice přejeme šťastnou cestu. 3:30. U mikrofonu je taky Adéla Budešová.
1: Hasiči ve Zlíně snížili v sobotu v podvečer stupeň požárního poplachu z 2. na 1. U budovy v bývalém baťovském areálu zasahují třetím dnem. Na místě zůstávají 40 hasičů, kteří trosky budovy ochlazují. V budově číslo 34 začalo hořet ve čtvrtek ráno. Následně se její většina zřítila. Příčiny požáru zjišťují vyšetřovatelé a stanovují taky celkovou výši škod. Za nepřipoutaného psa v autě můžou řidiči v Česku dostat pokutu v hodnotě 2000 korun. Policisté proto připomínají, aby si lidi dávali na správné zabezpečení pozor. Psa je možné zafixovat speciálním bezpečnostním pásem, který se připne k postroji, ale taky třeba mříží, která oddělí kufr od zbytku interiéru nebo klecí. Ve Varšavě vznikne zeď paměti, která připomene Poláky zemřelé ve válkách ve 20. století na území současné Ukrajiny. Řekl to polský premiér Donald Tusk u příležitosti výročí takzvané krvavé neděle. Tou přesně před 83 lety vyvrcholily masakry Poláků ukrajinskými nacionalisty na Volyni. Události do dnešních dob zatěžují vztahy mezi Varšavou a Kyjevem. Polský prezident Karol Nawrocki nedávno svému ukrajinskému protějšku Volodymyru Zelenskému odebral nejvyšší státní vyznamenání Řád bílé orlice. Zelensky totiž přidělil jedné jednotce speciálních sil přídomek hrdinové ukrajinské povstalecké armády. Ta se na masakrech Poláků podílela. Ve španělské Pamploně pokračují oslavy svátku svatého Fermína. Mají už 400letou tradici. Jejich známou součástí jsou běhy s bíky v ulicích města. Běh na trase dlouhé 849 metrů začíná každý den v 8 hodin ráno a trvá 2 až 4 minuty. V průměru se ho účastní kolem 2000 lidí. Oslavy skončí 14. července. Sport. Tenistka Linda Nosková oslavila premiérový zisk grandslamového titulu v kariéře. Na Wimbledonu porazila krajanku Karolínu Muchovou 2-1 na sety a stala se tak třetí českou turnajovou vítězkou za poslední 4 roky. Švýcarští fotbalisté hrají na mistrovství světa o postup do semifinále proti Argentině. Jak se zápas vyvíjí, řekne Jan Suchan.
2: Ve 32. minutě Argentinci vedou díky gólu hlavou McAllistera 1-0. Švýcaři v posledních minutách přidali, ale vyloženou gólovou příležitost si nevytvořili. Přímý přenos bude pokračovat na radiožurnálu Sport. Ve 32. minutě platí 1-0. Jan Suchan, radiožurnál.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Omezení na D1 u Velkého Beranova a Osové Bytýšky. Na dálnici D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Velký Beranov čekejte omezení. Nejprve na 128. kilometru v levém pruhu a za sjezdem na Osovou Bytýšku na 162. kilometru probíhají práce silničářů. Na D1 z Brna do Prahy za exitem 134 Měřín také práce na silnici na 128. a 119. kilometru uzavřený pravý pruh. V obou směrech se projíždí bez zdržení. Dálnice D10 mezi Prahou a Mladou Boleslaví je obousměrně neprůjezdná mezi 10. a 14. kilometrem u Staré Boleslavy. Na 13. a 5. kilometru bourají lávku pro pěší. Odklon pro osobní vozidla je ve směru z Prahy na exitu 10 Brandýs nad Labem a ve směru z Mladé Boleslavy na exitu 14 Stará Boleslav. Před odklony se tvoří kratší kolony. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme jasnou až polojasnou oblohu, jen na severovýchodě bude převažovat velká oblačnost, občas s deštěm nebo přeháňkami. K večeru pak budou srážky i oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty 24 až 29 stupňů na východě a severovýchodě kolem 21. Stejně bude taky na horách, jen v Jeseníkách a Beskydech můžeme čekat kolem 18 stupňů. To byly zprávy. A v nočním radiožurnálu je s vámi Jiří Štefl.
0: A teď s námi na chvíli, na zhruba 4 minuty, tak je Aneta Langerová.
3: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.

0: 7 minut a bude 3:15. Do vesmíru tenhle týden odstartovaly dvě další družice s českými přístroji. Obě jsou miniaturní, asi 10-centimetrové kostky. Jednu z nich sestavili studenti VUT v Brně a je to první český studentský satelit.
1: Tohle je anténa. Tam pak máme rádio vlastní výroby a pak palubní počítač, který jsme si vyvíjeli.
2: Družici nazvanou Kostka popisuje Krištof Boháč, student VUT a člen výzkumného týmu u iSpace. Maximum zařízení se studenti snažili sestrojit sami, dodává další z týmu Šimon Pokorný.
3: Všechny komponenty, které jsou takhle vidět zvenčí, až na ta malá dvířka ze spodu, jsme vyvíjeli my v týmu.
2: S první českou studentskou družicí se můžou spojit radioamatéři. Kromě toho občas pošle i snímky Země z vesmíru a měla by navázat spojení s Antarktidou.
1: Naše univerzita boduje meteorologickou stanici na Antarktidě. Budeme využívat tu naši anténu ke sběru dat z této stanice a přenášet ty zpátky k nám na univerzitu.
2: Společně se studentskou Kostkou dorazila do kosmu také další družice s českým přístrojem na palubě. Slovenská Marína nese vesmírnou meteostanici pro výzkum slunečních bouří. Přibližuje Martin Tiburec ze společnosti Adva Space.
4: Když se stane na Slunci nějaká bouře, tak vyletí celé klubko různých částic. Některé jsou rychlé a neškodné, jiné jsou těžké, pomalejší a mohou provrtat do vás docela slušnou díru. Když detektor zachytí tu lehkou, tak to může považovat za takový předvoj té těžké složky.
2: Jako bychom na Zemi zachytili poryvy větru a první dešťové kapky a před bouřkou ještě stihli zavřít okna a vypnout elektřinu. Něco takového by se totiž hodilo i družicím. Ondřej Vaňura, Radiožurnál.

0: jsme se vrátili do minulosti. Tohle byl první single skupiny Aerosmith ve vysílání víkendového radiožurnálu 3:15. Přeju vám dobré víkendové nedělní ráno. Možná dneska v noci nespíte, protože vás zajímá fotbal, tak právě vy si teď zeselte rádio.
1: Mistrovství světa ve fotbale na radiožurnálu.
0: Argentina hraje proti Švýcarsku o postup do semifinále. Závěr prvního poločasu komentuje reportér Jan Suchan.
2: Právě začala 45.

0: Mariah Carey v Radiožurnálu. Přejeme dobré nedělní ráno. Zprávy počasí, sport, zelená vlna v 6 minutách. Radiožurnál 4 hodiny. Teď zprávy a Adela Burešová.
1: Ministerstvo školství plánuje prodloužit povinné předškolní vzdělávání. Policisté zneškodnili nevybuchlou munici na brněnské přehradě. Tenistka Linda Nosková vybojovala v 21 letech na Wimbledonu premiérový grandslamový titul. A počasí bude jasno až polojasno, na severovýchodě občas déšť, k večeru budou srážky ubývat. Teploty až 29 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Děti by mohly strávit v mateřské škole povinně o rok déle. Ministerstvo školství plánuje prodloužit povinné předškolní vzdělávání ze současného jednoho roku na dva. Detaily změny chce představit v září. Čím dříve podle úřadu děti dostanou podporu a začnou se připravovat na školu, tím vyšší mají šanci zvládnout dobře. Dva roky v předškolním vzdělávání můžou podle Asociace předškolní výchovy usnadnit dětem přechod do první třídy, říká předsedkyně jejího výboru Hana Splavcová.
3: V České republice sice máme zavedené povinné předškolní vzdělávání pro pětileté děti, ale i tak se nedaří některé děti aktivně do předškolního vzdělávání zapojovat a pro některé děti ten jeden rok není mnoho.
1: Tisíce lidí si v Bosně a Hercegovině připomínají 31. výročí genocidy v Srebrenici. V památníku tam pohřbili ostatky dalších 10 obětí, které se podařilo identifikovat. Informuje o tom Rádio Svobodná Evropa. Při genocidě ve Srebrenici v roce 1995 zavraždili jednotky bosenských Srbů více než 8300 muslimských mužů a chlapců. Na nalezení a identifikaci stále čeká přes 1000 obětí. Jihomoravští policisté museli v sobotu odpoledne evakuovat část brněnské přehrady. Hledači kovů našli pod hladinou nevybuchlou munici. Tu následně donesli na přilehlou pláž a zavolali policii. Přivolanému pyrotechnikovi se munici podařilo na místě zlikvidovat, popisuje policejní mluvčí Andrá Cejnková.
4: Policisté provedli evakuaci části pláže, policejní potápěči se postarali o vodní hladinu, parníky v tu dobu vynechali také zastávku Sokolák. Na místo poté přijel policejní pyrotechnik, který munici bezpečně odpálil. Vše trvalo přibližně hodinu a půl.
1: Slovenská herečka a bývalá diplomatka Magda Vašáriová převzala cenu prezidenta filmového festivalu Karlovy Vary. Na pódiu velkého sálu hotelu Thermal si připomněla všechny své role.
5: Ten zoznam těch, obrovský zoznam filmů, i já si některé ani nepamětám, to jsem natočila během 26 rokov. A potom ma požádal Václav Havel, aby som se vlastně vrátila do nějakého jiného světa. A já jsem velmi šťastná, že jsem mohla začať presadzovať v roku 1990 úplně novou zahraničnú politiku Československé republiky.
2: Sport.
1: 21-letá tenistka Linda Nosková slaví první grandslamový titul kariéry. V historicky prvním českém finále na Wimbledonu porazila o 8 let starší Karolínu Muchovou 6-2, 5-7 a 6-3. Nosková mohla zápas ukončit už ve druhém setu. Její soupeřka ale postupně odvrátila 5 matchbolů, pokračuje Nosková.
6: Je skvělá hráčka právě v tomhle. V některých momentech jsem určitě do toho mohla jít víc, to byla moje chyba 100%. Tyhle momenty jsou určitě něco, z čeho se můžu poučit, ale jsem strašně

0: Ráda, že jsem ukázala v tom třetím setu hlavně úplně od začátku vlastně začít.
1: Fotbalisté Anglie porazili na mistrovství světa Norsko 2-1 po prodloužení a postoupili do semifinále. Mezi nejlepší čtyři týmy na turnaji se chtějí dostat i obhájci titulu Argentinci. Jejich zápas proti Švýcarsku sleduje Jan Suchan.
2: Začátkem druhého poločasu Argentina vede po gólu hlavou od McAllistera 1-0. Přímý přenos Radiožurnálu Sport z druhého poločasu začne už za pár desítek sekund. Jan Suchan, Radiožurnál.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Omezení na pražském okruhu u Zličína a u Běchovic. Na pražském okruhu z letiště na D1 za sjezdem na Evropskou uzavřený pravý pruh. Na 26. kilometru u nájezdu z D6 probíhá práce silničářů. Ty pokračují až ke sjezdu na plzeňskou dálnici. Projíždí se bez zdržení. A na východní části pražského okruhu z Černého na Barandovský most za sjezdem na D11 je hlášeno omezení. Na 62. kilometru pracují silničáři v levém pruhu, ani zde se nezdržíte. Dálnice D10 mezi Prahou a Mladou Boleslaví je stále neprůjezdná mezi 10. a 14. kilometrem u Staré Boleslavy. Na 13,5 kilometru bourají lávku pro pěší. Odklon je ve směru z Prahy na exitu 10 Brandýs nad Labem a ve směru z Mladé Boleslavy na exitu 14 Stará Boleslav. Omezení by mělo skončit v 9 hodin. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes bude jasno až polojasno, jen na severovýchodě bude převažovat velká oblačnost, občas s deštěm nebo přeháňkami. K večeru pak budou srážky ubývat. Nejvyšší teploty 24 až 29 stupňů, na východě a severovýchodě kolem 21. Stejně bude taky na horách, jen v Jeseníkách a Beskydech můžeme čekat kolem 18 stupňů. To byly zprávy. A v nočním Radiožurnálu je s vámi Jiří Štefl.
5: Přeju vám dobré jítro. Neděle 12. července, 6 minut po 4. hodině, čekáme na začátek druhého poločasu zápasu Argentina-Švýcarsko. I v téhle hodině se několikrát na zápas vrátíme.

0: 10 minut po 4. hodině přeju vám dobré nedělní ráno. Teď novinky z Česka. Speciálně tvarované nádoby dokážou zvlhčovat vzduch v klimatizovaných místnostech. Vyvíjejí je na Vysoké škole umělecko-průmyslové v Praze. Spojili přitom prastarý tradiční materiál s moderní technologií. 3D tiskárnu naplnili keramickou hlínou.
1: Čo počujeme, je set tlačiarne, ktorá je primárne učená na prietlač keramiky. Je to tzv. Delta robot.
2: Adam Varga na Vysokej škole umělecko-průmyslové popisuje 3D tisk keramiky. Tisková hlava se pohybuje na třech ramenech a vrstvu po vrstvě nanáší mokrou keramickou hlínu.
1: Táto je ještě obohatená o podávač materiálu.
2: Takže tady nahoře je taková roura, tady je to umazané od hlíny, takže tam se to nasypává.
1: Áno, vo vnútri je šnek, ktorý ten materiál posúva priamo do extruderu, potom následne do tvarov, ktoré tlačíme.
3: Výhoda toho je, že to umožňuje to tvarování úplně jiný než tradiční práce s keramikou. To rozšiřuje ty možnosti, co s tím tvarově jde dělat.
2: Říká Sára Kordová, vedoucí výzkumného týmu. A ukazuje výsledky experimentů.
3: To je výsledek našeho výzkumu. Zkoušíme hranice všech kategorií.
2: Tady tyhle ty tvary jsou hodně zvrásněné. Tohle to vypadá jako okraj lastury, nějaké mušle.
3: Ano, to zvrásnění jde naproti té potřebě. Keramika má takovou dobrou vlastnost, že když do ní dáte vodu, tak ta voda skrz ní se do toho vzduchu uvolňuje. A my dlouhodobě pracujeme s vnitřním prostředím a nízkou vlhkostí vzduchu v interiérech. Materiál, který víc uvolňuje vodu do toho vzduchu a zároveň je takhle hezky zvrásněný. Umocňuje tu přirozenou vlastností keramiky.
2: Větší povrch, více záhybů, ze kterých se to může uvolnit?
3: Ano, přesně tak. Je to téma v nových budovách, je to téma v budovách s klimatizacema, takže tady vidíte jeden z našich prvních prototypů.
2: To je taková stěna z dlaždic tištěných, někde jsou květináče.
3: To je taková vize i, co bychom s tím chtěli do budoucna.
2: Když tady testujete hranice těch materiálů, na co jste zatím přišli? Tenhle ten květináč je trochu naprasklý, tady máte ceduly protéká.
4: Keramika obsahuje vysoké procento vody. Když to schne a následně, když se to pálí, tak se to zmršťuje.
2: Vysvětluje Emma Harmanová z Vysoké školy umělecko-průmyslové.
4: Ten výzkum stále beží. Je strašně veľa keramických technologií a postupů, ale ta metoda, kterou s tím pracuje ten 3D tisk, nie je možné to z různých důvodů robit těmi zaužívanými postupmi. Neustále vymýšlíme a zdokonalujeme, ako ty věci vůbec dát dohromady.
2: Že ta hlína je úplně stejná jako v pravěku, ale musíte vymýšlet znovu ty postupy, aby to drželo.
4: Ano, ty samotné materiály a zložky, které v ní jsou, se absolutně nijak nelíší od toho, z čeho se v starověku modelovaly amfory. Len nie jsme obmedzení tým, z jakého ložiska to nakopeme, ale víme si to prostě sami regulovat.
2: Hlína se dá namíchat a vypálit různými způsoby. A rozdíl je i slyšet.
4: Když je to vypálené na vyšší teplotu, tak to má úplně jiný zvuk. Všetko je to z tej istej hmoty. To, či chceme, aby to prepúšťalo vodu alebo izolovalo, závisí iba od toho, na akú vysokú teplotu to vypálime, či tá kamenina je slinutá, alebo naopak ostáva porezná, či do toho dáme ďalšie organické prímesy, či to teda glazujeme alebo nie.
2: Kromě chování tištěné keramiky při výrobě bude nutné také prozkoumat, jak vydrží při používání, dodává Sára Kordová.
3: Teďka bychom chtěli udělat velkou instalaci, sledovat ji v čase, jak se chová, z toho se poučit.
2: Výsledkem by měly být designové doplňky do interiéru, které budou zároveň zavlažovat suchý vzduch. Z Vysoké školy umělecko-průmyslové v Praze Martin Srb, Radiožurnál.

4 hodiny 17 minut, tohle byl Benson Boone. Už ve čtvrtek bylo jasné, že vítězkou ženské dvouhry na Wimbledonu bude Češka. Od večera už známe konkrétní jméno a gratulujeme proto Lindě Noskové. No a za chvíli se v našem vysílání opět vydáme na fotbal. Zajímá nás zápas Argentina-Švýcarsko.

0: Píseň, která zněla i v sérii filmu Nezvratný osud, tady u nás ve vysílání víkendového radiožurnálu. Dobré nedělní ráno, 4.20.
1: Mistrovství světa ve fotbale na radiožurnálu.
0: Kdo bude čtvrtým postupujícím týmem do semifinále mistrovství světa ve fotbale, o tom se právě teď rozhoduje. Zápas Argentina-Švýcarsko vidí reportér Jan Suchan.
2: 60. minuta začala a to za průběžného výsledku Argentina-Švýcarsko 1-0. 1-1 je to na střely na branku. Ten jediný pokus z hlavy McAllistera po rohovém kopu Lionela Messiho Argentincům stačí k tomu, aby si udržovali náskok proti Švýcarům, navzdory tomu, že jinak Argentinci nejsou úplně tak nebezpeční. Švýcaři taky se stěží dostávají do gólových příležitostí, vlastně neměli žádnou vyloženou, sice obléhají kolikrát pokutové území Argentiny jako teď, ale není z toho nebezpečné zakončení. Teď sice hlavičkoval z hranice brankového území Embolo, ale místo, aby to byla tvrdá hlavička jako od McAllistera, tak to byl takový oblouček, se kterým prostě nemohl mít gólman formátu Emiliana Martinez žádné problémy. Takže hodina hry je za námi a Argentina vede 1-0 nad Švýcarskem. Teď krotí balon Molina na pravém křídle argentinského útoku. Raději přihrává pod sebe, teď se k balon dostává také kapitán Messi. Chviličku to vypadalo na argentinskou uličku, ale Messi si všiml, že si všimli také Švýcaři, a tak přihrává raději dozadu, kde teď kombinují kolem poloviny hřiště jeho spoluhráči. Molina dostává míč od De Paula a vrací mu ho. Messi chtěl si narazit s De Paulem, ten skončil na zemi. Argentinská výhoda, protože nalevo je volný Taliafico, vyhodnocuje tuhle situaci a přihrává vedle sebe McAllisterovi. Teď už se jeho Američané vytlačují na vlastní polovinu hřiště. 1-0 Argentina vede na Švýcarském i na konci 61. minuty. Posloucháte přímý přenos radiožurnálu Sport a tu v tuto chvíli jsou k nám připojeni také posluchači radiožurnálu, které zajímá poslední čtvrtfinále letošního mistrovství světa. Ve fotbale Argentina začíná od brankáře Emiliana Martineze, po něm to je jeho jmenovec, nikoli příbuzný Lisandro Martinez. Teď zase Emiliano a jeho pas na levou stranu, kde byl poslaný jak zemi Taliafico, ale pokračuje se dál. Taliafico se i tak vrátil k míči a teď je poslaný k zemi znovu a v tuto chvíli už si toho portugalský rozhodčí všiml a bude se kopat na švýcarskou branku, i když to je spíše obrazné označení, protože jsme stále teprve někde na polovině hřiště, takže na přímé ohrožení gólmana Kobla to jistě není. To nejpodstatnější, 62. minuta se blíží k závěru a to za průběžného skóre Argentina-Švýcarsko 1-0 v posledním.
0: Dodává reportér Jan Suchan, ke kterému se určitě ještě vrátíme v čase do 5. hodiny. Přímý přenos vysílá naše digitální stanice Radiožurnál Sport.
1: Mistrovství světa ve fotbale na Radiožurnálu.

0: Švýcaři vyrovnali 1-1 proti Argentině. Hraje se o semifinále mistrovství světa ve fotbale. Ve zprávách řekneme víc. Dobré jitro, půl páté. A u mikrofonu už je Jana Utendorská.
1: Vodáci mohou mít na českých řekách v krvi až 0,5 promile alkoholu. To odpovídá zhruba 2 10-stupňovým pivům nebo 2 deci vína. Vůdců plavidel, tak kdy za váku se to týká na většině toků, s výjimkou Vltavy od Českých Budějovic do Mělníka a Labe od Přelouček hranici. Tam tolerance není. Dodržování pravidel hlídá státní plavební správa nebo policie. Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa podle New York Times předvolala několik novinářů tohoto deníku kvůli článku o novém prezidentském letadle darovaném Katarem. Vypovídat mají ve středu před federální velkou porotou. List tento týden s odkazem na anonymní zdroje napsal, že stroji chybí některé pokročilé bezpečnostní systémy. Bílý dům ale problémy odmítl. K předvolání novinářů se americké úřady zatím nevyjádřily. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska znovu povede Monika Němečková. Do čela organizace ji na dalších 5 let dnes zvolili delegáti sjezdu v Ostravě. Při obhajobě měla jediného protikandidáta. Ve volbě ji podpořilo 78% delegátů. Podle Němečkové je prioritou udržení a rozšíření členské základny, bezpečnost dobrovolných jednotek i zlepšení komunikace. A 20. ročník gastronomického festivalu Borůvko Braní dnes se druhým dnem pokračuje v Borovanech na Českobudějovicku. Součástí programu je například řemeslný jarmark, pěstitelské poradny nebo zábava pro děti. Nebude chybět ani tradiční soutěž v pojídání borůvkových knedlíků. Sport. Tenistka Linda Nosková je novou šampionkou Wimbledonu. 21-letá reprezentantka porazila v historicky prvním českém grandslamovém finále krajanku Karolínu Muchovou 2-1 na sety. A fotbalisté Argentiny hrají o postup do semifinále mistrovství světa. Obhájci titulu o to soupeří v zápase proti Švýcarsku. Jak se utkání vyvíjí, řekne Jan Suchan.
2: V 71. minutě je to 1-1, protože na gól McAllistera z 10. minuty odpověděl švýcarský křídelník Doj. V 67. minutě teď se zkoumá, jestli někdo z týmu nebude dohrávat o 10. Žlutá karta pro Paredese zrušena. Přímý přenos bude pokračovat na radiožurnálu Sport. Jan Suchan, radiožurnál.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehoda v Karviné a omezení v Praze na Hlávkově mostě. V Karviné v Hrnčířské ulici u ČSOB banky narazilo auto do sloupu veřejného osvětlení. Na místě zasahují hasiči. V Praze na Hlávkově mostě z centra nové omezení projíždí se pouze pravým pruhem, při průjezdu se nezdržíte. Na východní části Pražského okruhu z Černého na Barandovský most za sjezdem na D11 zpomalte před omezením. Na 62. kilometru pracují silničáři v levém pruhu, projíždí se bez zdržení. Dálnice D10 mezi Prahou a Mladou Boleslaví u Staré Boleslavy neprůjezdná. Mezi 10. a 14. kilometrem probíhá obousměrná uzavírka z důvodu bourání lávky pro pěší na 13. a 5. kilometru. Odklon z Prahy je na exitu 10 Brandýs nad Labem, ve směru z Mladé Boleslavy na exitu 14 Stará Boleslav. Provoz v celém úseku by měl být obnoven v dopoledních hodinách. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme jasnou až polojasnou oblohu, jen na severovýchodě bude převažovat velká oblačnost, občas deštěm nebo přehánkami, k večeru pak budou srážky i oblačnost ubývat. Teploty dnes vystoupí na 24 až 29 stupňů, na východě a severovýchodě bude kolem 24. Tolik zprávy. Dále s vámi Radiožurnál a Jiří Štefl.
0: Tak jedna polovina ranního týmu už je ve studiu, tedy Jana Utendorská. Po 5. hodině s vámi bude taky moderátor Vojtěch Bitterman. Uvidíme, jak se bude hrát ten fotbal Argentina-Švýcarsko. V tuhle chvíli druhá polovina 1-1. Samozřejmě od nás se uslyšíte ty reportážní vstupy od našeho reportéra Jana Suchana. No a Radiožurnál Sport nabízí přímý přenos.
3: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Ve víkendovém radiožurnálu taky Irene Cara Flashdance a za chvíli bude 4:45 dobré jitro. Doba dětských letních táborů je v plném proudu a na každoroční kontroly proto vyrážejí i hygienici. Třeba jenom na Jižní Moravě je letos nahlášených 138 tábořišť. Část organizátorů navíc pořádá několik turnusů. Přijedeme na ně celkem zhruba 12 000 dětí. Kontroloři zatím prošli sklady potravin, kuchyně, zázemí nebo třeba ošetřovny u 15% nahlášených akcí. Narazili jenom na drobné prohřešky.
1: Máte správně odděleno maso od zeleniny, maso je ve spodní části, zelenina nahoře, správně.
2: Hygienička Lucie Lajchmanová právě prochází jednu po druhé police v lednicích ve skladovacím zázemí kuchyně tábořiště nedaleko brněnských Kníniček.
1: Tady máte správně štítek zachovaný. Tak tomu spotřeby jsou v pořádku. Párky míváte na večeři?
3: Párky na snídaní nebo k čočce.
1: Tady máte nachystáno maso.
3: Ano, tam je od rána nachystané maso už na oběd. Předpřipravené.
2: Odpovídá pořadatel Martin Gabriel. Venkovní částí přecházíme k hygienickému zázemí. To tentokrát inspektorky obzvlášť zajímá kvůli šíření žloutenky typu A.
4: Kontrolujeme správné a pravidelné mytí rukou, zda děti mají dispozici tekuté mýdlo, utěrky, zda mají dispozici teplou tekoucí vodu. Předáváme informační letáky. Nejdůležitější je před jídlem si umýt ruce mýdlem a teplou vodou. Po toaletě samozřejmě také musí být umytý ruce.
2: Tady při kontrole objevili inspektorky jen drobné nedostatky, popisuje hlavní pořadatel Martin Gabriel.
3: Máme tam nějaké poznatky, které musíme změnit drobně, jak máme mít potraviny uložené, případně kde jaký máme mít plochy na zpracování masa a zeleniny. Máme zdravotnici, která nám jezdí každý rok na školení, který pořádá hygienická stanice, takže máme relativně dobrý přehled o tom, co musíme splňovat a co může zůstat stejné.
2: Některé prohřešky jsou na táborech podle Lucie Lajchmanové podobné.
4: Typicky jde o to, že jsou nezakryté hotové pokrmy, ke kterým se pak mohou snadno dostat hlodavci. Dále se setkáváme i s tím, že pečivo je skladováno v pytlích, které jsou na odpadky, což je nevhodný materiál pro styk s potravinami. Setkáváme se i s tím, že je špatně uspořádaná lednice, syrové maso není odděleně od ostatních potravin.
2: Hygienici můžou za pochybení udělit pokutu. V závažných případech se může vyšplhat až ke 100 tisícům korun. Hana Novotná, Radiožurnál.

0: 4:47 a půl minuty k tomu, tady je vysílání víkendového radiožurnálu. Tohle byl z hudby Dermot Kennedy. Fotbalisté Anglie postoupili do semifinále mistrovství světa, v Miami porazili Norsko po prodloužení 2-1.
1: Mistrovství světa ve fotbale na radiožurnálu.
0: No a teď hrají Argentina a Švýcarsko. Celý závěr základní hrací doby pro vás komentuje reportér Jan Suchan.
2: 87. minuta, Argentina, Švýcarsko 1-1. Argentinci se dostali do vedení v 10. minutě po hlavičce McAllistera, v 67. po parádní křídelní akci vyrovnal Švýcar Ndoye, který prostřelil brankáře Emiliana Martineze mezi nohama. Švýcaři hrají 82. minuty bez vyloučeného Embola, který nejdříve to vypadalo, že vykoleduje žlutou kartu pro Argentince Paredese, ale opakované záběry ukázaly, že simuloval, a tak právě on za to dostal druhou žlutou kartu a v slzách musel opustit stadion v Kansas City. Argentinci navzdory tomu, že hrají proti oslabenému soupeři, tak zrovna nešturmují do útoku. Před chvílí měl ale obrovskou šanci, největší šanci celého zápasu argentinský kapitán Lionel Messi. Sice rozhodčí ukázali, že byl v offsideu, ale opakované záběry odhalily, že to pravděpodobně bylo v pořádku. On si zpracoval pas za obranu na prsa a pak druhým dotekem chtěl dlobnout míč přes brankáře Kobla. Ten byl ale na pozoru a míč dokázal vyrazit. Takže i v 88. minutě hraje Argentina se Švýcarskem 1-1. Zdá se, že bychom mohli být svědky druhého prodloužení během jednoho hracího dne, protože připomínám, že už také Angličani právě v prodloužení porazili Norsko 2-1 díky dvěma gólům Bellinghama. Norům bylo málo platné, že se díky Šeldrupovi dostali do vedení. Také pak ještě jednou trefili branku, ale před tím gólem Hegema byl odhalen nedovolený zákrok Holanda, pak ještě Ayer hlavičkoval do břevna, ale každopádně dál šli Angličané. Co teď tedy Argentinci? 89. minuta, se Švýcarskem je to stále 1-1 v Kansas City. V tuto chvíli už to vypadá na tlak Argentinců proti Švýcarům, kteří se rozhodli vsadit na defenzivu. I podle toho vypadala střídání. Teď centrovaný balón do pokutového území, který ale nechytil nikdo z Argentinců, nebo přece jenom ano. Zdálo se, že Argentinci už byli mimo hrací plochu. Nicolas González ještě vrátil balon do ohně, kde došlo k hlavičkovému souboji a ohrožení švýcarské branky a hlavičkoval tam zase Alexis McAllister z bezprostřední blízkosti. Ještě se mu tam snažil zkomplikovat situaci opravdu vysokou nohou Elvery. Hrálo se dál, tohle byla opravdu další možnost a vypadalo to, že ten míč byl ještě na hrací ploše, takže v 90. minutě můžeme znamenat další nebezpečnou hlavičku Argentince McAllistera, který už se jednou hlavou trefil, navzdory tomu, že nemá ani 180 cm. Argentinci mají posledních pár minut, aby nepřipustili prodloužení. Zatím je to totiž 1-1, 20 sekund před vypršením řádné hrací doby druhého poločasu. Jsem zvědavý, kolik se bude nastavovat. Minimálně samozřejmě 3 minuty za občerstvování. Teď Argentinci po pravé straně útočí. Messi si bere balon do prostředka, na levém křídle hledá Gonzálese, ten si zpracovává na prsa, má proti sobě bránícího Widmera a tak odevzdává Lisandru Martinezovi, po něm to je Paredes. Teď Fernandez napravo úplně volno pro Montiela, Montiel dává Alvarezovi, po něm Fernandez. Švýcaři se snaží být poblíž Argentincům a nedovolit jim buď střelu nebo centrovaný balón. Paredes, Argentinci vytlačeni až na polovinu útočné půlky, centrovaný balón, který musel přizvednout Elvedy, raději 9 minut se bude přidávat a máme se sebou teprve 30 sekund, takže ještě dlouhý hrací čas na to, aby buď Argentinci, nebo samozřejmě se to může povést i Švýcarům, rozhodli tenhle zápas ve druhém poločase a nemuselo se nám znovu prodlužovat. Messi rozehrává roh, tentokrát nakrátko na Paredese. Paredes netroufl si centrovat ani střílet. Fernandez zpátky na Paredese, teď už je to obtížnější pro Argentince, protože Švýcaři nalezli blíže argentinským fotbalistům. Máme zase u první nastavenou minutu z 9 avizovaných. Argentina, Švýcarsko ve čtvrtfinále mistrovství světa 1-1. Alvarez se stáhnul, takže není ve vápně, naopak by mohl být tím centrujícím fotbalistou. Ještě Paredes už se přibližuje pokutovému území. Fernandez napravo, dává Messimu, Messi bude pálit, nebude. Ještě si dává balon na pravačku a pravačka těsně vedle. Messi teď uklamal své soupeře, protože každý pochopitelně očekává, že král světového fotbalu Lionel Messi bude zakončovat svou božskou levačkou, ale on si to teď vzal na tu pravou, no a o kolik minul, snad o 20-30 cm. Tohle bylo těsné. Další možnost pro Messiho na konci druhé nastavené minuty. Znamenáme Messiho střelu pravou nohou mimo švýcarskou branku a tak nadále. Platí skóre 1-1 ve čtvrtfinále světového šampionátu mezi Argentinou a Švýcarskem, které se brání o 10 mužích bez vyloučeného Embola. V tuto chvíli může být ale trochu v klidu, protože Argentinci hrají na své polovině. Teď se ale díky Fernandezovi a Messimu dostávají na tu útočnou. Messi zase vymýšlí z pravého křídla, na levém nachází Gonzálese. Gonzáles chce obejít Widmera, to se mu zatím daří, ale střela je mimo. Míč se mu svezl na nártu z té vnitřní strany na vnější a tohle nemělo velké šance na úspěch. Máme za sebou 2,5 minuty z nastavení. Argentina, Švýcarsko ve čtvrtfinále mistrovství světa stále 1-1. Vy posloucháte dál přímý přenos Radiožurnálu Sport. Teď jsou s námi spojeni i posluchači Radiožurnálu, které zajímá závěr minimálně tedy druhého poločasu, když ne celého čtvrtfinále mistrovství světa mezi Argentinou a Švýcarskem. Jeho Američané začínají dokonce od brankáře Emiliana Martineze, který přihrává Paredesovi. Paredes vyváží balón a následně přihrává Alvarezovi. Ten si se běhl trochu z hrotu útoku. Na levou má Nicolase Gonzáleze, ale přihrává raději dozadu Lisandru Martinezovi. Paredes, Fernandez, Messi má volno na pravé straně. Přihrávka na Alvareze. Alvarez, González, trochu zahnaný, skoro až k rohovému praporku. Na levou přihrávka Lisandru Martinezovi, ten musel s kluzem do balonu, ale ještě ho udržel pro Argentinu. Alvarez je na levé straně pokutového území, přihrávka Gonzálesovi, po něm Lisandro Martinez, který je hodně vysunutý dopředu, Paredes na pravé straně. Ještě přihrávka Messimu, Messi si bere balon na levou nohu, stále se ho nezbavil, chtěl přihrát, ale Švýcaři to přečetli, Argentinci budou jenom vhazovat. Končí čtvrtá z 9 nastavených minut, Argentina, Švýcarsko 1-1, jeden z bránících Švýcarů, myslím, že to je Akanji, se drží za nohu, možná ten byl přišlápnutý, možná prostě už toho má plné zuby, tak je to Zakaria, který plní pozici pravého obránce švýcarské defenzivy. V posledních minutách jsou fotbalisté z evropské země pod velkým tlakem, hlavně samozřejmě kvůli kvalitě Argentinců a také kvůli tomu, že hrají už zhruba 20 minut bez vyloučeného Brela Embola, který viděl jednu žlutou kartu za ostrý zákrok na Paredese a druhou za to, že v souboji se stejným fotbalistou chtěl simulovat. Ricardo Rodriguez má pro dnešek splněno, odchází z trávníku a nahradí ho jeho spoluhráč Čomert, tedy další obránce. Je to velmi náročné utkání pro švýcarské hráče. Chtějí poprvé v historii se dostat do semifinále mistrovství světa a jsou tomu zatím stejně daleko jako Argentinci, navzdory početnímu oslabení. Messiho oblouček do vápna, na nikoho. Míč proskákal pokutovým územím. Švýcarští obránci věděli, že nemusí jít do hlavičkového souboje, že tam není nikdo v pruhovaném bledě modro-bílém tričku. 5,5 minuty ukrojeno z nastaveného času, který má být 9-minutový. Argentina, Švýcarsko ve čtvrtfinále mistrovství světa ve fotbale 1-1. Koblův nákop na hlavu Gonzálese, to je argentinský obránce, který odhlavičkoval do zámezí, takže Švýcaři budou mít balón ve své moci, nikam nepospíchají. Už jenom 3 minuty zhruba je dělí od toho, aby si alespoň aspoň zahráli prodloužení s Argentinci. Už to vypadá, že by mohli Švýcaři přijít o balón. Poslední sekunda tam odtikávala ze signalizace portugalského sudího. Ještě to Švýcaři zvládli, ale v podstatě jenom zahodili ten balón směrem k Argentincům, kteří teď postupují směrem dopředu. Montiel má balón. Kdo bude tím dalším adresátem míče? Paredes nalevo, volno pro Alvareze. Ještě více u postraní čáry je připraven González, ale Alvarez seká balón doprostřed a předává Lisandro Martinézovi, až on oslovuje Gonzáleze. Lisandro Martinez na pravém křídle se chvíli nabízel Alvarez, ale přednost dostávají jiní. Messi tvoří v hloubi pole, přihrává si s McAllisterem, ten mu vrací ještě, to je teď Alvarez na levém křídle, nemůže střílet, je těsně u něj Zakaria, ještě Lisandro Martinez zpátky na Alvareze, Alvarez centruje do vápna, tam Lautaro Martinez chtěl sklepávat, nepovedlo se to, Argentina musí začít až u stopera Romera, 7 minut za námi z 9-minutového nastavení, Argentina dobývá švýcarskou branku za stavu 1-1, Alvarez znovu kousek za puktovým územím, na levé straně nachází kapitána Messiho, Messi má napravo Fernández.

0: se směrem k tyči, ale tam zasáhl svou pravou rukou Kobl a drží tak skóre 1-1. Messi tentokrát na levém křídle, kde zůstal po tom rohovém kopu, ale přichází o balón.
1: V Kansasu City je tedy na spadnutí prodloužení mezi Argentinou a Švýcarskem. Jana Suchana znovu uslyšíte v našich zprávách. No a samozřejmě přímá reportáž zápasu pokračuje na digitálním radiožurnálu Sport. Tady je radiožurnál 5 hodin. Jana Utendorfská pro vás má zprávy.
2: Spojené státy zaútočily na Írán, má jít o reakci na úder Teheránu na loď v Hormuzském průlivu. Policie varuje před podvodníky, přes SMS zprávy vymáhají pokutu za rychlou jízdu. Tenistka Linda Nosková získala na Wimbledonu první grandslamový titul v kariéře. Na jeho západě bude slunečno, na severovýchodě občas deštěm, teploty do 29 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy, víme, co se děje.
2: Spojené státy zahájily sérii útoků na Írán, uvedly to síly amerického centrálního velitelství. Podle něj tím reagují na úder islámských revolučních gard na loď plující Hormuzským průlivem pod kyperskou vlajkou. Jeden člen posádky je pohřešovaný a loď není schopna pokračovat v plavbě kvůli požáru na palubě a poškození strojovny. Íránská média informují o explozích v Bušehru a v Asaluji na jihu země. Teherán taky uvedl, že až do odvolání znovu uzavře Hormuzský průliv. Policie varuje před podvodnými SMS zprávami. Útočníci se v nich vydávají za dopravní policisty a žádají zaplacení pokuty za údajné překročení povolené rychlosti. Zároveň vyhrožují soudem nebo zákazem řízení. Cílem je ukrást peníze nebo taky osobní data obětí. Mluvčí policejního prezídia Jakub Vinčálek upozorňuje, že policie takto nekomunikuje.
4: Nikdy nikoho přes SMSky nevyzývá. Stejně tak nebude nutit adresáta nebo toho, komu má být ta zpráva doručena, aby vyplňoval nějaké online údaje nebo platil jakýkoliv finanční obnos přes různé platební brány.
2: Podrobnosti najdete na serveru i rozhlas v rubrice Ověřovna. Moldavská prezidentka Maja Sanduová jmenovala do funkce nového premiéra Vasilea Tofana. Podle moldavských médií už získal podporu vládnoucí prozápadní strany Akce a Solidarity. Prezidentka Sanduová řeší vládní krizi po náhlé demisi předchozího premiéra Alexandrua Mantuna. O složení kabinetu bude nový premiér Tofan jednat příští týden. Do 15 dnů pak musí požádat parlament o důvěru. Skončil Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech. Ve velkém sále hotelu Thermal převzala křišťálový globus francouzská herečka a režisérka Juliette Binoche.
5: Život ubíhá velmi rychle, proto tak ze sebe dávejme do světa tolik, kolik je jenom možné. Musíme totiž držet při sobě.
6: Řekla Binošová před asi tisícovkou hostů. Cenu prezidenta se z Karlových Varů odváží herec Jeffrey Wright a herečka a bývalá diplomatka Magda Vašváriová. Ta dokázala na pódiu ocenit sama sebe.
7: A keď mi komunisti nedovolí v 1971. urobiť môj milovaný doktorát z mojej milovanej sociológie, tak som teraz PhD. Ale nemusíte ma volať doktorka, dobre?
6: Vítězným snímkem letošního ročníku se stal film Padlé ovoce režiséra Aunga Pjoua o touhách žen v Myanmaru, které čelí pracovnímu vyčerpání a ekonomické nejistotě. Diváci zase ocenili dokument Heleny Třeštíkové, Bára Basiková. Z Karlových Varů Eliška Zábrocká, Radiožurnál.
2: Sport. Tenistka Linda Nosková získala premiérový grandslamový titul v kariéře. V prvním historicky českém finále Wimbledonu porazila krajanku Karolínu Muchovou 2-1 na sety. Nasazená devítka Nosková zvítězila nad turnajovou desítkou Muchovou po téměř 2,5 hodinách hry. Nosková mohla zápas ukončit už ve druhém setu. Její soupeřka se ale postupně ubránila 5 mečbolům. Pokračuje Muchová.
8: Já jsem ten zápas mohla prohrát 2-6, takže jsem byla ráda, že se mi povedlo otočit to v tom druhém setu. A teď zpětně mě akorát mrzí asi ten první game toho třetího, kde jsem to fakt mohla urvat, ale celkově jsem se dneska na tom kurtě cítila taková, plně neřekla bych, že jsem to byla já.
2: Fotbalisté Argentiny hrají na mistrovství světa o postup do semifinále proti Švýcarsku. Zápas sleduje Jan Suchan.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Omezení na D1 u Velkého Beranova a na Pražském okruhu u Zličína. Na D1 z Brna do Prahy

0: Si zde na Měřín čekejte překážky. Na 123. a 119. kilometru uzavřený pravý pruh, probíhají tam práce na vozovce, projíždí se plynule. Na pražském okruhu z letiště na D1 za sjezdem na Evropskou máme hlášené omezení. Na 26. kilometru u nájezdu z D6 práce silničářů v pravém pruhu až ke sjezdu na plzeňskou dálnici. Projíždí se bez zdržení. D10 mezi Prahou a Mladou Boleslaví je stále neprůjezdná mezi 10. a 14. kilometrem u Staré Boleslavy. Na 13. a 5. kilometru probíhají bourací práce lávky pro pěší. Odklon je ve směru z Prahy na exitu 10 Prandýs nad Labem a ve směru z Mladé Boleslavy na exitu 14 Stará Boleslav. Omezení by mělo být ukončeno v 9 hodin. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Zatímco v jihozápadní polovině území bude slunečno a jen přechodně oblačno, v severovýchodní polovině území bude převažovat velká oblačnost, hlavně na východě a severovýchodě místy s deštěm nebo přehánkami. K večeru se vyjasní. Teploty 25 až 29 stupňů, na východě a severovýchodě jen kolem 22. Tolik zprávy. Teď už začíná víkendový ranní radiožurnál s Vojtěchem Bydrmanem.
3: Možná jsme původně měli trochu jiné plány, ale v úvodu víkendového radiožurnálu zamíříme zase hned několikrát do Kansasu City. Závěrečné čtvrtfinále fotbalového šampionátu mezi Argentinou a Švýcarskem se totiž prodlužuje. Prodloužení začalo před půl minutou a fotbal tedy prozatím zůstává naším tématem číslo 1. 6 minut po 5. raní vám přeju pohodový poslech.
1: Víkendový radiožurnál a Vojtěch Bydrman.

0: Linda Nosková, hráčka přerovského tenisového klubu, je wimbledonskou šampionkou. O tom se i v neděli ráno pěkně mluví. Ve finále Nosková porazila další Češku Karolínu Muchovou ve třech setech a stala se tak druhou přerovskou hráčkou, která nad hlavu zvedla legendární trofej nejstaršího tenisového turnaje, tedy wimbledonskou mísu. V roce 1998 se to povedlo Janě Novotné. Na 200 lidí Noskové fandili u velkoplošné obrazovky v parčíku u majáku nedaleko tenisových kurtů, kde v Přerově hrává.
1: Jura prchal.
2: Přijel jste na kole?
1: Projíždím, chci se podívat jeden, dva sety, uvidíme, jak to bude, ale vývoj je bezvadný.
2: Spokojená je během prvního setu i dvojice mužů na rozkládacích židličkách.
3: Radek Slameník.
4: Jiří Šatánek.
3: No byla lepší, ty její údery, to je neskutečný. Těžko se to vrací.
4: Má lepší servis a přerovačka mi přejem, aby vyhrála.
2: Linda ale neproměnila 4 matchboly po sobě a po suverénní hře si pustila Karolínu do hlavy. Ta toho dokonale využila, srovnala na 1-1.
3: Jak vyhrajete servis, tak asi je hotovo.
2: Po přestávce se Lindě vrací jistota a rychle si vybudovala náskok. Ten korunuje 5. a 6. matchbolem, jde přímo na téčko. Dvojicemi respondentů sleduje Lindu Noskovou, jak už se wimbledonskou trofejí pouzuje fotografům. Dopadlo to přesně tak, jak jste odhadovali?
4: No, odhadovali jsme, že to bylo jednodušší a bylo to složité. A je to bezva.
3: Jo, tak po tom druhém setu už jsme nedoufali. Čekali jsme, že se psychicky zhroutí Linda, ale neskutečně se zvedla. Ubojovala to až do konce. Nádherný zápas.
2: Stejný názor má i
5: Marek. Bylo to napínavé až úplně do konce.
2: Přerov po Janě Novotné má opět wimbledonskou vítězku vlastně pro klub, pro město, pro prestiž vlastně klubu. Asi neuvěřitelná věc.
5: Jo, tak myslím si, že ten dopad na Přerov to bude mít úžasný.
2: Petr Vrána, primátor Přerova z hnutí ANO.
5: Psali se dějiny přerovského sportu.
2: Už teď přemýšlíte, jak přivítáte vlastně wimbledonskou vítězku.
5: Určitě budu chtít, aby jsme udělali něco samozřejmě pro lidi před tou radnici na náměstí. Uvidíme, kdy Linda vůbec přijede.
2: Z Přerova Lenka Kratochvílová, Radiožurnál.

0: počasí.
1: Dnes po ránu je nad Českem na jihozápadě jasno až polojasno. Na severu a severovýchodě je ale zataženo a oblačnost na našem území postupně dále přibývá. Teploty se pohybují většinou mezi 16 a 11 stupni. Tepleji zůstalo v centru Prahy, naopak v Lanškrouně nebo v Králíkách klesla teplota nízko. Tam je jen 8 stupňů, no a na šumavských pláních dokonce i slabě mrzlo. Přes den se teploty právě na východě a severovýchodě dostanou jen k 22 stupňům. Jinde nás ale čekají ryze letní teploty od 25 do 29 stupňů a nebe bude v jihozápadní polovině slunečné, od severovýchodu se ale bude i nadále zatahovat a tam také se mohou vyskytnout dešťové přehánky. K večeru budou jak srážky, tak i oblačnost ubývat. Krásné ráno.
0: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.

0: Počasí připravuje stejně jako celý týden i dnes Marcela Hálová. Znovu ji uslyšíte ve zprávách Radiožurnálu v 17:30. Hned teď ale na fotbal.
1: Mistrovství světa ve fotbale na Radiožurnálu.
0: Jak pokračuje dobývání švýcarské branky Argentinci, pojďme na prodloužení posledního čtvrtfinále mistrovství světa za reportérem Janem Suchanem.
2: 35 sekund zbývá do vypršení základní hrací doby prvního prodloužení. Argentina-Švýcarsko 1-1. Připomínám góly McAllistera z Argentiny v 10. a Švýcarandoeho ze 67. minuty. V závěru základní hrací doby měli Argentinci několik šancí, a to i proto, že Švýcaři od 72. minuty hrají bez vyloučeného Embola, ale Messi, McAllister ani Lisandro Martinez se nedokázali prosadit. V prodloužení je to v podstatě na jednu a tu švýcarskou branku. Švýcaři se brání zuby nechty, ale Argentinci si nedokázali zatím vytvořit v tom prodloužení ani jednu jedinou vyloženou šanci. Je to obtížné se tou houštinou švýcarských červených chtěl dostat do zakončení. Pozor teď na hlavičku Gonzálese, který ale hlavičkoval rovnoběžně s brankovou čarou. Jedna minuta se bude hrát nad rámec těch 15. V první části prodloužení zbývá nám ještě 35 sekund. Argentinci vhazují, udělali to rychle. Paredes mohl by centrovat zpoza pokutového území, netroufl si nakonec na to. Předává balon Romérovi, přihrávka McAllisterovi, ten rychle napravo na Montiela. Montielův centr jen na hlavičkujícího kapitána Švýcaru Čaku. Lisandro Martinez a jeho pravačka, to byl slabý pokus navíc do bloku. González centruje z levé strany, sražený pokus na rohový kop. Zbývá nám 10 sekund do konce vypršení, avizované nastavené minuty. Předpokládám, že hlavní rozhodčí Portugalec Pinheiro ještě nechá Argentince rozehrát. Messi bude centrovat od rohového praporku. Právě takhle se zrodil první argentinský gól a zatím jediný. Tak třeba na to teď Argentinci navážou. V pokutovém území několik Argentinců. Messi nachází Romera, který byl trochu přidržený, ale tohle nebude faul, bude to kop od branky a to bude pravděpodobně všechno v první části prodloužení. Argentina stále hraje se Švýcarskem 1-1. Romero se navzdory tomu drobnému držení od Widmera dostal do zakončení, hlavičkoval nad. A to je všechno z první části prodloužení. Za námi tedy 105 minut a několik ještě nastavených. Argentina-Švýcarsko 1-0. Za pár minut budeme pokračovat v přímém přenosu Radiožurnálu Sport a napojovat se k nám znovu budou i několikrát posluchači Radiožurnálu. Jan Suchan, Radiožurnál.
1: Mistrovství světa ve fotbale na Radiožurnálu.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Malého Vaška čekají dobrodružné prázdniny u dědy. Slavná komedie, jak dostat tatínka do polepšovny. ČT2. Dojedou do cíle živí? Na cestu plnou nebezpečných nástrah se rozjede Dostavník v premiérovém filmu. A ČT Art. Miroslav Horníček a jeho hosté Jaroslava Adamová a Jiří Suchý připomínají legendární osobnost české kulturní scény Jana Wericha. Hovory H ještě po 20 letech. Nedělní večer s Českou televizí.
2: Radiožurnál, teď je 17:30. A zprávy doplní Jana Utendorfská.
3: Česko přibývá majitelů oprávnění vůdce malého plavidla, ročně si ho vyřídí na 3,5 tisíce uchazečů, celkem už jich je přes 170 tisíc. Můžou se pak plavit po českých řekách a nádržích, případně i u mořského pobřeží v zahraničí. Za nepřipoutaného psa v autě můžou řidiči v Česku dostat pokutu až 2 000 korun. Policisté proto připomínají správné zabezpečení. Psa je možné zafixovat speciálním bezpečnostním pásem, který se připne k postroji, ale taky třeba mříží nebo klecí. Britská policie zatkla 28letého muže v souvislosti se smrtí političky Anne Whitcombové. Podle vyšetřovatelů zemřela ve středu kolem poledne. Policie našla až o den později v místě jejího bydliště. Případ vyšetřuje jako vraždu. Vyloučila, že by šlo o terorismus nebo politicky motivovaný čin. Dřív zatkla už jednoho podezřelého, kterého následně propustila. Automobilová Bohemia Rally se dnes přesouvá do Libereckého kraje. Rychlostní zkoušky závodníci pojedou na 3 úsecích. Karlovic do Mírové pod Kozákovem, z Malé Skály přes Fridštejn do Pelíkovic u Rychnova u Jablonce nad Nisou a z Husy do Sichrova. Silnice budou pro běžný provoz uzavřené.
4: Sport.
3: Teniska Linda Nosková vyhrála poprvé v kariéře grandslamový turnaj. V historicky prvním českém finále Wimbledonu zvítězila nad Karolínou Muchovou 2-1 na sety. A fotbalisté Argentiny hrají na mistrovství světa čtvrtfinále proti Švýcarsku. Zápas sleduje Jan Suchan.
5: 112. minuta, tedy 22. v prodloužení, skóre 1-1 nadále platí navzdory velkému argentinskému tlaku. Přímý přenos pokračuje na Radiožurnálu Sport. Teď rána Messiho, ale chytá i gólman Kobel. Jan Suchan, Radiožurnál.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Překážka na D8 u Budyně nad Ohří a omezení na pražském okruhu u Běchovic. Na D8 z Ústí nad Labem do Prahy za exitem 35 do Xany čekejte překážku. Na 34. kilometru odstavená dodávka pro poruchu, projíždí se plynule. Na pražském okruhu z Černého na Barandovský most za sjezdem na D11 máme hlášené omezení. Na 62. kilometru pracují silničáři v levém pruhu. V okrese Písek u obce Dobev hlášená nehoda. U dobevského rybníka střed osobního nákladního vozidla. Na místě zasahují hasiči a záchranáři. Na dálnici D10 mezi Prahou a Mladou Boleslaví pokračuje noční uzavírka u Staré Boleslavy. Mezi 10. a 14. kilometrem je obousměrně odkláněná doprava. Na 13.5. kilometru probíhají stavební práce. Odklon ve směru z Prahy na exitu 10 Brandýs nad Labem a ve směru z Mladé Boleslavy na exitu 10 Stará Boleslav. Uzavírka by měla skončit v neděli v 9 hodin. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
7: Jihozápad naší republiky dnes bude zalitý sluncem, severovýchod se dočká dešťových přeháněk. Také teploty budou rozdílné, severovýchod výrazně chladnější, jihozápad nabídne příjemné letní teploty. A ty jsou rozdílné už i teď po ránu. Poslechněte si meteoroložku Janu Hujslovou.
8: Dnes brzy ráno převažuje nad naším územím polojasná až jasná obloha. Na severu a severovýchodě je ale zataženo a oblačnost postupně dále přibývá. Teploty se pohybují většinou mezi 16 až 11 stupni. Tepleje je v centru Prahy, naopak v Lanškrouně nebo v Králíkách klesla teplota níže, je tam 8 stupňů. No a na šumavských slatích tam v noci slabě mrzlo.
7: Jeho západ dnes tedy s jasnou až polojasnou oblohou. Od severovýchodu se ale bude obloha zatahovat. Později bude právě v severovýchodní polovině našeho území převažovat velká oblačnost s deštěm anebo přeháňkami. K večeru pak budou srážky ubývat a také nebe se bude zase projasňovat. Teploty budou na podmračeném severovýchodě a východě nižší jen kolem 22 stupňů. Jinde se budou pohybovat mezi 25 a 29 stupni. V tisíci metrech na horách naměříte kolem 21, v Jeseníkách a Beskydech ale kolem 17 stupňů. A povane k tomu po ránu slabý, postupně mírný, severní až severozápadní

Je dal rozhodující gol Alvarez krásnou ranou spoza pokutového území a v breaku se pak prosadil z dorážky ve 121. minutě Lautaro Martinez. Argentina Švýcarsko po prodloužení 3-1, známe semifinálové dvojice, tu první tvoří Francie se Španělskem, druhou Anglie s Argentinou. Teď si můžeme na Radiožurnálu i Radiožurnálu Sport od živých přenosů z fotbalového mistrovství světa dát pár dní oraz, než přijdou na řadu zmiňovaná semifinále a pak samozřejmě zápasy o bronz a pak o zlato. Tak se budu těšit na slyšenou. Jan Suchan, Radiožurnál.

0: Kansasu City tedy momentálně vládnou bílá a světle modrá. Argentina porazila Švýcarsko 3-1 v prodloužení a jako poslední postoupila do semifinále fotbalového mistrovství světa. No a na aktuální sportovní zprávu teď na Radiožurnálu ještě navážeme počasím s Marcelou Hálovou.
1: Počasí.
2: Na našem území jsou dnes po ránu i místa, na kterých dokonce mrzlo. Jsou to ale tradiční šumavské pláně, právě tam klesla teplota slabě pod nulu. Ani jinde ale nebyla noc moc teplá. Například v Lanškrouně nebo v Králíkách ukázaly teploměry jen kolem 8 stupňů. Naopak o docela teplé noci se dá mluvit ve vyhřáté Praze, tam se udržely teploty nad 16 stupni. Přes den pak bude nejčastěji od 25 do 29 stupňů, to v místech, kde bude slunečno, jako například na jihozápadě našeho území, na severovýchodě, kde bude mraků víc a dokonce tam i zaprší, teplota nepřekročí 22 stupňů. A pokud dnes míříte nahory, pak se připravte na teplotu kolem 21 stupňů, ale v Jeseníkách a Beskydech bude chladněji, jen kolem 17. A foukat k tomu bude slabý nebo mírný severní až severozápadní.

0: Stále větší popularity si užívá americký zpěvák Shane Booth, známý dnes už prakticky po celém světě jako Somber. Teď jste ho slyšeli taky ve víkendovém radiožurnálu. A před 6 hodinou vám ještě řekneme o tom, jak ve Zlínském kraji roste zájem o sdílená kola. Města na Vsetínsku je začala nabízet zhruba před rokem, aby lidem usnadnila cestování mezi obcemi po cyklostezce Bečva. Službu si ale rychle oblíbili taky místní. Každý čtvrtý uživatel třeba tímto způsobem dojíždí do práce.
1: A kam jezdíte?
2: Teď mám právě brigádu v Deze a jako když třeba občas zaspím nebo tak, tak prostě to kolo využiju a je to prostě dobrá věc.
3: Jako právě nasedá na kolo na stanovišti u vlakového nádraží. Zatímco on kolo vyzvedává, Štěpán ho odkládá. Právě dorazil z nedaleké Zašové. Dříve jezdil autem. Teď už si ale měsíc půjčuje sdílené kolo, aby se vyhnul kolonám na hlavním tahu kvůli přestavbě křižovatky.
4: Zašové je teď ta doprava nebo ta situace taková poslední týdny, že jsem se rozhodl jezdit do práce na kole, je to lepší, je to ve výsledku i daleko kratší a příjemnější cesta.
3: Vy si vezmete to kolo v Zašové, necháte ho ve Valašské Meziříčí?
4: V Zašové máme myslím 3-4 ty zastávky, jedna z nich je přímo u mého baráku, takže to je úplně ideální.
3: Půjčit si kolo v jedné obci a nechat ho ve druhé jde hlavně díky cyklostezce Bečva. Lidi motivuje ale ještě jedna věc. Meziříčí se do práce nebo k nádraží jede často z kopce dolů. Možnosti využívá i Petr, který pracuje pro největšího zaměstnavatele ve městě.
5: Záleží podle počasí.
3: Kudy jezdíte?
5: Od nemocnice.
3: Takže z kopce dolů, potom tady kolo odložíte a když potom máte odpoledne po směně.
5: Jedu zpátky do kopce, bohužel.
3: Setínce ke sdíleným kolům přidal později. I tam si ale lidé výpůjčky rychle oblíbili. Teď se nám kolo otevřelo. Kam na něm jezdíte?
6: Do zbrojovky, do práce, bo mně to přijde lepší prostě.
3: Podle radnice využívá sdílené kolo na cestu do práce každý čtvrtý, kdo si kolo půjčí, říká místostarosta Petr Kudlík z Hnutí ANO.
7: Tak nejvíc jezdí študáci, jako obecně, ale jezdí hodně lidí i do práce, úředníci, ty vím, že jezdí tady k městským úřadu, jezdí spíš tady jako do centra.
3: Sdílená kola si získávají lidi i v dalších městech Zlínského kraje. Často je využívají na cestě do práce třeba lidé, kteří na nich nasednou na Otrokovickém nádraží a vyráží do centra Zlína. Gabriela Hickl, Radiožurnál.

0: Máte v telefonu uložená všechna důležitá čísla?
1: Záchranná služba 155.
0: Policie 158.
1: Hasiči 150.
0: A zelená vlna 800 553 553.
1: Děkujeme, že nám pomáháte hledat lepší cestu.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Dobré ráno, 6 hodin. A zprávy Radiožurnálu s Janou Utendorfskou.
3: Teherán oznámil uzavření Hormuzského průlivu, na Irán znovu útočí americké síly. Mezinárodní závody na Masarykově okruhu přerušila smrtelná nehoda dvou jezdců. Tenistka Linda Nosková slaví wimbledonský titul, Krajankou Muchovou porazila 2-1 na sety. A na jeho západě bude slunečno, na severovýchodě občas déšť, teploty do 29 stupňů.
1: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
3: Irán oznámil, že až do odvolání uzavřel Hormuzský průliv. Podle agentur AFP a AP to udělal poté, co vypálil varovné výstřely na loď plující nepovolenou trasou. Centrální velitelství Spojených států toto plavidlo identifikovalo jako kontejnerovou loď plující pod kyperskou vlajkou. V reakci na úder Teheránu americké síly zahájily sérii útoků na Irán. Tamní média informovala o explozích v Bušehru a v Asaluji na jihu země. Dva závodníci zemřeli včera odpoledne po nehodě na Masarykově okruhu v Brně v závodu silničních motocyklů. Závod Alpe Adria Championship měl pokračovat i dnes, pořadatelé ho ale zrušili. Radiožurnálu to potvrdil ředitel komunikace okruhu Petr Boháč. Oba jezdci zemřeli i přes okamžitou pomoc, říká mluvčí jihomoravské policie Andrea Cínková.
4: Podle prvotních informací měl 33-letý cizinec zřejmě technickou závadu na motocyklu a nebyl schopen rozjet svůj stroj. Zezadu do něj narazil 44-letý jezdec, také cizinec.
3: V městské hromadné dopravě za posledních 5 let výrazně přibylo klimatizovaných vozidel. Jezdí jich zhruba dvojnásobek. Ukazují to data Sdružení dopravních podniků. Nejčastěji mají klimatizaci autobusy. Takových je přes 60%.
5: Naopak tramvaje jsou nejdražší, vydrží dlouho a neobměňují se tak často. Proto jich má klimatizaci jen 1/5. A mluvčí Sdružení dopravních podniků Linda Hajlichová doplňuje.
6: Nejvýraznější nárůst zaznamenaly trolejbusy, u kterých se podíl klimatizovaných vozidel zvýšil z 20,7% na 49%.
5: Nových trolejbusů totiž celkově přibývá. V horku se dopravci snaží využít co nejvíce klimatizovaných vozidel a také ulehčit práci řidičům, popisuje mluvčí brněnského dopravního podniku Hana Tomaštíková.
7: Řidiči mají k doplňování tekutin k dispozici iontové rozpustné nápoje. A samozřejmě, pokud by se někomu z nich udělalo vlivem vysokých teplot nevolno, tak jsme okamžitě připraveni jej vystřídat.
5: Řidiči také můžou nosit kratší letní uniformu. Sára Adamcová, Radiožurnál.
3: Donínská zoo dokončuje nový pavilon akvárií. Příštích několik týdnů je bude osazovat rybami ze sladkovodních afrických jezer Malawi a Tanganyika. Celkem jich budou 2000. Původní pavilon zničilo před 5 lety tornádo. Expozice se pro návštěvníky otevře nejspíš v srpnu. Přesný termín zoo zatím neurčila. Ryby si musí na nové prostředí zvyknout, říká zooložka Lenka Pacíková.
8: Dovážíme je v juvenilním stádiu, což jsou rybičky velikosti zhruba 4 až 5 cm, které vlastně se snadně adaptují na to nové prostředí. Jsou to v podstatě zatím nejrůznější druhy tlamovců. Spousta tady těch ryb má v tom juvenilním stádiu třeba jiné zbarvení než potom v dospělosti. Ve chvíli, kdy budou dvakrát tak velké, budou mít i jinou barvu.
2: Sport. Tenistka Linda Nosková vyhrála poprvé v kariéře grandslamový titul. Ve finále Wimbledonu zvítězila 21-letá Češka nad Krajankou Karolínou Muchovou po sadách 6-2, 5-7 a 6-3. Trenér Noskové Tomáš Krupa oceňoval, s jakým klidem se jeho svěřenkyně vypořádala i s těžkými momenty. Například tím, jak reagovala na druhý set, ve kterém Nosková neproměnila 5 matchbolů. Pokračuje Krupa.
9: Ono je brutální, jak silná jako ta frajerka je. Podle mě Kája neměla vůbec jako čas vůbec na nic tvořit hru. No a pak se jí to prostě rozpadlo, no přišlo to na ní, což samozřejmě má 21 roku. Všichni víme, že je silná, ale vlastně teď víme, že je ještě silnější.
2: Fotbalisté Argentiny porazili na mistrovství světa Švýcarsko 3-1 po prodloužení a zahrající semifinále. Proti obhájcům titulu nastoupí Anglie, která zvítězila nad Norskem 2-1 po prodloužení. Ve druhém semifinálovém duelu se utká Francie se Španělskem.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Omezení na D1 u Velkého Beranova a na pražském okruhu u Zličína. Na D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Měřín očekávejte omezení. Na 223. a následně 119. kilometru uzavřený pravý pruh. Probíhají tam práce na vozovce, projíždí se plynule bez zdržení. Na pražském okruhu z letiště na D1 za sjezdem na Evropskou hlásíte blokovaný jeden pruh. Mezi 24. a 23. kilometrem pracují silničáři v pravém pruhu, celý úsek je označený kužely. Dálnice D10 mezi Prahou a Mladou Boleslaví je obousměrně neprůjezdná mezi 10. a 14. kilometrem u Staré Boleslavy. Na 13,5 kilometru bourají lávku pro pěší. Odklon provozidla ve směru z Prahy na exitu 10 Brandýs nad Labem a ve směru z Mladé Boleslavy na exitu 14 Stará Boleslav. Omezení by mělo být ukončeno v dopoledních hodinách. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Zatímco v jihozápadní polovině území bude slunečno a jen přechodně oblačno, na severovýchodě bude převažovat velká oblačnost, hlavně na východě a severovýchodě místy s deštěm nebo přehánkami. K večeru se pak vyjasní. Teploty 25 až 29 stupňů, na východě a severovýchodě kolem 22. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy. Dále s vámi víkendový ranní radiožurnál a Vojtěch Bidrman.
11: A ještě pozveme všechny milovníky umění a přírody na další ročník výstavy ve volné krajině, tedy na Stromovou galerii. Ale i u Choceňského zámku se dnes odpoledne od 12 do 17 hodin promění v otevřenou výstavní síň pod širým nebem. Uvidíte tam výsledky práce malířů, fotografů a dalších výtvarníků z oboru umělecké činnosti. Nejen do Chocně vám přejeme pohodově strávenou neděli.
1: Víkendový radiožurnál
0: a Vojtěch Bidrman.

0: Sofia. Začátkem května vystoupil Alvaro Soler v Praze a nezůstal u vyprodaného koncertu ve Fóru Karlín. Představil se tehdy jako pouliční umělec na náměstí Republiky. A od hudby teď na Radiožurnálu k filmu. 60. Karlovarský filmový festival zná své vítěze. Pořadatelé na slavnostním zakončení ocenili taky hvězdné hosty letošního ročníku Jeffreyho Wrighta a Juliette Binocheovou.
1: Bouřlivým potleskem ve stoje přivítal Juliette Binocheovou plný velký sál hotelu Thermal. Na pódiu s červeným kobercem převzala křišťálový globus za mimořádný přínos světové kinematografii. A pak poděkovala s dojetím všem režisérům, se kterými kdy spolupracovala.
2: We need artists to tell the stories.
3: Potřebujeme umělce, aby nám vyprávěli příběhy, aby řekli nahlas pravdu. Vášeň je srdcem toho všeho, co děláme. Život ubíhá velmi rychle, proto tak ze sebe dávejme do světa tolik, kolik je jenom možné. Musíme totiž držet při sobě. Děkuju Karlovým Varům.
2: Thank you so much to Karlovy Vary.
1: S podobným potleskem a dojetím převzal cenu prezidenta festivalu také americký herec Jeffrey Wright. Ten zazpomínal na setkání s Jiřím Bartoškou i režisérem Milošem Formanem.
4: Dobrý večer.
5: Byl jsem tu přesně před 29 lety. Festival je mi velmi blízký i díky přátelství s Jiřím Bartoškou.
1: Hlavní cenu 60. ročníku Karlovarského festivalu získal film Padlé ovoce režiséra Avga Pjouna. V hlasování diváků pak zabodoval časozběrný dokument o zpěvačce Báře Basikové, kterou desítky let sledovala režisérka Helena Třeštíková. Film zamíří v září také do českých kin. Z Karlových Varů Martin Hrnčíř, Radiožurnál.

0: Zprávy z domova a vašeho regionu.
1: Informace ze světa, sportu, kultury a dopravy.
0: To je zpravodajství na Radiožurnálu.
1: Aktuální servis. 7 dní v týdnu, 24 hodin denně.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Radiožurnál, teď je 6:45. A Jana Utendorská přidá zprávy.
3: Nejméně dva mrtvé si vyžádala střelba na pouličním festivalu v Torontu. Kanadská policie vyzvala veřejnost, aby se oblasti vyhnula. Podezřelý ze střelby je stále na útěku. Dvoudenní festival latinsko-amerických tanců má podle organizátorů 100 000 návštěvníků. A hasiči ve Zlíně dál zasahují u požáru budovy v někdejším baťovském továrním areálu. Podvečer snížili stupeň požárního poplachu z druhého na první. Hasiči dál ochlazují trosky 11-patrové budovy.
4: Počasí.
5: Dnes bude počasí rozdělené. Na jihozápadě si budete užívat krásný slunečný den, kdežto na severovýchodě občas zaprší. Jihozápad dnes tedy s jasnou až polojasnou oblohou, od severovýchodu se ale bude nebe zatahovat. Později bude právě v severovýchodní polovině našeho území převažovat velká oblačnost s deštěm anebo s přeháňkami. K večeru pak budou srážky ubývat a také se bude nebe zase projasňovat. Teploty budou na podmračeném severovýchodě a východě nižší, jen kolem 22 stupňů. Jinde se budou pohybovat mezi 25 a 29 stupni. V 1000 metrech na horách naměříte kolem 21, v Jeseníkách a Beskydech bude kolem 17 stupňů. A povane k tomu po ránu slabý, postupně mírný severní až severozápadní vítr, který bude k večeru slábnout. Krásnou neděli přeji.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.

0: Je neděle a mezi 9. a 10. hodinou na vás na Radiožurnálu i dnes čeká zápisník zahraničních zpravodajů. Uslyšíte v něm třeba o jedné malé rodinné palírně kousek za Štrasburkem. Už 100 let tam pěstují vlastní ovoce, které proměňují na pálenku. Místní prý mají nejradši tu z mirabelek. Specialitou rodiny je ale alkohol vyráběný z jahod.
1: Balbron je taková typická alsaská vesnice, létají tu všude vlaštovky, domy mají takové ty dřevěné okenice, po hlavní silnici jeden za druhým jezdí traktory, tady na místní pole, kde se pěstuje ovoce, a ovoce se nepěstuje jenom proto, aby se jedlo, ale taky, aby se zpracovalo trošku nějak jinak. Důkazujeme tady Distillerie Artisanale Eckmayer. Tak vcházíme do takového vlastně až překvapivě velké, bych řekl, stodoly. Tady se destiluje, takže spousta nerezových tanků, tady celá řada takových velkých zelených, tam kvasí ovoce, když ovoce je.
2: Firmu založil můj děda Augst Eckmayer, aby zhodnotil své ovoce výrobou pálenky. Dřív už to dělal pro svou vlastní potřebu, ale chtěl začít i prodávat, protože se chtěl vymanit z trhu s ovocem, který je hodně proměnlivý. Dodnes máme stejný model, pěstujeme ovoce a vyrábíme z něj pálenky.
1: V tom je podle Elzy Eckmayer, která je spolumajitelkou firmy, celá palírna spíš výjimkou. Přes 80% ovoce si pěstují sami, švestky, mirabelky, ale také jahody. Právě jahodový alkohol, kdy se nechají jahody macerovat a poté se vypálí, je jedna z místních specialit.
2: Ty menší nádoby, ty jsou na produkci v menším objemu, třeba právě na maceraci jahod. Toho je menší objem než třeba mirabelek. Jahody, ty jsou naše specialita, protože to není zrovna obvyklé mít jahodovou pálenku.
1: Pokud vás zajímá, jak taková jahodová pálenka chutná, vydržte poslouchat do 9 hodin. Celou reportáž totiž uslyšíte po 9. hodině v zápisníku zahraničních zpravodajů. Z Alsaska, Jakub Lucký, Radiožurnál.

0: Bruselské chlebíčky.
1: Průvodce kuchyní evropské politiky a jejím zákulisím.
0: Chcete poznat detaily diplomatických vyjednávání?
1: Nebo zjistit, co si státníci řekli po vypnutí mikrofonu?
0: Poslouchejte podcast Bruselské chlebíčky.
1: Každé pondělí v aplikaci Můj rozhlas.cz.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

21 Pilots, LP, Tomora, Moby, Lord, tedy Swims a stovka dalších. To jsou Colors of Ostrava. Každý festivalový den vám přinášíme speciální vysílání Colors on Air na Radiožurnálu. Aktuální hudba a inspirativní témata diskuzního fóra Melting Pot. Od 15. do 18. července v areálu Dolních Vítkovic. Festival by nebylo možné uspořádat bez podpory Moravskoslezského kraje a generálního partnera festivalu T-Mobile. Hlavním mediálním partnerem je Radiožurnál.

0: Činohra, opera i balet přitahují stále víc diváků. Třísouborová divadla po celém Česku hlásí za uplynulou sezónu vysokou návštěvnost. Rekordní období má za sebou taky Národní divadlo Brno. Slavilo úspěchy na zahraničních scénách a během sezóny uvedlo 18 premiér.
1: Zářily činoherní tituly jako Divokákach na Fédra, Senčarovné noci nebo Havlovo pokoušení.
2: A velký zájem publika vzbudil podle ředitele brněnského Národního divadla Martina Glázra i původní český balet Kafka nebo Smetanova Čertova stěna. Celkem divadlo nabídlo 765 představení.
1: Diváků přišlo téměř 263 tisíc, to je o tisícovku víc než v loňském roce. Naopak velmi zajímavě vzrostly tržby o celých 6 milionů na 114 milionů korun, což nám pomáhá vyrovnávat se s inflací i se snižováním ministerských dotací.
2: Jako úspěšnou hodnotí sezónu i Moravské divadlo Olomouc. Na jeho inscenace zavítalo bezmála 100 tisíc diváků, což je zhruba tolik lidí, kolik žije v celém krajském městě, potvrzuje mluvčí scény Vlasta Pechová.
3: Oproti předchozí sezóně jde o nárůst zhruba o 4 tisíce návštěvníků. Divadlo během sezóny uvedlo 13 premiér a mezi nejúspěšnější tituly patřil muzikál Evita nebo balet Romeo a Julie.
2: I Jihočeské divadlo v Českých Budějovicích, které nově od letošního ledna není příspěvkovou organizací města, hlásí rekordní návštěvnost. Jen do konce května jej navštívilo 56 tisíc diváků, z toho 21 tisíc zamířilo na operní představení.
4: Jihočeské divadlo však svou sezónu ještě neskončilo, protože pokračujeme naší letní sezónou na otáčivém hledišti v Českém Krumlově a tudíž tak přesná čísla budeme mít nejdříve v druhé polovině září.
2: Vysvětluje mluvčí scény Lenka Cimlová Ostrá s tím, že na otáčivém hledišti bude soubor vystupovat až do 6. září.
5: V Miláně v 15. století u dvoru Ludovika Sforci s blízkým přítelem Leonarda da Vinci.
2: Některá divadla sledují návštěvnost podle kalendářního roku, nikoli po divadelních sezónách. Patří mezi ně i divadlo Josefa Kajetána Tyla v Plzni, které si dlouhodobě drží návštěvnost nad 90%. Mírný pokles naopak loni zaznamenalo Pražské Národní divadlo. Do jeho hledišť přišlo 545 tisíc diváků, zhruba o 35 tisíc méně než v roce 2024. Na návštěvnosti se ale podle divadla podepsala i rekonstrukce nové scény, která je od loňského září mimo provoz. Tomáš Maleček, Radiožurnál.

0: I zbylá dvě čtvrtfinále fotbalového šampionátu skončila podle očekávání, i když obě se prodlužovalo. Anglie nakonec zdolala Norsko 2-1 a Argentina Švýcarsko 3-1. Teď naše další zprávy. Dobré ráno, 6:45. A slovo předávám Janě Utendorfské.
1: Evropská komise vyzvala k ukončení financování benátského bienále. Důvodem je účast Ruska, informuje o tom agentura DPA. Moskva na světové přehlídce současného umění vystavuje letos poprvé od začátku ruské války na Ukrajině. Podle finské zástupkyně Evropské komise ale nerespektuje demokratické hodnoty, které evropská kultura prosazuje a má za úkol chránit. Komise proto navrhuje zrušit benátskému bienále grant ve výši 2 milionů eur. Druhým dnem pokračuje 20. ročník gastronomického festivalu Borůvko Braní. V Borovanech na Českobudějovicku je připravený řemeslný jarmark, pěstitelská poradna a taky tradiční soutěž v pojídání borůvkových knedlíků.
2: Počasí. Dnes a vlastně i v příštím týdnu nás čekají poměrně příjemné letní dny. Dnes tedy ještě bude více mraků na severovýchodě našeho území, kde také může i zapršet. V dalších dnech budou dešťové přehánky spíše výjimkou. Převažovat v celém příštím týdnu by mělo slunečné počasí, které doplní poměrně vysoké teploty, nejčastěji mezi 26 a 32 stupni. Dnes bude ještě na severovýchodě a východě našeho území chladněji, jen kolem 22 stupňů. Jinde mezi 25 a 29 stupni a nebe bude právě na chladnějším severovýchodě s velkou oblačností a občasným deštěm. Na jihozápadě bude spíše jasno až polojasno a pršet tam nebude vůbec. Vítr dnes bude foukat jen slabě nebo mírně od severu až severozápadu a k večeru zeslábne. Krásný den.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

0: Duet Evy Farné a Miraje Navrátila v nedělním ranním radiožurnálu. Taky včera v Londýně se odehrál jeden český duet a byl to duet tenisový. Wimbledonské finále nakonec vyhrála Linda Nosková. Krajanku Karolínu Muchovou porazila 6-2, 5-7 a 6-3. Nosková získala v 21 letech první grandslamový titul. Naopak Muchová nevyužila po Roland Garros 2023 druhou takovou příležitost. A nejcennější trofej jí dál uniká.
1: I'll start with Linda, my ex-friend.
2: Karolína Muchová byla tou zklamanější tenistkou při závěrečném ceremoniálu a o Lindě Noskové mluvila z legrace už jako o bývalé kamarádce. Ale muselo to být pro ní velmi složité, podobně jako celé finále.
1: Celkově jsem se na tom kurtě cítila taková, plně neřekla bych, že jsem to byla já.
3: Your new Wimbledon champion 2026, Linda Noskové.
1: To, že jsem vyhrála tenhle turnaj, ještě mi nedošlo, takže myslím, že to bude za pár dní, když se to uvědomím.
2: Vyprávěla poutkání Linda Nosková, která doufá, že kamarádku nestratila, jako tom také v nadsázce několikrát promluvila.
1: We are friends, we still are friends, hopefully.
2: V zápase se jí ale dařilo vnímat soupeřku jako každou jinou a soustředit se na své věci. Až do stavu 6-2, 5-2 procházela duelem velmi hladce.
4: Obě dvě nastoupily na to, že to bylo Lindy první finále a Kai teda sice druhý, ale přece ve Wimbledonu nastoupily prostě jako opravdu šampionky. Hrály jako výborný tenis, Linda jako hned za začátek vzala za to zapače si 6-2, 5-2. Na Kai zase bylo strašně skvělý to, že se prostě nevzdávala. Ona neměla v podstatě do toho 2-6, 2-5 nic hrát a prostě furt tam jakoby byla a tu šanci pak si vzala, že jo. A pak v tom třetím setu si myslím, že nevím, co úplně rozhodlo. Myslím si, že možná ten první gem, ale bylo to neuvěřitelná podívaná a můžou být na sebe obě dvě pyšný, když pro tu Kaju to je teďka těžký, ale já jsem fakt byla neuvěřitelně ráda, že jsem tam mohla být na tom kurtě a sledovat to.
2: Hodnotila utkání Barbora Strýcová, kapitánka v poháru Billie Jean Kingové, a mluvila přitom o prvním gemu rozhodující sady, kdy měla Karolína Muchová breakové šance a mohla utkání zlomit na svou stranu.
1: Ta je skvělá hráčka právě v tomhle, že dokáže ať už jakýkoliv stav to vybojovat. Je strašně technická hráčka, takže tam může použít jakýkoliv úder. V některých momentech jsem určitě do toho mohla jít víc. To byla moje chyba 100%, že hlavně na mém servise jsem možná do toho prostě nešla více po hlavě a trošku jsem se vzdálila a nechala jsem tu hru tak nějak, ať jde mimo mě. Tyhle ty momenty jsou určitě něco, z čeho se můžu poučit, ale jsem strašně ráda, že jsem ukázala v tom třetím setu hlavně úplně od začátku vlastně začít.
2: Říkala 21letá šampionka Linda Nosková z Londýna, Jaroslav Plašil, Radiožurnál.

0: Radiožurnál 7 hodin. Na řadě jsou zprávy Jany Utendorské.
1: USA zasáhly na 140 cílů v Íránu, ten podnikl útoky na sousední země. Za nepřipoutaného psa hrozí řidičům v Česku pokuta až 2000 korun, v zahraničí i víc. Tenistka Linda Nosková vyhrála Wimbledon, ve finále porazila Karolínu Muchovou. A na jihozápadě bude slunečno, na severovýchodě občas deštěm, teploty do 29 stupňů.
2: Radiožurnál, hlavní zprávy, víme, co se děje.
1: Americké síly zasáhly v noci přesnou municí asi 140 íránských vojenských cílů. Na síti X o tom informovalo oblastní velitelství CENTCOM. Američané podnikli už třetí vlnu útoků na Írán v tomto týdnu. Celkem při nich na pokyny vrchního velitele, tedy prezidenta Donalda Trumpa, zasáhly více než 300 objektů. Teherán podle agentury AP zahájil odvetné útoky na cíle v zemích Perského zálivu. Vzdušné údery odráží například Kuvajt. Teherán taky uvedl, že až do odvolání znovu uzavře Hormuzský průliv. Krize v Hormuzském průlivu utlumila světovou námořní dopravu a pocítili to i výrobci lodí. S menší poptávkou se potýkají Čína i Japonsko. Naopak Jižní Korea očekává rychlé oživení poptávky a ve velkém hledá pracovní sílu v zahraničí.
3: Čínští výrobci sice dál ve velkém využívají státní pobídky, ale nejdůležitější trh, tedy ten americký, pro ně pořád není úplně přístupný. Na vině jsou vysoká cla uvalená americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Šanci proto cítí Jižní Korea, světová dvojka loďařského průmyslu. V tomto odvětví už v zemi pracuje bezmála 30 tisíc lidí, z čehož pětina jsou cizinci. Stát a výrobci se spojili v otázce lidských zdrojů a v Indonésii otevřeli školící centrum, kde se budoucí dělníci učí nejen korejštinu, ale i technologické postupy a zásady, které budou za pár měsíců při práci v Jižní Koreji potřebovat. Ze Soulu David Jakš, Radiožurnál.
1: Meteorologové mají nový systém výstrah před extrémním počasím. Český hydrometeorologický ústav v nich nově víc přihlíží k dalším doprovodným jevům a taky dopadům počasí. A to na hospodářství a infrastrukturu, ale i na lidské zdraví. U teplot tak na výstrahu už nestačí překročení stanoveného limitu, vysvětluje meteorolog Martin Adamovský.
4: To znamená, více se při těch výstrahách obecně zohledňuje dopad. V případě vysokých teplot, tak teďka nově je nová skupina výstrah, která se týká zátěže, tepelné zátěže.
1: Meteorologové teď varují před vznikem a šířením požárů kvůli vyšším teplotám a suchu. Výstraha platí pro většinu Moravy, hlavně její jižní část. Psi a další domácí zvířata musí být při cestování autem připoutaní. Upozorňuje na to policie, případná pokuta je až 2000 korun. V zahraničí to může být i výrazně víc. Pravidlem je, že zvíře nemá dosáhnout na řidiče.
5: Převoz nepřipoutaného psa nebo kočky v autě může způsobit dopravní nehodu, varuje Jan Straka z dopravní policie.
6: Mohou se leknout, skočí na toho řidiče, ten se lekne, strhne volant, nehoda je na světě.
5: K zajištění bezpečnosti poslouží přepravky, klece, mříže oddělující kufr od zbytku interiéru nebo jednoduchý set postroje a bezpečnostního pásu. Podle čeho vybírat, radí prezidentka veterinární komory Petra Šinová.
7: Je potřeba přizpůsobit fixaci i velikosti toho zvířete. U těch větších zvířat považuji za vhodnější převoz v kufru.
5: Mylná je podle Šinové i představa, že při nehodě lidé udrží zvíře na klidně. Josefína Báčová, Radiožurnál.
0: Sport. Tenistka Linda Nosková se stala pátou Češkou, která vyhrála Wimbledon ve dvouhře. V historicky prvním ryze českém finále porazila Nosková Karolínu Muchovou, a to ve třech sadách. Muchová prohrála druhé singlové grandslamové finále v kariéře. Před třemi lety neuspěla na Roland Garros, teď na Wimbledonu. Boj o nejprestižnější trofej na okruhu WTA ale Muchová nevzdává.
8: Tu chuť furt mám na to se vrátit a zabojovat o ten titul. Myslím, že si budu potřebovat teď pár dní odpočinout, fakt jsem na ty týdny teďka, hlavně na té trávě z Berlína do Hamburku až sem, to bylo náročný a cíl tam bude určitě US Open.
0: Argentina prošla do semifinále fotbalového mistrovství světa, Švýcarsko porazila 3-1 po prodloužení a o postup do finále si zahraje s Anglií. Ta vyřadila Norsko, zvítězila 2-1 po prodloužení.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Sražené zvíře na D6 u Lubence a nehoda v okresu Žďár nad Sázavou. Na dálnici D6 z Karlových Varů do Prahy za sjezdem na Lvaleč hlásíte překážku. Na 80.5 kilometru leží sražená srna v levém pruhu. Pozor na náhle brzdící vozidla. V okrese Žďár nad Sázavou na silnici 387 v obci Ujčov hláme hlášenou nehodu. Havarovalo tam osobní vozidlo, blokovaný je jeden pruh. Pokračuje také uzavírka dálnice D10 mezi Prahou a Mladou Boleslaví mezi 10. a 14. kilometrem u Staré Boleslavy. Na 13,5. kilometru bourají lávku pro pěší. Odklon pro osobní vozidla je ve směru z Prahy na exitu 10 Brandýs nad Labem a ve směru z Mladé Boleslavy na exitu 14 Stará Boleslav. Pro nákladní dopravu je možná objízdná trasa ve směru z Mladé Boleslavy na exitu 27 Banátky nad Jizerou přes Lysou nad Labem na dálnici D11 a obráceně. Omezení by mělo skončit v dopoledních hodinách. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zatímco v jihozápadní polovině území bude slunečno a jen přechodně oblačno, na severovýchodě čekejte převážně velkou oblačnost a taky místy přehánky nebo déšť. Teploty 25 až 29 stupňů, na východě a severovýchodě jen kolem 22. Tolik zprávy. Posloucháte víkendový ranní radiožurnál s Vojtěchem Bydrmanem.
0: A ještě vás pozveme na výpravu do nejtajnějšího podzemí západočeského Doupova. V 11, 13 a 15 hodin začnou prohlídky bunkru s krycím jménem Jasir. Bunkr u Malého Hlavákova ve vojenském újezdu Hradiště byl po odchodu armády zasypaný tunami zeminy a až díky práci nadšenců byl znovu vykopaný, vyčištěný a otevřený pro veřejnost. Místo je ale potřeba zarezervovat dopředu na webu jasir, psáno s tvrdým i, .cz.
2: Víkendový radiožurnál
10: a Vojtěch Bydrman.

0: horkých letních dnech nasazují dopravní podniky přednostně klimatizované vozy. V české městské hromadné dopravě jich za posledních 5 let výrazně přibylo, zhruba na 2násobek. Vyplývá to z dat Sdružení dopravních podniků. Nejčastěji mají klimatizaci autobusy, nejméně klimatizované jsou naopak tramvaje. Vysoké teploty představují zátěž hlavně pro řidiče.
1: Je tam dusno, vzduch se tam točí horkej.
2: Popisuje službu v neklimatizované tramvaji řidič Štěpán Šmehlík z Prahy. Dopravní podniky investují hlavně do postupné obnovy vozového parku. Tak jako v Praze, popisuje mluvčí pražského dopravního podniku Aneta Řehková.
3: V případě autobusů, elektrobusů a trolejbusů bylo vedením dopravního podniku již v roce 2017 rozhodnuto, že budou všechna nově pořizovaná vozidla vybavena celovozovými klimatizacemi.
2: Více než stovka tramvají 15T, které jezdí po Praze, je stále ještě relativně nová, ale bez klimatizace. Ve vysokých teplotách se dopravní podniky snaží zjednodušit řidičům práci v horku, popisuje mluvčí brněnského dopravního podniku Hana Tomaštíková.
4: Řidiči mají k doplňování tekutin k dispozici iontové rozpustné nápoje. A samozřejmě, pokud by se někomu z nich udělalo vlivem vysokých teplot nevolno, tak jsme okamžitě připraveni jej vystřídat.
2: Klimatizovaná je kvůli vysoké pořizovací ceně jen 1/5 tramvají v Česku, říká mluvčí Sdružení dopravních podniků Linda Hajlichová.
5: Nejvýraznější nárůst zaznamenali trolejbusy, u kterých se podíl klimatizovaných vozidel zvýšil z 20,7% na 49% a výrazně vzrostl také podíl klimatizovaných autobusů.
2: Klimatizaci podle ní má 6 autobusů MHD z 10. Sára Adamcová, Radiožurnál.

0: Radiožurnál je 7:45. Jana Utendorfská teď doplní zprávy.
1: Ruský dronový útok na ukrajinský Charkov si vyžádal 2 zraněné, včetně 16-leté dívky. Na Telegramu o tom informuje náčelník správy Charkovské oblasti Oleh Sinihubov. Bezpilotní letouny poškodili 20 obytných budov. Prezident Petr Pavel, premiér Andrej Babiš z hnutí ANO a další čeští politici pogratulovali tenistce Lindě Noskové k vítězství na Wimbledonu. Poděkovali i poražené finalistce Karolíně Muchové. Obě podle nich zemi v historicky prvním českém grandslamovém finále skvěle reprezentovali. Prezident Pavel pozval obě finalistky na Pražský hrad.
2: Počasí.
3: Jihozápad naší republiky dnes bude zalitý sluncem, severovýchod dešťovými přeháňkami. Také teploty budou rozdílné, severovýchod výrazně chladnější, jihozápad nabídne příjemné letní teploty. Ty se budou pohybovat nejčastěji od 25 do 29 stupňů, tolik bude tedy v místech, kde bude slunečno, jako například právě jihozápad našeho území. Na severovýchodě, kde bude mraků víc a dokonce tam i zaprší, teplota nepřekročí 22 stupňů. A pokud dnes míříte na hory, pak se připravte na teplotu kolem 21 stupňů, ale v Jeseníkách a Beskydech bude chladněji, jen kolem 17 stupňů. A foukat k tomu bude slabý nebo mírný severní až severozápadní vítr, který bude k večeru slábnout. Hezký den.
2: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

cudzie.

0: Dobré ráno, 7 hodin a 30 minut. Zprávy Radiožurnálu a Jana Utendorská.
1: Dva závodníci zemřeli včera odpoledne po nehodě na Masarykově okruhu v Brně. Závod silničních motocyklů Alpe Adria Championship měl pokračovat i dnes, pořadatelé ho ale zrušili. Radiožurnálu to potvrdil ředitel komunikace okruhu Petr Boháč. Oba jezdci zemřeli i přes okamžitou pomoc. V Česku přibývá majitelů oprávnění vůdce malého plavidla. Ročně si ho vyřídí na 3,5 tisíce uchazečů. Celkem už jich je přes 71 tisíc. Můžou se pak plavit po českých řekách a nádržích, případně i u mořského pobřeží v zahraničí. Britská policie zadržela nového podezřelého z vraždy bývalé ministryně. Jedná se o 28-letého muže s britským občanstvím. Teď je v policejní cele. Ann Whitcombová podle vyšetřovatelů zemřela ve středu kolem poledne. Policie našla až o den později v místě jejího bydliště. Vyloučila, že by šlo o terorismus nebo politicky motivovaný čin. A vodohospodáři dvakrát vypustí Vraňansko-Hořínský kanál na Vltavě. Chystají jeho prohloubení za 1,5 miliardy korun. Místem tak budou moct proplouvat lodě s těžším nákladem. Ředitelství vodních cest

0: by do 2 měsíců mělo získat stavební povolení. Práce chce skončit do roku 2029.
1: Sport.
0: Tenistka Linda Nosková je wimbledonskou šampionkou. Ve dvouhře ve finále porazila Karolínu Muchovou ve 3 setech a vybojovala svůj první grandslamový titul. A fotbalisté Argentiny postoupili do semifinále světového šampionátu. Nad Švýcarskem vyhráli 3-1 po prodloužení. Argentinci se utkají s Angličany, kteří porazili Norsko 2-1 po prodloužení. Druhou semifinálovou dvojici tvoří Francie a Španělsko.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Překážka na D6 u Lokte a omezení na pražském okruhu u Zličína. Na dálnici D6 z Chebu do Karlových Varů za sjezdem na Loket hlásíte překážku. Na 124. kilometru nepojízdné vozidlo ve stoupacím pruhu. Kamiony vybočují. Na pražském okruhu z letiště na D1 za sjezdem na Evropskou hlásíte blokovaný jeden pruh. Mezi 24. a 23. kilometrem pracují silničáři v pravém pruhu, celý úsek je označený kužely. Dálnice D10 mezi Prahou a Mladou Boleslaví pokračuje uzavírka u Staré Boleslavy. Mezi 10. a 14. kilometrem je oboustranně uzavřený provoz vlivem bouracích prací na 13. a 5. kilometru. Odklon pro osobní vozidla je ve směru z Prahy na exitu 10 Brandýs nad Labem a ve směru z Mladé Boleslavy na exitu 14 Stará Boleslav. Pro nákladní dopravu je možná objízdná trasa ve směru z Mladé Boleslavy z exitu 27 Benátky nad Jizerou přes Lysou nad Labem na dálnici D11 a obráceně. Uzavírka by měla skončit dnes v 9 hodin. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Jihozápad dnes s jasnou až polojasnou oblohou. Od severovýchodu se ale bude obloha zatahovat. Později bude právě v severovýchodní polovině našeho území převažovat velká oblačnost s deštěm nebo přehánkami. K večeru pak budou srážky ubývat a také nebe se bude projasňovat. Teploty budou na podmračeném severovýchodě a východě nižší jen kolem 22 stupňů. Jinde se budou pohybovat mezi 25 a 29 stupni. V 1000 metrech na horách naměříte kolem 21 stupňů. V Jeseníkách a Beskydech kolem 17. A povane k tomu po ránu slabý, postupně mírný severní až severozápadní vítr, který bude k večeru slábnout. A jak bude zítra? To nám řekne meteoroložka Jana Hujslová.
4: Zítra bude převažovat polojasno, ráno a dopoledne v jeho západní polovině území až jasno. Naopak na severovýchodě a severu bude oblačnosti více a s malou pravděpodobností se zde může vyskytnout přehánka.
3: Teploty budou o trochu vyšší než dnes, na severovýchodě kolem 25, jinde od 27 po 31 stupňů. Na horách 1000 metrech nad mořem naměříte kolem 22 stupňů. A vítr zítra zase stejný jako dnes, tedy po ránu slabý, potom mírný a foukat bude od severu až severovýchodu. To byly zprávy. A teď už je s vámi v ranním radiožurnálu znovu Vojtěch Bidrman. Dobré ráno.
5: Doplním hned ještě jednu informaci. Spojené státy opět útočí na Irán. Ten už reagoval odvetnými údery na státy Perského zálivu a opětovným zablokováním Hormuzského průlivu. Představitelé obou zemí se navíc vyměňují výhrušky. O téhle napjaté situaci vám na radiožurnálu ještě povíme. Tak klidné nedělní ráno.
1: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.
7: Mám v hlavě naše dny.

0: Spojené státy už po třetí v tomto týdnu útočí na Irán. Podle americké armády zasáhla její munice na 140 iránských vojenských cílů. O úderech na státy Perského zálivu zase informoval Teherán. Iránské revoluční gardy dnes taky oznámily, že až do odvolání opět zavírají Hormuzský průliv. Matěj Kolář ze zahraniční redakce k tomu zjistil víc. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Co se tedy ve válkou zmítané oblasti teď aktuálně děje?
1: Asi nejaktuálnější jsou teď právě ty americké útoky. Mezi cíle údajně patřily iránské dronové a raketové základny, námořní vojenská infrastruktura nebo sklady munice. Na to už zareagoval Teherán. Informoval například o balistických útocích na strategicky významné americké základny v Kataru a Ománu. Další útoky přicházející z Iránu hlásí taky Kuvajt, Bahrajn nebo Spojené arabské emiráty.
0: A jak ty aktuální události, Matěji, dopadají na Hormuzský průliv?
1: Jak už padlo, Irán opět oznámil jeho zablokování. Iránské revoluční gardy taky informovali, že zasáhli proti lodi, která na cestě Hormuzem nerespektovala iránské pokyny. Mělo jít už o druhé plavidlo, které iránské síly v posledních hodinách vyřadily z provozu.
0: Komentář Teheránu k těm útokům, prosím.
1: Tento označuje za reakci na porušování nedávno uzavřeného americko-íránského memoranda a slibuje ještě ničivější reakce. Amerika podle iránského vedení porušuje své závazky nejen v souvislosti s Hormuzem, ale taky tím, že nezasahuje proti pokračujícím i izraelským útokům v Libanonu nebo opětovným uvalením sankcí na íránskou ropu. Obvinění z porušování podmínek memoranda proti Íránu naopak vznáší Spojené státy.
0: A jak je to aktuálně s komunikací mezi Spojenými státy a Íránem?
1: Ta se v posledních dnech dost vyostřila. Můžou za to i smuteční ceremoniály v rámci pohřbu někdejšího iránského vůdce Alího Chamenejího, který zemřel v prvních hodinách americko-izraelských útoků na konci února. Jeho nástupce a syn Močtaba Chamenejí píše o nutnosti pomstít prolitou krev otce a dalších iránských mučedníků. Protiamerické slogany nebo výzvy k odstranění amerického prezidenta Donalda Trumpa zněly i přímo ve smutečných průvodech v iránských městech. Trump v reakci na sociální síti Truth Social napsal, že na Irán míří 1000 amerických raket. Ty podle něj vystřelí v okamžiku, kdy se Irán pokusí o Trumpovu vraždu. Americká armáda je pak podle Trumpa připravena a ochotná i víc než rok ničit a decimovat všechny oblasti Iránu.
0: Téma redaktora Matěje Koláře pro nedělní ranní radiožurnál. Díky, Matěji, naslyšenou.
1: Děkuju, naslyšenou.

0: 7.45, tady je Radiožurnál. A zprávy doplní Jana Utendorská.
1: Policie varuje před podvodnými SMS zprávami. Útočníci se v nich vydávají za dopravní policisty a žádají zaplacení pokuty za údajné překročení povolené rychlosti. Zároveň vyhrožují soudem nebo zákazem řízení. Cílem je získat peníze nebo osobní data obětí. Podrobnosti jsou na serveru iRozhlas.cz v rubrice Ověřovna. A úderem 8. hodiny odstartuje další běh zbíky ve španělském Pamploně. Pokračují tak oslavy svátku svatého Fermína. Tradice sahá 400 let zpátky. Běhu se každé ráno účastní na 2000 lidí. Oslavy skončí 14. července.
2: Počasí.
3: Na našem území jsou dnes po ránu i místa, na kterých dokonce mrzlo. Jsou to ale tradiční šumavské pláně, právě tam klesla teplota slabě pod nulu. Ani jinde ale nebyla noc moc teplá, například v Lanškrouně nebo v Králíkách ukázaly teploměry jen kolem 8 stupňů. Naopak o teplé noci se dá docela mluvit ve vyhřáté Praze. Tam se udržely teploty nad 16 stupni. Přes den pak bude nejčastěji od 25 do 29 stupňů, to v místech, kde bude slunečno, jako například na jihozápadě našeho území. Na severovýchodě, kde bude mraků víc a dokonce tam i zaprší, teplota nepřekročí 22 stupňů. Pokud nesmíříte nahory, pak se připravte na teplotu kolem 21 stupňů, ale v Jeseníkách a Beskydech bude chladněji, jen kolem 17. A foukat k tomu bude slabý nebo mírný severní až severozápadní vítr, který bude k večeru slábnout. Hezký den.
2: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

0: Mistrovství světa ve fotbale na Radiožurnálu.
1: Obhájci titulu mistrů světa, fotbalisti Argentiny, stále můžou myslet na zlato i na letošním šampionátu. Postoupili totiž do semifinále, když Švýcarsko zdolali 3-1 po prodloužení. Jejich soupeřem bude Anglie, která přehrála Norsko 2-1 taky po prodloužení. Oba zápasy komentoval redaktor Jan Suchan, ale ten už asi spí, tak to teď shrneme s Kristianem Švedou. Dobré ráno.
2: Dobré ráno. Na letošním mistrovství světa zatím platilo, že když hraje Argentina, skóruje Lionel Messi. Proti Švýcarsku letošní gólová série nejlepšího střelce historie světových šampionátů skončila, i tak ale jeho Američané postoupili. V prodloužení nejprve dal Argentincům vedení 2-1 Julián Alvarez krásnou ránou z dálky k tyči a výhru 3-1 pečetil svým gólem Lisandro Martinez.
1: Argentinci se v boji o postup do finále utkají s Anglií, ta vyřadila Norsko. Skončil tedy jeden z nejvýraznějších týmů tohoto šampionátu.
2: Ano, Norové jednak výborně hráli, vyřadili například Brazílii a jednak svět obletěli jejich oslavy, když si po výhře na trávník donesli buben, posadili se a společně s fanoušky dělali, že veslují. Norská cesta turnajem tedy skončila ve čtvrtfinále, i tak je to historické maximum pro skandinávský tým. Anglie zvítězila nad ním 2-1 po prodloužení a klíčem k úspěchu bylo podle trenéra Tomase Tuchla to, že jeho svěřenci dobře bránili norského útočníka Erlinga Haalanda. Ten dal na turnaji 7 branek a skóroval, stejně jako Messi, pokaždé, když nastoupil. Pokračuje Tuchel.
3: Myslím, že jsme měli opravdu dobrou obranu. Zejména stopeři předvedli proti Haalandovi fyzicky dost náročný výkon. Hlídali ho neustále, byli odvážní a velmi, velmi silní.
2: Semifinále mezi Argentinou a Anglií se bude hrát ve středu. Už v úterý nastoupí Francouzi proti Španělům. Obě utkání začnou v 21 hodin českého času a digitální stanice Radiožurnál Sport je nabídne v přímém přenosu.
1: Uzavírá pro víkendový Radiožurnál Kristian Čveda ze sportovní redakce. Děkujeme.
2: Hezký vstup do nového dne.

0: Zelená vlna radiožurnálu.
1: To je moderní call centrum s nepřetržitým provozem.
0: Tisíce aktivních zpravodajů.
1: Moderní systém pro okamžité zpracování informací.
0: A hlavně přesnější a rychlejší dopravní zprávy.
1: Ráno každých 15 minut, přes den každou půl hodinu.
0: Pomozte nám i vy hledat lepší cestu.
1: 800 553 553.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál 8 hodin. A zprávy s Janou Utendorfskou.
1: Americké síly znovu útočí na Irán, ten vyslal drony a rakety na sousední země. Policie se zabývá pády velkých kusů asfaltu do řeky Ohře v Karlových Varech. 21-letá tenistka Linda Nosková je wimbledonskou šampionkou. Bourání mostu uzavřel dálnici D10 mezi Brandýsem a Starou Boleslaví. A na jeho západě bude slunečno, na severovýchodě občas déšť, teploty do 29 stupňů.
2: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
1: Už po třetí v jediném týdnu útočí Spojené státy na Irán. Americká armáda podle svého velitelství zasáhla na 140 iránských vojenských cílů. Teherán zase informoval o úderech na státy Perského zálivu. Čelili jim Spojené arabské emiráty. V Bahrajnu se rozezněly sirény varující před nálety. Ozbrojené síly Kuvajtu pak oznámily, že protivzdušná obrana odráží vzdušný útok. Iránské revoluční gardy dnes taky oznámily, že až do odvolání opět zavírají Hormuzský průliv. Z pražského mostu v Karlových Varech včera padaly do řeky Ohře kusy vozovky. Všimli si toho vodáci, kteří pod mostem zrovna projížděli. Kusy asfaltu, které do vody schazovali dělníci, mohly být podle nich až 100-kilové. Most od března opravuje ředitelství silnic a dálnic.
3: Vodáky na řece Ohři nic nevarovalo, že by z mostu mohlo něco padat a ohrozit je. Padajících kusů si všimli těsně před mostem, popisuje vodák Jakub.
4: Kdybychom měli uprostřed přímo pod tím mostem, tak by to na nás padlo, nikdo to tam nekontroloval, jestli jedeme, nemuseli jsme si toho všimnout, jenom aby to na nás padlo, fakt jsme se báli o život.
3: Vodáci padající kusy mostu natočili a video předali policii. Ta na místo vyjela a případ prověří, říká mluvčí karlovarské policie Kateřina Pešková.
5: Jedná se o znepokojivé záběry. Známenou událostí se budeme dále zabývat a současně prověříme všechny okolnosti.
3: Ředitelství silnic a dálnic na otázku, proč není místo zabezpečené, Radiožurnálu zatím neodpovědělo. Celý článek a video je na serveru i rozhlas. Veronika Sutková, Radiožurnál.
1: V nemocnicích na Vysočině má klimatizaci jen necelá třetina pokojů. Vyplývá to z dat zdravotnických zařízení. Nejlépe v kraji je na tom nemocnice v Novém Městě na Moravě. Teplotu v místnosti dokáže regulovat ve všech pokojích jednotky intenzivní péče na dialýze, kožním oddělení, magnetické rezonance nebo v laboratořích.
6: Zhruba z jedné čtvrtiny je klimatizovaná Havlíčkobrodská nemocnice. Podle její mluvčí Petry Černo jde o oddělení JIP, ARO a infekční. V Pelhřimovské nemocnici disponují klimatizací oddělení jednotky intenzivní péče, ARO a celý nový pavilon s názvem Péče o rodinu. Jihlavská nemocnice má klimatizaci pouze na JIP a ARO. Veronika Bartes-Vohradíková, Radiožurnál.
1: Cenu prezidenta na filmovém festivalu v Karlových Varech převzal Jeffrey Wright. Americký herec se vrátil po téměř 30 letech se snímkem Basquiat. Na slavnostním zakončení vzpomínal na Jiřího Bartošku.
7: Byl jsem tady před několika lety, před 29. Mám speciální vztah k tomuto místu, protože jsem tu vybudoval přátelství s Jiřím Bartoškou. Chybí mi tu.
1: Cenu prezidenta festivalu dostala taky herečka a bývalá diplomatka Magda Vašáriová. Křišťálový globus si z Karlových Varů odváží francouzská herečka a režisérka Juliette Binoche.
8: Sport. 21-letá tenistka Linda Nosková slaví svůj první grandslamový titul. Ve Wimbledonu porazila v historicky prvním českém finále Karolínu Muchovou po sadách 6-2, 5-7 a 6-3. Nosková mohla zápas ukončit už ve druhém setu. Její soupeřka ale postupně odvrátila 5 matchbolů. Pokračuje Nosková.
9: Kala je skvělá hráčka právě v tomhle. V některých momentech jsem určitě do toho mohla jít víc. To byla moje chyba 100%. Tyhle ty momenty jsou určitě něco, z čeho se můžu poučit, ale jsem strašně ráda, že jsem ukázala v tom třetím setu hlavně úplně od začátku vlastně začít.
8: Obhájci titulu světových šampionů, fotbalisté Argentiny míří do semifinále mistrovství světa. Nad Švýcarskem zvítězili 3-1 po prodloužení a o postup do finále si zahrají s Anglií, která zdolala Norsko 2-1 po prodloužení. Druhou semifinálovou dvojici tvoří reprezentace Španělska a Francie.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Překážka na D5 u Boru a uzavřená D10 u Brandýsa. Na dálnici D5 ve směru z Prahy na Rozvadov opatrně za sjezdem na Mariánské Lázně. Na kilometru 132 má policie hlášenou srnku na vozovce. Dálnice D10 Praha Mladá Boleslav je od včerejšího večera obousměrně uzavřená mezi exity 10 Brandýs a 14 Stará Boleslav, a to kvůli bourání lávky ještě do dnešní 9. hodiny. Osobní auta jedou přes Brandýs, momentálně plynule, vozidla nad 12 tun mají stanovenou delší objízdnou trasu přes Zápis, Starý Vestec a Lysou k Benátkám, respektive opačně. A na silnici 13 z Nového Boru na Děčín čekejte omezený provoz na výjezdu z Kamenického Šenova. Záchranáři tam zasahují po nehodě osobního auta, to se převrátilo. Ve slabém provozu kolona aktuálně nevzniká. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zatímco v jeho západní polovině území bude slunečno a jen přechodně oblačno, na severovýchodě bude převažovat velká oblačnost, místy s dešťem nebo přehlaňkami. K večeru se pak vyjasní. Teploty dnes vystoupí na 25 až 29 stupňů, na východě a severovýchodě bude jen kolem 22. Tolik zprávy. Dále s vámi víkendový ranní Radiožurnál a Vojtěch Bitterman.
0: Zámek Kozel na Plzeňsku se dnes promění v ráj všech milovníků dobrého jídla a pití. Dorazí tam food trucky a stánky nabité slanými specialitami i sladkými pokušeními. Od šťavnatých burgerů a hot dogů až po originální dobroty, které jen tak někde neochutnáte. Děti si na Kozlu užijí fanzónu a dospělí zase komentované prohlídky zámeckých interiérů. Přejeme vám tedy krásnou neděli.
2: Víkendový Radiožurnál
3: a Vojtěch Bitterman.

0: Už čtvrtým dnem zasahují hasiči v baťovském areálu ve Zlíně. Po požáru a částečném zřícení budovy 34 platí od včerejšího večera už jen první stupeň požárního poplachu. Další podrobnosti teď doplní pro víkendový radiožurnál reportér David Jabůrek. Davide, dobré ráno.
1: Krásné ráno. Od vypuknutí požáru je to takřka přesně 72 hodin a oproti tomu, co jsem tady pozoroval po celý čtvrtek a také v pátek, je tu teď vlastně nezvyklý klid. Od rána se pohybuji u vlakového nádraží v těsné blízkosti zasažené budovy. Kolem mě prochází lidé z batohy na vlak a jde vidět, že pohled na zbytky budovy už je ani příliš nevzrušuje. Pozůstatky objektů i zřícené sutiny navíc v tuto chvíli ani viditelně nedoutnají, stejně tak už téměř nejde cítit ani kouř. Při pohledu z centra na budově zůstává portrét Tomáše Bati. Pohledem od Otrokovic se však naskýtá obrázek jako z akčního filmu. Budova je jakoby rozříznutá vejpůl, celá černá a trčí z ní pozůstatky utržených nosných konstrukcí. Ze všech stran, od místních firem, které v budově měly sklady se zbožím za stovky milionů korun, i třeba ze zpráv od lidí ze všech koutů Česka, jdou v posledních desítkách hodin především slova vděčnosti. Vděčnosti za obětavou práci hasičů a především za to, že se při celém tom neštěstí nikomu nic nestalo. Přesto jde o zásah, ze kterého se Zlín bude ještě dlouho vzpamatovávat. Je jasné, že i zbývající torzo 34. budovy půjde k zemi a v samotném srdci Zlína tak definitivně zůstane nepříjemná památka. Ono je totiž potřeba říct, že budova, která ve čtvrtek vzplála, byla natolik monumentální a položená v samotném centru města, že na ní ze svých domovů měli výhled opravdu desítky tisíc obyvatel.
0: Jak konkrétně teď vypadá zásah hasičů a jaká omezení dnes ještě platí pro obyvatele Zlína?
1: Jak už zaznělo, hasiči včera večer snížili stupeň požárního poplachu ze druhého na první. Místo už hlídá jen několik jednotek profesionálních a dobrovolných hasičů. Podle jejich mluvčího Pavla Řezníčka především doplňují vodu, chladí a hlídají sutiny budovy. Co se týče příčiny požáru, velitel zásahu Zdeněk Otrusina včera uvedl, že jeho vyšetřování je zdlouhavý proces a může trvat i rok. Dnes a zítra pak ještě zůstává zavřený Baťův mrakodrap, takzvaná 21 s oblíbenou vyhlídkovou plošinou. Stejně tak i Muzeum jihovýchodní Moravy v 15. budově.
0: Ve Zlíně po požáru budovy v baťovském areálu tedy už čtvrtým dnem zasahují hasiči, teď už jen ochlazují sutiny. Na místě máme reportéra Davida Jabůrka, kterému děkujeme za aktuální zprávy a přejeme klidnou neděli. Naslyšenou, Davide.
1: Díky, naslyšenou.

0: Konflikt v Hormuzském průlivu vážně dopadá nejen na světovou lodní dopravu, ale i na výrobce lodí. Na Radiožurnálu o tom podrobněji uslyšíte po 8:45. 8:15, přejeme vám dobré ráno. Jana Utendorfská doplní zprávy.
1: Nejméně 2 mrtvé si vyžádala střelba na pouličním festivalu v Torontu. Kanadská policie vyzvala veřejnost, aby se oblasti vyhnula. Podezřelý ze střelby je stále na útěku. Dvoudenní festival latinsko-amerických tanců má podle organizátorů 100 000 návštěvníků. A meteorologové začali používat nové textové předpovědi počasí. Uživatelům mobilní aplikace a webu Českého hydrometeorologického ústavu mají přinést rozumitelnější informace. Nabízí také detailní popis počasí z regionu.
2: Počasí.
3: Dnes bude počasí rozdělené. Na jihozápadě si budete užívat krásný slunečný den, kdežto na severovýchodě občas zaprší. Jihozápad dnes tedy s jasnou až polojasnou oblohou. Od severovýchodu se ale bude nebe zatahovat. Později bude právě v severovýchodní polovině našeho území převažovat velká oblačnost s deštěm nebo přeháňkami. K večeru pak budou srážky ubývat a také nebe se bude projasňovat. Teploty budou na podmračeném severovýchodě a východě nižší, jen kolem 22 stupňů. Jinde se budou teploty pohybovat mezi 25 a 29 stupni Celsia. V 1000 metrech na horách naměříte kolem 21, v Jeseníkách a Beskydech bude kolem 17 stupňů. A povane k tomu teď po ránu slabý, postupně pak mírný, severní až severozápadní vítr, který bude k večeru zase slábnout. Krásnou neděli přeji.
2: Radiožurnál. Každý den.

0: Konflikt v Hormuzském průlivu je největší komplikací a ochromením světové námořní dopravy od pandemie COVID-19. Bolestivě dopadá nejen na dopravce, ale taky na výrobce lodí a mění i rozložení sil na trhu, kde dosud dominující Čína čelí tvrdé konkurenci. Náš asijský zpravodaj David Jakš k tomu má i detaily. Davide, dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Co tedy aktuálně pálí čínské výrobce lodí?
1: Čína je největším výrobcem nákladních lodí už řadu let po sobě, světovou dvojkou je Jižní Korea a trojkou Japonsko, to jsou tedy stupně vítězů. Velkou část čínské produkce kupují domácí zákazníci, domácí firmy, ale čínské loděnice staví a prodávají také do Spojených států, do Austrálie nebo do Evropy. No a celá řada ekonomických sankcí, respektive vysokých cel, které na Čínu uvalil a dosud neodvolal americký prezident Donald Trump, tak tu čínskou produkci brzdí. No a brzdí ji tak, že zřejmě ještě letos Čínu z pozice té světové jedničky se sadí právě Jižní Korea, respektive jihokorejští výrobci lodí.
0: A co má Jižní Korea navíc oproti Číně? Konkuruje třeba cenou?
1: Jihokorejce jednak nedusí ty zmiňované sankce, ale oni mají hlavně velmi propracovanou vizi z pohledu pracovních sil. Největší jihokorejský výrobce HD Korea Shipbuilding, tak ten zvýšil meziročně prodej o bezmála 20%, no a v celé zemi v tomto odvětví už teď pracuje skoro 30 tisíc lidí, přičemž pětina z nich jsou cizinci. Korejci teď nejnověji třeba založili školící centrum v Indonésii. Ve velkém nabírají budoucí dělníky do svých loděnic, no a přímo v té Indonésii je tedy učí nejen korejštinu, kterou budou při práci potřebovat, ale učí je třeba i technické postupy nebo standardy, které tahle práce vyžaduje. Takže ta práce s lidmi je pro jihokorejské loďaře velmi důležitá. Zakázek přibývá, no a tisíce nových dělníků z ciziny mají Jižní Koreu dostat na pozici největšího světového výrobce lodí.
0: Uzavírá pro víkendový radiožurnál náš asijský zpravodaj David Jakš. Davide, díky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: V Nýřanech na severním Plzeňsku se rozhodli, že z okolních lesů udělají lesoparky. Ve třech lokalitách plánují vybudovat cyklostezky, dětská hřiště a altány. Někteří obyvatelé se na změnu těší, jiní by raději ponechali klasický les.
1: Teď jsem na nýřanském sídlišti. Jeden z lesů je odsud vidět o nějakých 400 metrů dál. Dobrý den, Nýřany připravují tři lesoparky.
2: Budeme tam určitě chodit i s malým.
1: Říká Dominika. Ahoj.
3: Ne.
1: V 7000 Nýřanech bydlí i Veronika Nováková.
4: Aby řekla pravdu, úplně přesně nevím, co se mám pod tím představit.
1: Rozdíl mezi hospodářským lesem a lesoparkem vysvětluje nezávislý místostarosta Nýřan Zdeněk Zeman.
5: V hospodářském lese není povoleno dělat terénní úpravy, prvky sportovní. Je to les primárně určený pro produkci dřeva.
1: Změna z hospodářského lesa na lesopark je podstatná pro čerpání dotací, na což narazila i nýřanská radnice při kontrole v katastru nemovitostí.
5: My máme tyto lesy označené jako lesopark. Až později jsme zjistili, že je máme označené pouze tímto názvem. Oficiálně jsou to stále lesy hospodářské, ve kterých není úpravy možné dělat.
1: Změna statusu tak městu otevře dveře k penězům z dotačních titulů.
5: Bude potom možné žádat o dotace. O lesy bude dál pečovat lesník. Produkce dřeva je až na druhém místě.
1: Proměna běžného porostu na upravené zóny podobné parku má mezi místními i své odpůrce Veronika Nováková.
4: Chodíme tam na procházky. A mě to celá vyhovuje, takže to fakt je kolé. Záměr je to hezký, ale uvidíme, jak to bude vypadat. Jako když to bude hezky provedený, nemusí to být špatný.
5: Představujeme si lavičky, altány, odpočívadla, odpadkové koše.
1: Dodává místostarosta Nýřan Zdeněk Zeman. Úřední změnu v katastru nemovitostí by radnice měla stihnout ještě do konce letošního roku. První fyzické proměny lidé neuvidí dřív než příští rok. Z Nýřan, Pavel Hala, Radiožurnál.

0: Jsou stále na začátku svých basketbalových kariér. Už teď ale mají o něco blíže k hvězdnému nebi budoucnosti. Je jim 17 let a reprezentují svoji zemi na mistrovství světa. Světové elitě se postaví i české reprezentantky, které budou spoléhat i na vaši podporu. Máte jedinečnou možnost je vidět v Brně ve Stares aréně Vodova od 11. do 19. července. Více na webu cz.basketbal. Mediálním partnerem českého basketbalu je Radiožurnál.
1: 8 hodin a 30 minut, dobré ráno. Zprávy Radiožurnálu a Jana Utendorská.
2: Hasiči ve Zlíně čtvrtý den zasahují u požáru budovy v někdejším baťovském továrním areálu. V podvečer snížili stupeň požárního poplachu z druhého na první. Hasiči dál ochlazují trosky 11-patrové budovy. Evropská komise vyzvala k ukončení financování benátského bienále. Důvodem je účast Ruska. Informuje o tom agentura DPA. Moskva na světové přehlídce současného umění vystavuje letos poprvé od začátku ruské války na Ukrajině. Podle finské zástupkyně Evropské komise ale nerespektuje demokratické hodnoty, které evropská kultura prosazuje a má za úkol chránit. Komise proto navrhuje zrušit benátskému bienále grant ve výši 2 milionů eur. Elektrárna Opatovice chce v roce 2030 zprovoznit mezi Pardubicemi a Hradcem Králové spalovnu komunálního odpadu. Zařízení za několik miliard korun umístí ve svém areálu blízko stávající vrátnice. Pravomocné stavební povolení už má, okolní obce s námitkami neuspěly. Spalovna má likvidovat až 150 tisíc tun odpadků ročně, teď hledá zhotovitele. A Hodonínská zoo dokončuje nový pavilon akvárií. Příštích několik týdnů je bude osazovat rybami ze skladkovodních afrických jezer Malawi a Tanganyika. Celkem jich budou 2000. Původní pavilon zničilo před 5 lety tornádo. Expozice se pro návštěvníky otevře nejspíš v srpnu. Přesný termín zoo zatím neurčila. Sport. Linda Nosková vyhrála tenisový Wimbledon ve dvouhře. Ve finále porazila krajenku Karolínu Muchovou ve třech setech. Nosková získala svůj první grandslamový titul. A fotbalisté Anglie postoupili do semifinále mistrovství světa. Norsko porazili 2-1 po prodloužení. Utkají se s obhájci titulu světových šampionů Argentinci, kteří vyhráli nad Švýcarskem 3-1 po prodloužení.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Překážky na D1 za Měřínem a Tasovem, uzavřená D10 u Brandýsa. Na D1 ve směru z Prahy na Brno dejte pozor na dvou místech. Nejdřív za exitem Měřína na kilometru 137 je hlášený nějaký předmět v jízdním pruhu a potom za sjezdem na Tasov na 160. kilometru nepřehlédněte osobní auto stojící v odstavném pruhu. Na dálnici D10 Praha Mladá Boleslav počítejte s úplnou obousměrnou uzavírkou mezi exity 10 Brandýs a 14 Stará Boleslav. Po nočním bourání lávky ještě uklízejí, provoz má být obnovený v 9 hodin. Zatím osobní auta objíždějí přes Brandýs, tam už se tvoří chvílemi kratší kolony. Vozidla nad 12 tunu musí delší objíždkou přes Zápyt na Poděbradskou silnici 611 a potom ze Starého Vestce přes Lysou k Benátkám a opačně. A na silnici 13 z Nového Boru na Děčín na výjezdu z Kamenického Šenova se převrátilo osobní auto, provoz je omezený, ale slabý bez kolon. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Dnes mrakou víc, to hlavně na severovýchodě našeho území. Jihozápad bude spíše slunečný a oblačnosti budou odpovídat i teploty. Tam, kde bude oblačno až zataženo s občasným deštěm, bude jen kolem 22 stupňů. Na ostatním území od 25 do 29 stupňů. Zítra už bude teplo a poměrně slunečno na celém našem území. Převažovat bude polojasno nebo jasno, stále více mraků vás může zastihnout na severovýchodě Česka. Výjimečně se tam může i zítra objevit dešťová přeháňka. Teploty od 25 stupňů, tolik bude právě na chladnějším severovýchodě, jinde od 27 do 31 stupňů. No a podobné počasí nás čeká i v příštím týdnu. Poslechněte si meteoroložku Janu Hujslovou.
3: V dalších dnech bude pokračovat poměrně slunečné a teplé počasí. Jen výjimečně se vyskytnou přeháňky anebo bouřky. Maximální teploty se budou pohybovat většinou mezi 26 až 32 stupni.
2: Dnes by teploty tropickou třicítku tedy ještě přesáhnout neměly, už se ale otepluje. Aktuálně je například v Chebu skoro jasno se 17 stupni, nad Prahou skoro zatažené nebe a už 20 stupňů. Potom v Telči polojasno se 17 stupni, v Peci pod Sněžkou, tak tam v tuto chvíli prší, je tam 14 stupňů. Pardubice hlásí oblačno s 18 stupni, na Sněžce se drží mlha a je tam kolem 6 stupňů. Znojmo skoro zataženo a 19 stupňů a prší také v Ostravě, kde je aktuálně kolem 16 stupňů Celsia. To byly zprávy. A po nich pokračuje ranní vysílání radiožurnálu s Vojtěchem Bidrmanem. Dobré ráno.
4: Marcelo, díky, a máme ještě jeden tip pro labužníky. Areál Poděbrady u Olomouce bude i dnes patřit druhému ročníku langošového víkendu, který nabídne bohatý gastroprogram. Milovníci pouliční klasiky se můžou těšit na poctivé, ručně dělané langoše bez polotovarů, křupavé na povrchu a nadýchané uvnitř, připravené v různých variantách a s důrazem na kvalitní suroviny. Přejeme vám dobrou chuť.
0: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.

0: Mistrovství světa ve fotbale na Radiožurnálu.
1: 100 zápasů je odehraných, ale 4 nejdůležitější zbývají. Mistrovství světa zná po dnešní noci všechny semifinalisty. Francouze a Španěli doplnili Angličané, kteří postoupili po vítězství nad Norskem 2-1 v prodloužení, a Argentinci, ti porazili taky po prodloužení Švýcarsko 3-1. Probereme to teď s naším fotbalovým expertem Pavlem Horvátem. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Norsko letos mělo roli miláčka publika, po skalpu Brazílie sahalo po další senzaci. Začneme tím vedoucím gólem Andrease Schelderupa. Doteď, Pavle, nevím, jestli centroval nebo střílel. Jak jsi to viděl?
2: No, já si myslím, že on možná taky ne, i když bude dělat, že střílel. Někdy se to stává, že ten balon malinko sjede. Ta rána byla úžasná, teda musím říct, že ji nečekal asi opravdu nikdo. Všichni čekali centr. Ale nejvíc asi brankář Pickford, no.
1: O oba góly Anglie se potom postaral záložník Realu Madrid Jude Bellingham, který se trefil dvakrát i proti Mexiku. Není to paradoxně pro Anglii trošku nebezpečné, že ta její gólová produkce je závislá na jednom hráči?
2: Tak já myslím, že Harry Kane má stejně gólů, ale samozřejmě Bellingham byl včera znovu výborný, výjimečný i fyzicky. On v tom závěru ještě toho zápasu v tom prodloužení tam napadal, pak teda byl střídaný, ale předvedl výborný výkon a neřekl bych, že je úplně unikátně jediný, ale samozřejmě patří k tomu řekl bych triu hráčů, který táhnou Anglii.
1: Zase byl docela vidět rozhodčí. Druhé půli Norové dali gol na 2-1, kterému předcházel faul. V prodloužení zase sudí odvolal penaltu pro Anglii. Pavle, tobě nehrozí žádný disciplinární trest ani pokuta, a tak se tě zeptám, co si obecně myslíš o výkonech sudích na letošním šampionátu?
2: No tak byly lepší, byly horší. Já si myslím, že tyhle ty malinký momenty prostě je pak těžký posuzovat od videa. Myslím si, že ty zpomalení záběry vypadají jinak než realita. Ty rozhodčí to nemají lehký a na druhou stranu některé výkony třeba toho rozhodčího z Uzbekistánu, to byla hrůza, no.
1: Taky noční nebo ranní zápas Argentiny a Švýcarska dospěl do prodloužení, ale po té červené kartě pro Švýcara Embola mi to teda upřímně řečeno spíš než fotbal připomínalo házenou, když Argentinci dobývali švýcarské území. Bylo otázkou času, než dají gol?
2: No, tak ono v tom počtu v průběhu toho zápasu fyzická náročnost, tak souhlasím s tím, že to bylo dobývání. Ono už to bylo někdy před tím dobývání a ten jeden hráč mínus prostě tohle přináší a to se dá jen dělat. A asi bylo otázka času, jestli to Švýcaři ubrání nebo ne.
1: Semifinálové pozice na mistrovství světa tedy obsadili ty 4 týmy, které jsou zároveň nejlepší 4 ve světovém žebříčku FIFA, tedy Francie, Argentina, Španělsko a Anglie. Je to takové potvrzení, že tohle je momentálně prostě nejlepší 4 světového fotbalu?
2: No, dá se o tom mluvit, i když na druhou stranu některé ty zápasy opravdu byly vyrovnaný a i ty favoriti měli štěstí, ale to k tomu patří a pravděpodobně jsou nejlepší teď v tuhle chvíli.
1: A tvůj tip, i když o tom ještě budeme v příštích dnech určitě na Radiožurnálu mluvit, na složení finále?
2: No, já netuším, fakt si jako netroufám říct, spíš si myslím, že třeba Argentina by se tam nemusela dostat, prostě je to hodně vyrovnaný, já bych to přál Anglii.
1: Fotbalový expert Radiožurnálu Pavel Horvát. Zatím díky, Pavle, klidnou neděli, naslyšenou.
2: Hezký den.

0: Radiožurnál 8:45. Jana Utendorská a krátké zprávy.
1: Prezident Petr Pavel, premiér Andrej Babiš z hnutí ANO a další čeští politici pogratulovali tenisce Lindě Noskové k vítězství na Wimbledonu, poděkovali i poražené finalistce Karolíně Muchové. Obě podle nich zemi v historicky prvním českém grandslamovém finále skvěle reprezentovali. Prezident Pavel pozval obě finalistky na Pražský hrad. A ruský dronový útok na ukrajinský Charkov si vyžádal dva zraněné, včetně 16-leté dívky. Na Telegramu o tom informuje náčelník správy Charkovské oblasti Oleh Sin. Hubov. Bezpilotní letouny poškodily 20 obytných budov.
2: Počasí. Dnes a vlastně i v příštím týdnu nás čekají poměrně příjemné letní dny. Dnes tedy ještě bude více mraků na severovýchodě našeho území, kde také může i zapršet. V dalších dnech budou dešťové přehánky spíše výjimkou. Převažovat v celém příštím týdnu by mělo slunečné počasí, které doplní poměrně vysoké teploty, nejčastěji mezi 26 a 32 stupni. Dnes bude ještě na severovýchodě a východě našeho území chladněji, jen kolem 22 stupňů. Jinde mezi 25 a 29 stupni. A nebe bude právě na chladnějším severovýchodě s velkou oblačností a občasným deštěm. Na jeho západě bude spíše jasno až polojasno a pršet tam nebude vůbec. Vítr dnes bude foukat jen slabě nebo mírně od severu až severozápadu a večer zeslábne. A to je ode mě pro dnešek všechno. Přeji vám krásnou neděli.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

0: 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech nezůstal své pověsti nic dlužen. Rekordnímu počtu diváků a obrovskému množství hostů nabídl pořádnou porci filmů, dronovou show, široký červený koberec a na něm slavné hvězdy. Na pozadí velké události se ale odehrály i malé příběhy lidí, kteří na festival jezdí pravidelně a mají s ním spojené velmi silné osobní zážitky.
1: Je to výjimečný tím, že tady mám poprvé svou dceru a minulý rok jsme si ji tady založili, takže...
2: Michala tady v loni počala, ale to už tady má kočárek, jo?
1: Ano.
2: A takhle vy slavíte 60. výročí. Kolik je?
1: 3 měsíce. Přesně, 3 měsíce, je to tak.
2: Malá je Lily a tatínek je Lukáš.
3: Jako otec je vždycky nejistý, ale vypadá to teda...
2: Ale seznámili jste se už dřív, že jo?
1: Jo, neseznámili jsme se minulý rok tady. To zase nebylo takhle jako rychlý.
2: Tak vy vychováváte teda nového filmového fanouška, jo?
3: Přesně.
2: Máte to nějak naplánováno, že třeba po 5 letech? Jo.
1: My to zatím neplánujeme, jsme rádi, že tady zvládáme tady tu, co se teď probudila.
2: Probudila se Lily, myslíte?
1: Mm-hmm, já to vidím.
4: Teta doběhne.
2: Teta doběhne. Teta Lenka. Jste tu byli u toho taky v loni?
5: Byli jsme tady u toho taky, teda ne konkrétně, ale... Ale ano, jsme stále ta stejná grupa víceméně, takže... Já s tím jsem už dlouho, takže každý rok je hezký.
2: A pro vás to 60. výročí?
5: Letos bych teda řekla, že se tvůrci hodně zaměřili na takové jako ty aktuální témata, jako coming outy a queer témata.
2: A viděla matka něco zajímavého? Matka Míša?
1: No, jenomže já už zase nevím, jak se to jmenuje. Ale jinak... Já si myslím, že ty festivalové filmy mají nějaký specifikum, že normálně by se na ně člověk občas nepodíval, ale tak tady...
2: Tak ale to 60, proč se nepodívat i na takové
1: no, to právě, počiny? No právě, každý rok schytáme nějaký takový velmi zajímavý počin, na který dlouho vzpomínáme.
2: Teď sem přichází skupina dívek, jedna z nich má na tričku napsanou nevěsta a kolem kamarádky v černém.
6: Teď je to moje rozlučka se svobodou. Nikdy nebudu svobodná.
2: Karolina se vdává.
6: Ano.
2: A na festivalu na 60. ročníku. Jo?
6: Ano. To bylo právě záměrně, protože se tady celý rok nic neděje. To je ta symbolika toho, že to je právě ono, 60, tak se budu vdávat. Já doufám, že to bude na věčnost.
2: Z tý ročník, který oslavíte s manželem, jo?
6: Tak ale to vás musím potkat, ale za 40 let.
2: Mě už asi nepotkáte.
6: Tak já tady budu na vás vzpomínat u toho stromu.
2: Uroníte slzičku.
6: Já to beru hezky.
2: Třeba vaše kolegyně tady taky čeká miminko další.
6: Ano, ta má dneska termín.
7: Ale oni mě pustili a řekli, že max pondělí.
2: To myslíte vážně?
6: To myslím vážně.
7: To je sestra, která mi má
6: svědčit. Ale já piju vodu.
2: Takže vy máte velkou šanci, že porodíte ještě během...
6: I třeba dneska může vyprasknout voda.
7: Ještě dnes večer. Brzy v kydech.
6: Tak co, pofrčíme? Máme oběd domluvený.
2: No, vy máte termín především. No.
6: Ale malej ťuká, že má hlad.
2: Nezbývá než říct, že to, co se stalo na 60. ročníku filmového festivalu v Karlových Varech, zůstane v Karlových Varech. Z Karlových Varů Lubomír Smatana, Radiožurnál.

0: Na hradě Hněvín v Mostě dnes dopoledne odehrají pohádkový muzikál Ferda Mravenec v podání docela velkého divadla Litvínov. Pospěšte si, představení začíná už v 10:30. Teď je ale teprve 9 hodin, posloucháte Radiožurnál. A Jana Utendorfská má zprávy.
1: Další vlna útoku Spojených států na Irán zasáhla přes 140 cílů. Mezinárodní závody na Masarykově okruhu přerušila smrtelná nehoda dvou jezdců. Tenistka Linda Nosková vyhrála Wimbledon, ve finále singlu porazila Karolínu Muchovou. Na dálnici D10 Praha Mladá Boleslav končí noční uzavírka kvůli bourání lávky u Brandýsa. A na jeho západě bude slunečno, na severovýchodě občas déšť. Teploty do 29 stupňů.
2: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
1: Centrální velitelství Spojených států informovalo o dokončení další série útoků proti Iránu. Americké síly cílily na raketové a dronové základny země, sklady munice, komunikační sítě a námořní základny. Na pokyn prezidenta Spojených států Donalda Trumpa zasáhly asi 140 cílů. Velitelství také uvedlo, že obchodní lodě dál proplouvají důležitým mezinárodním námořním koridorem. Teherán přitom během noci oznámil, že Hormuzský průliv do odvolání uzavřel. Dva závodníci zemřeli včera odpoledne po nehodě na Masarykově okruhu v Brně. Závod silničních motocyklů Alpe Adria Championship měl pokračovat i dnes. Pořadatelé ho ale zrušili. Radiožurnálu to potvrdil ředitel komunikace okruhu Petr Boháč. Oba jezdci zemřeli i přes okamžitou pomoc, říká mluvčí jihomoravské policie Andrea Cínková.
3: Podle prvotních informací měl 33-letý cizinec zřejmě technickou závadu na motocyklu a nebyl schopen rozjet svůj stroj. Zezadu do něj narazil 44-letý jezdec, také cizinec.
1: Policie varuje před podvodnými SMS zprávami. Útočníci se v nich vydávají za dopravní policisty a žádají zaplacení pokuty za údajné překročení povolené rychlosti. Zároveň vyhrožují soudem nebo zákazem řízení. Cílem je získat peníze nebo osobní data obětí. Mluvčí policejního prezidia Jakub Vinčálek doporučuje na takové zprávy vůbec nereagovat. Policie podle něj takto totiž nekomunikuje.
4: Nikdy nikoho přes SMSky nevyzývá. Stejně tak nebude nutit adresáta nebo toho, komu má být ta zpráva doručena, aby vyplňoval nějaké online údaje nebo platil jakýkoliv finanční obnos přes různé platební brány.
1: Podrobnosti najdete na serveru iRozhlas.cz v rubrice Ověřovna. V Česku přibývá majitelů oprávnění vůdce malého plavidla. Ročně se ho vyřídí kolem 3,5 tisíce uchazečů, celkem už jich je přes 71 tisíc. Můžou se pak plavit po českých řekách a nádržích, případně i u mořského pobřeží v zahraničí.
5: Oprávnění má několik kategorií podle typu a velikosti plavidla. Kromě těch nejmenších je třeba nejdřív projít praktickou zkouškou, říká lodní instruktor ze společnosti Kapitánie PES Jan Hamza.
6: Kromě obratových manévrů a přistávacích manévrů frekventanti musí proplout plavební komorou, při kterém nastává ta komunikace s tím komorníkem, s tou obsluhou té plavební komory.
5: A následuje teoretická zkouška u státní plavební správy z předpisů nebo značení. Termíny v létě už jsou téměř plné, říká ředitelka správy Klára Kroupa-Němcová.
7: Pak jsou zase termíny až v září. Ten zájem stále je poměrně velký.
5: K zájmu o lodní dopravu podle Němcové přispívají například nová vývaziště a přístavy. Jakub Vik, Radiožurnál.
2: Sport.
0: Tenistka Linda Nosková získala svůj první grandslamový titul. Ve Wimbledonu porazila v prvním historicky českém finále Krajanku Karolínu Muchovou. Zvítězila po setech 6-2, 5-7 a 6-3. Argentina prošla do semifinále fotbalového mistrovství světa. Švýcarsko porazila 3-1 po prodloužení a o postup do finále si zahraje s Anglií. Ta vyřadila Norsko, zvítězila 2-1 po prodloužení. Do vedení se dostali Norové, po vyrovnávacím gólu Anglie si ale stěžovali na to, že se míč po výkopu brankáře odrazil od kamerového kabelu nad hřištěm a změnil směr. Gól by v takovém případě platit neměl, sudí ale branku uznali. Pokračuje norský trenér Ståle Solbakken.
8: Měli jsme smůlu. Míč spadl na zem rovně, takže změnil směr. Mezi našimi hráči to vyvolalo nedorozumění. Byl to špatný moment. Nic už s tím ale udělat nejde. Nemyslím si, že ten zápas se bude hrát znova, takže tak to prostě je.
2: Z Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Zprůjezdněná D10 u Brandýsa a nehoda u Sušice. Dálnice D10 Praha Mladá Boleslav byla přes noc obousměrně uzavřená mezi sjezdy 10 Brandýs a 14 Stará Boleslav kvůli bourání lávky nad komunikací. Práce skončily a před chvílí nám Národní dopravní informační centrum ŘSD potvrdilo, že směr na Prahu už je průjezdný bez omezení. Ve směru opačně na Boleslav je provoz taky obnovený, jenom ještě na 13. kilometru je zabraný pravý pruh. Na dálnici D1 z Prahy do Brna kus za sjezdem na Tasov zbystřete na 160. kilometru v odstavném pruhu, tam nakládají porouchané auto na odtah. A na silnici 187 v zatáčkách za Sušicí směrem na Hrádek a Kolinec pozor, kousek za Rozvodnou, havarovala tam motorka, záchranáři dojíždějí na místo, brzdí se. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zatímco v jeho západní polovině území bude slunečno a jen přechodně oblačno, na severovýchodě bude převažovat velká oblačnost, místy s deštěm nebo přehlaňkami. K večeru se pak vyjasní. Teploty 25 až 29 stupňů na východě a severovýchodě kolem 22. Tolik zprávy. Teď už víkendový radiožurnál otevírá zápisník zahraničních zpravodajů. Slovo má Vojtěch Bidrman.

0: Sokolské myšlenky se rozšířily z území bývalého Rakouska-Uherska do Ameriky a taky na východ, například na Balkán. V dnešním zápisníku proto navštívíme Sokolovnu v srbském Bělehradě, která už sice Sokolům nepatří, ale sportuje se tam stále. Navštívíme taky druhé nejbohatší rozárium na světě. Tak se mluví o zahradě, kterou u Trnavy vybudovala Marie Henrietta Chodková. Po válkách, krizi a nástupu komunismu ale téměř zanikla. A tak společně zjistíme, co z odkazu růžové hraběnky zůstalo dnes. 7 minut po 9. hodině raní vám tedy přeju klidné nedělní dopoledne se zápisníkem.
1: Zápisník zahraničních zpráv.

0: Krušných horách se po staletí těžilo stříbro. Méně se ale ví, že skutečné bohatství vznikalo až o několik desítek kilometrů dál, v hutích, kde se ruda tavila. Náš spolupracovník Pavel Polák nás teď zavede do saských Muldenhütten u města Freiberg, do jednoho z nejstarších hutních areálů na světě, který dodnes připomíná, jak úzce byly české země a Sasko po staletí propojené.
1: Před Freibergem vede přes řeku Muldu vysoký viadukt, po kterém už skoro dvě století jezdí vlaky. Kdo se v tu chvíli podívá z okna, spatří průmyslový areál, kolem kterého dělá řeka velký oblouk. V jedné jeho části jsou vidět staré haly, rezavé konstrukce a nad nimi vysoké komíny. Je tu ticho, protože se tu už několik desítek let nic nevyrábí a nedělá. To jsou Muldenhütten, jedny z nejstarších hutí na světě. Stříbrné rudy tady tavily už ve 14. století. I proto jsou dnes součástí světového dědictví UNESCO. Zasadil se o to muž, který hornictví v Krušných horách zná jako málo kdo. Profesor Helmut Albrecht.
2: Dieser Hüttenkomplex ist der nicht nur der älteste, er ist auch der am meisten produziert hat. Hier ist das meiste.
3: Tento hutní komplex není jenom nejstarší, ale také nejvýznamnější. Právě tady se zpracovalo nejvíce stříbra, vlastně celé bohatství Saska. Dá se říct, že

0: Ve zdravém těle zdravý duch, heslo, které díky sokolům doletělo daleko za hranice českých zemí. Sokolské jednoty vznikaly od 19. století nejen na území tehdejšího Rakouska-Uherska, ale i za jeho hranicemi. Imigranti je sebou dovezli i do Ameriky nebo do Francie. Náš reportér Pavel Novák ale stopu sokolů objevil taky v centru srbského Bělehradu.
1: Je ráno, jsem v Bělehradu a jsem na rohu ulic Deligradska a Tyršova. Proč tady? Protože tady je obrovská, ale opravdu na poměry Bělehradu obrovská sokolovna. A tady mě čeká Ivan Živanovič, to je generální sekretář Sokolského svazu Srbska. Kad je to bio izgrađeno?
2: 1931 godine.
1: Celá tahleta stavba byla postavená v roce 1931 a byl to první Sokolský dům v Bělehradu. Je to čtyřpatrová budova s krásným impozantním vchodem, ozdobeným bílou a takovou terakotovou barvou. Jsou tu čtyři sloupy a nad tím vchodem se klene oblouk se slovanskými ornamenty. Tak asi můžeme vstoupit dovnitř.
2: Velika slika, prolazak kralja Petra preko Albanije, prvi svetski rat.
1: V sále, kde se zrovna hraje košíková, je velikánská nástěnná malba, která znázorňuje průvod krále Petra, když za první světové války opouštěl Srbsko. A pozor, tady je míč. A s celou tou svojí kolonou procházel do Albánie přes hory. Malba byla zamalovaná bílou barvou a když se tahle ta tělocvična rekonstruovala, tak náhodou ji objevili, tak je zase k vidění.
2: Ovde večera ples.
1: Aha.
3: Tady se bude večer tancovat. Každý víkend tu sokolové pořádají taneční večer.
4: Střih a jsme o pár hodin dál v neděli večer. Ve společenském sále s parketem se míhají barevná světla a DJ pouští taneční hudbu. Třeba vals, foxtrot, rumbu, mambo nebo i něco rychlejšího.
1: Na parketu tancuje 8 nebo 9 párů, sem tam se někdo přidá. Popijí kávu, není tu vidět žádný alkohol.
2: A sada jsou tu krásné stvary. Má sála, má škola.
1: Sokolský dům v Bělehradu, to je takové trošku bludiště. Je tady spousta schodišť, něco vede dolů do bazénu a ta schodiště vedou k různým sportovištím, do různých tělocvičen. Tak, teď jsme v jedné z nich. Krásná palubovka.
2: 24 jedinice iz 17 gradova.
4: Sokol má v Srbsku 24 jednot v 17 městech. Sokolské hnutí má v této balkánské zemi 4 až 5 tisíc členů, kteří se věnují atletice, gymnastice, míčovým sportům, baletu a tanci. Podobně jako čeští sokolové jezdí na výlety a výšlapy, táboří a také mají společné slety, jen ne tak velké jako v Česku, přiznává pan Ivan.
1: V letech 1945 až 1946 znárodnil budovu Sokolského svazu v Bělehradu stát. Dnes je tady městské sportovní centrum. Velké červenobílé obrazce sokola s roztaženými křídly a pařáty, ale na podlaze vstupní haly zůstaly. Z Bělehradu Pavel Novák, Radiožurnál.

0: Brněnská jedenáctka.
1: První zpravodajský podcast o Brně a okolí.
0: To nejdůležitější z celého týdne v 11 minutách.
1: Brněnská jedenáctka.
0: Reportáž v pátek na Radiožurnálu.
1: Celý díl pak poslouchejte v aplikaci Můj rozhlas nebo na všech dalších podcastových platformách.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: Radioservis představuje
2: audioknihu Dory Kaprálové Mariborská hypnóza.
3: Maribor má své mouchy a tou největší je jejich nepřítomnost.
2: Autorské čtení z díla ověnčeného oceněním Kniha roku Magnesia Litera.
3: Nejsme jen jeden tvor. Kdybychom jim byli, byli bychom hrozně sami.
2: Mariborská hypnóza. Audiokniha v e-shopu radiotheka.cz.
4: Dobré dopoledne, je 9:30. Zprávy Radiožurnálu a Jana Utendorská.
5: Úlomek sestřelené iránské rakety zranil v Kataru 3 lidi, informovalo o tom katarské ministerstvo vnitra. Mezi zraněnými je i dítě. Agentura AFP píše, že 3 iránské rakety zasáhly také Jordánsko. Iránským úderům čelili i Spojené arabské emiráty a Kuvajt a v Bahrajnu zněly varovné sirény. Teherán těmito útoky reagoval na noční americké nálety, které podle amerického velení zasáhly na 140 cílů. Po krátké a náhlé nemoci zemřel americký senátor Lindsey Graham. Bylo mu 71 let. Na síti X o tom informovala jeho kancelář. Republikán Graham zastupoval v Senátu stát Jižní Karolína a patřil k nejvlivnějším členům kongresu, zejména v zahraniční politice. V posledních letech podporoval Ukrajinu. Ještě v pátek byl na návštěvě Kyjeva a hovořil s prezidentem Volodymyrem Zelenským. Policie se zabývá pády velkých kusů vozovky do řeky Ohře z pražského mostu v Karlových Varech. Upozornili na to vodáci, padajícího materiálu si všimli předtím, než pod mostem projeli. Nikdo je nevaroval. Kusy asfaltu, které do vody schazovali dělníci, mohly být podle nich až 100-kilové. Most od března opravuje ředitelství silnic a dálnic. A mimořádně silný a časný stres ze sucha vykazují stromy v lesích Mendlovy univerzity v Brně. Trpí přitom i stromy, které mají být proti podobným podmínkám odolné. Vyplývá to z dat sítě měřících stanic univerzity Dendro Network. Rozmístěné jsou po celé republice, měří teplotu nebo vlhkost vzduchu a půdy a hlavně přímou reakci stromů.
1: Sport.
5: Tenistka Linda Nosková vyhrála wimbledonskou dvouhru, porazila krajanku Karolínu Muchovou ve třech setech a slaví svůj premiérový grandslamový titul. A v semifinále fotbalového mistrovství světa se utká Argentina s Anglií. Argentinci porazili Švýcary 3-1 po prodloužení. Anglie vyhrála nad Norskem 2-1 po prodloužení. Druhou semifinálovou dvojici tvoří Francie se Španělskem.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Překážka na D1 u Jihlavy a nehoda na D55 za Hulínem. Na D1 ve směru z Prahy do Brna těsně před sjezdem na Jihlavu dejte pozor, na kilometru 111,5 leží tam brzdný kotouč z kamionu. Na D1 z Brna na Ostravu za sjezdem na Prostějov a Přerov na kilometru 285 už je zabraný jenom odstavný pruh, stojí tam policejní dodávka, brzy odjede, sbírali tam vysypané polystyrenové desky. Na D11 z Hradce Králové na Prahu za sjezdem na Chlumec na kilometru 56 už odklidili kus nábytku vypadlého z auta, to tam ještě stojí v odstavném pruhu, před ním silničáři se světelnou šipkou. A na dálnici D55 je ve směru z Přerova na Otrokovice z Bystřete za Hulínem na 26. kilometru. Narazilo tam auto do svodidel, stojí vpravo v úzkém odstavném pruhu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: V jihozápadní polovině území bude slunečno a jen přechodně oblačno. Na severovýchodě bude převažovat velká oblačnost, místy s deštěm nebo přehánkami. K večeru se ale vyjasní. Teploty 25 až 29 stupňů na východě a severovýchodě jen kolem 22. Tolik zprávy. Posloucháte víkendový Radiožurnál, zápisník zahraničních zpravodajů. Slovo má Vojtěch Bitterman.
4: Radši než ovoce prodávat, budu z něj vyrábět pálenku, řekl si před více než 100 lety jeden francouzský farmář. A už třetí generace Agmiérů dělá to též. Vyrábí třeba i pálenku z jahod. Jak chutná, to vám zkusíme popsat ve druhé polovině dnešního zápisníku. Tak ať se vám i dál příjemně poslouchá.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: Populární svatební píseň od Maroon 5 dozněla v zápisníku zahraničních zpravodajů. V Budapešti najdete prý až 15 českých hospod. Některé jsou věnované hokejistovi Jaromíru Jágrovi a další nese třeba jméno spisovatele Bohumila Hrabala. Není to náhoda. Hrabal má mezi Maďary překvapivě mnoho čtenářů a oddaných obdivovatelů. Přesvědčil se o tom i náš reportér Ladislav Novák, když zavítal mezi Maďary, kteří se zajímají o Česko a českou kulturu.
1: Na nábřeží Dunaje v hospodě se tak jako každý týden schází členové spolku Kruh přátel Bohemia, příznivci Česka a české kultury. Dnes mě vzali mezi sebe.
2: Já jsem chodil na český jazykový kurz v Budapešti s Evou Molnárovou. Jsme před nevím kolika lety jsme založili přátelský kruh Bohemia.
1: Loví z paměti překladatel László Polgár. Eva Molnárová napovídá, že je to už 35 let. U piva se dnes sešel jen malý vzorek, 6 členů kruhu. Všechny je spojuje vášeň k textům Bohumila Hrabala, ke kterému se brzy stáčí řeč, a mě zajímá, čím si je český spisovatel získal.
2: My častokrát řekneme, že Hrabal byl takový maďarský spisovatel, který psal náhodou česky.
1: Vysvětluje László a pokračuje Gábor.
3: Já jsem se s Hrabalovými díly seznamoval nejdřív skrz filmy Jiřího Menzla. Tehdy byly ještě černobílé, jako ostře sledované vlaky. A proč je tu tak populární? Je těžké na to odpovědět několika slovy, ale ten životní pocit, který Hrabal zprostředkovává, plyne tak nějak přirozeně, ze srdce. Myslím, že je velmi blízký duši Maďarů. Tak možná proto.
1: A jako Hrabal i jeho maďarští příznivci si rádi dají dobré pivo.
4: Na zdraví, ale vy to říkáte trošku jinak tady?
2: Nádraží.
1: Bývalý velvyslanec Arpád se do kruhu přátel Bohemia přidal hlavně kvůli častým exkurzím do Česka. A taky Arpád má jak jinak než rád Bohumila Hrabala.
5: Hrabal psal o komplexitě života ve střední Evropě, se všemi jeho paradoxy a zvraty. Měl mimochodem rád fotbal a konkrétně maďarského fotbalistu Hidekutyho, který velmi dobře kličkoval. To se projevilo i v Hrabalově stylu. Děj jde jedním směrem a najednou se otočí úplně jinak.
1: Na oblibu Hrabalových děl v Maďarsku nenarážím poprvé. V zemi působí hned několik spolků, které se přímo věnují jeho dílu. V Budapešti jedna z hospod dokonce nese jeho jméno. A László trvá na tom, že mi ji určitě musí ukázat. Tak stojíme na jedné z hlavních budapešťských tříd. Nad námi svítí nenápadný nápis Hrabal Šreze, Hrabalova pivnice.
2: Tak to je autentická česká hospoda v Budapešti. Založil, který udělal Mikloš Orvoš, náš kamarád, který taky má rád českou hospodskou kulturu.
1: Vstupujeme dovnitř, na stěnách visí plakáty z filmu Jiřího Menzla, Hrabalovy podobizny, fotky z Kerska a řada dalších upomínek. Na stůl nám nesou jak jinak než pivo z Nymburka a z jídelního lístku se nabízí třeba Čech krumply langoš, tedy český bramborák. Z Budapešti Ladislav Novák, Radiožurnál.

0: I ve 9:45 posloucháte Radiožurnál a dnešní zápisník zahraničních zpravodajů. V malé obci u Trnavy, kdy si stála jedna z největších růžových zahrad své doby. Dolní Krupou znali pěstitelé po celé Evropě a hraběnka Marie Henrieta Chodková tam shromáždila tisíce odrůd růží. Pak ale zahrada téměř zmizela a příběh její zakladatelky nadlouho překryly války i změna režimu. Dnes ho připomíná nové rozárium a taky několik legend. Po stopách růžové hraběnky se vydala naše zpravodajka na Slovensku Bára Vránová.
1: Rozárium v Dolní Krupé je vlastně jen takovou nepatrnou připomínkou zahrady, která tu svého času stála. I tak je ale doslova prorostlé stovkami druhů růží, a to všech možných barev a tvarů. A všechno tady intenzivně, skoro medově sladce voní. Tahle zahrada vznikla jako podstaženě, které se na Slovensku dodnes říká růžová grovka, růžová hraběnka. Její příběh návštěvníkům vypráví průvodce Slavomír Dzvonik.
2: Vytvorila v podstatě, co víme, druhé nejbohatší muzeum, alebo druhé nejbohatší rozárium na světě, co se týká počtom druhou růží.
1: Marie Henrieta Chodková pocházela z jednoho z nejvýznamnějších šlechtických rodů Rakouska-Uherska a byla také příbuznou Žofie Chodkové, manželky následníka trůnu Františka Ferdinanda d'Este. Postupně se značené sběratelky stala uznávanou šlechtitelkou a právě díky ní se podařilo zachránit i stovky vzácných odrůd, které po sobě zanechal světoznámý zahradník Rudolf Geschwind.
2: Poslala tam furmanou z uzvozmi a dověsli z Krupiny v podstatě 2000 sadění.
1: Hraběnka přitom své rozárium budovala navzdory dvěma světovým válkám. Když vypukla ta první, odešla pracovat jako vrchní sestra do vojenského lazaretu v Trnavě a své růže na 4 roky opustila. Po návratu nikdo nevěřil, že by zahradu mohla obnovit. Podařilo se to i díky dědictví po bratrovi.
2: A začala v té druhé fáze podnikat tak, že tě růže začala predávat. Čiže už vytvorila katalogy, vyšlachtila vlastní růžu Fenomen a Ignis.
1: A růže Ignis najdeme v Dolní Krupé i dnes. Je červenofialová a její jméno znamená v překladu oheň. To, že ji tady návštěvníci můžou vidět i po více než 100 letech, je vlastně docela malý zázrak. Ona je totiž velmi vzácná a sem se vrátila jako dárek od pěstitelů z Německa.
2: Oni aj napríklad vyšlachtili rúžu Marie Henrieta na jej počest. To je asi najpestovanejšia rúža v rozáriu.
1: Definitivní konec jedné z největších růžových zahrad ale přišel s hospodářskou krizí a druhou světovou válkou. Po nástupu komunistů navíc v Československu nebyl o hluboce věřící aristokratku příliš zájem.
2: A jedinou pamiatkou takou reálne fyzickou, čo sa nachádza alebo sa nachádzalo, sú také malé porcelánové pliešky, označovacie a tak aj kto ju vyšlachtil aj túto, tak presne takto ako to robila Henrieta Choteková, tak toto je robené aj teraz.
3: Říká se, že růžovou hraběnku neopustili růže ani po její smrti, protože v kryptě, kde je pochovaná, tak zvláštně opadává omítka. Ona se odlupuje v kruhovém tvaru a to, co po ní zůstává, opravdu s trochou fantazie připomíná květy růží.
2: A ty růže jsou stále při něj. Že to není nic, že nikdo se s tím nehrál, to prostě přirozeně opadává.
1: Dnes je v rozáriu v Dolní Krupé přes 2500 růží a i když je ve srovnání s původní zahradou Marie Henriety Chodkové jen zlomkem, tak její příběh sem od jara až do podzimu přivádí návštěvníky z celé Evropy. Z Dolní Krupé Bára Vránová, Radio.

0: Francii, pokud jde o alkohol, máme spojenou hlavně s vínem. Kdo se ale vydá na severovýchod země, narazí taky na destilérie, kde se z ovoce vyrábějí pálenky. V Alsasku se po stopách Eau de Vie, tedy vody života, vydal reportér Jakub Lucký.
1: Balbron je taková typická alsaská vesnice, létají tu všude vlaštovky, domy mají takové ty dřevěné okenice, po hlavní silnici jeden za druhým jezdí traktory na místní pole, kde se pěstuje ovoce, a ovoce se nepěstuje jenom proto, aby se jedlo, ale taky, aby se zpracovalo trošku nějak jinak. Důkazujeme tady distillerie Artisanal Eckmeyer. Tak vcházíme do takového vlastně až překvapivě velké, bych řekl, stodoly, tady se destiluje, takže spousta nerezových tanků, tady celá řada takových velkých zelených, tam kvasí ovoce.
2: Firmu založil můj děda Augst Eckmeyer, aby zhodnotil své ovoce výrobou pálenky. Dřív už to dělal pro svou vlastní potřebu, ale chtěl začít i prodávat, protože se chtěl vymanit z trhu s ovocem, který je hodně proměnlivý. Dodnes máme stejný model, pěstujeme ovoce a vyrábíme z něj pálenky.
1: V tom je podle Elzy Eckmeyer, která je spolumajitelkou firmy, celá palírna spíš výjimkou. Přes 80% ovoce si pěstují sami, švestky, mirabelky, ale také jahody. Právě jahodový alkohol, kdy se nechají jahody macerovat a poté se vypálí, je jedna z místních specialit.
2: Ty menší nádoby, ty jsou na produkci v menším objemu, třeba právě na maceraci jahod. Toho je menší objem než třeba mirabelek. Jahody, ty jsou naše specialita, protože to není zrovna obvyklé mít jahodovou pálenku.
1: Jahodovou pálenku jsem teda ještě nepil. Voní to jak jahodová marmeláda, to se nedá popsat jinak. Chutná to možná nejblíž, samozřejmě to pálenka, ale chutná to možná nejblíž, když máte takovou misku různých jahod, borůvek, malin smíchanou, ale už tak s takovou tou šťávou, ale rozhodně tam ty jahody jsou cítit. Ani česká slivovice není paní Elze neznámá. Ostatně v Alsasku se pálí něco podobného. Jednou z variant je i Vieprün, tedy pálenka ze švestek, v podstatě slivovice, uložená následně v dubových sudech. Všechen alkohol je ve stejných, úhledných, vysokých láhvích s logem stromu. Logo je prý inspirované Gustavem Klimtem.
2: Ty lahve jsou pro Alsasko a Lotrinsko typické. Říká se jim alsaské flétny. Takové hezky elegantní.
1: V tradičních lahvích tak člověk najde velmi tradiční pálenky, které Elza prý dělá podle toho, jaký to naučil její otec, ale taky experimentální likéry, kde si dovolí odklonit se od rodinných tradic. Jedním z nich je třeba Perlin Pampan, tedy pálenka z borovicových výhonků. Z Alsaska Jakub Lucký, Radiožurnál.

0: Zprávy z domova a vašeho regionu.
1: Informace ze světa, sportu, kultury a dopravy.
0: To je zpravodajství na Radiožurnálu.
1: Aktuální servis. 7 dní v týdnu, 24 hodin denně.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Radiožurnál, 10 hodin. Tady jsou zprávy Jany Utendorské.
3: Spojené státy v noci zasáhly na 140 íránských cílů. Hasiči ve Zlíně čtvrtý den zasahují u požáru budovy v někdejším baťovském areálu. Stupeň poplachu snížili na první. Tenistka Linda Nosková slaví první grandslamový titul v kariéře. Ve finále Wimbledonu porazila Krajanku Muchovou. Na havarované auto pozor na dálnici D55 z Hulína na Otrokovice na 26. kilometru. A na jihozápadě bude slunečno, na severovýchodě občas déšť. Teploty do 29 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Americká armáda při nočních útocích na Irán cílila na raketové a dronové základny, muniční sklady nebo komunikační sítě. Oblastní velitelství americké armády CENTCOM to uvedlo na síti X. Při třetí vlně útoků v tomto týdnu Spojené státy zasáhly asi 140 cílů. Teherán tvrdí, že až do odvolání znovu uzavřel Hormuzský průliv. CENTCOM nicméně píše, že plavba klíčovou úžinou pokračuje. Krize v Hormuzském průlivu utlumila světovou námořní dopravu a pocítilo to i výrobci lodí. S menší poptávkou se potýkají Čína i Japonsko. Naopak Jižní Korea očekává rychlé oživení poptávky a ve velkém hledá pracovní sílu v zahraničí.
4: Čínští výrobci sice dál ve velkém využívají státní pobídky, ale nejdůležitější trh, tedy ten americký, pro ně pořád není úplně přístupný. Na vině jsou vysoká cla uvalená americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Šanci proto cítí Jižní Korea, světová dvojka loďařského průmyslu. V tomto odvětví už v zemi pracuje bezmála 30 tisíc lidí, z čehož pětina jsou cizinci. Stát a výrobci se spojili v otázce lidských zdrojů a v Indonésii otevřeli školící centrum, kde se budoucí dělníci učí nejen korejštinu, ale i technologické postupy a zásady, které budou za pár měsíců při práci v Jižní Koreji potřebovat. Ze Soulu David Jakš, Radiožurnál.
3: Situace u požáru 34. budovy v bývalém továrním areálu ve Zlíně se sklidňuje. Stupeň požárního poplachu hasiči večer snížili z druhého na první. Stále ale platí některá omezení pro obyvatele města. Na místě je reportér David Jabůrek.
5: Pozůstatky budovy i zřícené sutiny už v tuto chvíli při pohledu z blízké ani téměř nedoutnají. Kořide však podle některých stále cítit třeba v místní části Letná. Na místě je klid, v menším počtu sem jen přichází lidé, včetně rodin s malými dětmi, vyfotit si to, co tady po požáru zbylo. Stát zůstává jediná stěna a menší část budovy, dál na ní visí portrét Tomáše Bati. Z opačné strany je to pak obrázek jako z akčního filmu. Na místě zůstává také několik jednotek hasičů, kteří ochlazují sutiny. Také dnes zůstává zavřený Baťův mrakodrap nebo Muzeum jihovýchodní Moravy. Ze Zlína David Jabůrek, Radiožurnál.
3: Více diváků zaznamenala v uplynulé sezóně většina českých divadel, ve kterých fungují tři soubory, balet, opera i činohra. Vůbec nejúspěšnější sezonu v historii má za sebou Národní divadlo Brno.
6: Ibsenova Divoká kachna nebo Havlovo pokoušení, to jsou jen dvě z 18 premiér, které Brněnské národní divadlo uvedlo. Celkem scéna v sezóně podle ředitele Martina Glázera nabídla 765 představení.
7: Diváků přišlo téměř 263 tisíc, to je o tisícovku víc než v loňském roce. Naopak zajímavě vzrostly tržby o celých 6 milionů na 114 milionů korun.
6: Úspěch zaznamenalo i Moravské divadlo Olomouc. Na jeho inscenace zavítalo bezmála 100 tisíc diváků. Což je zhruba tolik lidí, kolik žije v celém krajském městě. Naopak lehký pokles diváků zaznamenalo Pražské národní divadlo. To ale nemá od loňského září kvůli rekonstrukci k dispozici novou scénu. Tomáš Maleček, Radiožurnál.
2: Sport. 21-letá tenistka Linda Nosková získala ve Wimbledonu první grandslamový titul v kariéře. Zvítězila v historicky prvním ryze českém finále. Nad Karolínou Muchovou vyhrála 2-1 na sety. Poražená Muchová soupeřce po zápase gratulovala a také vtipkovala, že o 8 let mladší Nosková odteď není její kamarádkou. Později ale přiznala, že hrát proti krajance pro ní nebylo vůbec jednoduché.
8: Samozřejmě radši bych hrála proti někomu, koho neznám. Já tohle úplně nemám ráda, ale prostě tohle si člověk nevybírá. Na druhou stranu jsem byla ráda za Lindu, že je ve finále a nevím, jako napadlo mě to v ten moment, nevěděla jsem, co mám říct, chtěla jsem mi tak akorát brečet.
2: Fotbalisté Argentiny postoupili do semifinále světového šampionátu. Nad Švýcarskem vyhráli 3-1 po prodloužení. Argentinci se utkají s Angličany, kteří porazili Norsko 2-1 po prodloužení. Druhou semifinálovou dvojici tvoří Francie a Španělsko.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Překážky na D3 za Planou, D5 za Zdicemi i D55 za Hulínem. Na D3 z Prahy na České Budějovice za sjezdem na Planou na kilometru 89,5 nepřehledněte porouchané auto v odstavném pruhu. Na dálnici D5 z Plzně na Prahu za Zdicemi zpozorněte na kilometru 27,5 v odstavném pruhu stojí nepojízdné osobní auto, dorazila světelná šipka. Na D55 ve směru z Přerova na Otrokovice kus za nájezdem od Hulína na 26. kilometru je zabraný vpravo odstavný pruh, řeší tam náraz auta do svodidel. Na silnici 10 zhruba 2 kilometry za Železným Brodem směrem na Tanvald čekejte omezený provoz po požáru auta u Velovky, brzdí se v zatáčce v obou směrech. V Praze pozor na příjezdu Karlovarskou dálnicí D6 za sjezdem z Pražského okruhu v prudké zatáčce pod Klokočkou se srazila dvě osobní auta. V Letenském tunelu směrem dolů k řece Potíž na výjezdu na nábřeží překáží porouchané auto, policie už je na místě a kolona už vzniká na magistrále ve Vlznově z centra od sjezdu na Florence do nového zúžení na Hlávkově mostě. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Zatímco v jihozápadní polovině území bude slunečno a jen přechodně oblačno, na severovýchodě bude převažovat velká oblačnost místy s deštěm nebo přehánkami. Teploty dnes vystoupí na 25 až 29 stupňů, na východě a severovýchodě bude jen kolem 22. Tolik zprávy. Teď už je s vámi Patricie Strouhalová a víkendový host Radiožurnálu.
10: Hostem dnes ve vysílání víkendového Radiožurnálu je Marek Jošt, což je český profesionální policejní potápěč a taky instruktor potápění. A my spolu teď jedeme po hladině Slapské přehrady a jsme na člunu, který možná mnozí naši posluchači znají ze seriálu Pod hladinou, kde dělal Marek odborného poradce. Marku, tak děkuju za svezení.
11: Ani zač, dobrý den.
10: A dopředu děkuju za tenhle ten rozhovor, který myslím, že pomůže v osvětě toho, jak se chovat u vody, na řece i na přehradě.
11: Doufejme.
10: Dnes to vypadá na poměrně klidný den.
11: Je to tak?
10: Je tady pár lodí, zatím tady není moc plavců. Jsme pár metrů od přejezdu přes Slapskou přehradu v Třebenicích. Vypadá to jako velmi klidné místo. Je to klidné místo nebo není?
11: No, bohužel v té hlavní sezóně, anebo v době, kdy se třeba spouští lodě na hladinu, protože teď vpravo můžeme vidět vlastně náplavku, která slouží ke sjezdu plavidel. A tak je tady docela jako pak provoz samozřejmě, no. Dneska je možná to i tím, že je všední den, byť je teplo, ale myslím si, že když jsme tady byli o víkendu, tak ten formol je tady jako daleko větší.
10: My to vysíláme o víkendu, ale natáčíme právě ve všední den, protože jsme si chtěli vyzkoušet, jak to vypadá, dá se říct, v relativně tom klidném období, protože ty víkendy jsou velmi náročné. Co je velkým nebo největším problémem o víkendu? To, že se jezdí rychleji, když se nemá?
11: Tak, to je hlavní důvod, proč my i na té vodě jsme, protože jsou na těch Slapech dva úseky, kde je nějakým způsobem limitovaná ta rychlost. A pak samozřejmě ten plavení provoz jako takovej, kdy do toho započítáváme třeba plavce, paddleboardisty, prostě všechny ty účastníky toho plavního provozu a do toho samozřejmě poměrně hodně lodí, těch větších.
10: Podle čeho na začátku dne a služby, kdy jdete na vodu, poznáte, že to nebude úplně klidný, ne?
11: No, stačí už tady vyjet od těch našich vodních garáží a už to vidíme, že když tady zahneme za tu první zatáčku a vidíme ten úsek Arabině Skalice a pomalu by se nedala ta voda přejít suchou nohou, tak víme, že bude problém.
10: Co obnáší takový běžný den na vodě?
11: Tak pokud můžu mluvit za sebe nebo za kolegy, kteří jsou potápěči, tak vlastně ta služba začíná nějakou přípravou toho potápěckého materiálu, to znamená, na jednotlivce to vychází třeba na 200 až 300 kg materiálu, který musíme nějakým způsobem překontrolovat. Je to hodně podobný s prací třeba hasičů s nějakou kontrolou té výstroje a výzbroje a té techniky. My zajišťujeme ještě společně třeba s pořičním oddělením Labe vlastně dosah policejního potápění na celý Středočeský kraj, takže kromě vlastně té plavební hlídky My ještě musíme být připravený vyjet kamkoliv ve Středočeském kraji, kde by nás bylo potřeba. Takže příprava materiálu, no a pak se odebíráme, jako jsme se dneska mi odebrali do těch vodních garáží. Většinou si bereme i nějakou základní potápěckou výstroj na tu loď a vyplouváme a zpravidla se vracíme až někdy večer, pokud je to 24 hodinová služba.
1: Host Radiožurnálu.

0: Hostem ve vysílání víkendového radiožurnálu je dnes Marek Jošt, potápěč, profesionální policejní potápěč, který působí u Policie České republiky na specializovaném poříčním oddělení Slapy se sídlem v Třebenicích a působí také jako instruktor potápění. Marko, kdy jste se začal potápět?
1: Tak, jelikož jsem měl poměrně urputného otce tělocvikáře, tak, který ještě závodně i plaval, takže ty začátky samozřejmě byly přes plavání a součástí toho plavání pak bylo i lehký nádechový potápění a pak vlastně byly i začátky nějakého toho sportovního rekreačního potápění s přístrojem. Takže můžu říct, že v té vodě jsem byl odmala, byť jsem třeba hrál hokej ještě závodně, ale v té vodě jsem byl odmala.
0: A pamatujete si svůj první ponor tady na Slatně?
1: Pamatuju si určitě a jednak svůj první civilní ponor a pak si pamatuju první svůj služební ponor tady na Slapě, kdy jsem si myslel, že přicházím jako hrozný borec civilu a že tady jim to teď ukážu, no a zjistil jsem...
0: A ukázal?
1: No právě, že neukázal.
0: Co se stalo?
1: Měli jsme hledat, naštěstí to nebylo úplně, že bychom hledali třeba pořešenou nebo utonulou osobu, ale hledali jsme nějakou převrhnutou loďku s nějakým elektromotorem a s baterií a já jsem teda, když mi kolega ukazoval, že mám vytáhnout takovou krabici, tak místo toho jsem popadl nějaký kámen a to měla být autobaterie, no, takže jako pak jsem...
0: To dnes si z vás dělají legraci, když na to přijde.
1: No, je to tak, že jsem mistr v signalizaci, jako.
0: Co všechno tady pod námi na Slapech leží? Tak třeba mobilní telefony, že jo, těch tam je asi hodně.
1: Mobilní telefony, doufáme, že jsou to jenom ty mobilní telefony, nějaký zbytky konstrukcí a mol a i houseboatů z těch divokých 70. let vlastně, kdy nebylo možné, pak byla najednou zakázaná plavba tady, že jo, na Slapech úplně. A všechny ty plavidla se museli vlastně z té vody vytáhnout. Jo. Takže někdy se to řešilo i tak, co máme informace, že tady hořily houseboaty, potápily se různě houseboaty. A co se týče staveb, tak vlastně Slapy, najdete tady základy různých staveb, ale jsou to jenom nějaký nízký zítky. Není to třeba jako na Orlíku, kde je celý kostel svatého Štěpána vlastně zatopený.
0: Teď jedeme jakou rychlostí?
1: Teď jedeme poměrně pomalu, teď jedeme nějaký 6-7 km v hodině. Do těch 10 km je to taková ta naše standardní, řekl bych, hlídková činnost, kdy ještě můžeme sledovat jednak, co se děje na té vodě, sledovat i ty plavce, který občas teda jako nejsou vůbec vidět, i když je klidná hladina, tak špatně zasvítí sluníčko a může vám ten člověk, ta jeho hlava splynout s tou vodní hladinou. A hlavně ještě jsme schopní, samozřejmě, že jsme jednak poříční policie a jednak jsme pořádková policie, takže bychom se měli věnovat nějakému pořádku mimo tu vodu, takže sledujeme, co se děje na těch plážích, co děje.
0: K těm plavcům. Doporučení, aby byli označeni, když už ne, nějakým oranžovým balonkem, tak aspoň mít třeba madraci? Nebo
1: madrace, koupací čepice. Jo. Dneska i ty plavoucí boje pro ty plavce dostupný v jakýmkoliv sportu, že jo. Jste označený a jinak, když se vám nedej bože stane nějaká zdravotní dispozice, křeč a tak dále, jak se to můžete chytnout. Nebo naopak, můžete pomoct někomu jinému.
0: No a co je největším nebo nejčastější příčinou těch problémů a nehod tady na Slapech? Kdy je právě potřeba tu té vaši pomoc?
1: Kombinace alkohol samozřejmě, přecenění nějakých svých sil, podcenění té vody jako takový, stávalo se tady i, že náhlá změna počasí, prostě vítr a tak dále, převrhnutý plachetnice, převrhnutý malý loďky, které byly zase přetížený v kombinaci zase třeba s tím alkoholem, absence záchranných prostředků u dětí, třeba vest, jo, bohužel, což jako nechápu ani v dnešní době. Je to kombinace všeho. A plus třeba i ten plavební provoz.
0: No a jak to vypadá, když máte zásah? Jakou výstroj sebou máte? Kolik třeba váží, jako když jdete pod vodu?
1: Tak ta základní výstroj jednotlivce v našem případě je kolem nějakých 40 kg vlastně. My chodíme s otevřeným okruhem, znamená máme na zádech klasický potápěcký lahve a ta standardní dýchací směs je vzduch a používáme ve směs suchý potápěcký obleky, kdy vlastně ty suchý potápěcké obleky nás chrání od toho okolního prostředí. Není to jenom chladná voda, ale jsou to třeba nějaký biologický nebo i chemický látky.

0: Ve vysílání víkendového radiožurnálu si povídáme s Markem Joštem, který vlastně dělá náročnou práci policejního potápěče na přehradní nádrži Slapy a také v přilehlých úsecích Vltavy, a my právě teď spolu na policejním člunu po té Slapské přehradě plujeme. Které jsou tady, jako řekněme, nejtěžší úseky, jak pro plavce, tak pro motorové čluny nebo plachetnice? Kde to je zrádné, byť to tak nevypadá?
1: Tak lokalita Ždáň určitě. Jednak ono se to může zdát, že ta řeka v tom úseku nebo ta přehrada je poměrně široká, ale právě kombinace plavců, nějakého lodního provozu plus osobní lodní dopravy, kdy tam je pravidelná linka vlastně tady osobní lodní dopravy parníku, tak ta kombinace je někdy bohužel jako vražedná. No.
0: V čem jsou Slapy zrádné?
1: Změna počasí, náhlá změna počasí. To je asi ta kombinace. Pak to můžou být třeba nějakým způsobem právě i ty povětrnostní podmínky nebo klimatické podmínky v noci. Jo? Poměrně mlha, může padnout mlha a nemusí to být ani jako v zimě, ale rozdíl třeba teplot vody a vzduchu a máte mlhu během večera, takže do kempu přijde.

0: teda ta hlavní náplň práce, teda se učíme s podvodníma dronama, který jsou i osazeny sonarem.
1: A jak pak to funguje?
0: No vlastně je operátor toho dronu, kdy si představíte takovou mini ponorku na kabelu, ale ta samotná mini ponorka vlastně v těch našich vodách by moc nebyla co platná s tou kamerou a ten operátor by se za chvilku ztratil, ale ta ponorka využívá i nějaký mini sonar, ten podvodní dron, který vlastně slouží jako oči toho operátora. Pokud ten operátor umí číst v tom sonaru, tak se naviguje k tomu předmětu pomocí toho sonaru, pak si ho může přepnout třeba na tu kameru a dojde k tomu ověření toho nálezu, což dřív vlastně tenhle nález ověřoval vždycky potápěč. Jakoby, jo. Hlavně z důvodu té špatné viditelnosti. Takže asi za mě sonary, rozvoj sonaru, podvodních dronů a třeba teď nově používáme i podvodní navigační systém UVIS, který prostě jednak co se týče bezpečnosti toho potápění, víte, kde máte toho potápěče, víte, kde máte ten podvodní dron, ale i co se týče nějakého záznamu a efektivity toho pátrání, kde vám to vyhodnotí tu lokalitu, kterou jste propátrali nebo nepropátrali.
1: No a když pod hladinou není vidět, tak jak se tam člověk orientuje? No. Jak takový zásah vypadá?
0: Vypadá to tak, že většinou není to asi, lidi si často představují, že někam ponoříte tu hlavu pod vodu a rozlídne se vlevo a vpravo a vidíte pod sebe jako v moři a hle, tamhle je ten předmět, který hledám a mám ho. Ale většinou v tom našem potápění České republice to znamená připravit si nějakým způsobem pracoviště, tady vidíme boje, takže je to něco podobného, hladinová boje, sestupový, výstupový lano. A pod vodou nějaký systém pátraní, který zase je třeba pomocí lan, takže potápěč se pohybuje pomocí těch lan. Používá se i kompas, nějaký azimut, jo. Takže není to úplně tak, že se potopím a je to hodně výjimečný. Že se potopím a rozlídnu se kolem sebe a vidím ten předmět, který vada.
1: Jak jsou silné proudy tady na Slapech?
0: Na Slapech ta voda určitě proudí nějakým způsobem, pohybuje se, ale není to takový jako na tekoucí řece třeba, jo. Nebo naopak není to třeba jako na jiných přehradách v České republice, jako jsou třeba Dalšice, které jsou jako přečerpávací nádrž, tak tam to proudění má jako ten potápěč pocit, že skutečně ho to někam táhne, že se pohybuje. Tady to takový není. Pokud jste třeba jako u té hráze, ale to je zase bezpečný prostor, nebo pro nás nebezpečný prostor, kam bychom se neměli potápět.
1: A existuje bezpečná a nebezpečná přehrada v České republice?
0: No já si myslím, že u nás určitě ne. Určitě ne. Pod tou vodou tam na vás vždycky něco čeká a bohužel ta kombinace skál, stromů, zbytku vegetace, vlastců, šňůr rybářských, nějakých konstrukcí, tak myslím si, že není bezpečná přehrada. No.
1: Jaký nejnáročnější ponor tady jste měli?
0: No, vždycky jsou to samozřejmě ponory, pokud jsou pohřešované děti, nebo nedej bože, že utonulí, tak to asi děti to je to asi za mě prostě úplně nejnáročnější, co může být. A pak třeba jako oběti té násilné trestní činnosti.

0: 21 Pilots, LP, Tomora, Moby, Lord, tedy Swims a stovka dalších. To jsou Colors of Ostrava. Každý festivalový den vám přinášíme speciální vysílání Colors on Air na Radiožurnálu. Aktuální hudba a inspirativní témata diskuzního fóra Melting Pot. Od 15. do 18. července v areálu Dolních Vítkovic. Festival by nebylo možné uspořádat bez podpory Moravskoslezského kraje a generálního partnera festivalu Moravia Steel. Hlavním mediálním partnerem je Radiožurnál.
1: Posloucháte Radiožurnál. A taky zprávy s Janou Utendorfskou. V hromadné dopravě přibývá klimatizovaných vozidel. Za posledních 5 let se jich počet zvýšil na dvojnásobek. Klimatizaci mají nejčastěji autobusy, takových je 60%. Nejméně klimatizovaných je naopak tramvají, jen 1/5. Důvodem je to, že jsou drahé a tak často je dopravní podniky nepořizují. 2 závodníci zemřeli včera odpoledne po nehodě na Masarykově okruhu v Brně. Závod silničních motocyklů Alpe Adria Championship měl pokračovat i dnes. Pořadatelé ho ale zrušili. Radiožurnál to potvrdil. Ředitel komunikace okruhu Petr Boháč. Oba jezdci zemřeli i přes okamžitou pomoc. Britská policie zadržela nového podezřelého z vraždy bývalé ministryně. Jedná se o 28-letého muže s britským občanstvím. Teď je v policejní cele. Anne Whitcombová podle vyšetřovatelů zemřela ve středu kolem poledne. Policie našla až o den později v místě jejího bydliště. Vyloučila, že by šlo o terorismus nebo politicky motivovaný čin. Psi a další domácí zvířata musí být při cestování autem připoutaní. Upozorňuje na to policie. Případná pokuta je až 2000 korun. V zahraničí to může být i výrazně víc. Pravidlem je, že zvíře nemá dosáhnout na řidiče. Sport. Tenistka Linda Nosková vyhrála Wimbledon ve dvouhře. Ve finále porazila Karolínu Muchovou a získala svůj první grandslamový titul. A fotbalisté Anglie prošli do semifinále světového šampionátu. Norsko porazili 2-1 po prodloužení. Utkají se s Argentinci, kteří vyhráli nad Švýcarskem také po prodloužení 3-1.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Překážky na D5 u Zdic i D3 za Planou a zdržení v Praze před Hlávkovým mostem. Na dálnici D5 ve směru z Plzně do Prahy za exitem Zdice na kilometru 27,5 blokuje odstavný pruh porouchané auto, řidič mění kolo, už je před ním světelná šipka. Na D3 ve směru z Prahy do Českých Budějovic za sjezdem na Planou na 89. kilometru zabírá odstavný pruh další nepojízdné osobní auto. V Praze na magistrále ve Vlznově směr Holešovice počítejte s kratší kolonou od sjezdu na Florence Hiltonu na Hlávkův most. Tam je od včerejška nově provoz stažený do levého pruhu, zdržení zatím do 5 minut. V Letenském tunelu směrem dolů k řece trochu vázne provoz. Na výjezdu na nábřeží a Štefánikův most se objíždí porouchané auto. A na příjezdu do Prahy starou karlovarskou silnicí 606 směrem z Hostivice opatrně v nájezdu na Karlovarskou ulici v prudké zatáčce pod Klokočkou stojí 2 nabouraná osobní auta. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: V jihozápadní polovině území bude převážně slunečno a jen přechodně oblačno. Na severovýchodě bude převažovat velká oblačnost místy s deštěm nebo přehánkami. Teploty dnes vystoupí na 25 až 29 stupňů, na východě a severovýchodě bude jen kolem 22. Tolik zprávy. Dále s vámi Patricie Strouhalová a víkendový host Radiožurnálu. Slovo dostanou už za chvíli.
2: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

0: Hostem víkendového vysílání radiožurnálu je Marek Jošt, nadproporučík Marek Jošt, instruktor potápění v poříčním oddělení Slapy, profesionální policejní potápěč a taky ten instruktor potápění. Jak jsme o tom mluvili na začátku, tak jaké to je být instruktorem potápění? Co je na téhle profesi jako nejdůležitější předat tomu člověku?
1: No, hlavně nějakým způsobem pokora k té práci, k té vodě. Ale té pokoře se člověk dojde přes nějaké svoje hrdinství a supermanství, tak zjistí, že ta pokora tam je důležitá. A pak samozřejmě je hezký vidět, že ty lidi v tom pokračují a že nějakým způsobem se vyvíjejí. A dneska je to čím dál tím složitější, prostě k tomu potápění, k tomu služebnímu. A není to jenom u nás, je to u hasičského záchranného sboru, je to u nás u policie, dostat prostě ty lidi k tomu potápění. Jo.
0: Proč k němu nechtějí? Bojí se nebo?
1: No, asi jsou daleko pohodlnější činnosti, když si máte všechny ty věci ráno natahat, tak je možná někdy jednodušší, jako si vzít kufřík do auta, nebo jenom flintu, nebo něco jiného.
0: Co všechno obnáší ten výcvik policejního potápěče? Kdo vlastně se jim může stát? Kdo se jim nakonec stane?
1: U nás je samozřejmě výhoda, pokud je to policista, i když je nějaký boční vstupy jsou možný. Je výhodou, pokud ten člověk má nějaký základní dovednosti, třeba postoupil aspoň základní potápěcký kurz v civilu, ale není to podmínkou. Samozřejmě je výborný zdravotní stav a psychická způsobilost. Ten základní kurz probíhá na těch základních útvarech, jako jsme my, poříční oddělení, kde vlastně připravujem toho nováčka v rámci nějakého prvotního výcviku, pak odjíždí na odbor speciálních potápeckých činností a výcviku do Brna nebo do Frýdku Mísku, kde vlastně skládá ty zkoušky, jak praktický, jak teoretický. A ten základní kurz trvá 14 dní, ale neznamená to, že samozřejmě po 14 dnech je hotový policejní potápěč. Je na samém začátku.
0: A to nejdůležitější, co se snažíte jako instruktor předat tomu novému adeptovi potápění, kromě té pokory, je ještě co?
1: No, bezpečnost při tom potápění.
0: A tady na Slapech rekreační potápění je?
1: Rekreační potápění je, myslím si, na všech úrovních, to znamená, jak i potápeči, který opravdu chodí do mělké vody, tak i techničtí potápeči, kteří třeba u přerady chodí na ty hlubší ponory, třeba i s uzavřenýma okruhama.
0: A jaké to tam je potápět se pro amatéra? Protože mnozí mají představu, že jsou tam zatopené domy, části domů, nějaké stavby, jsou tam samozřejmě staré stromy, jste mluvil o těch rybářských sítích nebo vlastcích, tak jak to tam vypadá?
1: Já jsem měl kamarádku, která udělala kurz, takový příklad vám povím, která udělala kurz v Egyptě poměrně jako rychlej, až jsem se divil, a tak měla přání se potopit do 20 metrů na Slapech. Já jsem říkal, no počkej, to jako uvidíš, no. Tak jsem ji právě vzal na Slapech u té přehrady do vody v tom bezpečném prostoru a dostali jsme se zhruba 2,5 metru, ale tam to skončilo celý ten ponor, protože prostě ta neviditelnost, samoprůhlednost té vody, která tam byla, plus ještě spojená s tím hlukem těch turbín tam, byť byly daleko od nás, tak ten ponor skončil ve 2,5, ve 3 metrech a řekla, že tady už se rozhodně teda potápět nebude. Takže ty podmínky jsou tady jiný, třeba pro ty potápěče, který opravdu primárně začal někde v moři, v čisté vodě, v lomech, pak přecházejí do těch přehrad, tak to je to riziko asi, no. Temná voda, chlad, jo, neprůhlednost, neviditelnost pod tou vodou.

0: Marek Jošt, policejní potápěč a instruktor potápění, je naším postem ve vysílání víkendového radiožurnálu. My uprostřed týdne se plavíme po Slapské přehradě, která je dnes velmi klidná, ale ty víkendy jsou tady hodně náročné, tak jak jsme říkali. Tak kromě těch plavců je tady i hodně lidí na pedalboardech. Často si na těch pedalboardech vozí sebou psy. Co na to říkáte?
1: Vůbec nic proti tomu nemám, ale samozřejmě asi by to chtělo nějakým způsobem nad tím přemýšlet. Jestli je tak tomu sobě se to líbí takhle v tomhle pár dnů trávit, jako je dneska asi 30 stupňů, jako ten den na tom paddleboardu. A plus samozřejmě už jsme to někdykrát viděli, že i pes dokáže toho člověka utopit, jo, tak aspoň nějakou vestu třeba pro toho psa, klidně mít. A na lidi apelujeme, aby měli líš, no prostě, aby ten paddleboard měli k sobě nějakým způsobem za ten kotník přivázaný, že se může stát, že z toho paddleboardu spadnete, přijde nějaký poryv větru nebo nějaká vlna, hledej bože, od nějaký lodi a paddleboard je rázem 10-15 metrů od vás a vy jste uprostřed přehrady.
0: Takové to přeplavávání přehrady z břehu na břeh, ještě se to děje?
1: Děje se to, bohužel nějaká změna v zákoně o vnitrozemské plavbě to neupravuje, že by to bylo striktně do zakázaný, ale my to přirovnáme vždycky k tomu, jako když se rozhodnete přeběhnout D1 v plném provozu. Takže za nás proč prostě, jo. Jsou vyhraněný prostory pro plavce, dá se plavat podél břehu, jo. Dá se plavat samozřejmě s tou bojkou.
0: A pod hladinou, prý jsou tady velcí sumci, je to pravda?
1: Velcí sumci tady jsou, ale není to tak, že by vás tady napadali a vyloženě vás tady zatáhnou do nějakého hnízda a rozhodně podle mě nečekají na těch turbínách, na těch vtocích do té přehrady, protože tam by se nelíbilo žádnému živočichovi. Tady. Ale velký ryby jsou a paradoxně vždycky vidíte v době jejich tření v malých hloubkách, třeba do 2 metrů, když ta voda je i čistá, že to období tak nějak vyjde. Tak, ale velký ryby tady jsou od sandátů, počínaje přes kapry, tlustolobiky. Ale není to tak, že žerou výhradně pražáky.
0: Na Častoboři tam prý vede stezka pro divoká prasata a vy ji překonali, tak musí v jedné části skočit do řeky, kus přeplavat a zase na tu skálu vylézt. Viděl jste to?
1: Já jsem neviděl prase, ale jednou jsme jeli, protože pod nás spadá i část vodní nádrže Orlík, tak jsme jeli na oznámení, že v přehradě plave kráva a byl to los.
0: Jak je to dlouho?
1: No, je to dlouho. Emil to asi nebyl.

0: Hostem dnes ve vysílání víkendového radiožurnálu je Marek Jošt, což je český profesionální policejní potápěč a také instruktor potápění. A my spolu teď jedeme po hladině Slapské přehrady. Je pro vás důležitá i pomoc dobrovolníků?
1: Je, určitě. Nedokážu si představit. Tady třeba proplouváme teď kolem stanoviště zdravotnické záchranné služby, kolem profesionálů, který mají jednak v tomhle místě člun, takže jsou schopní po přehradě zasahovat na člunu, plus mají i tady na tomhle výjezdovém místě sanitku, sanitní vůz, a plus pak na živoště jsou dobrovolníci, vodní záchranná služba, který ve svém volnu vlastně svý volnu pomáhají ostatním.
0: A mizí třeba vodní záchranáři z vodních ploch v Česku?
1: No, já nevím, jak je to konkrétně jinde, ale vím, že třeba na těch Slapech ten zájem naštěstí pořád je. Naštěstí pořád o tu práci je, takže ty dobrovolníci tady jsou. Tu techniku doufám, že mají taky, byť třeba na Slapech by podle mě mohli mít lepší zázemí, co se týče toho jejich stanoviště, ale samozřejmě by neměli mizet, ba naopak.
0: Proč ta voda svádí pokusům riskovat?
1: No, já si myslím, že to je spojený asi s těma letníma radovánkama, s tou dovolenou, s tím pocitem, že se to maximálně užít.
0: No. Ten alkohol?
1: No, určitě. Kombinace alkohol, přeceňování sil, nějaký frérství, že jo. Nejrizikovější skupinou samozřejmě chlapy ve věku 25 až 50, něco. A kombinace alkohol.
0: A největší chyby, které u vody lidi dělají?
1: Tak když začnu úplně o dětí, tak samozřejmě nějaká nepozornost, nevěnování se těm dětem. Těch případů je celoročně, ale který naštěstí dopadnou dobře, jo? Že to dítě se někde najde na druhém konci pláže. Ale to prostředí je tak anonymní, na té pláži se vedle vás utopí dítě, ne? Si to nemusíte všechno. Tak jednak taková ta lhostejnost lidí, aby prostě nějakým způsobem zmizela, že když vidím vedle sebe malý dítě, který tam je vědně samo, tak prostě ho čapnu za tu ruku a z té vody ho prostě vytáhnu, nechám ho tak. Že se můžu se otočit a to dítě už tam nepůjde. Takže nějaká lhostejnost, všímavost okolo sebe. A u těch rodičů a všech prostě všímání si těch dětí. A vhodný záchranný prostředky, jo. Třeba rukávky za mě nejsou moc vhodný záchranný prostředek. Viděli jsme několikrát pád dítěte z nějaký vejšky rukávky při nedostatečné nafouknutí a dítě šlo rázem pod vodu.
0: Tak já moc děkuju za rozhovor. Naším hostem byl Marek Jošt, profesionální policejní potápěč. V rámci svojí služby se podílí i na vyhledávání pohřešovaných osob nebo předmětů pod vodou a často ve velmi náročných podmínkách s nulovou viditelností. Tak já přeju klidné léto.
1: Děkuju, přeju taky klidné léto, hlavně opatrně u té vody.

0: Radiožurnál 11 hodin. Zprávy a Jana Utendorská.
1: Ředitelství silnice dálnice bude zabývat pády velkých kusů asfaltu do řeky Ohře v Karlových Varech. Zemřel vlivný a dlouholetý americký senátor Lindsey Graham, v posledních letech podporoval Ukrajinu. Tenistka Linda Nosková vyhrála Wimbledon, ve finále porazila Karolínu Muchovou. Kolony kvůli omezení vznikají na silnici 35 za Litomyšlí u Sedliště. A na jeho západě bude slunečno, na severovýchodě občas deštěm, teploty do 29 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Z pražského mostu v Karlových Varech včera padaly do řeky Ohře kusy vozovky. Všimli si toho vodáci, kteří pod mostem projížděli. Padající kusy materiálu natočili a video předali policii a zpravodajskému serveru iRozhlas.cz. Policie se teď bude případem zabývat. Most od března rekonstruuje ředitelství silnic a dálnic. Jeho mluvčí Jan Rýdl řekl, že situaci budou se stavební firmou řešit.
3: I při takto rozsáhlé rekonstrukci nelze tolerovat náhodné pády betonových fragmentů do řeky. Vedení stavby jsme samozřejmě i hned kontaktovali, zajistili jsme změnu organizace práce a budeme jednat o penalizaci. Během dalšího rozebírání stavebních prvků bude navíc vyčleněn dozor, který bude sledovat, případně varovat a řídit provoz přímo pod mostem.
1: Video z incidentu a další podrobnosti najdete na našem zpravodajském serveru iRozhlas.cz. Situace na řece Dyji pod Novomlýnskými nádržemi je kvůli přemnoženým sinicím velmi vážná. V noci tam kleslo množství kyslíku ve vodě skoro na nulu. Radiožurnálu to potvrdila mluvčí povodí Moravy Jana Kučerová. Vodohospodáři teď tok kontrolují. Úhyn ryb zatím nepotvrdili. Úlomek sestřelené iránské rakety zranil v Kataru 3 lidi, informovalo o tom katarské ministerstvo vnitra. Mezi zraněnými je i dítě. Agentura AFP píše, že 3 iránské rakety zasáhly také Jordánsko. Iránským úderům čelili i Spojené arabské emiráty, i Kuvajt a v Bahrajnu zněly varovné sirény. Teherán těmito útoky reagoval na noční americké nálety, které podle amerického velení zasáhly na 140 cílů. Po krátké a náhlé nemoci zemřel americký senátor Lindsey Graham. Bylo mu 71 let. Na síti X o tom informovala jeho kancelář. Republikán Graham zastupoval v senátu stát Jižní Karolína a patřil k nejvlivnějším členům kongresu, zejména v zahraniční politice. V posledních letech podporoval Ukrajinu a její boj proti ruské agresi. Ještě v pátek byl na návštěvě Kyjeva a hovořil s prezidentem Volodymyrem Zelenským. Druhým dnem pokračuje 20. ročník gastronomického festivalu Borůvkobraní. V Borovanech na Českobudějovicku je připravený řemeslný jarmark, pěstitelská poradna a tradiční soutěž v pojídání borůvkových knedlíků, říká referentka kultury Klára Němcová.
4: Soutěžící musí sníst za 30 minut co nejvíce borůvkových knedlíků. Dosavadní rekord je 27 knedlíků, který drží pan Voharčík, který letos opět přijede. Pro děti máme připravené divadla, soutěže, kapely, kejklíře.
5: Sport. Tenistka Linda Nosková se stala pátou Češkou, která vyhrála Wimbledon ve dvouhře. V historicky prvním ryze českém finále porazila Nosková Karolínu Muchovou, a to ve třech sadách. Muchová prohrála druhé singlové grandslamové finále v kariéře, před 3 lety neuspěla na Roland Garros. Argentina prošla do semifinále fotbalového mistrovství světa. Švýcarsko porazila 3-1 po prodloužení a o postup do finále si zahraje s Anglií. Ta vyřadila Norsko, zvítězila 2-1 po prodloužení. Druhou semifinálovou dvojici tvoří Francie se Španělskem. A kajakář Josef Dostal zapsal v Montrealu nejlepší letošní výsledek na kilometru ve světovém poháru. Zlatý medailista z olympijských her v Paříži skončil třetí. Na vítězného Portugalce Pimentu ztratil Dostal zhruba sekundu, od druhého Australa na Greena ho dělilo 0,5 sekundy.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Překážky na D1 za Brnem i před Prahou a zdržení na 35 se za Litomyšlí. Na dálnici D1 na výjezdu z Brna směr Praha za nájezdem od výstaviště kousek za Molkou na 187. kilometru stojí porouchané auto v odstavném pruhu, už je před ním policejní hlídka. Pozorně na D1 taky na příjezdu do Prahy směrem z Brna za Čestlicemi na kilometru 7,5 taky odstavené osobní auto označené vozem silničářů. Na silnici 35 ze Svitav na Hradec Králové za Litomyšlí u odbočky na Sedliště opravují vodorovné značení, hlásíte kolony v obou směrech, jezdí se kyvadlověj, popoždí se od molu v Litomyšli z druhé strany od křižovatky na Tržek.
7: Chlapci tam hnedka za Litomyšlí dělají VDZ-ko, stojí se na obě strany cirka 10 minut.
6: V Praze ve Vlodznově z centra se tvoří kolona od sjezdu na Florence do zúžení na Hlávkově mostě, zdržení kratší ani ne 5 minut, a v Evropské z centra kratší kolona od Hadovky nahoru ke Starodejvické, tam je po nehodě zabraný pravý pruh, každou chvíli ale odjedou. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Zatímco v jeho západní polovině území bude slunečno a jen přechodně oblačno, na severovýchodě bude převažovat velká oblačnost místy s deštěm nebo přehánkami. K večeru se pak vyjasní. Teploty 25 až 29 stupňů, na východě a severovýchodě jen kolem 22. Takové byly zprávy. Posloucháte víkendový radiožurnál, teď už se Michálou van Erne.
8: 12. července nám věnujete čas a pozornost, za to moc děkuji. Pojďme ještě jednou otevřít sobotní dění. Bouřlivé ovace pro festivalové hosty, vzpomínky na Jiřího Bartošku i ocenění vítěze jubilejního ročníku. Takové bylo zakončení 60. filmového festivalu Karlovy Vary. Ohlédneme se za ním za chvíli. Ze všeho nejdřív pošle hudební pozdrav Saša Alex Sloan.
2: Víkendový radiožurnál
9: a Michaela van Erne.

0: Potlesk ve stoje, dojetí i slavnostní atmosféra, jubilejní 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary skončil. Pořadatelé na závěr ocenili vítězné snímky i výrazné osobnosti světové a domácí kinematografie.
1: Bouřlivým potleskem ve stoje přivítal Juliette Binocheovou plný velký sál hotelu Thermal. Na pódiu s červeným kobercem převzala křišťálový globus za mimořádný přínos světové kinematografii. A pak poděkovala s dojetím všem režisérům, se kterými kdy spolupracovala.
2: We need artists to tell the stories.
3: Potřebujeme umělce, aby nám vyprávěli příběhy, aby řekli nahlas pravdu a uvědomujeme si i zodpovědnost toho, že bychom měli být i aktivní ve veřejném životě. Vášeň je srdcem toho všeho, co děláme. Život ubíhá velmi rychle, proto tak ze sebe dávejme do světa tolik, kolik je jenom možné. Musíme totiž držet při sobě. Děkuju Karlovým Varům.
2: Thank you so much to Karlovy Vary.
1: S podobným potleskem a dojetím převzal cenu prezidenta festivalu také americký herec Jeffrey Wright. Ten zazpomínal na setkání s Jiřím Bartoškou i režisérem Milošem Formanem.
4: Dobrý večer.
5: Byl jsem tu přesně před 29 lety. Festival je mi velmi blízký i díky přátelství s Jiřím Bartoškou. Tato cena je za práci, kterou jsem kdy udělal, ale já teď chci mluvit o filmu, který jsem nikdy nenatočil. Při první návštěvě jsem tu totiž potkal režiséra Miloše Formana a společně jsme probírali jeden scénář. Příběh o umělci, který zemřel velmi mladý. Příběh o Alexandru Puškinovi. A pak jsme o tom ještě mluvili v New Yorku. To je pro mě důkaz, že příběhy dokáží spojovat. Film už s Milošem nenatočíme, ale stále je na to ještě čas a možná se sem s tímto příběhem opět vrátím.
1: Po krátkém videomedailonku, který připomněl hlavní ženské role ve filmech jako Postřižiny nebo Markéta Lazarová, pak přišla v zářivých červených šatech pro cenu prezidenta Magda Vašáriová.
2: Ďakujem vám z celého srdca. Ďakujem vám všetkým za vašu priazeň.
1: Hlavní cenu 60. ročníku Karlovarského festivalu získal film Padlé ovoce režiséra Avga Pjouna. Snímek vypráví o dvou mladých ženách, které pracují v těžkých podmínkách textilní továrny v Myanmaru. V hlasování diváků pak zabodoval časozběrný dokument o zpěvačce Báře Basikové, kterou desítky let sledovala režisérka Helena Třeštíková. Film zamíří v září také do českých kin. Z Karlových Varů Martin Hrnčíř, Radiožurnál.
6: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.
6: I o prázdninách.

0: Po kapele Green Day ještě jedno festivalové ohlédnutí. Vztahuje se ke slovenskému festivalu Pohoda a příběhu lidí, které před 25 lety spojilo jediné obětí v Blátě. Pak se jejich cesty rozešly a znova se potkali až letos. I takové příběhy napsal festival Pohoda, který uzavřel svůj 30. ročník, ale ne tak pro nás. My se k němu vrátíme.
1: Rád bych si koupil cukrovou.

0: To byl Pokáč. Na Slovensku skončil jubilejní 30. ročník festivalu Pohoda. Organizátoři mluví o rekordní návštěvnosti i historicky prvním slovenském koncertu britské skupiny The Cure. Kulaté výročí nebylo jen o velkých jménech a plných pódiích, ale připomnělo také příběhy, které se za 3 desetiletí staly součástí festivalové historie. Jeden z nich ožil právě letos.
1: Letošní festival Pohoda je skutečně ve znamení pohody, ale taky ostrého slunce, prachu a úplně vyprahlé země. Přitom před 25 lety vstoupil tehdejší ročník do historie kvůli přesnému opaku, blátu a dešti. A právě tehdy fotograf Radovan Stoklasa pořídil dnes už ikonický snímek dvojice návštěvníků, která se objímá uprostřed toho rozbahněného areálu a je celá taky zamazaná od bláta. Letos se díky tomuto fotografovi na Pohodě tito dva lidé po 25 letech znovu sešli.
2: Já jsem tu fotku ani nevěděla, doteraz do neděle posledné jsem nevěděla, že na té fotce jsem já.
1: Alenu na fotografii prý jako první poznali dcera a sestra. Teprve díky nim zjistila, že se stala součástí jednoho z nejznámějších snímků v historii festivalu. A Radovana, tedy muže, kterého objímá, zase upozornili kamarádi.
3: Krása, to je, že až mi sloza vyhrkla, keď jsem toto zbadal po těch rokoch. Krásné.
1: Náhodné setkání dvou cizích lidí tehdy trvalo jen několik vteřin. Podle obou ale dobře vystihuje jedinečnou atmosféru tohoto festivalu.
3: Pohoda je doslova pohoda. Tu nám se člověk cítí krásně, slobodně a všichni se tu lubí.
1: Fotograf Radovan Stoklasa v roce 2001 procházel rozbahněným areálem a hledal zajímavé festivalové momenty. Když stiskl spoušť, byl to jen jeden z desítek záběrů, které ten den pořídil. Až po letech se ukázalo, že právě tenhle snímek bude s Pohodou spojovat celé generace návštěvníků.
4: My fotografi máme rádi akci, máme rádi, keď je to dynamické. A oni práve, tá partia, ktorá tam šantila v tom blate, tak sa správala presne tak, ako my fotografi chceme.
1: Nápad pozvať dvojici z fotografie znovu na Pohodu nosil Radovan Stoklasa v hlavě několik let. Uskutečnit se ho ale podařilo až nyní. Stačila výzva na sociálních sítích a během několika hodin se oba ozvali. Právě pokračování příběhu fotografie považuje autor za to nejcennější.
4: Lebo o novinárskej fotografii zahovorí, že má životnosť 24 hodín.
1: Na letošní Pohodě se dvojice znovu postavila před objektiv Radovana Stoklasy a po 25 letech si stejnou fotografii zopakovala. Jen místo bláta měli Radovan s Alenou tentokrát pod nohama rozpálenou vyprahlou zem a kolem sebe své rodiny. Z Pohody v Trenčíně Bára Vránová, Radiožurnál.

0: Something i tak hraje Radiožurnál v neděli dopoledne. V turistickém průvodci kostel v Hrbokově na Chrudimsku nenajdete. Samotná stavba nijak zvlášť zajímavá není, ale uvnitř jsou unikátní fresky, na kterých se prolínají biblické výjevy s obyčejným životem. Na výzdobě kostela za totality několik let pracoval pardubický výtvarník Vojmír Vokolek. Jeho práce zdobí i další kostely v Česku.
1: Na mě nejpůsobivější je na kůru peklo. On totiž byl tajemník, i když byl hodně napájen slivovicí, tak z těch krezeb byl na rozpacích.
2: Průvodkyně Lenka Simonová vypráví, že pro Inferno ani svatbu v Káni Galilejské komunističtí funkcionáři moc pochopení neměli. Fresky se podařilo schovat za výmalbu po opravě elektřiny, vysvětluje Josef Honzíček z římskokatolické farnosti.
3: Ten vznik těch fresek v Hrbokově bylo na tajno, jo? To nikdo nevěděl, a když pan farář musel za církevním tajemníkem a musel mu naznačit, že se koná výmalba, a neříkal mu, že tady vzniká fresková výzdoba, to vlastně potom všechno odhalilo, až když byla samotná kolaudace, to bylo všechno na tajnačku.
2: Hrbokovské spiknutí trvalo 5 let, kdy místní Vokolka podporovali, jak se dalo. Ten pak jejich tvářemi doplnil známé biblické motivy.
3: Postavy biblické, ty jsou oblečené v tehdejším oblečení, a ti, kteří jsou současní, tedy domácí, tak mají oblečení, které odpovídá druhé polovině 20. století, takže chlapi mají saka, ženy mají šátky, nějaký haleny, sukně, to, co se prostě nosilo, tak to poznáme. A na té frasce jsou právě zobrazeni místní Hrbokováci a dokonce jsou si i podobní.
1: Malý Miloš, což je bratr starší tohohle Pepíka, tak běhal třeba do obchodu pro hořčici, kterou přimíchával do barev.
2: Prohlídky kostela budou možné po celé prázdniny, vždy v neděli a v pondělí odpoledne. Z Hrbokova, Josef Kopecký, Radiožurnál.

To byla Kristýna, s vámi je Radiožurnál. Dvě české tenistky bojovaly poprvé od rozdělení Československa o titul na grandslamovém turnaji. Ve Wimbledonu zaujaly i svými proslovy po výborném utkání. Právě tím se budeme zabývat za chvíli.

0: Reklamou na český tenis bylo podle mnohých návštěvníků finále ženské dvouhry ve Wimbledonu. Linda Nosková v něm porazila Karolínu Muchovou 2-1 na sety. Kromě vynikajícího zápasu zaujaly krajanky publikum i po utkání svými proslovy při slavnostním ceremoniálu.
1: Oba dva mi dojali, myslím si, že holky řekly všechno, jak měli, a je to krásný příběh, který se zase Česko píše.
2: Vyzdvihla kapitánka v poháru Billie Jean Kingové Barbora Strýcová nejenom hru na kortu, ale také vyspělé projevy obou českých tenistek.
3: Karolina.
2: Tak třeba Karolína Muchová musela být hodně zklamaná, vždyť prohrála už druhé grandslamové finále. Přesto začala vtipem, když mluvila o Lindě jako o své bývalé kamarádce.
4: It's really tough to find any words, but... I'll start with Linda, my ex-friend.
2: Zřejmě nejemotivnějším okamžikem ceremoniálu byla část proslovu Lindy Noskové, která děkovala své mamince. Bohužel ta se úspěchu své dcery už nedožila.
4: There's also one more person that I would like to thank, which is my mom. I definitely would not be standing here without her, so thank you.
5: Tak to bylo těžký, samozřejmě já jsem ji chtěla zmínit, protože tahle výhra opravdu šla pro mě.
2: Vyprávila Linda Nosková, podle které může být Česko pyšné na tento historický okamžik bez ohledu na výsledek.
4: I think we made a history today. I believe that all our Czech fans at home are proud of us, so no matter the result.
1: Kápla mi i slza na konci, bylo to neuvěřitelná podívaná a můžou být na sebe obě dvě pyšní.
2: Souhlasila kapitánka v poháru Billie Jean Kingové a také dvojnásobná wimbledonská šampionka v deblu Barbora Strýcová. Z Londýna Jaroslav Plašil, Radiožurnál.

0: Posloucháte Radiožurnál. V poledne zohledníme hlavní události ve zpravodajském souhrnu a ty ještě rozšíříme o publicistiku s Vladimírem Krocem. Dobrý den.
1: Dobrý den. Po íránském útoku na obchodní loď u ománského pobřeží je pohřešován jeden indický občan. Spojené státy dnes zahájily intenzivní útoky na území Íránu, přičemž Teherán v odvetě odpověděl údery na obchodní lodě v Hormuzském průlivu a na země Perského zálivu. Aktuální situaci rozebereme s Petrem Hladíkem z ministerstva zahraničí. S Lukášem Janáčem z České komory architektů budeme mluvit o tom, jak se česká města a obce musí připravit na opakující se vlny veder, stejně jako na sucho, přívalové srážky a silný vítr, tedy na extrémní projevy počasí. No a s filmovým publicistou Pavlem Sladkým zrekapitulujeme už skončený 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech.
0: Pozvánku na publicistickou část hlavních zpráv právě teď zprostředkoval Vladimír Kroc. Za to moc děkuji, těším se, hezký den.
1: Taky se těším.

0: Radiožurnál je poledne. Čas, kdy začínají hlavní zprávy.
1: Spojené státy spustily další intenzivní útoky na Irán. Revoluční gardy znovu uzavřely Hormuzský průliv. Hasiči dál chladí trosky budovy ve Zlíně. Stupeň poplachu snížili na první stupeň. Tenistka Linda Nosková vyhrála Wimbledon. Ve finále porazila Karolínu Muchovou. Dlouhé kolony čekejte na silnici 34 Humpolec-Pelhřimov před omezením u Velkého rybníka. A na jihozápadě bude slunečno, na severovýchodě občas déšť. Teploty do 29 stupňů. Dobré poledne, je neděle 12. července. U hlavních zpráv vás vítá Vojtěch Tomášek.
2: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
1: Spojené státy opět zaútočily na Irán. Podle americké armády zničily na 140 vojenských cílů, včetně raketových základen nebo skladů munice. Byla to reakce na krok Teheránu, který krátce předtím znovu prohlásil Hormuzský průliv za uzavřený. Irán tam zasáhl dvě lodě, které údajně nedodržovaly jeho pokyny.
3: Po íránském útoku na jedno z plavidel se podle Indie pohřešuje jeden její občan. Teherán i Washington se po nové vlně úderů navzájem obvinují z porušování příměří. Íránský vyjednavač a předseda parlamentu Mohamed Bagher Ghalibaf na sociální síti X napsal, že skončila éra jednostranných dohod a že Amerika zaplatí za nedodržování slova. Írán spustil taky odvetné údery. Ty podle Teheránu míří na americkou vojenskou infrastrukturu v zemích arabského poloostrova. Například podle Kataru ale úlomek rakety zranil i tři civilisty, včetně jednoho dítěte. Protiletecký poplach zněl taky v Bahrajnu nebo Kuvajtu. Matěj Kolář, Radiožurnál.
1: Ukrajinské síly pokračují v cílených útocích na ruskou ropnou infrastrukturu. Drony v noci na dnešek zasáhly velkou ruskou rafinérii v Samarské oblasti Ruska.
4: Obyvatelé si zraně zveřejnili na sociálních sítích videa potvrzující zásah rafinérie na několika místech. Přesný rozsah poškození ukrajinská rozvědka upřesňuje. Sizraňská rafinérie může ročně zpracovat až 7 milionů tun ropy. Ukrajinské drony zasáhly dalších 10 ruských tankerů a 4 trajektové lodě v Azovském moři, oznámil ukrajinský generální štáb. Rusko dnes ráno 5 raketami s plochou dráhou letu zaútočilo na jih oděské oblasti. Zdejší úřady teď zjišťují rozsah škod. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
1: Hašení sutin po požáru skladové budovy v baťovském areálu ve Zlíně pokračuje čtvrtým dnem. Platí tam už pouze první, nejnižší stupeň poplachu. Zatím není jasné, kdy se hasičům podaří požářiště dohasit. Situaci na místě sleduje náš reportér David Jaburek.
5: Hasičům pomáhají drobné břehaňky, které přináší tolik potřebné kapky vody na Zlín a především na sutiny 34. budovy. Její pozůstatky stále lehce prohořívají, ačkoliv kouř je už velmi slabý. Vítr jej ale stále roznáší do okolí. Podle obyvatel jde cítit třeba v místní části Letná. V takovém případě platí doporučení nevětrat. Dnes je tady 6 jednotek hasičů, ti se starají především o chlazení sutin, tak aby splodiny nelétaly dál do širokého okolí. O dalším postupu se má rozhodovat zítra ráno, jestli se podaří místo dohasit a předat majitelům, podle mluvčího Pavla Řezníčka, není jasné. Dál tak platí také uzavírka okolí budovy, stejně jako sousedního muzea Jihovýchodní Moravy nebo Baťova mrakodrapu. Ze Zlína David Jaburek, Radiožurnál.
1: Situace na Dolní Dyji je kvůli přemnoženým sinicím velmi vážná. Pod Novomlýnskými nádržemi v noci kleslo množství kyslíku ve vodě skoro na nulu. Radiožurnálu to potvrdila mluvčí státního podniku Povodí Moravy Jana Kučerová. Vodohospodáři teď podle ní tok kontrolují. Loni kvůli přemnoženým sinicím uhynulo na Dolní Dyji asi 30 tun ryb. Podle Kučerové se dají ztráty očekávat i letos.
6: Vysoké koncentrace sinic odebírají vodě, zejména v nočních hodinách, kyslík a tím může dojít k úhynům ryb. Proto právě v noci je velice nepříznivá situace, my ji stále kontrolujeme. Ty úhyny vůbec nejdou vyloučit, to prostě je neudržitelný stav, dá se předpokládat, že se budou opakovat.
1: Sinice se přemnožily hlavně kvůli dlouhodobému suchu a vysokým teplotám. Povodí Moravy proto mimo jiné instalovalo norné stěny, které zelenou masu zachytávají. Situaci by ale podle Kučerové nejvíc pomohl déšť. Meteorologové začali používat nové textové předpovědi počasí. Uživatelům mobilní aplikace a taky webu Českého hydrometeorologického ústavu mají přinést srozumitelnější informace. Lidé v nich uvidí taky detailní popis počasí z regionů, říká meteorolog Martin Adamovský.
7: V krajských textových předpovědích nově máme třeba odhad srážek za to dané období, zimně tam bude případně odhad sněhu. Obecně se snažíme o větší popisnost, užíváme třeba nově více slovesa, rozvitější vyjádření. I ta struktura těch předpovědí se měnila.
2: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
0: Víme, co se děje u vás.
1: Ve věku 71 let zemřel americký republikánský senátor Lindsey Graham, informovala o tom jeho kancelář. Graham byl jedním z nejvlivnějších členů kongresu, zejména v zahraniční politice. Letos v listopadu se chtěl ucházet o znovu zvolení.
8: Graham jako zástupce Jižní Karolíny působil ve federálním kongresu od poloviny 90. let. Patřil k zastáncům tvrdé linie v zahraniční politice a podporoval americké intervence v zahraničí.
9: V roce 2016
8: se chtěl ucházet o republikánskou nominaci na prezidenta, svou kandidaturu ale nakonec stáhl. S tehdejším vítězem a současným americkým prezidentem Donaldem Trumpem měl v minulosti napjaté vztahy. Později si ale k sobě našli cestu a senátor se stal velkým Trumpovým stoupencem. Graham taky dlouhodobě podporoval Ukrajinu a ještě tento pátek v Kyjevě jednal s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Lukáš Pastejřík, Radiožurnál.
1: Nárůst počtu diváků zaznamenala v uplynulé sezóně většina českých divadel, ve kterých fungují tři soubory – balet, opera i činohra. Vůbec nejúspěšnější sezónu v historii má za sebou Národní divadlo Brno.
10: Ibsenova Divoká kachna nebo Havlovo pokoušení, to jsou jen dvě z 18 premiér, které brněnské Národní divadlo uvedlo. Celkem scéna v sezóně podle ředitele Martina Glázera nabídla 765 představení.
11: Diváků přišlo téměř 263 tisíc, to je o tisícovku víc než v loňském roce. Naopak zajímavě vzrostly tržby o celých 6 milionů na 114 milionů korun.
10: Úspěch zaznamenalo i Moravské divadlo Olomouc. Na jeho inscenace zavítalo bezmála 100 tisíc diváků. Což je zhruba tolik lidí, kolik žije v celém krajském městě. Naopak lehký pokles diváků zaznamenalo Pražské Národní divadlo. To ale nemá od loňského září kvůli rekonstrukci k dispozici novou scénu. Tomáš Maleček, Radiožurnál.
2: Sport.
12: Tenistka Linda Nosková získala svůj první grandslamový titul. Ve finále Wimbledonu porazila krajanku Karolínu Muchovou 2-1 na sety. Utkání už mohla Nosková ukončit ve druhé sadě. Vedla 5-2 na gemi, měla 5 matchbolů, ale Muchová skore otočila a set získala. Nosková pak z kurtu odešla a po zápase vysvětlila, co jí psychicky pomohlo.
13: Jen jsem si říkala, že začíná úplně nový zápas. Šla jsem do koupelny a opláchla se studenou vodou. Když jsem odcházela z kurtu, zahlédla jsem obě trofeje a řekla si, že prostě chci tu větší. To mi opravdu pomohlo. Ve třetím setu jsem pak vyhrála při svém podání úvodní gem. To byly pro mě klíčové momenty zápasu.
12: Dnes se o titul v mužském singlu utkají Ital Sinner a Němec Zverev. Finále začne po 17. hodině na Radiožurnálu i Radiožurnálu Sport. Vás o utkání budeme informovat v reportážních vstupech. A Argentina prošla do semifinále fotbalového mistrovství světa. Švýcarsko porazila 3-1 po prodloužení a o postup do finále si zahraje s Anglií. Ta vyřadila Norsko, zvítězila 2-1 po prodloužení. O druhém finalistovi se rozhodne v souboji Francie se Španělskem.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
14: Kolony na D1 za Brnem, taky na trase Humpolec-Pelhřimov. Na dálnici D1 z Prahy do Brna za Velkým Beranovem počítejte s kolonou ze 124. do omezení na 128. kilometru, zdržení až 20 minut. Na silnici 34 Humpolec-Plhřimov u Velkého Rybníka opravy vozovky, kyvadlový provoz a kolony obousměrně až na půl hodiny od Komorovic a Onšovic. Na silnici 35 Svitavy Hradec Králové za Litomyšlí u odbočky na sedliště obnovují vodorovné značení, jezdí se kyvadlově, popuždí se až čtvrt hodiny z Litomyšle od molu z druhé strany od křižovatky na Tržek. A na 15 za Litoměřicemi směr Úštěk se brzdí před Trnovany, hasiči tam uklízejí benzín po havárii motorky. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Zatímco v jihozápadní polovině území bude slunečno a jen přechodně oblačno, na severovýchodě bude převažovat velká oblačnost, místy s deštěm anebo přeháňkami. Až k večeru se pak vyjasní. Nejvyšší teploty dnes 25 až 29 stupňů, na východě a severovýchodě kolem 22. To byly hlavní zprávy. Teď začíná polední publicistika s Vladimírem Krocem.
15: Co by mohly nejnovější americké a iránské útoky znamenat pro další jednání o mírové dohodě mezi Washingtonem a Tehránem? Jaká opatření doporučuje Česká komora architektů pro adaptaci zdejších měst a obcí na extrémní projevy počasí? A co především zaujalo našeho filmového kritika Pavla Sladkého na letošním jubilejním ročníku Karlovarského festivalu? Americké síly zasáhly přesnou municí přibližně 140 íránských vojenských cílů, uvedlo americké velitelství v oblasti a oznámilo ukončení už třetí vlny útoků na Írán v tomto týdnu. Írán v odvětě za americké nálety, které následovaly po útoku na obchodní loď v Hormuzském průlivu, odpálil rakety a drony proti svým sousedům v Perském zálivu, včetně Spojených arabských emirátů, Kuvajtu a Bahrajnu. A podnikl i další údery na plavidla v Hormuzském průlivu. Íránci také opět prohlásili, že tuto námořní trasu uzavírají. Podle amerického velení ale transit obchodních plavidel a dodávky ropy strategicky významným koridorem pokračuje. Naším hostem je Petr Hladík, ředitel odboru Blízkého východu a Severní Afriky na Českém ministerstvu zahraničí. Dobrý den.
16: Dobré poledne i vám.
15: Irán rozšířil intenzitu svých útoků a seznam cílů, tentokrát včetně velitelského centra a hangáru z drony v Jordánsku. Jde tedy o vážnou eskalaci konfliktu?
16: Ano, je to rozhodně eskalace. K útokům na Jordánsko došlo jich již po druhé. Ty první útoky byly tuším 9.7. Nicméně pokud jde o Jordánsko, tak ty útoky se opravdu odehrávají směrem jenom k americkým základnám, které mají, řekněme, pouštní charakter. Ale jak jste správně řekl, ty útoky směřují i vůči dalším zemím v zálivu. Z hlediska českých cestovatelů je tedy v tomto případě zásadní, aby dál sledovali ta naše aktuální cestovní doporučení, protože ta situace se samozřejmě vyvíjí hodinu od hodiny. Viděli jsme, že v Kataru došlo ke třem zraním, včetně jednoho dítěte, takže je potřeba situaci sledovat opravdu pozorně.
15: Donald Trump v pátek na sociální sítě napsal, že Washington je ochoten dál jednat s Teheránem, ale dohodnuté příměří skončilo. Jak rozumět dnešnímu prohlášení hlavního iránského vyjednávače, že skončila éra jednostranných dohod?
16: Ano, to prohlášení Kalibáfa, předsedy Majlisu neboli parlamentu, jsme viděli. Ze strany Spojených států amerických, respektive amerického prezidenta Donalda Trumpa, jde o ten klasický biznisový přístup maximálního tlaku, to znamená na jednu stranu a nejenom slovně, ale i činy dokazuje, že žádná iránská akce nezůstane bez odezvy. A na straně iránské vidíme tu zřetelnou obavu, aby nedopadly jako v roce 2015, kdy během Obamovy administrativy uzavřeli tu takzvanou dohodu JCPOA o iránském jaderném programu, od které poté následující administrativa Donalda Trumpa odstoupila. To znamená, že chtějí nějaké silnější záruky. Nicméně i tady opět si musíme říct, jak tato eskalace začala, a ona začala právě iránskými útoky na obchodní plavidla v Hormuzském průlivu.
15: Američané tento týden podnikli tři vlny úderů, poté co se pod palbu dostala obchodní loď v Hormuzském průlivu. Washington Post píše, že podle iránského vedení podniká útoky na lodi v Hormuzu na vlastní pěst jedna z jednotek iránských revolučních gard. Je to možné, jak důvěryhodně zní takovéto vysvětlení?
16: Nezní. Víte, kdyby pokračovala ta takzvaná horká fáze války, tak vzhledem k tomu, že iránské vedení se v průběhu toho konfliktu, který začal 28. února, tak opravdu decentralizovalo i provádění těch operací. Nicméně, protože v červnu bylo uzavřeno příměří, tak si myslím, že nějaká ojedinělá akce jednoho velitele je spíše nepravděpodobná. Já si myslím, že to je ze strany Iránu spíš využívání takzvaného principu plausible deniability, to znamená, aby se mohli vymluvit. A je to spíš reakce na to, že jak samotný prezident Pezeškian, tak i minister zahraniční Arakčí čelili útokům dokonce v průběhu pohřebních průvodů v souvislosti s pohřbem bývalého nejvyššího vůdce Alího Chameneího, tak někdo na Arakčího hodil kámen. Byly tam ty výkřiky, že to jsou slaboši, že v podstatě praktikují appeasement, takže já to vidím spíš jako nějakou koordinovanou akci, než jako něco, co bylo provedeno samostatně bez vědomí nejvyššího velení.
15: Nejvyšší duchovní vůdce Iránu Mojtaba Chamenei vydal sobotu prohlášení, ve kterém slíbil pomstu za smrt svého otce, který byl tedy zabit s dalšími členy rodiny koncem února v první den americko-izraelského úderu na Irán. neupřesnil, jakou podobu by ta odplata mohla mít. Není pravděpodobné, že zůstane jen u té včerejší proklamace?
16: No, víte, mě na tom nejvíc zaujalo to, že syn nejvyššího vůdce bývalého Močtaba Chamenei se vlastně vůbec fyzicky neobjevil v průběhu toho pohřbu. To, že nebyl na těch pohřebních průvodech v Téhránu, v dalších místech, to se celkem dalo očekávat, ale to, že se fyzicky neobjeví ani v průběhu těch pohřebních obřadů v rodišti Alího Chameneiho v Mašhadu, tak to je určitý signál. To prohlášení bylo pouze písemné. Jak je to s těmito výhruškami? No tak viděli jsme kdysi fatvu a imáma Chomejnýho, která směřovala vůči Salmánu Raždýmu a víme, že došla na plnění x let poté, kdy na něho zautočili, ale to, že se americkému prezidentovi jakémukoliv nevyplatí vyhrožovat, ať už jakkoliv, tak myslím si, že s tímto názorem by minimálně dva ze tří Saddámu Husseinu a jeden Osama bin Laden souhlasili.
15: Jsou to asi tři týdny, co Washington a Teherán podepsali předběžné memorandum o porozumění, po kterém měli následovat rozhovory o mírové dohodě. V sobotu se v Ománu sešel iránský minister zahraničí se svým tamnějším protěžkem a se zástupci Kataru. Jaké výhlídky mají teď ty diplomatické aktivity zaměřené podle všeho na zprovoznění plavby Hormuzském průlivu?
16: Víte, my jako diplomaté vždy věříme na diplomaci a na to, že vyjednávání musí pokračovat a to, že byť nepřímo pokračují, tak to je určitým pozitivním signálem. Konec konců už jsme to zmiňovali, že ani americký prezident to přímo nevyloučil. Navíc nezapomínejme, že stranou toho konfliktu byl od počátku Izrael. Já bych v této souvislosti připomněl, že minister zahraničí Petr Macinka se chystá na cestu do Izraele, kde tady jak si budu také, nicméně důvodem té cesty, která byla připravována dlouhodobě, tak není jenom situace současná, ale bude se jednat, řekl bych, po čtvrt století asi o největší obchodní misi, která bude našeho ministra do Izraele doprovázet.
15: No ale když se ještě vrátím k té aktuální situaci v Hormuzském průlivu, ten je pro Irán důležitější než jaderný program, alespoň to tvrdí podle agentur vojenský poradce v Iránu. Co z toho plyne?
16: To je naprostá pravda, protože iránská ekonomika vůbec fungování toho státu není ani tak závislé na pokračování či nepokračování jaderného programu. To je jenom nějaký prostředek vnějšího odstrašení. Ale pokud jde o fungování toho státu, tak kromě toho, že pětina ropy a plynu proudí Hormuzským průlivem, tak je to ale také veškerá ropa, kterou by teoreticky, pokud by dodržovali podmínky toho memoranda se Spojenými státy, mohl vyvážet právě Irán. A když je Hormuzský průliv fakticky uzavřen, tak to znamená, že ani Irán a jeho ekonomika nemůže fungovat.
15: Petr Hladík, ředitel odboru Blízkého východu a Severní Afriky na Ministerstvu zahraničních věcí. Děkuji vám. Naschledanou.
16: Děkuji mnohokrát za pozvání a hezký den i vám.
15: Česká města a obce by se měly důkladněji připravovat na extrémní projevy počasí, upozornila tento týden Česká komora architektů. Podle ní se tyto projekty nemají vztahovat jen na vlny veder, které letos znovu zasáhly Evropu. Komora opírá svou výzvu o sérii doporučení pro místní samosprávy a stát. Zdravím Lukáše Janáče, člena pracovní skupiny České komory architektů pro udržitelnost. Dobrý den.
17: Dobrý den vám.
15: Co zásadního by se mělo podle vás změnit?
17: Měli bychom si to uvědomit, v jaké jsme situaci a v jakém prostředí každý z nás žije. To znamená, podívejme se z okna, prohlídíme se ulici, v které jsme, do parku, do kterého chodíme. Jestli to prostředí je a naplňuje všechno to, co od něho očekáváme. Proto ta komora, Česká komora architektů, zpracovala teze udržitelnosti pro obce a města.
15: Kolik těch tezí je? Dá se to nějak stručně shrnout?
17: Tezí je 8 a to proto právě, aby to bylo stručné, aby se s tím dobře pracovalo. Jednoduchý přehledný nástroj, jak pro starosty, hradní zastupitele, ale i odbory. A z těch 8 tezí já bych zmínil 3. Ta první úplně základní je sociální udržitelnost, protože město jsme my, jeho obyvatelé, občané. Pak jsou to ty domy, náměstí, ulice a taky jednotlivé naše domy a byty, v kterých žijeme. Takže cílem té sociální udržitelnosti je vytvořit obec a město, které má podmínky pro důstojný každodenní život. Takhle jednoduchý to je. Potom je to veřejné prostranství, čili ta ulice, po které chodíme, park, do kterého jdeme, a taky silnice, po které jedeme. A naposledy, nebo z těch osmi, to třetí, co mně osobně přijde velmi zajímavé, je udržitelná mobilita, ideálně město krátkých vzdáleností. Čili strávit je optimálně 15 minut času na cestě do práce, do obchodu, k lékaři, do školy. To si myslím, že jsou pro mě ty tři zásadní.
15: A měl byste příklad úspěšného projektu adaptace sídel na extrémy počasí?
17: Když se dívám kolem sebe, tak před dvěma týdny jsem byl v Hodoníně, kde bylo setkání 5 let poté, to znamená po tornádu, byl zrovna ten termín, kdy se to událo, a byli tam místní starostové, který obcí a město to dotklo, organizoval to Člověk v tísni, a když zmíním pana starostu Hodonína a celý jejich aparát, tak oni mají pěkný příklad, kdy na základě architektonické soutěže už několika mají teďka v realizaci u té jedné park na městě Míru, kde je park, a tam jde vidět, že to vypadá, že se podaří aplikovat ty teze, ty myšlenky.
15: Takže daří se ta vaše doporučení uplatňovat v reálu?
17: Vidíme, že se daří. Neřekl bych, že tohle je přímo děláno na základě těch doporučení, ale to děláno na základě principu, které ta doporučení obsahují.
15: Tak vidíte tedy dostatečnou vůli místních samospráv, nebo možná i státu, pokud je právě o adaptaci měst a obcí na změny klimatu?
17: Dalo by se říct, kde je vůle, je i cesta. Ale vůle není to jako jediné, co je potřeba. Když vezmeme stát, tak jde tam cítit ty nástroje. Jak bych řekl, nástroje všechny máme. Jak to udělat, víme. Ale jde o nějaký rezortismus, tu schopnost mezi sebou komunikovat. A zase začíná to u nás, jednotlivých lidí, sousedů, a přepisuje se to do samospráv a přepisuje se to i do úřadu. Takže vůle by byla, ale je ještě potřeba, abychom se spolu dokázali víc dohodnout.
15: No a co bývá hlavní překážkou? Finanční náročnost takových projektů?
17: Finanční náročnost, bych řekl, že je dílčí, ku podivu. Protože když se podíváme do statistik, tak ročně se tady u nás v Česku prostaví střední vyšší stovky miliard korun. Takže investice na stavby, jak už soukromé, tak třeba státní, by tu byly. Ale ta překážka, už jsme se o tom bavili, může být ta schopnost koordinace. Mm-hmm. A možná až moc velký fokus nás jako společnosti na stavební povolení, jakožto na to razítko, které je na konci toho procesu. Že bychom možná, a uvidíme, co se povede v rámci změny stavebního zákona, která probíhá, více zaměřit na územní plánování, podívat se na začátek, kde my můžeme společně strategicky se podívat na to město, jako na sídlo, co nám má nabídnout výhledově do budoucna, nejenom příští rok, za 10 let, ale za 50, za 100 let. A tohle je přesně dokument, územní plánování, územní plán je dokument, kde je příležitost se bavit i o tom, jak má být město odolné. Například vůči vedru.
15: Říká Lukáš Janáč, člen pracovní skupiny České komory architektů pro udržitelnost. Děkuju, nashledanou.
17: Děkuji vám, mějte se hezky.
15: Křišťálový globus na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech získal koprodukční snímek s účastí České republiky Padlé ovoce debutujícího režiséra z Barmy Aung Chow. Jubilejní 60. ročník nabídl v soutěžních sekcích a nesoutěžní sekci zvláštní uvedení 37 filmů, z toho 15 debutů. Festival byl zahájen v pátek 3. července. Slavnostního večera se kromě dalších hollywoodských hvězd zúčastnil i Dustin Hoffman. V sobotu převzali cenu prezidenta festivalu americký herec Jeffrey Wright a také herečka diplomatka Magda Vašáriová.
18: Ten zoznam tých, obrovský zoznam filmov, i ja si niektoré ani nepamätám, to som natočila behom 26 rokov. A potom ma požiadal Václav Havel, aby som sa vlastne vrátila do nejakého iného sveta. A ja som veľmi šťastná, že som mohla začať presadzovať v roku 1990 úplne novú zahraničnú politiku Československej republiky.
15: Jako poctu slovenské herečce a diplomatce festival uvedl mimo jiné oceňovaný film Juraje Jakobiska z roku 1969 Vtáčikově, Siroty a blázni. Z Karlových Varů se vrátil také filmový publicista Radiožurnálu Pavel Sladký. Dobrý den.
19: Dobrý den.
15: Křišťálový globus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografie převzala včera také francouzská herečka Juliette Binoche, držitelka Oscara i francouzského Césara. Jak na vás zapůsobila?
19: Já jsem měl možnost se s ní setkat v rozhovoru právě pro Radiožurnál a server iRozhlas. Působila velice ochotně a jako velká milovnice filmu, protože jsme měli možnost se bavit o její spolupracích s řadou renomovaných režisérů a režisérek. Ona v Karlových Varech taky uvedla některé své filmy, včetně svého režijního debutu snímku V nás, což je dokumentární film zachycující proces vzniku jejího tanečně divadelního představení a byla taky pořádně dojatá, když uváděla snímek Tři barvy modrá, což je její raná spolupráce s Krištofem Kešlovským a jedna z jejich legendárních rolí.
15: O čem je vítězný film Padlé ovoce?
19: Padlé ovoce je příběh dvou dívek v současné Barmě, v současném Myanmaru, na které tlačí různé okolnosti, a to buď rodina nebo ekonomická a sociální situace. V současné Barmě mezi nimi se vyvíjí vztah, který rozhodně není bez obtíží, já bych možná neprozrazoval víc, je to vlastně docela křehký snímek, který vzniknul čistě jako dílo nezávislé kinematografie, odkazuje podle mě k některým vzorům klasické asijské, třeba indické kinematografie, a byl to film, který mně se nejdřív zdálo, že publikum ve velkém sále Termálu přijalo trochu chladně, ale zároveň bylo zřejmé, že ten film má jemné, ale mnoho vrstevnaté kvality.
15: Diváckou cenu získal časosběrný dokument režisérky Heleny Třeštíkové o zpěvačce Báře Basikové. Oprávněně?
19: Ten film byl okamžitě od svojí premiéry v čele toho diváckého hlasování, takže jsme to očekávali, že to takhle dopadne. Je to jednak časosběrný film, který známé jméno zachycuje v průběhu spousty let a spousty různých situací, a domácí publikum v Karlových Varech na české filmy vždycky slyší a takřka pravidelně vyhrávají diváckou cenu, takže otázka byla, jestli některý jiný z českých filmů by snímek Heleny Třeštíkové dokázal ohrozit, ale nestalo se to.
15: Co pro vás osobně byl na letošním Karlovarském festivalu nejsilnější zážitek?
19: Já jsem si s odjezdem z festivalu letos uvědomil, jak moc zahraničních návštěvníků, filmařů, ale třeba také porotců, se kterými jsem letos mluvil, Karlovarský festival chválilo. Jeho organizaci, jeho průběh, kvalitu programu a nějakou kontinuitu. Tak tohle si teď zpětně uvědomuju, že je jeden z nějakých podstatných zážitků pro mě. Jejich slova u různých osobních hledisek potom taky navštěva, že Jesseho Eisenberga. Já jsem měl možnost s ním mluvit více než hodinu a tři čtvrtě na takzvaném quiff talku, to znamená debatě s publikem, a jeho ochota sdílet zkušenosti, bavit se s lidmi a dát tomu festivalu maximum z tohohle ohledu, pro mě byla velkým zážitkem, stejně jako z toho setkání s Juliette Binoche. A potom spousta filmových zážitků samozřejmě, a to nejenom z nových filmů, ale třeba i starých. Já jsem poprvé v životě viděl snímek z přelomu 60. a 70. let od legendárního režiséra Kena Louče, film, který se jmenuje Kes, a velmi mě zasáhl, takže třeba i ten počítám mezi svoje výrazné zážitky letos z Varu.
15: No a kdybychom to tady měli shrnout, jaký byl letošní 60. ročník filmového festivalu v Karlových Varech?
19: Karlovy Vary důstojně oslavili svoje dvojité jubileum letošní. Zároveň ten festival ukázal, že se vydává na cestu kontinuity, ne nějaké prudké změny nebo výrazné změny kurzu poté, co ten loňský byl už bez Jiřího Bartošky, ale zároveň ještě velmi čerstvě. Na ten letošní ročník už by se případně dali udělat nějaké změny, ale ta tíha té, nebo kontinuita je podle mě zřejmá, a je to něco, co bude patrně Karlovy Vary provázet i v další dekádě.
15: filmový publicista Pavel Sladký a polední publicistika. Díky, naschledanou.
20: Díky, hezký den.
21: 12 hodin 30 minut. Zprávy a Vojtěch Tomášek.
22: Z pražského mostu v Karlových Varech včera padaly do řeky Ohře kusy vozovky. Všimli si toho vodáci, kteří pod mostem projížděli. Padající kusy materiálu natočili a video předali policii. Fotky má k dispozici i zpravodajský server iRozhlas. Policie se teď bude případem zabývat. Most od března rekonstruuje ředitelství silnic a dálnic. Mluvčí Jan Riedl řekl, že situaci budou se stavební firmou řešit. Česko dnes poslalo do Francie druhý vrtulník na pomoc s hašením požárů na jihu země. První odletěl už v pátek, za sebou má první den nasazení. Druhý vrtulník by měl na místo doletět dnes odpoledne. Na síti X o tom informovalo ministerstvo vnitra. Na jihu Francie se stále nedaří dostat pod kontrolu rozsáhlé přírodní požáry. Britská policie zadržela nového podezřelého z vraždy bývalé ministryně. Jde o 28-letého muže s britským občanstvím, teď je v policejní cele. Anne Whitcombová podle vyšetřovatelů zemřela ve středu kolem poledne. Policie ji našla až o den později v místě jejího bydliště. Vyloučila, že by šlo o terorismus nebo politicky motivovaný čin. Karlovarský kraj zřídí pozici koordinátora duševního zdraví. Má propojovat služby i instituce napříč zdravotnictvím, sociální oblastí, školstvím, bezpečnostními složkami i samosprávami. Funkce navazuje na doporučení ministra zdravotnictví. Podle hejtmana Petra Kubise z hnutí ANO se kraj dlouhodobě potýká s omezenou dostupností péče o duševní zdraví.
23: Sport.
22: Do fotbalového Baníku Ostrava přichází z pražské Dukly ofenzivní záložník Dantaj Gilbert. Reprezentant Trinidadu a Toboga podepsal smlouvu na 3 roky. Klub o tom informoval na webu.
23: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
14: Na D1 zdržení za Beranovem a překážka za Brnem. Na D1 ve směru z Prahy do Brna za exitem Velký Beranov opatrně dojíždějte do kolony na 125. kilometru, sune se to 15 až 20 minut, do zúžení na 128. pracují tam v levém pruhu. Na D1 za Brnem směr Praha na 187. kilometru je odstavené osobní auto označené světelnou šipkou, je to ale hned za koncem připojovacího pruhu z odpočívky Troubsko od OMV, tak opatrně. Na silnici 34 Humpolec Pelhřimov u Velkého Rybníka kvůli opravám vozovky kyvadlový provoz kolony i na půl hodiny v obou směrech od Komorovic a Onšovic. Na 35 se Svitavy Hradec Králové počítejte s kolonami za Litomyšlí kvůli úpravám vodorovného značení u sedliště. Kolony obousměrně delší táhne na Hradec už od kruhových objezdů v Litomyšli i přes 20 minut zdržení. V Hradci Králové na Kočárově okruhu směrem na Sokolskou se v kruhovém objezdu u Brněnské srazil autobus a osobní auto. Provoz omezený, ale teď slabší bez delších kolon. A v Praze ve Vlznově se tvoří kratší fronta od sjezdu na Florenc do nového omezení na Hlávkově mostě. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
23: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
22: Odpoledne bude převažovat velká oblačnost, hlavně na východě a severovýchodě, místy s deštěm anebo přehánkami. Na západě bude i polojasno. K večeru pak bude srážek i oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty dnes 25 až 29 stupňů, na východě, severovýchodě a taky na horách většinou kolem 21. To byly zprávy. Posloucháte víkendový radiožurnál, je s vámi Michaela van Erne.
21: A ať už s námi vy trávíte čas doma, na dovolené, v práci, za volantem nebo třeba i v nemocnici, pro všechny tu máme například píseň kapely Poetika a nebo Alizej. Hezkou neděli.
23: Radiožurnál.
24: Každý den s vámi.
23: I o prázdninách.

Hej na několik centimetrů velkých rybiček, které v dospělosti změní barvu. Tak momentálně vypadá nový pavilon akvárií v Hodoníně. Má reprezentovat faunu afrických jezer a pro návštěvníky se expozice otevře nejspíš v srpnu. Ovšem, my vás tam vezmeme už za moment. Ještě předtím je to kapela Mr. Mr. Posloucháte Radiožurnál.

0: Hodonínská zoo dokončuje nový pavilon akvárií, který nahradí ten zničený tornádem před 5 lety. V nové expozici, která imituje africká sladkovodní jezera Malawi a Tanganyika, už plavou první ryby. Dalšími budou zoologové dvě nádrže osazovat v následujících týdnech. Celkem návštěvníci uvidí 2000 jedinců a 35 druhů. Kdy přesně se expozice otevře, zatím není jasné. Nejspíš to bude ještě v srpnu.
1: Dovážíme je v juvenilním stádiu, což jsou rybičky velikosti zhruba 4 až 5 cm, které vlastně se snadně adaptují na to nové prostředí.
2: Zooložka Lenka Pacíková kontroluje nové rybky ve velké nádrži hodonínského pavilonu akvárií. Naváží je po týdenních intervalech v malém množství.
1: Takže tohle konkrétně je Malawi, vidíte, že je to takové krásně barevné. Je to v podstatě taková levnější alternativa korálového útesu sladkovodní.
3: Mezi tím, co jste mi to popisovala, tak hejno rybiček se zhromáždilo za vámi. Když se na to podíváme, co tam teď máte za druhy.
1: Jsou to v podstatě zatím nejrůznější druhy tlamovců, s tím, že když se na ně podíváte, vidíte, že jsou krásně barevní. Spousta tady těch ryb má v tom juvenilním stádiu třeba jiné zbarvení než potom v dospělosti, takže je možné, že vlastně ty ryby, které vidíte v současné době, tak ve chvíli, kdy budou dvakrát tak velké, budou mít i jinou barvu.
2: Ryby se postupně osidlují svoje prostředí. Některé žijí u dna, jiné spíš ve vrchní části nádrže. Podle Lenky Pacíkové jsou i teritoriální.
1: Taková chovná nádrž může mít třeba 50 cm, za které oni k nám přijdou. A teď, když se podíváte tady na tu výšku, tak máte třeba 3 metry hloubky. A v podstatě ta rybička musí pochopit, že musí fungovat v celé té výšce, musí zjistit, kde se krmí.
2: Pokud všechno půjde podle plánu, otevře zoo pavilon pro návštěvníky ještě v hlavní sezóně, dodává ředitel Jiří Ingr.
4: Ten původní byl 40 let stará stavba, kde byly především malé nádrže, které měly zhruba 1000 litrů. Tady máme pavilon, který má být jenom dvě nádrže, nicméně jsou mimořádně velké.
2: Do obou nádrží se celkem vejde 160 metrů krychlových vody. Budou tak patřit mezi největší sladkovodní expozice v Česku. Z Hodonína Hana Novotná, Radio.

0: tak všechno mám.
1: To byla kapela Poetika. Čtvrtfinále fotbalového mistrovství světa hráli Švýcaři poprvé v moderní historii, za to pořadatelské organizaci už vládnou téměř 30 let. Ale ke svým prezidentům FIFA, včetně toho současného Gianniho Infantina, se moc neznají. O tom uslyšíte za chvíli.

0: Zápisník Jana Kaliby.
1: Pohled do zákulisí mistrovství světa ve fotbale.
2: Norové ani Švýcaři nepokračují ve své historické cestě fotbalovým mistrovstvím světa. Oba týmy to proti tradičním velmocem ve čtvrtfinále dotáhly až do prodloužení, ale v něm podlehly jak Norové Anglii, tak vyloučením oslabení Švýcaři Argentíně. Zajímavostí je, že Švýcaři mají už téměř 30 let své krajany v čele FIFA, která turnaj pořádá. Jestli se fanoušci k dvojici Blatter Infantino hlásí, zkoumal v Kansas City náš zvláštní zpravodaj na šampionátu.
3: Švýcaři se před zápasem v centru Kansas City topí v modrobílé argentinské lavině, jak v té vizuální, tak i akustické. Tvoří se tu ale hustě červené švýcarské hloučky, které se té přesilovce snaží hrdině vzdorovat. A každopádně si Švýcaři užívají tenhle vpravdě historický okamžik. Jejich tým je mezi 8 nejlepšími na světě. Poprvé od domácího šampionátu v roce 1954. Angel, tak jako naprostá většina Švýcarů, tehdy ještě nebyla na světě, takže to bere jako historický moment. Luku zase od cesty zrazovali rodiče, ale prý jim řekl, že vidět Švýcarsko ve čtvrtfinále fotbalového mundialu, to taky může být příležitost, která přichází jednou za život. A tak přijel, i když to stojí spoustu peněz. Což je mimochodem dílo Lukova Krajana. Mezinárodní fotbalová federace FIFA nasadila tentokrát takzvané dynamické ceny vstupenek, které tak často dosahují nebývalé astronomických výšin. A v čele FIFA jsou už skoro 30 let Švýcaři. Sepa Blattera smetla rozsáhlá korupční aféra, teď už je víc než 10 let prezidentem FIFA další Švýcar ze stejného kantonu Wallis, Gianni Infantino. Ovšem Švýcaři, které tu potkávám, se k ním zrovna dvakrát nehlásí.
4: Nejsou za nimi zrovna nejlepší výsledky. Ve FIFA se děje spousta pochybných věcí, takže jsme sice hrdí, že FIFA sídlí ve Švýcarsku, ale tihle dva nám co by prezidenti dělají ostudu. Snad se toho brzy chopí někdo jiný, protože Infantino není řešení. Každý čekal, jak se situace zlepší, ale s Infantinem v čele je FIFA ještě horší než za Blattera.
3: Myslí si Sandro a u dalších Švýcarů, kterých se na to ptám, je to podobné. Jak slyšíte, Rolf z Friburgu taky Infantina nemá rád, přirovnává ho k mafii, až Angel je vůči svému krajanovi smířlivější.
5: Spousta lidí má na Infantina velmi silný názor, ale konec konců jsme tady na mistrovství světa, které přináší tolik emocí a je to i jeho zásluha. Hodně toho vybudoval a je velmi úspěšný.
3: Na stadionu Argentinci zase Švýcary počtem i projevem naprosto válcují, tedy v hledišti. Na hřišti je to podstatně vyrovnanější, přesto Švýcaři na turnaji končí. Tedy až na Gianniho Infantina, ten zůstává, i když těžko říct, co s jeho neotřesitelnou pozicí šampionát udělá. Naštvané jsou fotbalové federace v Egyptě, Iránu, spolu s Belgií si proti sobě popudil i celou Evropskou fotbalovou unii. Semifinále i finále mundialu jsou na programu příští týden. Volby prezidenta FIFA příští rok. Z Kansas City, Jan Kaliba, Radiožurnál.

0: Radiožurnál 13 hodin. Zprávy a Vojtěch Tomášek.
1: Na jih Francie míří z Česka další vrtulník na pomoc s hašením požárů. Evropská komise chce kvůli zrušit finanční podporu benátskému bienále kvůli účasti Ruska. Fotbalisté Argentiny a Anglie postoupili do semifinále mistrovství světa. Kolonu čekejte na dálnici D1 z Prahy do Brna kvůli omezení za Velkým Beranovem. A odpoledne bude oblačné na východě a severovýchodě místy s přeháňkami. Teploty až 29 stupňů.
2: Radiožurnál. Zprávy. Víme, co se děje.
1: Česko poslalo do Francie druhý vrtulník na pomoc s hašením. Zasažená země požádala o mezinárodní pomoc. Potýká se s mimořádně silným začátkem sezóny lesních požárů. Helikoptéra Black Hawk míří do oblasti u města Valence na jihu země. Boj s požáry tam podle mluvčí českých hasičů Kláry Ochmanové komplikuje členitý a kopcovitý terén.
3: Podpora leteckého hašení je zde proto klíčová. Vrtulník Black Hawk unese velký bambivak, díky kterému může během jediného schozu dopravit na požářiště až 3450 litrů vody. Posádku bude i v tomto případě tvořit 7 lidí, to znamená 2 piloti, 2 technici a 3 hasiči.
1: První vrtulník odletěl z Česka do Francie v pátek a včera už pomáhal s hašením. Mezinárodní závody na Masarykově okruhu přerušila smrtelná nehoda dvou jezdců. Závod Alpe Adria Championship měl pokračovat i v neděli, pořadatelé ho ale zrušili. Oba závodníci zaměřili i přes okamžitou pomoc, říká mluvčí jihomoravské policie Andrá Cinková.
4: Podle prvotních informací měl 33-letý cizinec zřejmě technickou závadu na motocyklu a nebyl schopen rozjet svůj stroj. Zezadu do něj narazil 44-letý jezdec, také cizinec.
1: Evropská komise vyzvala k ukončení finanční podpory benátského bienále kvůli účasti Ruska, píše to agentura DPA. Moskva na světové přehlídce současného umění letos vystavuje poprvé od začátku plošné ruské války na Ukrajině. Podle finské zástupkyně Evropské komise nerespektuje demokratické hodnoty, která evropská kultura prosazuje a má za úkol chránit. Komise navrhuje zrušit bienále grant ve výši 2 milionů eur v přepočtu skoro 50 milionů korun. Tajfun Bavi nad východním pobřežím Číny zeslábl na tropickou bouři. Meteorologové přesto varují, že může způsobit další záplavy i ve střední a severní části země. Tam se postupně přesouvá. Nejsilnější bouře letošní sezóny zasáhla skoro 1000 kilometrů čínského pobřeží.
5: Naprostá většina ze 2 milionů evakuovaných připadá na pobřežní provincii Čeťang. Čínští dopravci zrušili bezmála 3000 domácích i mezinárodních letů a nevyjeli stovky vlakových spojů. Evakuaci se nevyhnulo ani 100 000 lidí kolem nejdůležitějšího vodního díla v severní Číně, přehrady Miyun nedaleko Pekingu, které zásobuje pitnou vodou 11 milionů lidí. Rychlost větru poklesla z 200 na 140 km za hodinu, ale úřady varují, že extrémní srážky mohou zvednout hladiny řek a přehrad ještě v následujících dnech. Mimořádně nebezpečné jsou také půdní sesuvy v horských oblastech. Z východní Asie David Jakš, Radiožurnál.
1: Mezi třemi městy na břehu Divoké Orlice v Královéhradeckém kraji jezdí stále víc cyklistů na sdílených kolech. Volné cestování mezi Kostelcem nad Orlicí, Častolovicemi a Doudleby nad Orlicí bez povinného návratu do výchozího místa už využili podle společnosti Nextbike 400 lidí. Nejvíc si uživatelé kolo půjčují okolo 8. a 16. hodiny, tedy hlavně při cestách do práce nebo do školy.
2: Sport.
6: Fotbalisté Anglie postoupili do semifinále mistrovství světa. Norsko vyřadili po výhře 2-1 po prodloužení. Anglie se utká s Argentinou, která porazila Švýcarsko 3-1 po prodloužení. Druhou semifinálovou dvojici tvoří Francie a Španělsko. Ženská volejbalová reprezentace nastoupila ke svému poslednímu utkání letošního turnaje Ligy národů v Bělehradě. Zápas s Francií sleduje přímo v Srbsku reportér Kamil Jáša.
7: Česká ženská reprezentace nastoupila v nejsilnějším možném složení, to znamená se Šmídovou na nahrávce a s Brancůskou na postu univerzálky. Úvod se povedl aktuálně, český tým vede 4-2 nad silnými Francouzkami, ale zápas teprve začíná. Z Bělehradu Kamil Jáša, Radiožurnál.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Zdržení na D1 za Beranovem a překážka na D11 za Prahou. Na dálnici D1 z Prahy do Brna za Velkým Beranovem počítejte s kolonou. Ze 124. kilometru vleče se až 20 minut do omezení na 128. Tam je zabraný levý pruh. Na D11 z Prahy do Hradce Králové za exitem Úvaly na 11. kilometru je odstavený karavan a hlavně před ním na čáře mezi pravým a odstavným pruhem leží kusy pneumatiky, některá vozidla vybočují. Na silnici 34 Humpolec Plhřimov se u Velkého Rybníka kvůli opravám vozovky jezdí kyvadlově, kolony určitě na 20 minut i víc jsou od Komorovic, v druhém směru skoro od Onšovic. Na tahu 35 Svitavy Hradec Králové za Litomyšlí pracují u sedliště. Provoz řídí Kyvadlově kolony z Litomyšle od Lidlu, z druhé strany od Tršku. Zdržení 10 až 15 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Odpoledne bude převažovat velká oblačnost, hlavně na východě a severovýchodě místy s deštěm anebo přeháňkami. Na západě bude i polojasno. K večeru pak bude srážek i oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty dnes 25 až 29 stupňů na východě, severovýchodě a taky na horách většinou kolem 21. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. To byly zprávy. Je s vámi víkendový radiožurnál a taky Michaela van Erne.
9: A společně nás tak čeká cesta do Belgie. O dalším balíku protiruských sankcí dnes v Bruselu jednají velvyslanci členských států Unie. Zároveň je na stole prodloužení cenového stropu na ruskou ropu. Pokud se nepodaří dosáhnout dohody do příští středy, její cena výrazně stoupne. Podrobnější budeme za chvíli.
2: Víkendový radiožurnál
10: a Michaela van Erne.

0: Fred Roberts, víkendový radiožurnál, teď podrobně na předeslané téma. Pokud se státy Evropské unie do příští středy nedohodnou na prodloužení ruských sankcí, cenový strop ruské ropy výrazně stoupne. To by znamenalo velkou finanční injekci pro Moskvu a právě tomu chce Evropská komise zabránit. Cenový strop určuje maximální cenu, za kterou se smí prodávat ruská ropa přepravovaná po moři. Detaily probereme s bruselskou zpravodajkou Zdeňkou Trachtovou. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Zdeňko, co brání tomu, aby se platnost cenového stropu na ruskou ropu mohla prodloužit?
1: Tak mezi členskými státy na tom zatím není shoda. Evropská komise navrhla zmrazit ten aktuální cenový strop na současné úrovni o dalších 6 měsíců, tedy do ledna. Právě proto, aby se zabránilo tomu, že ty příjmy Kremlu z prodeje ropy výrazně stoupnou. S prodloužením cenového stropu ovšem nesouhlasí některé členské země. Mluví se zejména o Kypru, Maltě či Řecku, které se obávají, že by to poškodilo jejich přepravní společnosti, které přepravují ruskou ropu do zemí mimo Evropskou unii. Připomínám, že samotná Evropská unie už dovoz ruské ropy zakázala.
0: A co se tedy stane, pokud se členské státy v této věci do příští středy nedohodnou?
1: Tak podle stávajících sankčních pravidel se ten cenový strop automaticky upravuje každý 6 měsíců a je stanovený vždy na úrovni o 15% níž, než je průměrná tržní cena ropy. V současnosti je ten strop něco přes $44 za barel. Nicméně ceny ropy kvůli blokádě Hormuzského průlivu v posledních měsících prudce vzrostly. A pokud se státy Evropské unie tedy do středy, do 15. července nedohodnou, tak se ten cenový strop opět automaticky upraví a zvýší se na 58 zhruba dolarů, což by tedy Kremlu výrazně pomohlo. Podle Evropské komise je toto nepřijatelné a navrhla tedy ten pravidelný přezkum stropu o půl roku odložit. Eurokomisař pro energetiku Dan Jorgensen řekl televizi Euronews, že Evropská unie rozhodně není v situaci, kdyby měla ustupovat nebo jakkoliv povolovat tlak na Rusko.
0: A v jaké fázi je schvalování dalšího, tedy už 21. balíku proti ruských sankcí?
1: I tento nový balík je aktuálně částečně zaseknutý kvůli několika problematickým bodům. Diskutuje se například o navrhovaném zákazu dovozu ruských ryb, zejména ruské tresky. S tím má ovšem problém zejména Portugalsko a Německo, které patří mezi hlavní odběratele těchto ryb. Bulharsko se zase důrazně staví proti návrhu na uvalení sankcí na hlavu ruské pravoslavné církve patriarchu Kirila. Debata se vede také o možném zákazu prodeje tankerů na LNG Rusku. Ani na tom není mezi členskými státy shoda. Velvyslanci unijních zemí se znovu scházejí v Bruselu. Dnes tak uvidíme, jestli se jim podaří najít dohodu tak, aby zítra mohli ministři zahraničí států Evropské unie ty nové sankce formálně v Bruselu schválit.
0: I o tom víme zásluhou naší bruselské zpravodajky Zdeňky Trachtové. Díky, hezký den.
1: Naslyšenou.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

To byl Gary Jules. Za chvíli nabídneme další díl našeho letního projektu Prázdninová autoškola Radiožurnálu. Tentokrát se podíváme na to, co dělat při nehodě na dálnici.

0: Eva Max, teď nastává čas prázdninové autoškoly Radiožurnálu, tedy další rady pro řidiče. Dnešním tématem je nehoda na dálnici. Co v tomto případě dělat, zjišťoval reportér Václav Drážek u zástupce ředitele dopravní policie Jana Straky. Poslechněte si o tom.
1: Letní autoškola Radiožurnálu.
2: Nehoda na dálnici je pro každého řidiče nepříjemná a často i zmatečná chvíle. Všechno se stane rychle a člověk musí během okamžiku reagovat, aby byl v bezpečí on i ostatní. Dnešní otázka autoškoly Radiožurnálu je, co mám dělat jako první, když nabourám na dálnici? Plukovník Jan Straka vysvětluje správný postup.
3: Na dálnici je vždycky nutné zajistit svou vlastní bezpečnost. Vestu na sebe, co nejrychleji výstražný trojúhelník a zároveň, jakmile se přesvědčím, že při té dopravní nehodě nebyl nikdo zraněn, volám policii a zároveň i s celou osádkou jdu pryč z profilu dálnice, to znamená nejlépe za svodidla.
2: Co je naopak největší chybou?
3: Rozhodně nezůstávám u aut a nelítám tam v jízdních pruzích.
2: Co ve vašich očích řidiči dělají špatně?
3: Vozidlem, ani za vozidlem nejsou v bezpečí, protože pokud si představíte rozjetý nákladák, tak to auto rozhodně není žádná překážka, není to žádná ochrana. To auto půjde v okamžiku nárazu pryč a zároveň i ten kamion, který tam projede, jeho řidič se většinou nevěnuje řízení při té nehodě a rozhodně se nedá utíct.
2: Jak daleko na dálnici umístit výstražný trojúhelník?
3: Na dálnici ta vzdálenost pro umístění výstražného trojúhelníku je 100 metrů. Může tam dojít k tomu, že ten trojúhelník někdo zničí. Potom určitě doporučujeme dát třeba na svodidla vestu, aby tam prostě bylo vidět, že se tam něco děje. Předpokládá se většinou, že za nehodou se vytvoří kolona vozidel. Už to je taková jakási ochrana, nicméně z praxe víme, že potom může docházet k těm sekundárním dopravním nehodám právě z toho důvodu, že se řidiči nevěnují řízení vozidla a dochází k tomu, že při dojezdu do té kolony ze zadu nabourají.
1: Letní autoškola Radiožurnálu vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.

0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.

mixtures, bridge, propellers.

0: Atletické mistrovství České republiky se blíží. Sledujte s námi domácí atletické hvězdy na plzeňském stadionu s nově postavenou unikátní tribunou. Vychutnejte si boje o mistrovské tituly i o účast na blížícím se evropském šampionátu v Birminghamu. O víkendu 25. a 26. července v Plzni. Více na webu atletika.cz, Facebooku a Instagramu Česká atletika. Zpravodajské vstupy a reportáže z akce uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu, mediálního partnera Českého atletického svazu. Akce by nebylo možné realizovat bez jeho partnerů, kterými jsou ČEPRO, Česká pošta a Plzeňský kraj.
1: Jsou tu zprávy a Vojtěch Tomášek.
2: Situace na Dolní Dyji je kvůli přemnoženým sinicím velmi vážná. Pod novomlýnskými nádržemi v noci kleslo množství kyslíku ve vodě skoro na nulu. Radiožurnálu to potvrdila mluvčí státního podniku Povodí Moravy Jana Kučerová. Vodohospodáři teď podle ní tok kontrolují. Loni kvůli přemnoženým sinicím uhynulo na Dolní Dyji asi 30 tun ryb. Podle Kučerové se dají ztráty očekávat i letos. Tragický požár na jihu Španělska v provincii Almería se už dál nešíří, informoval o tom předseda regionální vlády v Andaluzii Juan Manuel Moreno. Při požáru zemřelo nejméně 12 lidí a dalších 23 úřady stále pohřešují. Oheň zničil až 7 000 hektarů půdy. Podle Morena se zhruba 1000 evakuovaných obyvatel bude moct postupně vracet do svých domovů. Moldavsko má nového premiéra. Prezidentka Maja Sandová jmenovala do funkce Vasilea Tofana. Investor a manažer už podle moldavských médií získal podporu vládnoucí prozápadní strany Akce a Solidarity. Prezidentka Sandová řeší vládní krizi po náhlé demisi předchozího premiéra. Nový předseda vlády chce teď obnovit důvěru lidí. Řidiči od zítra projedou po pražské magistrále u hlavního nádraží v každém směru jen dvěma pruhy. Správa železnic začíná opravovat stropní desku odbavovací haly. Uzavřené bude i parkoviště nad halou. Práce potrvají do konce listopadu. Sport. České volejbalistky hrají na letošním turnaji Ligy národů v Bělehradě svůj poslední zápas. Nastoupili proti Francouzkám. Duel sleduje reportér Kamil Jáša.
3: Česká ženská volejbalová reprezentace vede 1-0 na sety. Ten první set vyšel českému týmu náramně. Vítězství 25-12. V tom druhém setu vedou Francouzky 7-5 a v tuto chvíli se tedy dostávají do vedení. Z Bělehradu Kamil Jáša, Radiožurnál.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Překážka na D5 před Berounem, kolona na D1 za Beranovem. Na D5 z Prahy směrem do Plzně za sjezdem na Křivoklát zpozorněte na 17. kilometru. Na čáře mezi levým a pravým pruhem leží nějaká bedínka. Teď dojela policejní hlídka, dejte pozor, budou předmět sbírat. Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna se za sjezdem na Velký Beranov tvoří kolona ze 125. na 128. kilometr. Opravují tam vozovku v levém pruhu, zdržení 10 až 15 minut. Na D11 z Prahy do Hradce Králové opatrněji za sjezdem na Jirny a Uvaly na 11. kilometru je odstavený obytný vůz, řidič různě popochází kolem. Na 34. Humpolec Plhřimov u Starého Rybníka kyvadlový provoz kvůli opravám vozovky, v kolonách je to až na půl hodiny od Komorovic a v druhém směru od Onšovic. A na silnici 60 z Javorníku do Polského Pačkova pozor v zatáčce před Bílým potokem, brzdí se tam prudce, tvoří se chvílemi kratší kolona, zasahují záchranáři po srážce auta s motorkou. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Odpoledne bude převažovat velká oblačnost, hlavně na východě a severovýchodě místy s deštěm anebo přeháňkami. Na západě bude i polojasno. Nejvyšší teploty dnes 25 až 29 stupňů, na východě, severovýchodě a na horách většinou kolem 21. To byly zprávy. Posloucháte víkendový Radiožurnál, dál je s vámi Michaela van Erne.
1: Ráda, a to se zmínkou o tom, že informace z domova i ze světa jsou vám k dispozici také na zpravodajském serveru irozhlas.cz.
4: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.
4: I o prázdninách.

0: To je předvolba Filipín. Varováním je i zmíněný apel na okamžitou platbu nebo třeba i nabízená sleva 50% za urychlené zaplacení. Mluvčí policejního prezidia Jakub Vinčálek ale vysvětluje, že takhle policie rozhodně nekomunikuje.
1: Nikdy nikoho přes SMSky nevyzývá. Stejně tak nebude nutit adresáta nebo toho, komu má být ta zpráva doručena, aby vyplňoval nějaké online údaje nebo platil jakýkoliv finanční obnos přes různé platební brány.
0: Takové zprávy proto doporučuje smazat a nereagovat na ně. A pokud lidé na odkaz přeci jen kliknou, neměli by zadávat žádné osobní údaje.
2: Tolik redaktorka Veronika Šlajzová. Díky, hezký den.
0: Naslyšenou.
2: Ještě doplním, že detaily a také další díly rubriky Ověřovna jsou na serveru iRozhlas.cz.

Katarína Knechtová dozněla. České volejbalistky hrají svůj poslední zápas v Lize národů. Na jejich duel s Francií vás vezmeme ve víkendovém radiožurnálu hned, jakmile dozní kapela Sunrise Avenue.

0: Už bez možnosti postupu do vyřazovací fáze nastoupily české volejbalistky v Lize národů proti Francii. Utkání sleduje přímo v Srbsku reportér Kamil Jáša.
1: Zápas má ale velký náboj, protože se hraje o umístění v rankingu, o bodový koeficient a ten může také rozhodovat o tom, které týmy postoupí na letní olympijské hry v roce 2028 do Los Angeles. Druhý set teď aktuálně je hodně vyrovnaný 17-17. Česká volejbalová reprezentace ale vede 1-0 na sety. Úvod utkání se českému týmu povedl opravdu náramně, snad až nad očekávání. První set totiž český tým vyhrál 25-12. Výborně hráčky blokovali, dobře zvládali dali situace v poli. Další teď výborný blok české reprezentace. Stav je 17-17. Ta výměna končí kde? To je rána, která míří, nebo balon míří do autu z francouzské strany a český tým se tedy vrací do vedení. 18-17 ve druhém setu. Ten druhý set už je o poznání vyrovnanější. Trenér českého týmu Janis Atanasopoulos upozorňoval mezi sety na to, že Francie určitě nebude hrát tak špatně jako v prvním setu a také se to potvrdilo ve druhém setu. Hned v úvodu se francouzky dostali do vedení 4-1. Pak ale český tým několika skvělými zásahy, hlavně při obraně v poli, dokázal vyrovnat a teď je tedy ve vedení 18-17 za další výměna, která končí, kde bohužel ten balon dopadl těsně na lajnu, nebo možná těsně před lajnu, před koncovou čáru a je to bod pro Francii. Jak jsem říkal, hodně vyrovnaný druhý set, česká reprezentace vede 1-0 na sety a aktuálně je v tom druhém probíhajícím stav naprosto vyrovnaný a tedy 18-18, teď další výměna tady v Bělehradě je vyrovnáno a teď francouzsky vedou 19-18. Z Bělehradu Kamil Jáša, Radiožurnál.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
2: I o prázdnu.

0: Máte v telefonu uložená všechna důležitá čísla?
1: Záchranná služba 155.
0: Policie 158.
1: Hasiči 150.
0: A zelená vlna 800 553 553.
1: Děkujeme, že nám pomáháte hledat lepší cestu.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Tak to vypadá, že máme případ.
2: To je první vražda, pokud se nemýlím.
3: Vypadá to náhodně nestandardní ráži. Něco mezi pistolí a dělem.
4: Podivné zločiny.
5: Někdy se v Mordpartě řeší věci, které rozhodí silného chlapa.
4: Složitá vyšetřování.
6: Podívej se na mě!
5: Sledím tě.
1: Prosím.
5: Všechno jinak.
7: Čím dřív to vyřešíte, tím pro nás.
4: Místo zločinu Ostrava. V pondělí večer na ČT1 a v iVysílání.
8: Radioservis představuje knihu Miloše Šenkýře Temné letopisy moravské. Vydejte se s námi do Brna a jeho okolí na místa děsivých událostí. Jednotlivé příběhy vás zavedou do dějišť srážek vlaků, pádů letadel, výbuchů a vražd napříč staletími. Vraťte se s námi v čase k příběhům, na které bychom neměli zapomenout. Temné letopisy moravské. Knihu dostanete v e-shopu radiotéka.cz nebo v obchodě Českého rozhlasu na Vinohradské 12.
9: Radiožurnál 14 hodin. Zprávy a Vojtěch Tomášek.
10: Spojené státy spustily další intenzivní útoky na Irán. Revoluční gardy znovu uzavřely Hormuzský průliv. Ukrajinský prezident Zelenský oznámil změny ve vládě, včetně postu premiérky. Tenistka Linda Nosková je wimbledonskou šampionkou. Ve finále porazila Karolínu Muchovou. Kolona popojíždí na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna před zužením za Velkým Beranovem. A odpoledne bude oblačné, na východě a severovýchodě místy s přeháňkami. Teploty až 29 stupňů.
11: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
10: Americká armáda při nočních útocích na Irán cílila na raketové a dronové základny, muniční sklady nebo komunikační sítě. Oblastní velitelství americké armády CENTCOM to uvedlo na síti X. Při třetí vlně útoků v tomto týdnu Spojené státy zasáhly asi 140 cílů. Byla to reakce na krok Teheránu, který krátce předtím znovu prohlásil Hormuzský průliv za uzavřený. Irán tam zasáhl dvě lodě, které údajně nedodržovaly jeho pokyny. Krize v Hormuzském průlivu utlumila světovou námořní dopravu a pocítili to i výrobci lodí. S menší poptávkou se potýkají Čína i Japonsko. Naopak Jižní Korea očekává rychlé oživení poptávky a ve velkém hledá pracovní sílu v zahraničí.
12: Čínští výrobci sice dál ve velkém využívají státní pobídky, ale nejdůležitější trh, tedy ten americký, pro ně pořád není úplně přístupný. Na vině jsou vysoká cla uvalená americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Šanci proto cítí Jižní Korea, světová dvojka loďařského průmyslu. V tomto odvětví už v zemi pracuje bezmála 30 tisíc lidí, z čehož pětina jsou cizinci. Stát a výrobci se spojili v otázce lidských zdrojů a v Indonésii otevřeli školící centrum, kde se budoucí dělníci učí nejen korejštinu, ale i technologické postupy a zásady, které budou za pár měsíců při práci v Jižní Koreji potřebovat. Ze Soulu David Jakš, Radiožurnál.
10: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský ohlásil změny ve vládě. V příspěvku na sociálních sítích píše o změně politické strategie i personálních změnách. Uvedl, že detaily probral s premiérkou Julií Svyrydenkovou, které poděkoval za její práci a nabídl jí možnost vést novou oblast vztahu s nejmenovaným klíčovým partnerem. Podrobnosti ale Zelenský neupřesnil. Z Pražského mostu v Karlových Varech včera padaly do řeky Ohře kusy vozovky. Všimli si toho vodáci, kteří pod mostem projížděli. Padající kusy materiálu natočili a video předali policii. Fotky má k dispozici i zpravodajský server iRozhlas. Policie se teď bude případem zabývat. Most od března rekonstruuje ředitelství silnic a dálnic. Mluvčí Jan Riedl řekl, že situaci budou se stavební firmou řešit.
13: I při takto rozsáhlé rekonstrukci nelze tolerovat náhodné pády betonových fragmentů do řeky. Vedení stavby jsme samozřejmě i hned kontaktovali, zajistili jsme změnu organizace práce a budeme jednat o penalizaci. Během dalšího rozebírání stavebních prvků bude navíc vyčleněn dozor, který bude sledovat, případně varovat a řídit provoz přímo pod mostem.
10: Meteorologové mají nový systém výstrah před extrémním počasím. Český hydrometeorologický ústav nově víc přihlíží k dopadům na hospodářství a infrastrukturu i na lidské zdraví. Vysvětluje meteorolog Martin Adamovský.
14: To znamená, více se při těch výstrahách obecně zohledňuje dopad. V případě vysokých teplot, tak teďka nově je nová skupina výstrah, která se týká zátěže, tepelné zátěže.
15: Sport. Linda Nosková zvítězila ve finále tenisového Wimbledonu nad Karolínou Muchovou a slaví svůj první grandslamový titul. 21-letá Nosková vyhrála ve třech setech. Po 17. hodině začne v Londýně finále mužské dvouhry. Ital Sinner nastoupí proti Němci Zverevovi. Fotbalisté Anglie se v semifinále světového šampionátu utkají s Argentinou. Postoupili díky vítězství nad Norskem 2-1 po prodloužení. Argentinci zdolali Švýcarsko 3-1 po prodloužení. V druhém semifinále se Francouzi utkají se Španěli. A české volejbalistky hrají na turnaji Ligy národů v Bělehradě s reprezentací Francie. O utkání informuje reportér Kamil Jáša.
16: Týmy mají za sebou dva sety, a to naprosto rozdílné sety. První česká reprezentace vyhrála 25-12, druhý vyhráli francouzsky 25-21 a proto je aktuálně stav vyrovnaný 1-1. Na sety za malou chvíli začne třetí set. Z Bělehradu Kamil Jáša, Radiožurnál.
11: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
17: Překážka na D56 před Frýdkem a zdržení na D1 za Beranovem. Na D56 se na příjezdu do Frýdku Místku směrem z Ostravy dejte pozor těsně před sjezdem na Svědnov a Staříč. Na 49. kilometru je odstavené auto a hlavně vypadl z něj kus nábytku. Policie má hlášenou část postele. Na dálnici D1 z Prahy do Brna za exitem Velký Beranov čekejte kolonu ze 125. kilometru, sune se 10 až 15 minut do zúžení na 128. Zabraný je tam levý pruh. Na D1 v Brně směrem z Prahy na Ostravu se tvoří pomalu jedoucí kolona od sjezdu na Vídeň ze 194. do omezení na 196. u D2. Je to do 10 minut zdržení. Na 34. Humpolec-Pelhřimov před zúžením u Velkého Rybníka popojíždějí kolony v obou směrech až půl hodiny od Komorovic, respektive Onšovic. Na silnici 3 z Budějovic na Prahu počítejte s velmi hustým provozem a chvílemi pomalu jedoucími frontami, nejdřív mezi Voticemi a Olbramovicemi, potom přes celý Benešov k Mrači. A na silnici 60 z Javorníku do Polského Pačkova v zatáčce před Bílým potokem vznikají kolony v obou směrech, po střetu auta s motorkou tam řídí provoz Kyvadlově, zdržení až 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
11: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
10: Odpoledne bude převažovat velká oblačnost, hlavně na východě a severovýchodě místy s deštěm anebo přehánkami. Na západě bude i polojasno. Nejvyšší teploty dnes 25 až 29 stupňů, na východě, severovýchodě a taky na horách většinou kolem 21. Zítra pak čekáme hlavně polojasno, na severovýchodě a severu republiky bude oblačnosti víc a nejvyšší teploty 27 až 31 stupňů. To byly zprávy. Posloucháte víkendový Radiožurnál, i dál je s vámi Michála van Erne.
9: S další informací, rybáři na Dolní Dyji si teď o víkendu nejspíš moc neodpočinou. Situace v řece je kvůli přemnoženým sinicím velmi vážná. V noci tam kleslo množství kyslíku ve vodě téměř na nulu. Vodohospodáři proto teď tok kontrolují a pokládají na dalších místech norné stěny. Ještě podrobnější budeme v tomto ohledu za několik minut.
11: Víkendový Radiožurnál
0: a Michaela van Erne.

0: Zelená kašovitá hmota pokryla hladinu dolní Dyje pod Novomlýnskými nádržemi. Můžou za to přemnožené sinice, které výrazně zhoršily kvalitu vody. Podle státního podniku Povodí Moravy je situace velmi vážná. Ohrožuje hlavně ryby, které v řece žijí. Ve studiu už je redaktorka domácí redakce Anna Millerová. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Jak to tedy teď na dolní Dyji vypadá?
1: Pod Novomlýnskými nádržemi se tvoří páchnoucí zelená pěna, přes kterou není vidět hladina řeky. Ta se zachytává na norných stěnách a postupně se sinice rozkládají a mění barvu a připomínají bahno. Pohled na řeku teď tak připomíná spíš chemický únik. Podle vodohospodářů se tahle hustá vrstva drží na několika desítkách metrů pod jezem Bulhary a postupně se taky rozšiřuje. Sinicím totiž prospívá dlouhodobé sucho a vysoké teploty, které na jižní Moravě panují, jak popisuje mluvčí státního podniku Povodí Moravy Jana Kučerová.
2: Situace v řece Dyji zůstává velice vážná a nelze vyloučit ani zhoršení situace v následujících hodinách.
1: Kvůli přemnoženým sinicím v noci kleslo množství kyslíku ve vodě v noci skoro na nulu a to je problém hlavně kvůli rybám, které se tak ve vodě dusí. Připomenu, že loni kvůli tomu na dolní Dyji uhynulo asi 20 až 30 tun ryb.
0: A zaznamenali už rybáři nějaký větší úhyn ryb i letos?
1: Zatím jde podle předsedy Moravského rybářského svazu Miroslava Láníčka jen o desítky menších ryb. Tok společně s vodohospodáři průběžně kontroluje.
3: A je to možná i tím, že těch ryb tam není takové množství po tom loňském uhynu, ale hlavně asi ty ryby opravdu si ten kyslík našli a přesunuli se. Ten největší problém je opravdu v dolní nádrži Novomlýnské. To množství té biomasy je tam obrovské.
1: Pokud se ale situace nezlepší, tak se podle něj dají očekávat větší ztráty.
0: Jak situaci řeší vodohospodáři?
1: No tak možností podle nich moc není. Podnik Povodí Moravy zatím snížil odtok této části Dyje do dalšího úseku řeky, aby se sinice dál nešířily a pomoc by měly už i zmíněné norné stěny. Situaci ale komplikuje nedostatek vody v řece, vysvětluje mluvčí Jana Kučerová.
2: Ideální by bylo v tuto chvíli nadlepšit průtok z Novomlýnských nádrží, zvýšit ten stav v řece, ale zase tady jsme limitováni tím, že hladina v nádrži už je zaklesnutá.
1: Podle Kučerové by tak nejvíc pomohl vydatný déšť. Ten se ale v oblasti podle předpovědi meteorologů v nejbližších dnech objevit nemá.
0: Anna Millerová, poslem těchto zpráv. Díky za ně. Hezký den.
1: Díky, naslyšenou.

Bryan Adams, Rod Stewart, Sting, Tři mušketýři. Letní počasí komplikuje pobyt v nemocnicích pacientům i zdravotníkům. Jak jsou na tropické dny připravené jihočeské nemocnice a kde mají klimatizaci na všech pokojích, o tom všem se dozvíte za malou chvíli. A tou malou chvílí mám na mysli tuto píseň kapely Chinaski.

0: Vysoké teploty znepříjemňují pobyt v nemocnicích pacientům i zdravotníkům, možná o tom víte své. Zatímco některé nemocnice ochlazují jen operační sály nebo vybraná oddělení, ve Strakonicích je klimatizovaný každý pokoj. Oceňují to pacienti i zdravotníci.
1: Tak takhle tady máme nad dveřma klimatizace, aby to nefoukalo lidem přímo na lůžko. Zapneme, máme ovladač jeden, když si někdo zazvoní, že to chtějí zapnout nebo se pro nás přijdou, tak jim to zapneme.
2: Pavla Tesařová je zdravotní sestra v nemocnici ve Strakonicích.
1: Naštolujeme teplotu, většinou chtějí kolem 23 stupňů, aby to nebyl úplně takový extrém.
2: Hned můžu cítit ten vánek příjemný, jak začala klimatizace foukat.
1: Dost často se stává, že ty mladí se jakoby shodnou, že to zapnout chtějí. Když jsou to nějaký ty babičky, tak se bojí, aby je neofouklo. Takže se třeba domluvíme, že chvíli jim to běží, aby se to vyvětralo, pak to třeba vypnem. A jinak si to jako hrozně chválí, teď jak byly ty čtyřicítky, tak to bylo jako boží, že každý jako říkal, že to bylo skvělý, že jinak je hrozně horko. No.
2: Příjemná teplota má vliv na psychickou pohodu pacientů i na léčbu jako takovou.
1: Se lidi nepotí, pak ty rány jsou jakoby zaniceny, takže i na to hojení to má určitě jako pozitivní vliv.
2: Ve Strakonické nemocnici jsou klimatizace na všech pokojích pro pacienty. Upřesňuje ředitel nemocnice Tomáš Fiala.
3: Nejsou klimatizovány úplně veškeré ambulance, to je pravda, ale pokoje pacientské a samozřejmě operační sály. Ano.
2: Klimatizace nemocnice instaluje postupně.
3: Ono to má návaznost na fotovoltaiku na střechách těch konkrétních pavilonů a de facto, když svítí slunce, tak tu vyrobenou elektřinu potom spotřebují ty klimatizace o 1, 2, 3 patra níže.
2: Například v Jindřichohradecké nemocnici jsou klimatizace jen na části oddělení, především v porodnici, na operačních sálech a v nejvyšších patrech, kde je v létě největší horko. Ze Strakonic Kristýna Baršíny, Radiožurnál.

0: To byla Annie Lennox. Počasí zítra převážně polojasné s teplotou do 31 stupně. Zprávy následují. Radiožurnál je půl třetí. A ve studiu je Vojtěch Tomášek.
1: Česko dnes poslalo do Francie druhý vrtulník na pomoc s hašením požáru na jihu země. První odletěl už v pátek, za sebou má první den nasazení. Druhý vrtulník by měl na místo doletět dnes odpoledne. Na síti X o tom informovalo ministerstvo vnitra. Na jihu Francie se stále nedaří dostat pod kontrolu rozsáhlé přírodní požáry. Ruský dronový útok na ukrajinský Charkov zranil nejméně dva lidi, včetně 16-leté dívky. Na Telegramu o tom informuje náčelník správy Charkovské oblasti Oleh Sinehubov. Starosta druhého největšího ukrajinského města Ihor Terechov dodává, že bezpilotní letouny poškodily dvě desítky obytných budov. Včera zažil silné údery taky Kyjev nebo Oděsa. Po krátké a náhlé nemoci zemřel americký senátor Lindsey Graham, bylo mu 71 let. Republikán zastupoval v senátu stát Jižní Karolína a patřil k nejvlivnějším členům kongresu, hlavně v zahraniční politice. V posledních letech podporoval Ukrajinu a její boj proti ruské agresi. Ještě v pátek byl na návštěvě Kyjeva. Zájem o plavbu na vnitrozemských vodách v Česku roste. Podle státní plavební správy přibývá majitelů oprávnění vůdce malého plavidla. Ti se pak můžou plavit po českých řekách, kanálech, přehradách a nádržích na motorové lodi nebo na plachetnici. Letní termíny teoretických státních zkoušek jsou už plné. Sport. Ženská volejbalová reprezentace bojuje v Lize národů s národním týmem Francie. Zápas v Bělehradě vidí reportér Kamil Jáša.
2: Stav utkání je vyrovnaný 1-1 na sety. První set vyhrála česká reprezentace 25-12, ten druhý francouzský ovládli 25-21. Aktuálně je stav utkání v probíhajícím třetím setu 23-19 pro Francii. Z Bělehradu Kamil Jáša, Radiožurnál.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Zdržení na D1 za Baranovem a v Brně. Na D1 z Prahy na Brno za Velkým Baranovem počítejte s 10 až 15 minutami navíc v koloně z kilometru 125,5 na 128. Tam do zítřejšího rána opravují vozovku v levém pruhu. Na D1 v Brně směrem na Ostravu vzniká fronta mezi sjezdy 194 Vídeň a 196 Bratislava. Kvůli zúžení je tam zdržení kolem 10 minut. Na 34. Humpolec-Pelhřimov stále dlouhé kolony před omezením u Velkého Rybníka, zdržení přes 20 minut, popojíždí se od Komorovic a Onšovic. V Praze z Braslavy trochu vázne provoz v ulici k přehradám za kruhovým objezdem za sjezdem z okruhu, řeší tam nehodu. V metropoli přímo, kratší fronty na magistrále, nejdřív se chvilku postává na vjezdu z Nuselského mostu do Legerovy, pak jsou kratší kolony ve Vlznově od sjezdu na Florenc do nového omezení na Hlávkově mostě a opačně od hlavního nádraží k muzeu. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Odpoledne bude převažovat velká oblačnost, hlavně na východě a severovýchodě místy s deštěm anebo přeháňkami. Na západě bude i polojasno. K večeru pak bude srážek i oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů, na východě, severovýchodě a taky na horách většinou kolem 21. Zítra pak čekáme hlavně polojasno, na severovýchodě a severu republiky bude oblačnosti víc. Nejvyšší teploty 27 až 31 stupňů, na severovýchodě většinou kolem 24. To byly zprávy. Nedělním odpolednem vás na Radiožurnálu provází Michaela van Erne.
0: S chutí a v souzvuku s námi bude na 3 minuty kapela Scooter. Radiožurnál.

0: Úspěšný přelet otevřeného moře a celkem 5600 kilometrů napříč Evropou. To je let nového elektrického letadla od německých výrobců. Tyto stroje by se podle něj mohly stát budoucností dopravy na kratší vzdálenosti. Ještě podrobnější budeme doslova za pár minut.
1: Mám ploché nohy po tetě a fantazii po svém strýci. Už dlouho šlapu po světě a nevím, co mám o něm říci. Kdysi jsem sníval o Nilu a pak se plavil po Vltavě. Já věřil spoustě omylů a dodnes nemám jasno v hlavě. Nemám jasno v hlavě.

a čekám, co se ještě stane. Mám pořád v duši dítěte a říkají mi starý pane, já citově jsem založen, při smutných filmech slzy roním a měl jsem taky málo žen. Teď už to asi nedohoním, už to nedohoním.

0: Krásná píseň Jaroslava Uhlíře. Pravidelné letecké linky bez škodlivých emisí jsou znova o krok blíž. Stroj Electra Trainer německého výrobce v těchto dnech přepisuje rekordy v oblasti elektricky poháněných letadel. Úspěšně například překonal Botnický záliv mezi Švédskem a Finskem. Víc nám řekne Václav Hojný ze zahraniční redakce. Dobrý den.
1: Dobré odpoledne.
0: Co je to za letadlo a kam tedy vlastně letí?
1: Je to ultralehký dvoumístný letoun německé firmy Electra Solar. Bylo tu jeho 77-letý Uwe Nordmann a letí z Bavorska přes Švédsko až do Finska, no a pak zpět na jih přes Pobaltí a Polsko. Letadlo může na jedno nabití letět až 3 hodiny a cílem cesty je ukázat, že i letadla poháněná bateriemi dokážou překonat relativně dlouhé vzdálenosti.
0: Nejvíc pozornosti zatím přilákal přelet otevřeného moře. Bylo to historické prvenství?
1: To tvrdí univerzita ve finském Oulu, která projekt zorganizovala. Právě podle ní to byl vůbec první přelet otevřeného moře plně elektrickým a hlavně certifikovaným letadlem. Nejde totiž o žádný experimentální stroj, ale už o hotový produkt, který je možné si normálně koupit. Každopádně pilot Nordmann teď v úterý bezpečně překonal asi 100-kilometrovou část Botnického zálivu a cesta to podle něj byla příjemná.
2: Byl to velmi hladký let a taky mnohem rychlejší, než jsem čekal. Vypočítal jsem, že poletím 47 minut, ale dorazil jsem už po 28. Letadlo mi ukazuje, kolik mám ještě elektřiny. Je to jako v elektrickém autě. Letěl jsem pomalu, rychlostí jen 130 km v hodině, ale za to přímo. Takže je to rychlejší než auto, které musí různě zatáčet.
1: Komentoval pilot přelet pro finskou veřejnoprávní stanici Yle, no a teď už je na zpáteční cestě přes Finsko směrem na jih.
0: A jaký je cíl výrobce, Václave, jak si představuje budoucnost malých elektrických letadel?
1: Chce, aby bezemisní letecká doprava byla běžná na regionálních nebo kratších mezistátních linkách. Proto se ale musí ještě zvýšit kapacita těch elektrických letadel, a to aspoň na 5 až 20 cestujících, tak aby o ně měli zájem dopravci. Dalšími problémy, které je potřeba vyřešit, jsou pak třeba nedostatečná infrastruktura v odlehlých regionech a taky kapacita i váha baterií. Jejich vývoj jde ale podle vědců z univerzity v Oulu rychle dopředu.
0: Václav Hojný ze zahraniční redakce nás informoval. Moc za to děkuji a hezký den.
1: Hezký den.

S vámi je Radiožurnál v době, kdy volejbalistky Francie jsou posledními soupeřkami českého týmu v letošním ročníku Ligy národů. Na jejich duel se vydáme v našem vysílání za chvíli.

0: Ozzy Osbourne, hudební součástí víkendového radiožurnálu, respektive jeho píseň. Teď sportovní informace. České volejbalistky už sice nemohou postoupit v Lize národů do vyřazovacích bojů, ale proti Francii hrají o důležité body do světového žebříčku. Jak se jim daří, přiblíží přímo ze Srbska reportér Kamil Jáša.
1: Český volejbalový tým sice prohrává 1-2 na sety, ale aktuálně je stav zápasu nebo stav čtvrtého setu velmi příznivý. 13-5 v tomto utkání se ty sety nebo body přelévají opravdu nevyzpytatelně. Připomenu, že česká volejbalová reprezentace vyhrála první set 25-12, potom francouzsky naprosto jasně skoncentrovali síly, zpřesnili hru, byli razantnější a dostali se do vedení 2-1 na sety. Teď to ale vypadá, že by český tým mohl dotáhnout tento zápas k pátému setu, protože i když teď balon dopadl do českého pole a je to šestý bod pro Francii, tak stav utkání z českého pohledu 1-2 na sety, ale 13-6 pro českou reprezentaci. Servírová budou francouzsky, to znamená, že český tým je v pozici, kdyby si chtěl přihrát, nahrávačka Šmídová doběhne pro balon a určitě vyzve některou z českých hráček k tomu, aby zakončila výměnu. 13-6, tedy smečované podání, tvrdá rána, Digrínová, libero, výborně na přihrávce, krásný útok. Tohle to byla povedená věc, nahrávka za hlavu, tam vyletěla Ela Kulisiany a teď s úsměvem to všechno rozebírá s nahrávačkou Pavlou Šmídovou. Moc pěkná kombinace české ženské volejbalové reprezentace. Pochvala pro nahrávačku Šmídovou, která moc dobře věděla, že středová hráčka není před ní, ale v trochu netradiční pozici za ní a Kulisiany ta tedy byla hodně rychle na svém místě a zakončila výměnu, která už znamená vedení 14-6 a teď podobná situace z hlavního kulu. Bukovská výborně! 15-6, 15. bod pro českou reprezentaci a zase stejně tak jako v prvním setu naprosto jasná dominance ve čtvrtém setu české volejbalové ženské reprezentace a dobře to teď rozděluje nahrávačka Šmídová, nejprve ta nahrávka krátká za hlavu, jak jsem o ní mluvil a teď vlastně přes celý kurt letěla ta nahrávka do hlavního kulu. Šmídová ale bohužel teď pokazila servis, trochu se zlobí sama na sebe, chtěla zkrátit to podání, zkrácení se jí sice povedlo, ale balon nepřeletěl vůbec pásku a to znamená sedmý bod pro Francii. Tak tedy ještě jednou rekapitulace stav utkání z českého pohledu. 1-2 na sety, ale ve čtvrtém setu český tým vede 15-7. Z Bělehradu Kamil Jáša, Radiožurnál.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

0: Radiožurnálu.
1: V Benátkách se učil od mistrů sklářského řemesla. O mnoho let později se tam vrátil jako autor, který na prestižním bienále představil monumentální skleněné objekty a novou technologii práce se sklem. Hostem Radiožurnálu bude Ronny Plesl, který patří mezi nejvýraznější osobnosti současného českého sklářství. Kam se dá ještě posunout tenhle tradiční materiál a obor?
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte zítra
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Svítíte dostatečně i za snížené viditelnosti?
1: Za největší mlha a 20% řidičů jede na denní svícení.
0: Za hustého deště nebo v mlze? Je to důležité.
2: Ať si při tý mlze rozsvítěj světla.
3: Přesvědčte se, že máte zapnuté zadní reflektory, použijte včas i mlhová světla.
0: A upozorněte na nepříznivé podmínky ostatní řidiče.
3: Volejte 800 553 553. Zelená vlna radiožurnálu.
0: Dopravní zpravodajství 24 hodin denně. Zelená vlna radiožurnálu.
3: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
4: Radiožurnál je s vámi v 15 hodin. A se zprávami je tu Vojtěch Tomášek.
5: Hasiči ve Zlíně stále dohašují požár budovy v bývalém areálu Svit. Okolí zůstává uzavřené. Ukrajinské drony zaútočily na rafinérii v ruské Sizrani. Fotbalisté Argentiny vyřadili Švýcarsko a v semifinále mistrovství světa se utkají s Anglií. Kolonu čekejte na dálnici D1 z Prahy do Brna za Velkým Branovem. A zítra bude polojasno, na severovýchodě a severu oblačno. Teploty až 31 stupňů.
3: Radiožurnál. Zprávy. Víme, co se děje.
5: Hasiči ve Zlíně stále pracují na dohašování trosek tovární budovy 34 bývalého areálu Svit. Hořet začalo ve čtvrtek ráno. Stupeň poplachu dnes hasiči snížili na první. Okolí částečně zřícené budovy ale stále zůstává uzavřené. Na místě je taky náš reportér Šimon Franz.
6: Hasiči a policisté chtějí dnes o půlnoci perimetr zmenšit a otevřít například část přilehlých parkovišť. Ulice Vavrečkova ale zůstane dál uzavřená. Zítra ale otevře budova krajského úřadu i budovy 14 a 15, kde sídlí Baťův institut, muzeum a galerie. Podle velitele zásahu Zdeňka Otrusiny by hasiči zítra dopoledne také mohli předat budovu majiteli v případě, že se podaří dokončit zásah. Aktuálně prolévají sutiny z bezpečné vzdálenosti, k horkým místům se nemůžou blíž dostat kvůli statice budovy. Ze Zlína Šimon Franz, Radiožurnál.
5: Situace na řece Dyji pod Novomlýnskými nádržemi je kvůli přemnoženým sinicím velmi vážná. V noci tam kleslo množství kyslíku ve vodě skoro na nulu. Radiožurnálu to potvrdila mluvčí státního podniku Povodí Moravy Jana Kučerová. Vodohospodáři teď podle ní to kontrolují. Úhyn ryb zatím nepotvrdili. Sinice se přemnožily hlavně kvůli dlouhodobému suchu a vysokým teplotám. Povodí Moravy proto nechalo nainstalovat norné stěny, které zelenou kašovitou masu zachytávají. Loni na Dolní Dyji kvůli stejnému problému uhynulo asi 30 tun ryb. Ukrajinské síly pokračují v cílených útocích na ruskou ropnou infrastrukturu. Drony v noci na dnešek zasáhly velkou ruskou rafinérii v Samarské oblasti Ruska.
7: Obyvatelé Sizraně zveřejnili na sociálních sítích videa potvrzující zásah rafinérie na několika místech. Přesný rozsah poškození ukrajinská rozvědka upřesňuje. Sizraňská rafinérie může ročně zpracovat až 7 milionů tun ropy. Ukrajinské drony zasáhly dalších 10 ruských tankerů a 4 trajektové lodě v Azovském moři, oznámil ukrajinský generální štáb. Rusko dnes ráno 5 raketami s plochou dráhou letu zaútočilo na jih oděské oblasti. Zdejší úřady teď zjišťují rozsah škod. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
5: 20. ročník gastronomického festivalu Borůvko Braní dnes druhým dnem pokračuje v Borovanech na Českobudějovicku. Součástí programu je třeba řemeslný jarmark, pěstitelské poradny anebo zábava pro děti. Nebude chybět ani tradiční soutěž v pojídání borůvkových knedlíků, říká referentka kultury Klára Němcová.
8: Soutěžící musí sníst za 30 minut co nejvíce borůvkových knedlíků. Dosavadní rekord je 27 knedlíků, který drží pan Voharčík, který letos opět přijede. Pro děti máme připravené divadla, soutěže, kapely, kejklíře.
9: Sport.
10: Fotbalisté Argentiny postoupili do semifinále mistrovství světa. V Kansas City porazili Švýcarsko 3-1 po prodloužení. V semifinále se utkají s Anglií, která vyhrála v Miami nad Norskem 2-1 po prodloužení. Druhou semifinálovou dvojici tvoří Francie a Španělsko. A české volejbalistky hrají na závěr turnaje Ligy národů v Bělehradě s Francouzkami. Na místě je reportér Kamil Jáša.
11: Právě v tuto chvíli kapitánky obou týmů losují před pátým setem, to znamená, že je vyrovnáno 2-2 na sety. Český tým výborně začal, vyhrál první set 25-12, pak ale dva sety vyhráli francouzsky. Před malou chvílí skončil čtvrtý set, který se povedl zase českému týmu. Je tedy vyrovnáno, za malou chvíli začne pátý set. Z Bělehradu Kamil Jáša, Radiožurnál.
3: Zelená vlna.
9: známe lepší cestu.
12: Na D1 nehoda za Kroměříží a zdržení za Beranovem. Na dálnici D1 z Ostravy na Brno za Kroměříží opatrněji na kilometru 254,5. V odstavném pruhu stojí se dvěma nabouranými auty policejní hlídka a sanita. Většina vozidel vybočuje do levého pruhu, je to bez kolony. Na D1 z Prahy směrem na Brno se za Velkým Beranovem na 124. kilometru dojíždí do fronty, ta se potom táhne čtvrt hodiny k pracím na 128. kilometru v levém pruhu. Na D1 přes Brno směrem na Ostravu panuje silný provoz, kolona mezi sjezdy 194 na Vídeň a 196 na Bratislavu před zúžením je se zdržením do 10 minut. Na silnici 3 z Českých Budějovic na Prahu čekejte různě pomalu jedoucí fronty aut mezi Voticemi a Olbramovicemi, pak na příjezdu do Benešova a taky na výjezdu z města. Na 34. Humpolec-Pelhřimov naberete kolem 20 minut v kolonách před opravami vozovky u Velkého Rybníka. Obousměrně se popojíždí od Komorovic a Ončovic. A na tahu 35 z Liberce na Prahu za sjezdem na Jablonec vzniká kolona na 10 minut do omezení u Hodkovic. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
9: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: V noci se ochladí na 16 až 12 stupňů, převažovat bude skoro jasno až polojasno, na severovýchodě při zvětšené oblačnosti s ojedinilými přeháňkami. Zítra přes den čekáme hlavně polojasno. Na severovýchodě a severu republiky bude oblačnosti víc i s nízkou pravděpodobností přehánky. A nejvyšší teploty zítra 27 až 31 stupňů, na severovýchodě 24 a na horách většinou kolem 22. To byly zprávy. Dál posloucháte víkendový radiožurnál, je s vámi Michaela van Erne.
4: I po 15. hodině je mi ctí a potěšením. Také ve zprávách jsme se dnes věnovali tomu, že rekreační plavba po českých řekách, kanálech nebo nádržích je stále oblíbenější. Přibývá totiž těch, kteří si vyřídí oprávnění k vedení malého plavidla. Co to obnáší, o tom vám řekneme za chvíli.
9: Víkendový radiožurnál
0: a Michaela van Erne.

0: byla zpěvačka Sonic. Vůdců lodí v Česku přibývá. Ročně si řidičské oprávnění pro vnitrozemskou plavbu vyřídí kolem 3500 lidí. Celkem už jich je přes 71 tisíc. Můžou se pak plavit po českých řekách, kanálech, přehradách a nádržích na své motorové lodi nebo plachetnici.
1: Jsme v přístavišti na nábřeží Edvarda Beneše v Praze a je tady se mnou uchazeč o průkaz vůdce malého plavidla Jan Kubeš a před námi stojí na hladině Vltavy 8-metrová motorová loď, ve které vy teď budete dělat svoji závěrečnou zkoušku. Všechno máme a můžeme do lodi.
2: Ano. Tak. Odstrčíme
1: a jdeme.
2: Můžeme vyplout.
1: Teď tady míjíme loď vedle nás, což už je velká výletní loď.
2: Můžeme obeplout z jakékoliv strany, pokud máme dostatečné množství prostoru a neohrozíme plavidla, která máme na vodní dráze.
1: Samozřejmě se blížíme k jednomu z pražských mostů.
2: Ten tady musíme proplout ideálně v částech, které jsou vyznačené, což tedy je tamhle žlutý kosočtverec.
1: Na průběh zkoušky tady dohlíží lodní instruktor ze společnosti Kapitánie PES Jan Hamza.
3: Kromě obratových manévrů a přistávacích manévrů frekventanti musí proplout plavební komorou, při kterém nastává ta komunikace s tím komorníkem, s tou obsluhou té plavební komory.
1: Zkoušku jsme ukončili, jsme na břehu.
3: Úspěšně se složil tuto praktickou zkoušku.
2: Dobře, děkuji.
1: Po praktické zkoušce u komerční společnosti čeká uchazeče zkouška teoretická na státní plavební správě. Co všechno je potřeba znát, mi popisuje jedna z čerstvých absolventek, paní Bára.
4: Musela jsem se naučit pravidla provozu na vodě, musela jsem se naučit značení, což pro mě bylo asi nejtěžší. Ale třeba zajímavá část v té námořní plavbě, počasí a mraky, to bylo docela zajímavý.
1: Oprávnění vůdce malého plavidla má několik kategorií podle výkonu motoru, velikosti trupu a plachet a podle platnosti pro sladké nebo i mořské příbřežní vody. Ročně si oprávnění udělá kolem 3500 uchazečů a podle státní plavební zprávy jich každoročně přibývá. Například v létě už téměř nejsou volné termíny teoretických zkoušek, říká ředitelka zprávy Klára Kroupa-Němcová.
5: Pak jsou zase termíny až v září. Ten zájem stále je poměrně velký.
1: K zájmu o lodní dopravu podle Němcové přispívá nová říční infrastruktura.
5: V tomto roce byla otevřena plavební komora Sudoměřice Rotahatec, která vlastně možnost plavby kolem Baťova kanálu rozšířila o 7 kilometrů. Vznikají nová vývaziště, veřejné přístavy.
1: Dokladů mezinárodně je to složité, záleží na daném státu. Kromě průkazů vydávaných státní plavební správou existují taky různá turistická i neturistická oprávnění vydávaná v jiných zemích, například v Chorvatsku nebo Řecku. Jakub Vik, Radiožurnál.
6: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.
6: I o prázdninách.

byla Shakira. Hasiči pokračují s hašením sutin po požáru budovy 34 ve Zlíně. Stupeň poplachu snížili na první. Od čtvrtka se na místě vystřídali stovky profesionálních i dobrovolných hasičů. Všechno jsme zaznamenali v reportáži a tu uslyšíte za chvíli.

0: To byl Jordan Hatch, posloucháte víkendový radiožurnál. U požáru budovy 34 ve zlínském baťovském areálu zasahují od čtvrtka stovky profesionálních i dobrovolných hasičů z celého zlínského kraje. Ke zřícené stavbě se vracejí opakovaně. A i když někteří dobrovolní hasiči mají za sebou zásahy třeba u požáru v Českém Švýcarsku, je pro ně zlínské domácí nasazení výjimečné. O tom si poslechněte.
1: Nás povolali dneska ráno, tak dnes ráno jsme opět přijeli a vlastně jsme u čerpacího stanoviště, takže už jenom přečerpáváme vodu.
2: Popisuje dobrovolný hasič z Hřivínova újezdu na Zlínsku Lukáš Gofroň. Doplňuje ho mluvčí hasičů Pavel Řezníček.
3: Máme snahu zlikvidovat ten požár, to znamená, máme zřízeno čerpací stanoviště na Dřevnici, dopravujeme vodu na místo událostí a pomocí dvou stabilních monitorů skrápíme a ochlazujeme ty sutiny, tak aby jsme dosáhli likvidace a zamezení vlastně vzniku těch splodin hoření.
2: Hasiči ve Zlíně zasahují čtvrtým dnem a třeba Lukáš Gofroň tu od čtvrtečního dopoledne strávil už desítky hodin. Pro něj šlo o další zkušenost s velkým požárem. S kolegy zasahoval třeba u obřího požáru v Chropině na Kroměřížsku před 15 lety. Byl také u velkého požáru v Českém Švýcarsku nebo u povodní v Jeseníkách. Požár ve Zlíně je pro něj ale jiný.
4: Je to jiné v tom, že vlastně tam na ty požáry většinou člověk nějak sleduje v televizi a už se tak jak kdyby na tu situaci připraví, jenomže tady to vzniklo vlastně ráno, je to tady ve Zlíně, to u nás a bylo to takové, že člověk prostě vlítnul do toho a bylo to takové osobnější, dá se říct.
2: Popisuje Gofroň. Ve čtvrtek, kdy požár vypukl, pomáhal hasit ze střechy sousední 44. budovy. Po pár hodinách sledoval, jak se velká část objektu na dvakrát zřítila k zemi.
4: Vlastně člověk si uvědomí, jako o co všechno vlastně tam jde, jakože to není jenom, jakože člověk hasí, ale musí myslet i na bezpečnost a na všechno, takže jsme se snažili tak nějak, aby se nikomu nic nestalo, aby to dopadlo dobře pro všechny.
2: Zdůrazňuje dobrovolný hasič z Hřivínova újezdu světlou stránku zlínského neštěstí, tedy že celý zásah se obešel bez újmy na zdraví. Kdy hasiči zásah dokončí, zatím není jasné. Záleží na dohašení sutin. Štáb má znovu zasednout zítra ráno. Ze Zlína David Jabůrek, Radiožurnál.

0: jsou stále na začátku svých basketbalových kariér. Už teď ale mají o něco blíže k hvězdnému nebi budoucnosti. Je jim 17 let a reprezentují svoji zemi na mistrovství světa. Světové elitě se postaví i české reprezentantky, které budou spoléhat i na vaši podporu. Máte jedinečnou možnost je vidět v Brně ve Stares aréně Vodova od 11. do 19. července. Více na webu cz.basketbal. Mediálním partnerem českého basketbalu je Radiožurnál.
1: Přehled zpráv a Vojtěch Tomášek.
2: Z pražského mostu v Karlových Varech padaly do řeky Ohře kusy vozovky. Všimli si toho vodáci, kteří pod mostem projížděli. Padající kusy materiálu natočili a video předali policii. Fotky má k dispozici i zpravodajský server iRozhlas. Policie se teď bude případem zabývat. Most od března rekonstruuje ředitelství silnic a dálnic. Mluvčí Jan Riedl řekl, že situaci bude ředitelství se stavební firmou řešit. Tragický požár na jihu Španělska v provincii Almería se už dál nešíří, informoval o tom předseda regionální vlády v Andaluzii Juan Manuel Moreno. Při požáru zemřelo nejméně 12 lidí a dalších 23 úřady stále pohřešují. Oheň zničil až 7 000 hektarů půdy. Podle Morena se zhruba 1000 evakuovaných obyvatel bude moct postupně vracet do svých domovů. Britská policie zadržela nového podezřelého z vraždy bývalé ministryně. Jde o 28-letého muže s britským občanstvím, teď je v policejní cele. N. Whitcombová podle vyšetřovatelů zemřela ve středu kolem poledne. Policie ji našla až o den později v místě jejího bydliště. Vyloučila, že by šlo o terorismus nebo politicky motivovaný čin. Hodonínská zoo bude mít do několika týdnů nové přírůstky. Díky stavbě nového pavilonu začnou zoologové brzy osazovat nádrže rybami ze sladkovodních afrických jezer Malawi a Tanganyika. Těch bude přes 2000. Návštěvníci se na novou expozici budou moct přijít podívat zřejmě už v srpnu. Sport. České volejbalistky nastoupily na turnaji Ligy národů v Bělehradě proti Francii. Podrobnosti přidá přímo z místa Kamil Jáša.
3: Česká volejbalová reprezentace právě v tuto chvíli ukončila zápas 20-18 vítězství v pátém setu a 3-2 na sety. Česká republika tedy porazila Francii 3-2. Z Bělehradu Kamil Jáša, Radiožurnál.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Na D1 zdržení za Beranovem v Brně i před Šmejkalkou. Na dálnici D1 z Prahy do Brna se za Velkým Beranovem pomalu sune kolona ze 125. čtvrt hodiny do omezení na 128. kilometru. Na D1 v Brně kolony obousměrně na Ostravu, kratší mezi sjezdy na Vídeň a Bratislavu, před omezením je to do 10 minut a směrem na Prahu se to sune od exitu 201 Slatina asi 10 minut na 198., kde blokuje pravý pruh porouchaná dodávka. Na D1 z Ostravy do Brna za Kroměříží čekejte kratší frontu z kilometru 255 k nehodě na 254. pultem, i když je tam zabraný jen odstavný pruh, přihlíží se a brzdí se v zatáčce. Na D1 z Brna na Prahu nejdřív za Divišovem pomalejší jízda z 36. kilometru k exitu 34 Sázava, tam překáží v odbočovacím pruhu auta po lehké kolizi, a pak dál směrem na Prahu za Chocerady se pomalu jede z 28. do omezení na 25. u Šmejkalky kolem 10 minut. Na trojce Budějovice Praha velmi silný provoz mezi Voticemi a Olbramovicemi, pak taky na výjezdu z Benešova, a na silnici 34 Humpolec Plhřimov před omezením u Velkého Rybníka stále kolony obousměrně zdržení kolem 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: V noci se ochladí na 16 až 12 stupňů, převažovat bude jasno až polojasno. Na severovýchodě při zvětšené oblačnosti s ojedinělými přeháňkami. Zítra přes den čekáme hlavně polojasno, na severovýchodě a severu republiky bude oblačnosti víc i s nízkou pravděpodobností přeháněk. Nejvyšší teploty 27 až 31 stupňů, na severovýchodě 24 a na horách většinou kolem 22. To byly zprávy. Posloucháte víkendový Radiožurnál, i dál je s vámi Michaela van Erne.
1: A doplním, že diváckou cenu Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech získal časosběrný dokument režisérky Heleny Třeštíkové o zpěvačce Báře Basikové. Pokud vás právě tato informace zajímá v detailech, pak je na zpravodajském serveru iRozhlas.cz.
4: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.
4: I o prázdninách.

kapele Support Lesbians se dozvíte o těch, kteří někde musí zvonit v bytových domech, jinde stačí zajít za manželkou či manželem. Tedy pokud se chce někdo ucházet o místo v zastupitelstvu jako nezávislý kandidát, musí si sehnat potřebný počet podpisů. Zatímco ve městech jich jsou potřeba stovky či tisíce, v některých menších obcích to jde vyřešit i u rodinné večeře. Podrobnější budeme za moment.

0: To byla kapela R.E.M. Nezávislí kandidáti a jejich sdružení musí před říjnovými komunálními volbami přiložit ke kandidátní listině petici s podpisy voličů. Ve velkých městech jich zákon vyžaduje stovky až tisíce. V nejmenších obcích můžou stačit třeba jen 4 podpisy. Čas na jejich sběr se přitom krátí. Kandidátky je nutné odevzdat nejpozději do 4. srpna.
1: Ne.
2: Oslovil vás někdy někdo, že by potřeboval podpis na petici, proč je chce kandidovat do zastupitelstva jako nezávislý kandidát?
1: Ne.
2: A kdyby takhle někdo přišel, podepsali byste mu to?
3: Asi ne.
1: Obak záleží, kdo by to byl, ale asi jo. Já asi jo.
2: Na Masarykově náměstí v Pelhřimově jsem se právě přesvědčil, že sběr podpisů na petice pro nezávislé kandidáty, kteří se chtí ucházet o místo v zastupitelstvu, asi nebude nic jednoduchého. Pokud bych se já rozhodl kandidovat tady v Pelhřimově, tak bych takových podpisů musel sehnat 600. Ne všude je to ale takhle složité. Já jsem teď vystoupil z auta v obci Běla, která leží asi 20 km od Pelhřimova. Je tady návesní rybníček, malá kaple. Žije tu asi necelých 60 obyvatel. Vypadá to, že většina je v práci široko, daleko nevidím nikoho, kdo by mi tu mohl podepsat petici. Nicméně tady by mi stačili pouze 3 lidé, takže by se to vlastně dalo vyřešit i v kruhu rodinem. No a kdybych popojil ještě trošku dál do Vysoké Lhoty, což je vůbec nejmenší samosprávná obec v České republice, tak tam by mi stačil podpis pouze jeden. Jak a podle čeho se tedy počty podpisů nutných pro kandidaturu počítají? Já jsem se na to zeptal mluvčí krajského úřadu kraje Vysočina Jitky Svatošové.
4: Klíčem pro výpočet podpisů na peticích nejen pro nezávislé

0: Dávají se také podpisy samotných kandidátů.
1: I přesto mají nezávislí kandidáti z malých obcí určitou výhodu proti těm z velkých. Řekla mi to výkonná ředitelka Svazu města obcí Radka Vladyková.
2: Když je to obec větší, tak opravdu musíte obejít, zvonit nebo dělat různé podpisové archy po jednotlivých domácnostech, což je velice náročné. Já sama jsem to absolvovala dvakrát.
1: Letošní komunální volby připadají na 9. a 10. října. Milan Soldán, Radiožurnál.

Tenisový Wimbledon má za sebou historické ženské finále. Postavily se v něm proti sobě dvě Češky a svůj premiérový Grand Slam slaví Linda Nosková, která po dramatické bitvě porazila Karolínu Muchovou. Jak na její úspěch reagují tenisoví experti, o tom se z našeho vysílání dozvíte za chvíli. Teď jsou tu Carlos Santana a Rob Thomas. Příjemný host.

0: Vyhrávala, nevyužila 5 matchbolů, ztratila dobře rozehraný set, ale nakonec slaví wimbledonský titul. Tenistka Linda Nosková zvládla historicky první čistě české finále travnatého Grand Slamu. Ve studiu už je s dalšími informacemi Tadeáš Skalický. Dobrý den.
1: Hezký den.
0: Vraťme se k samotnému finále, které nejdřív zdaleka tak napínavé nebylo. Je to tak?
1: Ano, Nosková ovládla úvodní set poměrem 6-2 a ve druhém vedla už 5-2. Muchová čelila hned 5 matchbolům soupeřky, ale skóre otočila a poslala zápas do rozhodující sady. V té ale byla znovu o něco silnější. Nosková vyhrála 6-3 a získala svůj premiérový grandslamový titul v kariéře. Takhle o finále mluvila ve vysílání radiožurnálu Sport někdejší úspěšná tenistka Helena Suková.
2: Přineslo fanouškům úplně veškeré spektrum tenisu a byla to taková oslava českého tenisu. Tam bylo veškerý drama a myslím si, že si to fanoušci opravdu užili, takže skvělý zápas.
1: O klíčovém momentu utkání ve druhém setu, který prohrála Nosková, mluvil ve svém podcastu i bývalý americký hráč Andy Roddick.
3: Klidně to mohlo být zvrat v celé její kariéře. Nechcete sledovat, jak musí tahle mladá hráčka bojovat s démony, protože nevíte, co to s ní udělá. Finále nejdřív bylo jasně rozehrané pro Noskovou, ale Muchová ho neskutečně zdramatizovala. Navždy už bude součástí historie Wimbledonu ten moment, kdy Nosková neproměnila 5 matchbolů a pak stejně zápas zvládla. Bude to součástí jejího příběhu.
0: Finále Wimbledonu znamená velké nejen sportovní emoce, ale i známé osobnosti v hledišti. Jak to vypadalo včera na center kurtu v londýnském All England Clubu?
1: Zápas sledovala třeba princezna z Walesu a manželka následníka britského trůnu prince Williama Kate, ta Lindě Noskové i Karolíně Muchové předávala trofeje a gratulovala. Proslovy obou Češek po konci finále dojímaly v hledišti tenisové legendy jako Martinu Navrátilovou, Billie Jean Kingovou, Petru Kvitovou nebo Jana Kodeše. Fanoušky Wimbledonu na sociálních sítích zaujaly i záběry na obětí Lindy Noskové s jejím tatínkem hned po zápase a taky její slova o mamince, která zemřela po boji s rakovinou před Wimbledonem před 2 lety.
0: Linda Nosková je třetí českou vítězkou Wimbledonu za poslední 4 roky. Svým triumfem navázala na dvojici Markéta Vondroušová, Barbora Krejčíková. Jaké jsou ohlasy na tuhle českou dominanci na slavném turnaji?
1: Tak třeba web britské BBC píše o tom, že určitě nejde jen o to kouzelné pivo, které ve vtipu zmínila před finále Linda Nosková jako důvod českých úspěchů v Londýně. Navíc díky Noskové a Muchové se teď připomínají i další veleúspěšní hráči a hráčky české historie. A o tuzemském tenisu je tak ve světě slyšet.
0: Dnes se na Wimbledonu rozhodne o vítězi mužské dvouhry. Ital Jannis Sinner nastoupí proti Němci Alexandru Zverevovi po 17. hodině. O vývoji duelu vás budeme průběžně informovat. Teď pro nás měl informační souhrn Tadeáš Skalický. Díky, hezký den.
1: Naslyšenou.
4: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdnu.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Zářící hvězda pařížského kabaretu.
2: Jste dokonalá.
1: A temná minulost, která ještě nebyla odhalena.
3: Vrch mého otce je stále na svobodě. S tím se nesmířím.
4: Nech minulost být.
1: Ale stále jim ničí životy.
5: Kvůli vám jsem přišel o rodinu. O všechno.
1: Montmartre.
6: Legenda zvítěz.
1: Dva premiérové díly vždy v úterý a ve čtvrtek večer na ČT2 a v iVysílání.
7: 21 Pilots, LP, Tomora, Moby, Lord, tedy Swims a stovka dalších. To jsou Colors of Ostrava. Každý festivalový den vám přinášíme speciální vysílání Colors on Air na Radiožurnálu. Aktuální hudba a inspirativní témata diskuzního fóra Melting Pot. Od 15. do 18. července v areálu Dolních Vítkovic. Festival by nebylo možné uspořádat bez podpory Moravskoslezského kraje a generálního partnera festivalu T-Mobile. Hlavním mediálním partnerem je Radiožurnál.
8: Radiožurnál je 16 hodin. Zprávy pro vás má Vojtěch Tomášek.
9: Spojené státy spustily další intenzivní útoky na Irán. Česko poslalo na jih Francie další vrtulník na pomoc s hašením požárů. Italský tenista Sinner bude ve finále Wimbledonu obhajovat titul proti Němci Zverevovi. Kolona se tvoří na dálnici D1 z Prahy do Brna kvůli opravám za Velkým Branovem. A zítra bude polojasno, na severovýchodě a severu oblačno. Teploty až 31 stupňů.
10: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
9: Spojené státy znovu zaútočily na Irán. Podle americké armády zničily na 140 vojenských cílů, včetně raketových základen nebo skladů munice. Byla to reakce na krok Teheránu, který krátce předtím znovu prohlásil Hormuzský průliv za uzavřený. Irán tam zasáhl dvě lodě, které údajně nedodržovaly jeho pokyny.
11: Po íránském útoku na jedno z plavidel se podle Indie pohřešuje jeden její občan. Teherán i Washington se po nové vlně úderů navzájem obvinují z porušování příměří. Íránský vyjednavač a předseda parlamentu Mohamed Baqir Ghalibaf na sociální síti X napsal, že skončila éra jednostranných dohod a že Amerika zaplatí za nedodržování slova. Írán spustil taky odvetné údery. Ty podle Teheránu míří na americkou vojenskou infrastrukturu v zemích arabského poloostrova. Například podle Kataru ale úlomek rakety zranil i 3 civilisty, včetně jednoho dítěte. Protiletecký poplach zněl taky v Bahrajnu nebo Kuvajtu. Matěj Kolář, Radiožurnál.
9: Evropská komise vyzvala k ukončení finanční podpory benátského bienále kvůli účasti Ruska, píše to agentura DPA. Moskva na světové přehlídce současného umění letos vystavuje poprvé od začátku plošné ruské války na Ukrajině. Podle finské zástupkyně Evropské komise nerespektuje demokratické hodnoty, které evropská kultura prosazuje a má za úkol chránit. Komise navrhuje zrušit bienále grant ve výši 2 milionů eur, v přepočtu skoro 50 milionů korun. Česko poslalo do Francie druhý vrtulník na pomoc s hašením. Zasažená země požádala o mezinárodní pomoc. Potýká se s mimořádně silným začátkem sezóny letních požárů. Helikoptéra Black Hawk míří do oblasti u města Valence na jihu země. Boj s požáry tam podle mluvčí českých hasičů Kláry Ochmanové komplikuje členitý a kopcovitý terén.
12: Podpora leteckého hašení je zde proto klíčová. Vrtulník Black Hawk unese velký bambivak, díky kterému může během jediného schozu dopravit na požářiště až 3450 litrů vody. Posádku bude i v tomto případě tvořit 7 lidí, to znamená 2 piloti, 2 technici a 3 hasiči.
9: První vrtulník odletěl z Česka do Francie v pátek a včera už pomáhal s hašením. Řidiči od zítra projedou po pražské magistrále u hlavního nádraží v každém směru jen dvěma pruhy. Správa železnic začíná opravovat stropní desku odbavovací haly. Uzavřené bude i parkoviště před budovou, říká mluvčí správy železnic Nela Frýbová.
13: Práce na magistrále potrvají do poloviny listopadu. Po celou dobu rekonstrukce zůstanou zachovány vždy dva jízdní pruhy v každém směru.
14: Sport. České volejbalistky na závěr turnaje Ligy národů v Bělehradě porazily francouzsky 3-2 na sety. Italský tenista Jannik Sinner bude ve finále Wimbledonu obhajovat titul. Soupeřem světové jedničky bude vítěz letošního Roland Garros Alexander Zverev. Němce při premiérovém grandslamovém triumfu v Paříži podporovala z tribuny jeho ruská babička, které ale vypršela platnost cestovních víz a v Londýně tak finále neuvidí. Zverev mluvil s nadsázkou o tom, jak by se mohla do All England Clubu dostat.
15: She unfortunately has a Russian passport still.
16: Bohužel má pořád ruský pas. Teď jsem s ní nemluvil, protože telefon mám vždy během Grand Slamu vypnutý. Ale bylo skvělé, když byla v Paříži. Náš německý kancléř by měl na finále tady v Londýně být. Tak by jí třeba pomohl prodloužit víza. Po 90 dnech totiž musela odjet.
14: Finále Wimbledonu mezi Sinnerem a Zverevem začne za hodinu. Radiožurnál Sport nabídne pravidelné vstupy.
10: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
17: Zdržení na D1 za Baranovem, Divišovem a Chocerady. Na dálnici D1 ve směru z Prahy na Brno počítejte s kolonou za Velkým Baranovem ze 126. do omezení na 128. kilometru. Zdržení momentálně kolem 10 minut. Na D1 z Brna do Prahy čekejte dvě pomalu jedoucí kolony. Nejdřív za Divišovem ze 38. kilometru je to na 10 minut k exitu 34 Sázava. Tam překáží v odbočovacím pruhu nabouraná auta. A dál na Prahu se potom znovu jede pomalu za Chocerady z 28. kilometru kolem 10 minut do zúžení na 25. na Šmejkalce. Na D1 z Ostravy na Brno opatrně za Kroměříží na kilometru 254,5 došetřují nehodu v odstavném pruhu. Je to bez kolony, ale brzdí se v levotočivé zatáčce. Na trojce z Budějovic na Prahu vzniká kolona od Votic k Olbramovicím, je to asi na čtvrt hodiny a pak ještě dalších pár minut se popojíždí za Benešovem u Tužinky. Na 34. Humpolec-Pelhřimov zdržení před omezením u Velkého Rybníka v obou směrech stále kolem 20 minut. A na silnici 9 z České Lípy na Mělník a Prahu za Medonosy vzniká kolona, jednak je tam omezení a teď tam taky hasiči budou likvidovat padlý strom. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
10: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
9: Zítra čekáme hlavně polojasno, na severovýchodě a severu republiky bude oblačnosti víc i s nízkou pravděpodobností přehánek. Nejvyšší teploty zítra 27 až 31 stupňů, na severovýchodě kolem 24 a na horách většinou 22 stupňů Celsia. To byly zprávy. Dál posloucháte víkendový radiožurnál, teď už je s vámi Vladimír Kroc.
18: Přeji dobré nedělní odpoledne. Nebezpečí pro vodáky nepřišlo na jezu nebo v Peřejích. Přišlo nečekaně z hora, z mostu, na kterém právě pracovali silničáři. Případem se už zabývají policisté i ředitelství silnic a dálnic. Dramatický zážitek vodáků půjících po ohři v Karlových Varech převyprávíme za chvíli.
10: Víkendový radiožurnál a Vladimír Kroc.

0: Tak tohle byl Síl v odpoledním radiožurnálu 9,5 minuty po 16. hodině. Policie prověřuje stavební práce na mostě v Karlových Varech. Vodáci, kteří včera pluli pod mostem po Ohři, natočili video, kde z mostu padají do řeky těžké kusy stavebního materiálu. Ty by podle nich mohly někoho vážně zranit. Víc teď řekne reportérka Františka Rohlíčková. Dobrý den.
1: Hezké odpoledne. Video zachycuje vodáky v kanoích jak několik metrů před Pražským mostem. Rána se ozvala poté, co velký kus vozovky dopadl do prostřed řeky. Další část z mostu visela, řekl radiožurnálu jeden z vodáků Jakub.
2: Když jsme po tím projížděli, tak tam visel normálně na jednom prutu na tom, na té výstupě, tak visel železobeton, který kdykoliv se mohl uvolnit. Když jsme my přímo projížděli pod tím mostem, to mohli mít třeba 200 kilo, bylo to jako trčela z toho výstuž. Za mě to jako bylo úplně jako života ohrožující.
1: Skupina se proto rozhodla zavolat policii, pokračuje Jakubův kamarád.
3: Za prvé to znečišťování prostředí a za druhé to bylo ohrožení nás. Případně by se mohl zranit kdokoliv, kdo by šel té řeky plavat. Přišlo nám to nebezpečné.
1: Po prvním oznámení policisté na místě ale údajně žádné protiprávní jednání nezjistili. Dělníci jim řekli, že kvůli pracím mohou do řeky padat menší kusy materiálu. Dávají ale pozor, aby pod mostem zrovna nikdo nebyl.
0: Budou se tedy policisté případem dál zabývat? Jak reagovala samotná stavební firma?
1: Policisté se tím dál budou zabývat, a to právě kvůli videu, které jim poskytl server iRozhlas. Pokračuje mluvčí krajského policejního ředitelství Kateřina Pešková.
4: Jedná se o znepokojivé záběry, znamenou událostí, se budeme dále zabývat a současně prověříme všechny okolnosti.
1: Stavební firmu Lizdroj, která na mostě od března letošního roku pracuje, jsme se pokusili kontaktovat. O víkendu ale nikdo nezvedal telefon.
0: Firmu na opravu Pražského mostu v Karlových Varech objednalo ředitelství silnic a dálnic. To nějak reagovalo?
1: Ano, ŘSD i hned firmu kontaktovalo, říká mluvčí Jan Rídl.
5: Během dalšího rozebírání stavebních prvků bude navíc vyčleněn dozor, který bude sledovat, případně varovat a řídit provoz přímo pod mostem.
1: A dodává, že firmu bude ŘSD penalizovat. Rekonstrukce včetně nové vozovky, opravy svodidel nebo výměny mostních ložisek a mostních závěrů má trvat zhruba 2 roky a ŘSD stojí přes 115 milionů korun.
0: Reportérka Františka Rohlíčková, děkuju.
1: Naslyšenou.
6: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.
6: I o prázdninách.

Kajakář Josef Dostál dojel druhý na 500 metrů na světovém poháru v Montrealu a vylepšil tak třetí pozici ze sobotního závodu na dvojnásobné trati. Máme pro vás další téma. Ukrajinskou vládu čekají velké změny. Opustí současná premiérka Julia Svyrydenková. Mluvit o tom budeme s naším zpravodajem na Ukrajině už za chvíli.

0: Současná ukrajinská premiérka Julia Svyrydenková ve své funkci končí. Její odchod je součástí rozsáhlejší rekonstrukce ukrajinské vlády, kterou ohlásil prezident Volodymyr Zelenský. My jsme teď ve spojení s naším stálým zpravodajem na Ukrajině Martinem Dorazinem. Dobrý den.
1: Dobré odpoledne.
0: Proč se prezident Zelenský rozhodl opět změnit vládu?
1: Bylo to takové nečekané rozhodnutí, tak to komentují ukrajinská média, protože prezident Zelenský ještě před několika dny mluvil, že připravuje změny, ale ty se měly týkat diplomatických postů. Teď to zdá se rozšířil. Svyrydenková opravdu potvrdila, že z funkce premiérky odejde a Zelenský vlastně na sociálních sítích napsal, že jde o jakousi změnu politické strategie Ukrajiny. Nemluvil konkrétně, nezazněla tam žádná výtka, žádná kritika, naopak jí popřál, poděkoval za efektivní a stabilní práci v té, za ten rok, co Svyrydenková byla v čele ukrajinské vlády, a zřejmě s ní dál počítá ve svém širším týmu, protože, jak píší média s odvoláním na ukrajinské poslance, tak Svyrydenková by se měla stát velvyslankyní ve Spojených státech a Zelenský zmínil, že právě ta rekonstrukce nebude jenom personální, ale bude změna i vlastně v těch prioritách nebo v důrazu na zintenzivnění práce se zahraničními partnery klíčovými. To jsou právě Spojené státy, odkud chce Zelenský získat mimo jiné licenci na výrobu raket do systému Patriot na Ukrajině. Evropští zmínil také sousedy, Polsko, Maďarsko, restart jejich vztahů, zmínil další vektor, zmínil Čínu jako ekonomického partnera důležitého Ukrajiny, anebo třeba země Perského zálivu. A právě za každý vektor té zahraniční politiky podle Zelenského bude zodpovídat konkrétní člověk. To má být právě to nové, ale změny budou například i v pořádkových, v silových resortech, takže uvidíme, co tedy poslanci, kteří se sejdou v úterý, jakého premiéra, tedy nakonec nového, tedy a jaké ministry například jim Zelenský navrhne.
0: A kdo by tedy mohl premiérku Svyrydenkovou v čele ukrajinského kabinetu nahradit?
1: Mluví se o těch lidech, se kterými Zelenský dnes jednal, které si pozval a hovořil s nimi. To byl například i bývalý premiér a současný ministr energetiky Denis Šmihal, ministr obrany Michailo Fedorov, byl tam také ministr vnitra Ihor Klimenko a překvapením je starosta Charkova Ihor Terechov, který tam také byl. Nicméně poslanci, například vlivný a dobře informovaný poslanec Jaroslav Železňák, píše o tom, že už je prakticky jisté, že to nebude nikdo z těchto jmenovaných, ale bude to Serhij Korecký, nový premiér, tedy pravděpodobný, současný šéf společností Naftohaz a Ukr Nafta, technik a ekonom, manažer vzděláním.
0: Dnes také ze Spojených států přišla zpráva, že náhle zemřel vlivný republikánský senátor Lindsey Graham, který Ukrajině velmi aktivně pomáhal a podporoval ho od začátku ruské agrese. Jaký vliv by to mohlo mít na americko-ukrajinské vztahy?
1: Nebude to mít moc dobrý vliv, protože právě senátor, republikánský senátor Graham byl takovou spojkou mezi Zelenským a administrativou Donalda Trumpa, uhlazoval ty konflikty, on byl jakýmsi advokátem Ukrajiny, ačkoliv byl jestřáb a zastával velmi razantní rozhodnutí, tak byl celou dobu na straně Ukrajiny, byl tady celkem 10krát, naposledy v pátek, kdy jednal s prezidentem Volodymyrem Zelenským, a ta jeho náhlá smrt bude znamenat, že Ukrajina ztratí důležitou osobu, která vlastně obhajovala do značné míry její zájmy v té zmatečné a zmatené často Trumpově administrativě.
0: Zpravodaj Českého rozhlasu na Ukrajině Martin Dorazín. Díky. Naschledanou.
1: Naschledanou.

0: Radiožurnál je 5:30. A krátké zprávy s Vojtěchem Tomáškem.
1: Situace na Dyji pod Novomlýnskými nádržemi je kvůli přemnoženým sinicím velmi vážná. V noci tam kleslo množství kyslíku ve vodě skoro na nulu. Radiožurnálu to potvrdila mluvčí Povodí Moravy Jana Kučerová. Sinice se přemnožily hlavně kvůli dlouhodobému suchu a vysokým teplotám. Povodí nechalo nainstalovat norné stěny, které zelenou kašovitou masu zachytávají. Loni na Dyji kvůli stejnému problému uhynulo asi 30 tun ryb. Policie varuje před další vlnou podvodných SMS zpráv. Útočníci se v nich tentokrát vydávají za dopravní policisty a po lidech žádají zaplacení pokuty za údajné překročení povolené rychlosti. Zároveň mi vyhrožují soudem nebo zákazem řízení. Celkem cílem je ukrást peníze nebo taky osobní data obětí. Mluvčí policejního prezidia Jakub Vinčálek doporučuje na takové zprávy vůbec nereagovat. Po krátké a náhlé nemoci zemřel americký senátor Lindsey Graham, bylo mu 71 let. Republikán zastupoval v senátu stát Jižní Karolína a patřil k nejvlivnějším členům kongresu, hlavně v zahraniční politice. V posledních letech podporoval Ukrajinu a její boj proti ruské agresi. Ještě v pátek byl na návštěvě Kyjeva. Mezi třemi městy na břehu Divoké Orlice v Královéhradeckém kraji jezdí stále víc cyklistů na sdílených kolech. Volné cestování mezi Kostelcem nad Orlicí, Častolovicemi a Doudleby nad Orlicí bez povinného návratu už využili podle společnosti Nextbike 400 lidí. Nejvíc si uživatelé kolo půjčují okolo 8. a 16. hodiny, tedy hlavně při cestách do práce nebo do školy. Sport. Kajakář Josef Dostál dojel druhý na trati 500 metrů na světovém poháru v Montrealu. Český olympijský šampion si tak vylepšil třetí pozici ze včerejšího závodu na kilometrové trati. Fotbalisté Argentiny porazili v Kansas City Švýcarsko 3-1 po prodloužení a postoupili do semifinále mistrovství světa. V něm se utkají s Anglií, která vyhrála v Miami nad Norskem 2-1 po prodloužení. Duel Argentiny s Anglií je na programu ve středu večer. V úterý se proti sobě v semifinále postaví Španělsko a Francie.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Kolona na D1 za Beranovem, taky na trase Humpolec-Pelhřimov. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Velký Beranov popojíždí kolona ze 125. k opravám vozovky na 128. kilometru 10 až 15 minut. Na dálnici D1 z Brna do Prahy se za exitem Divišov zpomaluje na 38. kilometru, je to asi na 10 minut ke sjezdu na Sázavu, tam na 34. kilometru řeší drobnou nehodu v odbočovacím pruhu. A jenom o kousek dál na D1 směr Praha za Chodce Rady znovu pomalá jízda z 28. kilometru kolem 10 minut do zúžení na 25. na Šmejkalce. Hlavně si to žádá myslet na rozestupy. Na tahu 34 Humpolec-Pelhřimov se u Velkého rybníka jezdí kyvadlově kvůli opravám kolony od Komorovic a Ončovic obousměrně i přes 20 minut. Na silnici 3 z Budějovic na Prahu se jede různě pomalu od Votic za Olbramovice asi čtvrt hodiny a silný provoz je potom i na příjezdu a výjezdu z Benešova. A na trojce na výjezdu z Českých Budějovic na Planou vzniká kolona u letiště. Srazila se tam 3 auta, zdržení kolem 5 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Zítra čekáme hlavně polojasno, na severovýchodě a severu republiky bude oblačnosti víc i s nízkou pravděpodobností přeháněk. Nejvyšší teploty 27 až 31 stupňů, na severovýchodě 24 a na horách většinou kolem 22. Tolik zprávy. Posloucháte víkendový radiožurnál s Vladimírem Krocem.
4: Nepotřebujete fosílii? Aučí síň Sotheby's bude v úterý dražit vzácnou kostru Tyrannosaura rexe, nalezenou před několika lety ve Spojených státech. Vyvolávací cena je 19 milionů dolarů, asi 400 milionů korun. Nedá se prý ale vyloučit, že se podaří pokořit aukční rekord pro dinosaury. Prodej pravděpodobně přitáhne pozornost nejen muzeí, ale také soukromých sběratelů.
2: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

Hasičům ve španělské Andaluzii se podařilo zastavit šíření velkého lesního požáru. Ještě předtím připravil o život 12 lidí a po dalších pohřešovaných dál pátrají záchranáři. Jaká je tam teď situace, to zjistíme už za chvíli. Spojíme se totiž s naší spolupracovnicí ve Španělsku.

0: Posloucháte Radiožurnál, za 11 minut bude 17 hodin, máme neděli 12. července. Tenistka Linda Nosková si v Londýně užívá báječné chvíle po grandslamovém titulu. Čekají slavnostní večeře šampionů a symbolický tanec s vítězem mužského singlu. Z úspěchu své dcery ve Wimbledonu se přímo v dějišti turnaje raduje také otec české hráčky Drahoš Nosek, bývalý výpravčí a v těchto dnech zřejmě jeden z nejšťastnějších penzistů na světě.
1: Myslel jsem si, že něco takového vůbec v životě nezažiju, ale prostě někdo řekl, je to v ní, no.
2: Vypráví Drahoš Nosek po báječném finále, před kterým byla ale také spousta let nejistoty a těžkého boje kvůli podpoře výjimečného talentu dcery.
1: Manželka neměla nic, já jsem dělal výpravčího a jsem musel sbírat železo starý, abychom přežili. A pak mě jeden kamarád půjčil peníze, abych splatil dluh a já jsem mu to pak splatil, když jsem prodal baráček, až zemřeli rodiče. A už jsme mohli aspoň koupit auto a nějak jezdit a nějak. Prostě
2: popisuje Drahoš Nosek příběhy mnoha rodičů, kteří vsadí na jednu kartu i svědomím, že zřejmě jen miliprocenta z nich se dočkají podobně báječných okamžiků.
1: Je to strašná klika, je prostě ona životně neřekla, že nechce trénovat. A to jsme vymýšleli hrozný věc. My jsme hráli po všech vesnicích, jak jsem viděl někde kurt, nějaký beton, tak jsme tam šli, hráli zadarmo samozřejmě. Starý Pavelka, který trénoval a který strašně pomohl, tak říkal, že takovou holku nikdy neměl, že vždycky řekl, co má dělat, a nemusel to říkat po druhé.
2: Starý Pavelka, jak se jmenoval, se s ním prosím, abychom mu mohli zmínit?
1: Jarda, myslím, já bych teďka nechtěl kecat, jo. Pan Pavelka je to a ten jí vlastně udělal. Jezdil a hledal kurty a prostě, když měla 11, 12, 13, tak prostě se jí obětoval. Nikdo o něm neví, je to starý pán, už má 80, ale když si hrál tenis a horník.
2: Vzpomíná otec Lindy Noskové Drahoš na trenérského nadšence a taky na Melanii Molitorovou, maminku slavné tenistky Martiny Hingisové, za kterou jeho dcera občas jezdívala do Švýcarska trénovat.
1: Melanie Molitor nám dala jednu strašně důležitou věc a to byla profesionalita, ten přístup. A manželka přišla jednou s Lindou o 3 minuty později na trénink. 3 dny jim to vykládala, že jestli to udělá ještě jednou, už tam nemusí jezdit. Linda jí měla ráda, ona byla tvrdá, tím nám pomohla nejvíc. Ukázala, že prostě to je těžká práce, těžká robota, nemůže si z toho dělat srandu.
2: Každý z trenérů něčím přispěl, i otec Drahoš Nosek do jistého okamžiku.
1: No, takže do těch 10, 11 jsem jí mohl nahrávat z koše a jedeme a pojďme, no. Ale jak měla 13, tak přišla a hrála levou a dala mě 6-0. Tak jsem rozstřískal raketu, říkal, miláčku, s tebou jsem skončil.
2: A to jenom levou pro ten účel s vámi?
1: Abych si zahrál.
2: Usmívá se Drahoš Nosek, který teď viděl, jak jeho dcera v Londýně postupně poráží 7 tenistek a získá wimbledonský titul. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.

0: právě teď na webu Déčka. Vydejte se s dětmi na letní dobrodružství s Déčkem. Tentokrát můžete společně s dětmi hledat písmena, která záhadně mizí...
1: Na kulte písmena, protože...
0: ...ze světa Déčka. Na cestách vám pomůže aplikace Léto s Déčkem, ve které najdete mapu soutěžních míst i další překvapení. Zapojte se do hry, sbírejte hesla a soutěžte o spoustu krásných cen. Více se dozvíte na operaceabeceda.cz.
2: Radiožurnál je 17 hodin. Vojtěch Tomášek a zprávy.
3: Celý víkend hasiči pokračují v zásahu u sutiny skladové budovy v baťovském areálu ve Zlíně. Okolí zůstává uzavřené. Hormuzský průliv je podle Spojených států volný pro obchodní plavbu. Teherán ho předtím označil za uzavřený. České volejbalistky vyhrály v Lize národů v Bělehradě nad Francií 3-2 na sety. Dlouhé kolony čekejte na silnici 34 Humpolec-Pelhřimov před omezením u Velkého rybníka. A počasí zítra bude polojasno, na severovýchodě a severu oblačno. Teploty až 31 stupňů.
4: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Hašení sutin po požáru skladové budovy v baťovském areálu ve Zlíně pokračuje čtvrtým dnem. Platí tam už pouze první nejnižší stupeň poplachu. Zatím není jasné, kdy se hasičům podaří požářiště dohasit. Okolí částečně zřícené budovy ale zůstává stále uzavřené. Na místo se ve víkendovém radiožurnálu znovu vydáme živě za naším reportérem, krátce po zprávách. Z Pražského mostu v Karlových Varech včera padaly do řeky Ohře kusy vozovky. Všimli si toho vodáci, kteří pod mostem projížděli. Padající kusy materiálu natočili a video předali policii. Fotky má k dispozici i zpravodajský server iRozhlas. Policie se teď bude případem zabývat. Most od března rekonstruuje ředitelství silnic a dálnic. Mluvčí Jan Rýdl řekl, že ředitelství bude situaci se stavební firmou řešit.
5: I při takto rozsáhlé rekonstrukci nelze tolerovat náhodné pády betonových fragmentů do řeky. Vedení stavby jsme samozřejmě i hned kontaktovali, zajistili jsme změnu organizace práce a budeme jednat o penalizaci. Během dalšího rozebírání stavebních prvků bude navíc vyčleněn dozor, který bude sledovat, případně varovat a řídit provoz přímo pod mostem.
3: Hormuzský průliv je podle amerického prezidenta Donalda Trumpa otevřený pro obchodní plavbu. Trump to řekl v rozhovoru pro televizi NBC. Průliv je volný i podle americké armády, která má údajně kapacity k tomu, aby zajistila svobodu plavby. Naopak Teherán už předtím uvedl, že průliv je až do odvolání uzavřený. Spojené státy v noci zaútočily na 140 cílů v Iránu v reakci na předchozí iránské údery na lodě v průlivu. Teherán v odvetě na americké nálety zaútočil na americké vojenské cíle v Perském zálivu. Tajfun Ba Wi nad východním pobřežím Číny zeslábl na tropickou bouři. Meteorologové přesto varují, že může způsobit další záplavy i ve střední a severní části země, kam se postupně přesouvá. Nejsilnější bouře letošní sezóny zasáhla skoro 1000 kilometrů čínského pobřeží.
6: Naprostá většina ze 2 milionů evakuovaných připadá na pobřežní provincii Čeťang. Čínští dopravci zrušili bezmála 3000 domácích i mezinárodních letů a nevyjeli stovky vlakových spojů. Evakuaci se nevyhnulo ani 100 000 lidí kolem nejdůležitějšího vodního díla v severní Číně, přehrady Miyun nedaleko Pekingu, které zásobuje pitnou vodou 11 milionů lidí. Rychlost větru poklesla z 200 na 140 km za hodinu, ale úřady varují, že extrémní srážky mohou zvednout hladiny řek a přehrad ještě v následujících dnech. Mimořádně nebezpečné jsou také půdní sesuvy v horských oblastech. Z východní Asie David Jakš, Radiožurnál.
3: Na zámek v Mikulově už za hodinu přijede tvořit 7 českých výtvarníků. Dnešní koncert hrubé hudby zahájí 33. ročník výtvarného sympózia Dílna. Výsledná díla pak začátkem srpna organizátoři představí na závěrečné vernisáži. Tématem letošního ročníku je Okamova břitva, popisuje organizátorka Marcela Šimánková.
7: Téma si vybral kurátor Milan Mikuláštík společně s Janou Písaříkovou. Program sympozia se zaměřuje na redukci jako na výtvarný princip, tedy hledání podstaty, jednoduchosti a významu v současném umění.
8: Sport. České volejbalistky na závěr Ligy národů v Bělehradě porazily Francii 3-2 na sety. V rozhodujícím tiebreaku postupně odvrátili 4 matchboly a pak vyhráli 20-18. Bilanci 2 výher a 2 porážek v Srbsku zhodnotila pro Radiožurnál Sport nahrávačka Pavla Šmídová.
9: Můžeme být spokojení. Jasně, mrzí nás prohra třeba s Německem, s Holandskem, že jsme mohli trošku víc ukázat, co je v nás, ale jsme aspoň rádi tady za ty dvě vítězství proti Bulharsku a Francii, kdy vlastně jsme to byla taková třešnička na dortu tady za tím celým třítýdenním VNL. To ukázalo ten charakter toho týmu, že prostě bojujeme. Jsme strašně rádi za to vítězství a je to docela vydřený vítězství, bych řekla.
8: Na centrální kurt tenisového Wimbledonu v těchto chvílích nastupují ve finále Ital Jannik Sinner a Němec Alexander Zverev. Sinner bude obhajovat titul, Zverev se pokusí navázat na triumf z Roland Garros. Radiožurnál a Radiožurnál Sport nabídnou přímo z All England Clubu pravidelné vstupy.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Kolona na D1 za Beranovem a nehoda na tahu Boleslav Mělník. Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna za Velkým Beranovem vzniká kolona z kilometru 125,5 do zúžení na 128. Zdržíte se kolem 10 minut. Na D1 z Brna do Prahy za Divišovem počítejte s pomalou jízdou ze 39. kilometru asi 10 minut na 34. k exitu Sázava. Tam před chvílí odklidili nabouraná auta z odbočovacího pruhu mimo dálnici. Mohlo by se to rozjet. Ovšem zápětí dál na D1 směr Praha se jede znovu pomalu taky mezi exitem 29 Chocerady a omezením na 25. u Šmejkalky zase asi 10 minut. Na silnici 16 z Mladé Boleslavy na Mělník dejte pozor u Mělnického v Telna. Srazila se tam motorka s autem, záchranáři jedou na místo. A na silnici 34 Humpolec Pelhřimov u Velkého Rybníka opravují vozovku, provoz je řízený kyvadlově, v kolonách je to obousměrně na 20 minut od Komorovic a Ončovic. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Zítra čekáme hlavně polojasno, na severovýchodě a severu republiky bude oblačnosti víc i s nízkou pravděpodobností přeháněk. Nejvyšší teploty 27 až 31 stupňů, na severovýchodě 24 a na horách kolem 22. To byly zprávy. Posloucháte víkendový Radiožurnál s Vladimírem Krocem.
11: Po ničivém požáru ve Zlíně se zítra uvolní některá bezpečnostní opatření. Hasiči pracují na tom, aby mohli postupně nepřístupnou oblast zmenšovat. Co všechno zítra otevře, probereme s reportérem, který vše na místě sleduje.
4: Večerní Radiožurnál a Vladimír Kroc.

0: Hasiči ve Zlíně dokončili hašení ničivého čtyřdenního požáru. Sutiny skladu teď ochlazují, aby zásah mohli ukončit a místo předat majiteli. Zároveň se od zítřejšího rána lidé dostanou do části budov, které kvůli požáru museli zavřít. Podrobnosti teď přímo z místa dodá reportér Šimon Franz. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Co se tedy zítra změní?
1: Otevřou všechny krajské budovy, které byly mimo provoz od čtvrtka, kdy požár vznikl. Podle mluvčí Zlínského kraje Soni Ličkové se vrátí úředníci do budovy 21, kde sídlí hejtmanství a finanční úřad. Do provozu se vrátí i budovy 14 a 15, tedy sídlo Baťova institutu, muzea a galerie. Hasiči chtějí dnes o půlnoci zmenšit perimetr okolo trosek budovy. Přístupná budou některá parkoviště, stále ale platí, že se k budově lidé nepřiblíží na několik desítek metrů. U budovy zůstávají třeba zaparkovaná auta, některým lidem hasiči dovolili s nimi odjet, jiná ale musí zůstat na místě. Jak dlouho, to se zatím přesně odhadnout nedá. Velitel zásahu Zdeněk Otrusinami ale potvrdil, že například Vavrečkova ulice může zůstat uzavřená i několik měsíců.
0: Proč tak dlouho?
1: Záleží na tom, kdy se podaří trosky 11 podlažní budovy odstranit. Zítra by hasiči chtěli předat majiteli tu budovu, pokud zásah úspěšně ukončí. Každou minutou se to ale mění. Před chvílí hasiči museli znovu zapojit hašení, protože pomocí dronu objevili místo, respektive ohnisko, ale podle velitele zásahu se ho rychle podařilo zlikvidovat. Na vlastníkovi budovy tedy po předání bude následná demolice. Právě ta může přijít i v řádu měsíců, než ji povolí stavební úřad a najde se firma, která bezpečně tu budovu zbourá. Samotná demolice pak bude kvůli špatné statice budovy náročná a podle hasičů se nedá vyloučit, že se třeba při silném větru nebo bouřce zřítí sama. Z trosek budovy stále padají i části oken nebo další sutiny a hasiči spočítali, že pád může místy ohrozit okolí až do vzdálenosti 70 metrů. I proto zůstane až do demolice část okolí uzavřená.
0: Hlásí přímo z místa, tedy ze Zlína, reportér Šimon Franz. Naslyšenou.
1: Díky, naslyšenou.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

Hormuzský průliv je podle Teheránu opět uzavřený. To ale vyvracejí Spojené státy, podle kterých je už jen otevřená a na bezpečnou plavbu tam dohlíží americká armáda. Obě země se obvinují navzájem z porušování příměří. No a my o tom víc budeme v odpoledním radiožurnálu mluvit za chvilku.

0: Vyznat se v tom není úplně jednoduché. Hormuzský průliv je podle Íránu po amerických útocích uzavřený. Naopak, podle amerického prezidenta Donalda Trumpa je strategicky významná úžina stále otevřená a armáda Spojených států je připravená zajistit civilním lodím bezpečnou plavbu. O téhle spletité situaci na Blízkém východě si teď budeme povídat s Matějem Kolářem ze zahraniční redakce. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Jak to tedy je s provozem v Hormuzském průlivu?
1: Teherán v noci na dnešek uvedl, že cesta je zablokovaná. Například vojenský poradce nejvyššího vůdce země Mohsen Rezaí k tomu dnes prohlásil, že Hormuz je pro Írán důležitější než jaderný program a že země bude úžinu chránit. Jak už tu padlo, tohle rozporuje Washington. V americké televizi NBC prezident Donald Trump jasně prohlásil, že úžina zůstává otevřená. Faktem ale je, že kvůli panující nejistotě je provoz v úžině podle aktuálních dat minimální.
0: Pojďme zrekapitulovat, co se v průlivu v uplynulých hodinách vlastně dělo.
1: V podstatě to samé, co jsme v uplynulém týdnu zažili už jednou. Írán zaútočil na dvě lodě, které údajně nerespektovaly jeho pokyny. Americká armáda to pak označila za neopodstatněnou agresi a obtěžování a reagovala sérií intenzivních útoků. Ty podle Washingtonu tentokrát zasáhly na 140 vojenských cílů, včetně dronových a raketových základen nebo muničních skladů. Írán v reakci na to spustil sérii odvetných úderů na americké cíle v zemích arabského poloostrova a v Jordánsku. Podle Teheránu cílili například na zařízení pro zásobování palivem amerických letadlových lodí v Ománu, například Katar nebo Jordánsko, ale informují taky o zraněných civilistech.
0: V tuto chvíli se tady o příměří už asi jenom těžko dá mluvit.
1: Ani jedna strana ho na druhou stranu zatím nevypověděla, i když americký prezident Donald Trump v úterý prohlásil, že memorandum o porozumění i příměří považuje za mrtvé. Další vyjednávání označil za ztrátu času, přesto ho úplně nevyloučil. V uplynulém týdnu jsme opakovaně viděli íránské útoky na lodě v Hormuzském průlivu, velké americké nálety na Írán a íránské odvetné údery v zemích Perského zálivu. A vzájemné obvinování z porušování dohody, to všechno i podle katarských zprostředkovatelů výrazně komplikuje jakékoliv snahy o nalezení mírového diplomatického řešení celého konfliktu.
0: Matěj Kolář ze zahraniční redakce, děkuju.
1: Děkuju, naslyšenou.

0: Radioservis představuje
1: audioknihu Dory Kaprálové Mariborská hypnóza.
2: Maribor má své mouchy a tou největší je jejich nepřítomnost.
1: Autorské čtení z díla ověnčeného oceněním Kniha roku Magnesia Litera.
2: Nejsme jen jeden tvor. Kdybychom jim byli, byli bychom hrozně sami.
1: Mariborská hypnóza. Audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
3: Radiožurnál je půl šesté. Vojtěch Tomášek a krátké zprávy.
4: Česko dnes poslalo do Francie druhý vrtulník na pomoc s hašením požáru na jihu země. První odletěl už v pátek, za sebou má první den nasazení. Na síti X o tom informovalo ministerstvo vnitra. Na jihu Francie se stále nedaří dostat pod kontrolu rozsáhlé přírodní požáry. Jejich sezóna letos začala nezvykle brzy. Po izraelských útocích v pásmu Gazy zemřelo nejméně 5 lidí, včetně jednoho dítěte. Informovali o tom palestinští zdravotníci. Izraelská armáda bez podrobností uvedla, že zasáhla teroristickou infrastrukturu. Jeden z útoků cílil na slévárnu kovů, kde zabil 4 lidi. 9letá dívka pak zemřela v uprchlickém táboře ve střední části pásma Gazy. K jejímu úmrtí se izraelská armáda nevyjádřila. Meteorologové mají nový systém výstrah před extrémním počasím. Český hydrometeorologický ústav nově víc přihlíží k dopadům na hospodářství a infrastrukturu i na lidské zdraví. Meteorologové začali používat taky nové textové předpovědi. Uživatelům mobilní aplikace a webu mají přinést srozumitelnější informace. Lidé v nich uvidí taky detailní popis počasí z regionů. 4 tuny borůvek spotřebovalo letošní borůvkobraní v Borovanech na Českobudějovicku. Školní jídelna navařila 10 000 kynutých knedlíků s borůvkovou omáčkou zvanou žahour. Kromě tradičních jídel mohli návštěvníci ochutnat i borůvkové víno nebo pivo. Na jubilejní 20. ročník slavností do Borovan dorazilo zhruba 13 000 lidí.
5: Sport.
4: Ve finále tenisového Wimbledonu proti sobě nastoupili Ital Jannik Sinner a Němec Alexander Zverev. V Londýně je u toho i reportér Jaroslav Flašil.
6: Jannik Sinner vede 3-2 v prvním setu, oba hráči si zatím drží svůj servis podávat, teď půjde Němec Alexander Zverev. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
7: Zelená vlna, známe lepší cestu.
8: Hustý provoz na D1 za Divišovem a taky za Beranovem. Na D1 ve směru z Brna do Prahy se nejdřív jede pomaleji mezi exity 41 Divišov a 34 Sázava. Je to důsledek dřívější nehody. Na 34. kilometru už to není nadlouho. Teď o něco víc aut dojelo před Šmejkalku a tak se jede různě pomalu taky od exitu 29 Chocerady do Zúžení na mostě na 25. kilometru. Celý úsek zabere 10 až 15 minut. Na D1 z Prahy do Brna za Velkým Beranovem se krátí kolona před omezením na 128. kilometru. Teď je ze 127. na 5 až 10 minut. Na silnici 3 mezi Českými Budějovicemi a Planou kolony obousměrně u letiště zhruba na 5 minut, po srážce 3 aut se tam jezdí kyvadlově. Na 16. Mladá Boleslav Mělník pozor na kratší fronty v obou směrech, v zatáčce u Mělnického v Telna provoz je tam omezený po střetu auta s motorkou. A do Prahy na okruhu ve směru z D1 na letiště je od pátku nově uzavřený připojovací pruh od Barandova kolem exitu 16 se tam zpomaluje. A ve Vlznově kratší fronty od garáží před operou k muzeu a taky od sjezdu na Florence do nového Zúžení na Hlavkově mostě. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
7: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Zítra čekáme hlavně polojasno, na severovýchodě a severu republiky bude oblačnosti víc, i s nízkou pravděpodobností přeháněk. Nejvyšší teploty 27 až 31 stupňů, na severovýchodě 24 a na horách většinou kolem 22. To byly zprávy. Dál je s vámi víkendový Radiožurnál a taky Vladimír Kroc.
3: 4 tuny borůvek padly na přípravu dobrod na letošní borůvkobraní v Borovanech na Českobudějovicku. Školní jídelna navařila 10 000 kynutých knedlíků s borůvkovou omáčkou zvanou žahour. Návštěvníci mohli ochutnat ale taky borůvkové víno nebo pivo. Na jubilejní 20. ročník slavností do Borovan dorazilo zhruba 13 000 lidí.
7: Radiožurnál.
9: Každý den s vámi.
7: I o prázdninách.

Tohle byl James Blunt v odpoledním radiožurnálu. Máme 17 hodin 38 minut. V horkém počasí dopravní podniky častěji vypravují autobusy, tramvaje a trolejbusy s klimatizací, ale není to pravidlo. Kde se cestující s klimatizací můžou setkat nejčastěji a jak to bez ní zvládají řidiči, to vám řekneme za chvíli.

0: Tina Turner a Eros Ramazzotti v odpoledním radiožurnálu 17 hodin a 42 minut. V horkých letních dnech nasazují dopravní podniky přednostně klimatizované vozy. V Česku jich za posledních 5 let přibylo, jezdí jich zhruba dvojnásobek. Vyplývá to z dat Sdružení dopravních podniků. Nejčastěji mají klimatizaci autobusy, nejméně klimatizované jsou tramvaje. Vysoké teploty ale představují větší zátěž také pro řidiče městské hromadné dopravy.
1: Je tam dusno, vzduch se tam točí horkej.
2: Popisuje službu v neklimatizované tramvaji řidič Štěpán Šmehlík z Prahy.
1: Člověk se začíná rosit, potit úplně po celém těle a pak, když je trochu spocený, tak ten teplý vzduch, který v té kabině proudí, vlastně osvěžuje, protože se opírám o to moje mokré tělo.
2: Do dodatečné instalace klimatizace do starších vozidel dopravní podniky investují výjimečně. Hlavní je podle nich postupná obnova vozového parku, tak jako třeba v Praze, popisuje mluvčí pražského dopravního podniku Aneta Řehková.
3: V případě autobusů, elektrobusů a trolejbusů bylo vedením dopravního podniku již v roce 2017 rozhodnuto, že budou všechna nově pořizovaná vozidla vybavena celovozovými klimatizacemi.
2: Více než 100 tramvají 15T, které jezdí po Praze, je stále ještě relativně nová, ale bez klimatizace a do vybavení je z několika důvodů skoro nemožné. V období vysokých teplot se dopravní podniky snaží na linky nasazovat co nejvíce klimatizace.

0: těch vozidel zvýšil z 20,7% na 49% a výrazně vzrostl také podíl klimatizovaných autobusů.
1: Klimatizaci tak podle ní má v české městské hromadné dopravě 6 autobusů z 10. Sára Adamcová, Radiožurnál.

0: Světová jednička Jannik Sinner hraje ve finále Wimbledonu o titul v souboji s Alexandrem Zverevem. Italsko-německý souboj sleduje přímo v Londýně reportér Jaroslav Plašil.
1: Jannik Sinner teď na podání za stavu 4-4, 40-30, takže zatím si oba tenisté drží svůj servis, byť před chviličkou měl Jannik Sinner výhodu, měl tedy možnost breakové šance při podání svého soupeře, ale Alexander Zverev, vítěz nedávného Roland Garros, se ubránil, dokázal odvrátit příležitost soupeře, srovnat, ale v tuto chvíli už zase vede Jannik Sinner, uhrál si teď servisový gem a ujímá se vedení 5-4. Za chvíli zase půjde podávat Alexander Zverev. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.

0: host Radiožurnálu.
1: V Benátkách se učil od mistrů sklářského řemesla. O mnoho let později se tam vrátil jako autor, který na prestižním bienále představil monumentální skleněné objekty a novou technologii práce se sklem. Hostem Radiožurnálu bude Ronny Plesl, který patří mezi nejvýraznější osobnosti současného českého sklářství. Kam se dá ještě posunout tenhle tradiční materiál a obor?
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte zítra
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Malého Vaška čekají dobrodružné prázdniny u dědy. Slavná komedie, jak dostat tatínka do polepšovny. ČT 2. Dojedou do cíle živí? Na cestu plnou nebezpečných nástrah se rozjede Dostavník v premiérovém filmu. A ČT Art. Miroslav Horníček a jeho hosté Jaroslava Adamová a Jiří Suchý připomínají legendární osobnost české kulturní scény Jana Wericha. Hovory H ještě po 20 letech. Nedělní večer s Českou televizí.
2: Je 18 hodin. Poslechněte si hlavní zprávy.
3: Ukrajinský prezident ohlásil změny ve vládě, končí i premiérka. Situace na Dyji je podle vodohospodářů vážná, rybám chybí kvůli psinicím kyslík. Ve finále Wimbledonu bojují o titul tenisté Sinner a Zverev. Kolony po vážné nehodě čekejte na silnici 38 ze Znojma do Rakouska u Vrbovce. A zítra bude polojasno, na severovýchodě a severu oblačno, teploty až 31 stupňů. Neděle 12. července a její hlavní zprávy. Dobrý podvečer, přeje Vojtěch Tomášek.
4: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
3: Ukrajinskou vládu a bezpečnostní složky čekají personální změny. Oznámil to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Skončit má i současná premiérka Julia Svyrydenková. Konkrétní důvody Zelenský neuvedl.
5: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na sociálních sítích napsal, že ve vnitřní situaci se objevily nové výzvy a úkoly. Obnovená vláda by se podle něj měla soustředit především na práci v přifrontových nebo pohraničních oblastech a připravit zemi na další těžkou válečnou zimu. Kabinet by podle Zelenského měl také zintenzivnit práci s klíčovými zahraničními partnery. Za každý směr zahraniční politiky bude proto zodpovědný konkrétní člověk, uvedl Zelenský. Odcházející premiérka Svyrydenková by se podle médií měla stát velvyslankyní Ukrajiny ve Spojených státech. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
3: Americké velení tvrdí, že noční nálety na Írán zasáhly na 140 cílů, včetně odpališť raket a dronů. Írán na to zareagoval údery na americké cíle ve státech Perského zálivu, které zranili několik lidí. Teherán navíc už předtím oznámil, že Hormuzský průliv považuje za uzavřený.
6: Iránský vojenský poradce Mohsen Rezaei uvedl, že Hormuz je pro Írán důležitější než desítky atomových bomb a země bude úžinu chránit. Podle americké armády i podle prezidenta Donalda Trumpa ale Hormuz zůstává otevřený a na bezpečí proplouvajících plavidel dohlíží námořnictvo Spojených států. Naopak Katar vyzval všechny lodě v oblasti, aby pozastavili plavbu. Děje se to potom, co Írán zaútočil na dvě plavidla, která údajně nedodržela jeho nařízení. Spojené státy i Írán se kvůli tomu obvinují z porušování příměří. Matěj Kolář, Radiožurnál.
3: Situace v Dolní Dyji je kvůli přemnoženým synicím velmi vážná. Pod novomlýnskými nádržemi chybí kyslík. Podle Moravského rybářského svazu už kvůli tomu zahynulo několik desítek ryb.
7: Na Dolní Dyji kvůli přemnoženým synicím vznikla páchnoucí zelená pěna, pod kterou není vidět hladina řeky. Ve vodě chybí kyslík a ryby se tak můžou udusit, popisuje mluvčí státního podniku Povodí Moravy Jana Kučerová.
8: Tato situace se opakuje vždycky v letech, kdy přetrvává sucho, nejsou srážky.
7: Loni kvůli přemnoženým synicím uhynulo v Dolní Dyji asi 30 tun ryb. Pokud se situace nezlepší, budou ztráty přibývat i letos, říká předseda Moravského rybářského svazu Miroslav Láníček.
9: Ta predikce není nějak slnivá ani dobrá, když to tak řeknu, protože to množství biomasy je obrovské. Ty hladiny kyslíku jsou téměř na nule.
7: Povodí Moravy proto mimo jiné instalovalo norné stěny, které pěnu zachytávají, aby se nešířila dál. Podle vodohospodářů by ale situaci nejvíc pomohl vydatný déšť. Anna Millerová, Radiožurnál.
3: Krajský úřad Zlínského kraje a firmy v okolí zničené budovy v Baťovském areálu zítra otevřou. Nepřístupné jsou od čtvrtka, kdy 11-podlažní budovu 34 zachvátil požár. Hasiči chtějí od dnešní půlnoci zpřístupnit i některá parkoviště. Část okolí v okruhu několika desítek metrů od požářiště bude uzavřená i dál.
10: Během víkendu se podařilo Baťův mrakodrap připravit na návrat ke standardnímu provozu, takže od zítřejšího rána budou jak krajský, tak finanční úřad opět otevřené.
11: Upřesňuje mluvčí Zlínského kraje Soňa Ličková. Otevřou i budovy 14 a 15, tedy sídlo Baťova institutu. Hasiči zpřístupní i některé ulice, doplňuje velitel zásahu Zdeněk Otrusina.
12: Chceme zpřístupnit co nejvíce komunikací, co je jisté, ulice Vavrečkova zůstává uzavřená pravděpodobně v řádu měsíců.
11: Konec omezení zřejmě přijde až s demolicí trosek budovy. Hasiči ale upozorňují, že při silném větru nebo bouřce není vyloučené, že se zbytek domu zřítí sám. Ze Zlína Šimon Franz, Radiožurnál.
4: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
0: Víme, co se děje u vás.
3: Opravy mostu v Karlových Varech ohrožují vodáky. Kusy staré vozovky tam padají do Ohře. Na situaci upozornili vodáci, kteří po řece v sobotu odpoledne pluli. Postupem stavební firmy se zabývá policie.
13: Když jsme po něm projížděli, tak tam visel železo, beton, který kdykoliv se mohl uvolnit, bylo úplně jako života ohrožující.
14: Řekl Jakub, který s kamarády padající kusy železobetonu, asfaltu i polystyrenu natočil na video a věc oznámil policii. Kusy mostu podle skupiny vodáků mohly mít i přes 100 kilo. Situace zachycená na video je znepokojující, říká krajská policejní mluvčí Kateřina Pešková.
15: Známenou událostí se budeme dále zabývat a současně prověříme všechny okolnosti.
14: Nápravu od stavební firmy požaduje ředitelství silnic a dálnic, které zakázku objednalo, říká mluvčí Jan Rídl.
16: Během dalšího rozebírání stavebních prvků bude navíc vyčleněn dozor, který bude sledovat, případně varovat a řídit provoz přímo pod mostem.
14: Dodává, že firmu bude ŘSD penalizovat. Rekonstrukce mostu má trvat ještě zhruba rok a půl. Františka Rohlíčková, Radiožurnál.
3: Policie varuje před další vlnou podvodných SMS zpráv. Útočníci se v nich tentokrát vydávají za dopravní policisty a po lidech žádají zaplacení pokuty za údajné překročení povolené rychlosti. Zároveň jim vyhrožují soudem nebo zákazem řízení. Cílem je ukrást peníze nebo taky osobní data obětí. Mluvčí policejního prezidia Jakub Vinčálek doporučuje na takové zprávy vůbec nereagovat. Policie podle něj tímto způsobem nikdy nekomunikuje.
17: Nikdy nikoho přes SMSky nevyzývá. Stejně tak nebude nutit adresáta nebo toho, komu má být ta zpráva doručena, aby vyplňoval nějaké online údaje nebo platil jakýkoliv finanční obnos přes různé platební brány.
3: Podrobnosti najdete na našem zpravodajském serveru iRozhlas v rubrice Ověřovna. Na severu Slovenska medvěd napadl muže v obci Závažná Poruba u Liptovského Mikuláše. Muž je lehce zraněný. Slovenské úřady v souvislosti s incidentem vyzývají k opatrnosti. Lidé v oblasti by se hlavně brzy ráno a večer neměli pohybovat sami. Lokalitu zároveň hlídá specializovaný zásahový tým. Střety medvědů s lidmi na Slovensku nejsou ojedinělé. Tamní vláda v reakci na předchozí střety šelmy s člověkem schválila před víc než rokem odstřel zvířat.
18: Sport. Den po vítězství Lindy Noskové v českém finále tenisového Wimbledonu nad Karolínou Muchovou o titul bojují muži. Ital Jannik Sinner hraje v Londýně proti Němci Alexandru Zverevovi. V All England Clubu to sleduje reportér Jaroslav Plašil.
19: Hraje se tiebreak první sady, ve kterém teď podává Jannik Sinner, stav zatím nerozhodný 2-2, ještě teď jedno podání v této fázi tiebreaku pro Jannika Sinnera, 3-2 teď ve vedení italský tenista z Wimbledonu, Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
18: Kajakář Josef Dostál skončil druhý na trati 500 metrů na světovém poháru v Montrealu. 33-letý český reprezentant nestačil ve finále jen na Němce Jakoba Schopfa, za kterým zaostal o 36 setin sekundy. Olympijský vítěz Dostál si druhou příčkou vylepšil třetí místo z předchozího závodu na kilometru. V cíli popsal, v čem pro něj byly závody v Kanadě specifické.
20: Byly to závody změn, protože jsem měl na jiný lodi, než jsem zvyklý. Zlomil jsem pádlo. Já jsem teda s jiným náhradním, je tu těžká voda jako blázen, prostě pádlo se to trochu k betonu. Ty přírodní podmínky nám taky dali zabrat, protože ufoukalo ty první dny rozhodně silný protivítr.
18: A české volejbalistky zakončily turnaj Ligy národů v Bělehradě vítězstvím 3-2 na sety nad Francií. Svoji bilanci v Srbsku Češky vyrovnaly na 2 výhry a 2 porážky, ale v play-off bude bez nich.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
21: Zdržení na D1 před Šmejkalkou, nehoda na 38 za Znojmem. Na D1 z Brna do Prahy čekejte velmi silný provoz za sjezdem na Sázavu. Pomalu se jede ze 30. kilometru zhruba čtvrt hodiny do zúžení na Šmejkalce na 25. Na D1 z Prahy do Brna za Velkým Baranovem už se tvoří jenom relativně kratší kolona z kilometru 127,5 do omezení na 128. zdržení do 5 minut. Na silnici 38 ze Znojma na Vídeň hned za odbočkou na Vrbovec se střetl motorkář s cyklistou. Každou chvíli přistane vrtulník záchranné služby, dá se čekat zastavení provozu. A na silnici 16 Mladá Boleslav Mělník u Mělnického v Telná je po srážce motorky s autem kyvadlový provoz kolony obousměrně. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Večer bude převažovat velká oblačnost, na východě ojediněle s přeháňkami. Postupně bude oblačnosti ubývat. V noci se pak ochladí na 16 až 12 stupňů, bude převážně jasno až polojasno. Na severovýchodě při zvětšené oblačnosti ojediněle s přeháňkami. Zítra pak čekáme hlavně polojasno. Na severovýchodě a severu republiky bude oblačnosti víc i s nízkou pravděpodobností přeháněk. A nejvyšší teploty zítra 27 až 31 stupňů, na severovýchodě 24 a na horách většinou kolem 22. Tolik hlavní zprávy. Posloucháte víkendový radiožurnál s Vladimírem Krocem.
1: Pokračujeme 10 minut po 18. hodině. Tábor pro dospělé, který místo her strávíte prací, tak přesně takový dnes skončí na Osoblažsku. Sešlo se tam více než 100 dobrovolníků, kteří celý týden pomáhali místním a my se za nimi podíváme za krátkou chvíli.
0: Večerní radiožurnál
4: a Vladimír Kroc.

0: Jelen a Magdalena, posloucháte Radiožurnál. Na Osoblažsku dnes končí letní dobrovolná akce Summer Jobs. Do brigády se zapojilo více než 100 lidí z celé republiky. Pomáhali třeba v obci Vysoká, Lipťan nebo Dívčí Hrad. O tom, že akce je opravdu dobrovolná, svědčí i to, že si účastníci platili ubytování a za práci nedostanou nic.
1: Brigádníci se sešli v Hlince nedaleko Osoblahy, zastihl jsem je u dřeva. Jedna z brigádnic přijala až z Prahy, jmenuje se Anička.
2: Jeden důvod jsou určitě přátelé a na druhou stranu mi přijde strašně super, že se můžeme poznat s místníma a můžeme trošku poznat novou lokalitu.
1: Věděla jste, kde je Osoblažsko předtím, než jste sem jela?
2: Ne, vůbec jsem netušila.
1: A ani Honza, který tady úřaduje se sekirou, není místní, bydlí ve Vlašimi.
3: Vnímám to jako hodně důležitou věc. Lidé se mají tady třeba hůře než v jiných částech České republiky, tak je pro mě důležité využít svoje mladé síly a vyrazit takhle pomoct.
1: Dobrovolníci pomáhají na zahradě Janě. Ta má opravdu velký pozemek, na kterém je dokonce i několik budov. Bydlí tady sama a je pro ní stále složitější se o vše starat.
4: Ubývají síly. Když jsem to zjistila, tak říkám, jej, to by bylo úplně super, jako kdyby mi prostě přišel někdo pomoct. A děkuju vlastně za tu možnost. Jsou usměvaví, šikovní, vůbec žádné práce se nebojí. Prostě super.
1: Brigádníci pomáhají Janě třeba se dřevem nebo se sekáním trávy. Koordinátorka projektu Lucie Procházková vysvětluje, že Osoblažsko nevybrali náhodou. Rozhodují se třeba na základě dat o nezaměstnanosti nebo o věkovém složení regionu.
5: Aby to byl region, kde to je potřeba, kde třeba mladí odchází do měst, nechávají rodiče, prarodiče trošičku osamocené a my jim dáme možnost, aby místo toho, že jednou za čtvrt roku přijedou a stráví víkend celý prací, tak třeba můžou ho strávit reálně s tou rodinou.
1: Dobrovolníci se o svá místa na brigádě musí hlásit dopředu, protože je o akci velký zájem. Z Osoblažska Adam Tomáš, Radiožurnál.

Dominik Stříteský ovládl po třetí v kariéře Bohemia Rally Mladá Boleslav a upevnil si vedení v průběžném pořadí mistrovství České republiky. Druhý byl s odstupem 2,3 desetiny sekundy Filip Mareš. Třetí skončil úřadující domácí šampion a desetinásobný vítěz středočeské soutěže Jan Kopecký. Bývalý tovární jezdec Škody zaostal za Stříteským o 25 sekund.

0: Chcete vědět, jak vzniká naše vysílání?
1: Zmeškali jste rozhovor s oblíbeným hostem?
0: Nebo si chcete pustit některý z našich exkluzivních seriálů celý?
1: Klikněte na radiožurnál.cz.
0: Stránky s nejrychlejším a ověřeným zpravodajstvím.
1: Pohledy do studií i playlisty Radiožurnálu.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Parlamentní volby v Izraeli se budou konat 27. října. Premiér Netanyahu už dříve prohlásil, že chce znovu kandidovat. Máme pro vás další zprávy. Radiožurnál 18.30. Slovo má Vojtěch Tomášek.
1: Hormuzský průliv je podle amerického prezidenta Donalda Trumpa znovu otevřený pro obchodní plavbu. Trump to řekl v rozhovoru pro televizi NBC. Průliv je volný i podle americké armády, která má údajně kapacity k tomu, aby zajistila svobodu plavby. Naopak Teherán už předtím uvedl, že průliv je až do odvolání uzavřený. Tragický požár na jihu Španělska v provincii Almería se už dál nešíří, informoval o tom předseda regionální vlády v Andaluzii Juan Manuel Moreno. Při požáru zemřelo nejméně 12 lidí a dalších 23 úřady stále pohřešují. Oheň zničil až 7 000 hektarů půdy. Podle Moréna se zhruba 1000 evakuovaných obyvatel bude moct postupně vracet do svých domovů. V Krupce na Teplicku v místní části Bohosudov začala demolice původního objektu bývalé jídelny po sovětské armádě. Stavbu ze 70. let nahradí podle radnice nový dvoupodlažní dům. Podle povolení vydaného stavebním úřadem a odborem životního prostředí v Krupce by v nově postaveném domě měly být i obchody nebo kavárna. A Hodonínská zoo bude mít do několika týdnů nové přírůstky. Díky stavbě nového pavilonu začnou zoologové brzy osazovat nádrže rybami ze sladkovodních afrických jezer Malavy a Tanganyika. Těch bude přes 2000. Návštěvníci se na novou expozici budou moct přijít podívat zřejmě už v srpnu. Sport. Italský tenista Jannik Sinner a Němec Alexander Zverev hrají finále Wimbledonu. Podrobnosti má Jaroslav Plašil.
2: Alexander Zverev vyhrál velmi těsný napínavý set v tiebreaku, vede tedy 1-0 na sety, no a teď 1-1 a 40-0 při podání Němce Zvereva, naproti němu Ital Jannik Sinner. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
1: Devátou etapu cyklistické Tour de France ovládl Nizozemec Mathieu van der Poel. V čele celkového pořadí zůstává Slovinec Tadej Pogačar.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehoda na D1 za Hulbicemi, taky na 38. za Znojmem. Na dálnici D1 z Vyškova do Brna zpozorněte za sjezdem na Slavkov a Holubice za exitem 210. Zpomaluje se tam na kilometru 208,5 před Rohlenkou, se v levém pruhu srazila dvě auta. Na D1 z Brna do Prahy za Choce Rady počítejte se silným provozem, z 28. kilometru se jede různě pomalu do omezení na 25. na mostě u Šmejkalky, je to zhruba na 10 minut. Na D1 obráceně z Prahy do Brna za Velkým Beranovem už je před omezením na 128. kilometru už jenom kratší fronta, asi půlkilometrová, zdržení kolem 5 minut. Na silnici 38 ze Znojma do Vídně vážná nehoda za odbočkou na Vrbovec, po střetu motorky s cyklistou zasahuje vrtulník záchranné služby, provoz dočasně i zastavený, je cedá případně přes Vrbovec a Diákovičky. Na silnici 16 Mladá Boleslav Mělník v zatáčce u odbočky na Mělnické v Telno uklízejí po srážce motor s autem, jezdí se kivadlově už bez delších kolon. A na tahu 34 Humpolec Pelhřimov u Velkého Rybníka kvůli opravám vozovky je kivadlový provoz kolony stále od Komorovic a Onšovic obousměrně i kolem 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra čekáme hlavně polojasno, na severovýchodě a severu republiky bude oblačnosti víc i s nízkou pravděpodobností přeháněk. Nejvyšší teploty 27 až 31 stupňů, na severovýchodě 24, na horách většinou kolem 22. To byly zprávy. Je s vámi víkendový Radiožurnál a Vladimír Kroc.
0: Francouzská společnost EDF oznámila, že kvůli meteorologickým podmínkám nechala odstavit 3 reaktory jaderných elektráren. U dalších 8 pak nechala snížit výkon. Podobná situace se stala už v minulých letech. Francie teď čelí třetí vlně veder od začátku roku. Povolení pro provoz jaderných elektráren obvykle počítají s limitem průtoku řeky nebo teploty vody odebírané z řek prochlazení jaderných elektráren. Při dosažení limitu musí odběry přestat nebo se snížit.
3: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

Pouta a David Koller ve večerním radiožurnálu. Už máme 18 hodin a 37 minut. Pokud se vám letos bude voda v bazénu zdát možná až příliš teplá, tak vězte, že v ukrajinských Karpatech se lidé prý rádi koupou v kotli na ohni. Další tipy na netradiční turistická místa od nás uslyšíte za chvíli.

0: Letní měsíce jsou hlavně časem turistiky. Asi každý chce jet někam, kde zapomene na každodenní život a odpočine si. I naši zahraniční zpravodajové jsou svým způsobem možná takovými turisty, jenom sebou vždycky nosí nahrávadlo a místo relaxace pracují. Ale díky tomu nás sebou berou často i na místa, kam by nás jinak nenapadlo jít. Netradiční turistické atrakce nám letos představilo hned několik reportáží našeho zápisníku zahraničních zpravodajů.
1: Pokud vás moře a bazény už nudí, měli byste vyzkoušet koupel v Čanu, tedy v kotli, pod kterým hoří oheň. V ukrajinských Karpatech je to oblíbený způsob odpočinku. Náš zpravodaj Martin Dorazín si tak v lázních v Koločavě na vlastní kůži vyzkoušel syndrom vařené žáby.
2: Tak, jednou nohou už jsem v Čanu, teď druhou je to příjemně teplé a voní tady to smrčí. To jako byste se ponořili do vánočního stromku. Do toho Čanu, do té kádě, se nemusí přidávat jenom ty větve jehličnanů, ale taky třeba bylinky. A to je potom opravdová bylinná lázeň. Od nohou to teda dost pálí, protože pod náma je ten oheň, hoří, takže je to trošku jako v pekle, ale velice příjemném.
1: Svými zvuky peklo občas připomíná i takzvaná rage room, neboli místnost vzteku ve Vídni, kde je ničení formou odpočinku. V bezpečném prostředí tam můžete rozbíjet nádobí převážně z charitativních obchodů. Každý měsíc se tam spotřebuje 9 tun keramiky. Vyřádil se tam i náš zpravodaj Ladislav Novák.
3: Podle hlasů se zdá, že probíhající destrukci má na starost dvojce žen.
4: Je to tak. Sem chodí z 90% ženy. Muži jen velmi zřídka. Taky mě to ze začátku překvapilo. Myslel jsem, že našimi zákazníky budou hlavně vystresovaní manažeři nebo právníci. Místo nich chodí spíš zdravotní sestry a učitelky.
3: Snažím se tedy ve svém krásném a poklidném životě najít alespoň špetku nějakého stresu nebo hněvu a beru do ruky páčidlo.
1: Pokud vás ničení neláká, úlevu v létě mohou přinést i projížďky na lodích a loďkách. Ty na turisty čekají skoro všude. Polský Elblomský kanál je ale jediným místem, kde se můžete na lodi svést i po kolejích v trávě. Nalodila se i naše zpravodajka Kateřina Havlíková.
5: Kapitán Bartek na chvíli míří za svými pasažéry rozestavenými podél boku loďky, aby si mohli užívat nejen pohled na konstrukci vozíků, ale také výhled do okolní přírody.
6: Vesty si tu nasazovat nemusíme, ale jednou to bylo potřeba. Loni 1. června na Den dětí se nám vykolejil vozíček pod lodí. Bylo potřeba postavit takovou konstrukci, dát dětem vesty a pak je evakuovat. Děti říkali, že to byl nejlepší den dětí v jejich životě.
5: A i když je projížďka poklidná, i tak je opravdovým zážitkem. Někteří cestující si ten zážitek dokonce umocňují i speciálním pivem Burštin, které se jinde než na palubě lodě Burštin kapitána Bartka sehnat nedá.
1: Ukázky z reportáží tří našich zpravodajů vybrala Gabriela Muňozová, Radiožurnál.

Ital Sinner a Němec Zverev hrají o titul v mužské dvouhře na tenisovém Wimbledonu. Do Londýna zamíříme ve víkendovém radiožurnálu za pár minut.

0: Posloucháte Radiožurnál, za 10 minut už bude 19 hodin. Po ryze českém souboji ve finále ženské dvouhry se ve Wimbledonu hraje o titul mezi muži. Souboj Itala Jannika Sinnera a Němce Alexandra Zvereva sleduje reportér Jaroslav Plašil.
1: Radiožurnálu. Hraje se druhý set tohoto zápasu, ten první v

0: Tiebreaku vyhrál Alexander Zverev 9-7, vyhrál zkrácenou hru, když využil svůj druhý setball. Byla to ale teprve asi první vážnější šance, kterou měl, protože na ten první setball zaservíroval Sinner fantasticky, takže Zverev vyhrál první sadu 7-6, no a teď je také ve vedení 4-3, ale za chviličku půjde Jannik Sinner, jeho soupeř a světový hráč číslo 1, servírovat. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

Rodinná opera určená pro publikum od 8 let dnes měla premiéru na hudebním festivalu Znojmo. Dílo nazvané Mendel Mega King Miloše Orsona Štědroně je netradiční podstou zakladateli genetiky Johannu Gregoru Mendelovi. V Městském divadle Znojmo mělo dnes svou premiéru a ať se dílo věnuje Mendelovi, tak děje zasazený do současnosti a odehrává se na základní škole. Zakladatel genetiky, převtělený do školníka, přichází do kontaktu s žáky 8. třídy a přivede je k zájmu o genetiku i dědičnost. Představení vznikalo ve spolupráci festivalu s hudební fakultou JAMU v Brně a v koprodukci s festivalem Smetanova Litomyšl. Přípravy se ujali studenti a absolventi JAMU od produkce přes scénu, kostýmy a režii až po obsazení hlavních rolí i orchestru. Dílo mělo dnes sice oficiální premiéru, ale ve čtyřech předpremiérách ho už shlédly školy i veřejnost. Derniéra na rodinnou operu pak čeká hned v pondělí a odehraje se opět v Městském divadle Znojmo. Posloucháte teď už večerní radiožurnál, blížíme se 19. hodině, nabídneme další zprávy, bude to za 4,5 minuty.

0: Premiér Babiš odmítl návrh prezidenta na obnovení konzultací k zahraniční politice státu. Máme pro vás další zprávy. Radiožurnál je 19 hodin. Zprávy a Vojtěch Tomášek.
1: Na Dolní Dyji je podle vodohospodářů vážná situace kvůli přemnoženým sinicím. Rybám chybí kyslík. Při nehodě malého letadla v Rakousku zemřeli dva lidé. Tenisté Sinner a Zverev bojují o wimbledonský titul. Po nehodě se tvoří kolona na dálnici D3 z Budějovic na Prahu u sjezdu na Tábor. A zítra bude polojasno, na severovýchodě a severu oblačno. Teploty až 31 stupňů.
2: Radiožurnál. Zprávy. Víme, co se děje.
1: Situace na Dolní Dyji je kvůli přemnoženým sinicím velmi vážná. Pod Novomlýnskými nádržemi v noci kleslo množství kyslíku ve vodě skoro na nulu. Radiožurnálu to potvrdila mluvčí státního podniku Povodí Moravy Jana Kučerová. Vodohospodáři teď podle ní tok kontrolují. Loni kvůli přemnoženým sinicím uhynulo na Dolní Dyji asi 30 tun ryb. Podle Kučerové se dají ztráty očekávat i letos.
3: Vysoké koncentrace sinic odebírají vodě, zejména v nočních hodinách, kyslík a tím může dojít k úhynům ryb. Proto právě v noci je velice nepříznivá situace, my ji stále kontrolujeme. Ty úhyny vůbec nejdou vyloučit, to prostě je neudržitelný stav, dá se předpokládat, že se budou opakovat.
1: Sinice se přemnožily hlavně kvůli dlouhodobému suchu a vysokým teplotám. Povodí Moravy proto mimo jiné instalovalo norné stěny, které zelenou kašovitou masu zachytávají. Situaci by ale podle Kučerové nejvíc pomohl déšť. V Rakousku asi 100 kilometrů jihozápadně od Vídně havarovalo malé letadlo. Na palubě byli 4 lidé, při nehodě zemřel pilot a žena. Další dva cestující, muž a dívka, jsou vážně zranění a záchranáři je vrtulníkem převezli do nemocnice. Píše o tom rakouský server Kronenzeitung. Letadlo se zřítilo do strmého zalesněného svahu. Na místě kromě záchranářů, policistů a horské služby zasahovalo taky 90 hasičů. Příčiny havárie zatím nejsou jasné, svědci před ní ale slyšeli neobvyklé zvuky motoru. Krize v Hormuzském průlivu utlumila světovou námořní dopravu. Pocítili to i výrobci lodí. S menší poptávkou se potýkají Čína i Japonsko. Naopak Jižní Korea očekává rychlé oživení poptávky a ve velkém hledá pracovní sílu v zahraničí.
4: Čínští výrobci sice dál ve velkém využívají státní pobídky, ale nejdůležitější trh, tedy ten americký, pro ně pořád není úplně přístupný. Na vině jsou vysoká cla uvalená americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Šanci proto cítí Jižní Korea, světová dvojka loďařského průmyslu. V tomto odvětví už v zemi pracuje bezmála 30 tisíc lidí, z čehož pětina jsou cizinci. Stát a výrobci se spojili v otázce lidských zdrojů a v Indonésii otevřeli školící centrum, kde se budoucí dělníci učí nejen korejštinu, ale i technologické postupy a zásady, které budou za pár měsíců při práci v Jižní Koreji potřebovat. Ze Soulu David Jakš, Radiožurnál.
1: Řidiči od zítra projedou po pražské magistrále u hlavního nádraží v každém směru jen dvěma pruhy. Správa železnic začíná opravovat stropní desku odbavovací haly. Uzavřené bude i parkoviště nad halou. Práce potrvají do konce listopadu. Zájem o plavbu na vnitrozemských vodách v Česku roste. Podle státní plavební správy přibývá majitelů oprávnění vůdce malého plavidla. Ti se pak můžou plavit po českých řekách, kanálech, přehradách a nádržích na motorové lodi nebo plachetnici. Letní termíny teoretických státních zkoušek už jsou plné, říká ředitelka státní plavební správy Klára Kroupa-Němcová.
5: Přibyde v naší evidenci kolem 3,5 tisíce nových držitelů průkazu způsobilosti. Celkem je to nějakých 71 tisíc držitelů průkazu vůdce malého a rekreačního plavidla v České republice.
6: Sport. Ve finále tenisového Wimbledonu proti sobě hrají obhájce titulu Ital Jannik Sinner a Němec Alexander Zverev. V All England Clubu je u toho Jaroslav Plašil.
7: Alexander Zverev vyhrál první sadu v tiebreaku 9-7, skončil ten těsný napínavý tiebreak, teď je to 5-5, oba tenisté si celý zápas zatím drží servisové gemy na podání, teď půjde Alexander Zverev, proti němu světová jednička Jannik Sinner. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
6: Lukostřelkyně Marie Horáčková vyhrála poprvé v kariéře soutěž světového poháru. Díky vítězství v Madridu si česká olympionička zajistila účast ve finále seriálu. Ve španělském hlavním městě Horáčková nestratila s Turkyní Gokirovou ani set.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Nehody na D1 před Rohlenkou a na D3 u Tábora. Na D1 z Vyškova do Brna už za sjezdem na Holubice na kilometru 208,5 řeší nehodu dvou osobních aut stranou v odstavném pruhu, jenom se tam zpomaluje. Na D1 z Brna na Prahu za Choce Rady čekejte silnější provoz, teď se jede pomalu z 28. kilometru do zúžení na Šmejkalce na 25. je to do 10 minut, provoz slábne. Na D1 z Prahy do Brna už se za Velkým Beranovem projíždí zúžením na 128. kilometru bez zdržení. Levý pruh tam bude kvůli opravám zabraný ještě do rána. Na D3 ve směru z Českých Budějovic na Prahu zpozorněte u exitu 79 Tábor. Brzdí se tam před kratší kolonou. V připojovacím pruhu se převrátila dodávka s vlekem. Hasiči na místě, provoz je svedený do levého pruhu. Potom dál na silnici 3 ve směru z Budějovic na Prahu. Počítejte se silným provozem od Votic k Olbramovicím a různě pomalu se to sune taky za Benešovem od Tužinky k Mrači. A silnice 38 z Znojmový Deň je za odbočkou na Vrbovec po střetu motorky s cyklistou už průjezdná Kyvadlově a následky brzy odklidí. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra čekáme hlavně polojasno, na severovýchodě a severu republiky bude oblačnosti víc i s nízkou pravděpodobností přeháněk. Nejvyšší teploty 27 až 31 stupňů, na severovýchodě 24 a na horách většinou kolem 22. To byly zprávy. Posloucháte víkendový radiožurnál s Vladimírem Krocem.
0: Český spisovatel Bohumil Hrabal je v Maďarsku fenoménem, až ho tam berou jako národního autora. Dokonce má v Budapešti vlastní pivnici. Díky čemu Hrabalovi jeho Maďaři rozumějí, uslyšíte za chvilku.
2: Víkendový radiožurnál a Vladimír Kroc.

0: V Budapešti najdete prý až 15 českých hospod. Některé jsou věnované hokejistovi Jaromíru Jágrovi a další nese třeba jméno spisovatele Bohumila Hrabala. Není to náhoda. Hrabal má mezi Maďary překvapivě mnoho čtenářů a oddaných obdivovatelů. Přesvědčil se o tom i náš reportér Ladislav Novák, když zašel mezi Maďary, kteří se zajímají o Česko a českou kulturu.
1: Na nábřeží Dunaje v hospodě se tak jako každý týden schází členové spolku Kruh přátel Bohemia. Příznivci Česka a české kultury dnes mě vzali mezi sebe.
2: Já jsem chodil na český jazykový kurz v Budapešti. S Evou Molnárovou jsme před nevím kolika lety jsme založili přátelský kruh Bohemia.
1: Loví z paměti překladatel László Polgár. Eva Molnárová napovídá, že je to už 35 let. U piva se dnes sešel jen malý vzorek, 6 členů kruhu. Všechny je spojuje vášeň k textům Bohumila Hrabala, ke kterému se brzy stáčí řeč, a mě zajímá, čím si je český spisovatel získal.
2: My častokrát řekneme, že Hrabal byl takový maďarský spisovatel, který psal náhodou česky.
1: Vysvětluje László a pokračuje Gábor.
3: Já jsem se s Hrabalovými díly seznamoval nejdřív skrz filmy Jiřího Menzla. Tehdy byly ještě černobílé, jako ostře sledované vlaky. A proč je tu tak populární? Je těžké na to odpovědět několika slovy, ale ten životní pocit, který Hrabal zprostředkovává, plyne tak nějak přirozeně, ze srdce. Myslím, že je velmi blízký duši Maďarů, tak možná proto.
1: A jako Hrabal i jeho maďarští příznivci si rádi dají dobré pivo.
4: Na zdraví, ale vy to říkáte trošku jinak tady?
2: Nádraží.
1: Bývalý velvyslanec Arpád se do kruhu přátel Bohemia přidal hlavně kvůli častým exkurzím do Česka. A taky Arpád má jak jinak než rád Bohumila Hrabala.
5: Hrabal psal o komplexitě života ve střední Evropě, se všemi jeho paradoxy a zvraty. Měl mimochodem rád fotbal a konkrétně maďarského fotbalistu Hidekutyho, který velmi dobře kličkoval. To se projevilo i v Hrabalově stylu. Děj jde jedním směrem a najednou se otočí úplně jinak.
1: Na oblibu Hrabalových děl v Maďarsku nenarážím poprvé. V zemi působí hned několik spolků, které se přímo věnují jeho dílu. V Budapešti jedna z hospod dokonce nese jeho jméno. A László trvá na tom, že mi ji určitě musí ukázat. Tak stojíme na jedné z hlavních budapešťských tříd. Nad námi svítí nenápadný nápis Hrabal Šreze, Hrabalova pivnice.
2: Tak to je autentická česká hospoda v Budapešti, založil, který udělal Mikloš Orvoš, náš kamarád, který taky má rád českou hospodskou kulturu.
1: Vstupujeme dovnitř, na stěnách visí plakáty z filmu Jiřího Menzla, Hrabalovy podobizny, fotky z Kerska a řada dalších upomínek. Na stůl nám nesou jak jinak než pivo z Nymburka a z jídelního lístku se nabízí třeba Čech krumply langoš, tedy český bramborák. Z Budapešti Ladislav Novák, Radiožurnál.
6: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi. I opravdu.

Leny Kravic ve večerním radiožurnálu. Kamenná divadla sčítají návštěvnost za uplynulou sezonu. Třeba to brněnské Národní má za sebou vůbec nejúspěšnější období v historii. Jaká byla sezona divadel, ve kterých se hraje činohra, opera i balet, to zjistíme za chvíli.

0: Za 10 minut bude 7:30, posloucháte večerní radiožurnál. Činohra, opera i balet přitahují stále více diváků. Tří souborová divadla po celém Česku hlásí za uplynulou sezonu vysokou návštěvnost. Rekordní období má za sebou taky Národní divadlo Brno. Slavilo úspěchy na zahraničních scénách a během sezony uvedlo 18 premiér.
1: Já se skoro myslím, že ty jsi jako ta divokáka.
2: Zářily činoherní tituly jako Divokákach na Fédra, Senčarovné noci nebo Havlovo pokoušení.
3: A velký zájem publika vzbudil podle ředitele brněnského Národního divadla Martina Glázra i původní český balet Kafka nebo Smetanova Čertova stěna. Celkem divadlo nabídlo 765 představení.
2: Diváků přišlo téměř 263 tisíc, to je o tisícovku víc než v loňském roce. Naopak velmi zajímavě vzrostly tržby o celých 6 milionů na 114 milionů korun, což nám pomáhá vyrovnávat se s inflací i se snižováním ministerských dotací.
3: Jako úspěšnou hodnotí sezónu i Moravské divadlo Olomouc. Na jeho inscenace zavítalo bezmála 100 tisíc diváků, což je zhruba tolik lidí, kolik žije v celém krajském městě, potvrzuje mluvčí scény Vlasta Pechová.
4: Oproti předchozí sezóně jde o nárůst zhruba o 4 tisíce návštěvníků. Divadlo během sezóny uvedlo 13 premiér a mezi nejúspěšnější tituly patřil muzikál Evita nebo balet Romeo a Julie.
3: I Jihočeské divadlo v Českých Budějovicích, které nově od letošního ledna není příspěvkovou organizací města, hlásí rekordní návštěvnost. Jen do konce května jej navštívilo 56 tisíc diváků, z toho 21 tisíc zamířilo na operní představení.
5: Jihočeské divadlo však svou sezónu ještě neskončilo, protože pokračujeme naší letní sezónou na otáčivém hledišti v Českém Krumlově a tudíž tak přesná čísla budeme mít nejdříve v druhé polovině září.
3: Vysvětluje mluvčí scény Lenka Cimlová Ostrá s tím, že na otáčivém hledišti bude soubor vystupovat až do 6. září.
6: V Miláně v 15. století u dvoru Ludovika Sforzi s blízkým přítelem Leonarda da Vinci.
3: Některá divadla sledují návštěvnost podle kalendářního roku, nikoli po divadelních sezónách. Patří mezi ně i divadlo Josefa Kajetána Tyla v Plzni, které si dlouhodobě drží návštěvnost nad 90%. Mírný pokles naopak loni zaznamenalo Pražské Národní divadlo. Do jeho hledišť přišlo 545 tisíc diváků, zhruba o 35 tisíc méně než v roce 2024. Na návštěvnosti se ale podle divadla podepsala i rekonstrukce nové scény, která je od loňského září mimo provoz. Tomáš Maleček, Radiožurnál.

0: Záplavy a sesuvy půdy způsobené monzunovými dešti si v Bangladéši za poslední týden vyžádali nejméně 50 obětí. Desetitisíce obyvatel museli opustit své domovy. Jsou tu další zprávy. Radiožurnál je 7:30. Slovo má Vojtěch Tomášek.
1: Ukrajinskou vládu a bezpečnostní složky čekají personální změny. Oznámil to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Skončit má i současná premiérka Julia Svyridenková. Konkrétní důvody Zelenský neuvedl. Na sociálních sítích jen napsal, že ve vnitřní situaci se objevily nové výzvy a úkoly. Vláda by se podle něj měla soustředit na práci v pohraničních oblastech a připravit zemi na další těžkou válečnou zimu. Opravy mostu v Karlových Varech ohrožují vodáky, kusy staré vozovky tam padají do Ohře. Na situaci upozornila skupina, která po řece v sobotu odpoledne plula. Postupem stavební firmy se zabývá policie. Mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdo řekl, že situaci bude podnik se stavební firmou řešit. Hasiči v Chorvatsku dostali pod kontrolu lesní požár na ostrově Korčula na jihu země. Při zásahu se lehce zranili dva hasiči. Informuje o tom chorvatská televize HRT. Na místě dál zůstává 220 hasičů i 4 hasičská letadla. Požár na ostrově Korčula spálil asi 550 hektarů v obtížně přístupném terénu. Žádné domy ale oheň neohrozil. Karlovarský kraj zřídí pozici koordinátora duševního zdraví. Má propojovat služby i instituce napříč zdravotnictvím, sociální oblastí, školstvím, bezpečnostními složkami i samosprávami. Funkce navazuje na doporučení ministra zdravotnictví. Podle hejtmana Petra Kubise z hnutí ANO se kraj dlouhodobě potýká s omezenou dostupností péče o duševní zdraví. Sport. Ve finále tenisového Wimbledonu hrají obhájci titulu Ital Jannik Sinner a šampion Roland Garros, Němec Alexander Zverev. Podrobnosti má Jaroslav Plašil.
2: Zatím vyrovnané skóre, první set vyhrál v tiebreaku Zverev, druhý naopak v tiebreaku Sinner, který teď vede 1-0, ale na podání jeho soupeř, německý tenista Alexander Zverev, který servíruje za stavu 30 oba. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehoda na D3 u Tábora, překážka na 22 před Strakonicemi. Na dálnici D3 ve směru z Českých Budějovic na Prahu z Bystřete u exitu 79 Tábor, brzdí se tam, provoz je stažený do levého pruhu. V nájezdu na dálnici se převrátila dodávka s vlekem, provoz řídí hasiči, ve slabém provozu už je to většinu času bez kolony. Na silnici 3 z Budějovic dál směrem na Prahu ještě zůstává silný provoz. Před Olbramovicemi, předtím u Votic se chvílemi brzdí až do zastavení, celý úsek je tak na 10 minut a pomalu se jede potom taky za Benešovem k Mrači. Na silnici 22 z Klatov do Strakonic dejte pozor za Katovicemi, za Střelským rybníkem, za levotočivou zatáčkou před Novým Dražejovem leží na vozovce větší ocelový předmět.
5: Železné tečko, natřený na bílo, tak asi 70 cm dlouhý.
4: Silnice 22 ještě jednou, tentokrát z Klatov na Domažlice, opatrně kousek za odbočkou na Bezděkov, provoz je tam omezený po havárii osobního auta, brzdí se. Na 20 Plzeň Karlovy Vary za Bezvěrovem opatrněji, stojí tam auto po střetu se zvěří, je to ještě před dlouhodobým omezením u Třebouně před Toužimí. A na silnici 34 Humpolec Pelhřimov před opravami vozovky u Velkého rybníka se pořád tvoří kolony obousměrně, zdržení kolem 10 až 15 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra čekáme hlavně polojasno, na severovýchodě a severu republiky bude oblačnosti víc i s nízkou pravděpodobností přeháněk. Nejvyšší teploty 27 až 31 stupňů, na severovýchodě 24 a na horách většinou kolem 22. Tolik zprávy. Posloucháte víkendový Radiožurnál s Vladimírem Krocem.
0: Lukostřelkyně Marie Horáčková vyhrála poprvé v kariéře soutěž světového poháru a díky vítězství v Madridu si zajistila účast na finále seriálu.
3: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

Rozpálené město, ale hned za rohem lesopark s lavičkami a hřištěm pro děti v příjemném stínu lesa. Tak takový nápad dostali v Nířanech na severním Plzeňsku a promění příměstské lesy na lesoparky. Dosáhnou díky tomu i na potřebné dotace. Víc o tom uslyšíte, co nevidět.

0: Guns N' Roses ve večerním radiožurnálu v 19 hodin na 40 minut. V Nýřanech na severním Plzeňsku se rozhodli, že z okolních lesů udělají lesoparky. Ve třech lokalitách plánují vybudovat cyklostezky, dětská hřiště nebo altány. Někteří obyvatelé se na změnu těší, jiní by raději ponechali klasický les.
1: Teď jsem na nýřanském sídlišti. Jeden z lesů je odsud vidět o nějakých 400 metrů dál. Dobrý den, Nýřany připravují tři lesoparky.
2: Budeme tam určitě chodit i s malým.
1: Říká Dominika. Ahoj.
3: Ne.
1: V 7000 Nýřanech bydlí i Veronika Nováková.
4: Aby řekla pravdu, úplně přesně nevím, co se mám pod tím představit.
1: Rozdíl mezi hospodářským lesem a lesoparkem vysvětluje nezávislý místostarosta Nýřan Zdeněk Zeman.
5: V hospodářském lese není povoleno dělat terénní úpravy, prvky sportovní. Je to les primárně určený pro produkci dřeva.
1: Změna z hospodářského lesa na lesopark je podstatná pro čerpání dotací, na což narazila i nýřanská radnice při kontrole v katastru nemovitostí.
5: My máme tyto lesy označené jako lesopark. Až později jsme zjistili, že je máme označené pouze tímto názvem. Oficiálně jsou to stále lesy hospodářské, ve kterých není úpravy možné dělat.
1: Změna statusu tak městu otevře dveře k penězům z dotačních titulů.
5: Bude potom možné žádat o dotace. O lesy bude dál pečovat lesník. Produkce dřeva je až na druhém místě.
1: Proměna běžného porostu na upravené zóny podobné parku má mezi místními i své odpůrce Veronika Nováková.
4: Chodíme tam na procházky. A mě to celá vyhovuje, takže to fakt je kole. Záměr je to hezký, ale uvidíme, jak to bude vypadat. Jako když to bude hezky provedený, nemusí to být špatný.
5: Představujeme si lavičky, altány, odpočívadla, odpadkové koše.
1: Dodává místostarosta Nýřan Zdeněk Zeman. Úřední změnu v katastru nemovitostí by radnice měla stihnout ještě do konce letošního roku. První fyzické proměny lidé neuvidí dřív než příští rok. Z Nýřan, Pavel Hala, Radiožurnál. Lelia.

0: 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech byl nepochybně výjimečný. Nejen pro herce Jiřího Macháčka, který tam oslavil 60. narozeniny, ale taky pro Karolínu, která se během festivalu vdala, nebo pro Michalu s Lukášem, kteří poprvé vzali na festival svoji tříměsíční dceru Lily. O lidech, kteří jezdí na Karlovarský festival, bude za chvíli vyprávět letošní poslední festivalový zápisník.
1: Do řádků tvých řas ti pospátku napíšu ze snů vzkaz. Do všech tvých částí, do peřin.

0: teď unikám. Na půl cesty k tobě křičím do ticha.
1: 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech nezůstal své pověsti nic dlužen. Rekordnímu počtu diváků a obrovskému množství hostů nabídl pořádnou porci filmů, dronovou show, široký červený koberec a na něm slavné hvězdy. Na pozadí velké události se ale odehrály i malé příběhy lidí, kteří na festival jezdí pravidelně a mají s ním spojené velmi silné osobní zážitky.
2: Je to výjimečný tím, že tady mám poprvé svou dceru a minulý rok jsme si ji tady založili, takže...
3: Michala tady vloni počala, ale to už tady má kočárek, jo?
2: Ano.
3: A takhle vy slavíte 60. výročí. Kolik je?
2: Tři měsíce. Přesně, 3 měsíce, je to tak.
3: Malá je Lily a tatínek je Lukáš.
4: Jako otec je vždycky nejistý, ale vypadá to teda...
3: Ale seznámili jste se už dřív, jo?
2: Jo, neseznámili jsme se minulý rok tady. To zase nebylo takhle jako rychlý.
3: Tak vy vychováváte teda nového filmového fanouška, jo?
4: Přesně.
3: Máte to nějak naplánováno, že třeba po 5 letech?
2: No. My to zatím neplánujeme, jsme rádi, že tady zvládáme tady tu, co se teď probudila.
3: Probudila se Lily, myslíte?
2: Mm-hmm, já to vidím.
5: Teta tam doběhne.
3: Teta doběhne. Teta Lenka. Jste tu byli u toho taky vloni?
2: Byli jsme tady u toho taky, teda ne konkrétně, ale...
5: Ale ano, jsme stále ta stejná grupa víceméně, takže... Já s tím jsem už dlouho, takže každý rok

0: Je hezký.
1: A pro vás 160. výročí?
0: Letos bych teda řekla, že se tvůrci hodně zaměřili na takové jako ty aktuální témata, jako coming outy a queer témata.
1: A viděla matka něco zajímavého? Matka Míša.
2: No, jenomže já už zase nevím, jak se to jmenuje. Ale jinak, já si myslím, že ty festivalové filmy mají nějaký specifikum, že normálně by se na ně člověk občas nepodíval, ale tak tady...
1: Tak ale to 60, proč se nepodívat i na takové
2: no,
1: to počiny?
2: No právě, právě. Každý rok schytáme nějaký takový velmi zajímavý počin, na který dlouho vzpomínáme.
3: Teď sem přichází skupina dívek, jedna z nich má na tričku napsáno nevěsta a kolem kamarádky v černém.
4: Teď je to moje rozlučka se svobodou.
5: Nikdy nebudu svobodná.
1: Karolína se vdává.
5: Ano.
1: A na festivalu na 60. ročníku. Jo?
5: Ano. To bylo právě záměrně, protože se tady celý rok nic neděje. To je ta symbolika toho, že to je právě ono. 60, tak se budu vdávat. Já doufám, že to bude na věčnost.
1: Z tý ročník, který oslavíte s manželem, jo?
5: Tak ale to vás musím potkat, ale. Za 40 let.
1: Mě už asi nepotkáte.
5: Tak já tady budu na vás vzpomínat u toho stromu.
1: Uroníte slzečku.
5: Já to beru hezky.
1: Třeba vaše kolegyně tady taky čeká miminko další.
5: Ano, ta má dneska termín.
6: Ale oni mě pustili a řekli, že max pondělí.
1: To myslíte vážně?
5: To myslím vážně.
6: To je sestra, která mi má svědčit.
5: Ale já piju vodu.
1: Takže vy máte velkou šanci, že porodíte ještě během...
5: I třeba dneska může vyprasknout voda.
6: Ještě dnes večer. Brzy v kydech.
7: Tak co, pofrčíme? Máme oběd domluvený.
1: No, vy máte termín především. No.
5: Ale malej ťuká, že má hlad.
1: Nezbývá než říct, že to, co se stalo na 60. ročníku filmového festivalu v Karlových Varech, zůstane v Karlových Varech. Z Karlových Varů Lubomír Smatana, Radiožurnál.
8: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: Letní autoškola Radiožurnálu.
1: V čem za volantem nejvíce tápeme?
0: Na co bychom si měli dávat větší pozor?
1: Radiožurnál připravil z nejčastějších dotazů řidičů letní seriál, a to ve spolupráci s dopravní policií.
0: Jedna minuta denně,
1: jedna otázka,
0: jasná odpověď.
1: Zapojte se i vy a pomozte nám společně dělat české silnice bezpečnější.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.

0: Radiožurnál 20 hodin. Zprávy a Vojtěch Tomášek.
1: Celý víkend hasiči pokračují v zásahu u sutin skladové budovy v Baťovském areálu ve Zlíně. Okolí zůstává uzavřené. Americká armáda hodlá zajistit bezpečnou plavbu Hormuzem navzdory hrozbám z Íránu. Tenisté Sinner a Zverev bojují ve finále Wimbledonu o titul. A zítra bude polojasno, na severovýchodě a severu oblačno. Teploty až 31 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Krajský úřad Zlínského kraje a firmy v okolí zničené budovy v Baťovském areálu zítra otevřou. Nepřístupné jsou od čtvrtka, kdy 11-podlažní budovu 34 zachvátil požár. Hasiči chtějí od dnešní půlnoci zpřístupnit i některá parkoviště. Část okolí v okruhu několika desítek metrů od požářiště bude uzavřená i dál.
3: Během víkendu se podařilo Baťův mrakodrap připravit na návrat ke standardnímu provozu, takže od zítřejšího rána budou jak krajský, tak finanční úřad opět otevřené.
4: Upřesňuje mluvčí Zlínského kraje Soňa Ličková. Otevřou i budovy 14 a 15, tedy sídlo Baťova institutu. Hasiči zpřístupní i některé ulice, doplňuje velitel zásahu Zdeněk Otrusina.
5: Chceme zpřístupnit co nejvíce komunikací, co je jisté, ulice Vavrečkova zůstává uzavřená pravděpodobně v řádu měsíců.
4: Konec omezení zřejmě přijde až s demolicí trosek budovy. Hasiči ale upozorňují, že při silném větru nebo bouřce není vyloučené, že se zbytek domu zřítí sám. Ze Zlína Šimon Franz, Radiožurnál.
1: Americké velení tvrdí, že noční nálety na Írán zasáhly na 140 cílů, včetně odpaliště raket a dronů. Írán na to zareagoval údery na americké cíle ve státech Perského zálivu, které zranily několik lidí. Tehrán navíc už předtím oznámil, že Hormuzský průliv považuje za uzavřený.
6: Iránský vojenský poradce Mohsen Rezaei uvedl, že Hormuz je pro Írán důležitější než desítky atomových bomb a země bude úžinu chránit. Podle americké armády i podle prezidenta Donalda Trumpa ale Hormuz zůstává otevřený a na bezpečí proplouvajících plavidel dohlíží námořnictvo Spojených států. Naopak Katar vyzval všechny lodě v oblasti, aby pozastavili plavbu. Děje se to potom, co Írán zaútočil na dvě plavidla, která údajně nedodržela jeho nařízení. Spojené státy i Írán se kvůli tomu obvinují z porušování příměří. Matěj Kolář, Radiožurnál.
1: Tajfun Baví nad východním pobřežím Číny zeslábil na tropickou bouři. Meteorologové přesto varují, že může způsobit další záplavy i ve střední a severní části země, kam se postupně přesouvá. Nejsilnější bouře letošní sezóny zasáhla skoro 1000 kilometrů čínského pobřeží. Naprostá většina ze 2 milionů evakuovaných připadá na pobřežní provincii Zhejiang. Čínští dopravci zrušili bezmála 3000 domácích i mezinárodních letů a nevyjeli taky stovky vlakových spojů. Evakuaci se nevyhnulo ani 100 000 lidí kolem nejdůležitějšího vodního díla v severní Číně, přehrady Ming nedaleko Pekingu, které zásobuje pitnou vodou 11 milionů lidí. Nárůst počtu diváků zaznamenala v uplynulé sezóně většina českých divadel, ve kterých fungují 3 soubory – balet, opera i činohra. Vůbec nejúspěšnější sezónu v historii má za sebou Národní divadlo Brno.
7: Ibsenova Divoká kachna nebo Havlovo pokoušení, to jsou jen 2 z 18 premiér, které brněnské Národní divadlo uvedlo. Celkem scéna v sezóně podle ředitele Martina Glázera nabídla 765 představení.
8: Diváků přišlo téměř 263 tisíc, to je o tisícovku víc než v loňském roce. Naopak zajímavě vzrostly tržby o celých 6 milionů na 114 milionů korun.
7: Úspěch zaznamenalo i Moravské divadlo Olomouc. Na jeho inscenace zavítalo bezmála 100 tisíc diváků. Což je zhruba tolik lidí, kolik žije v celém krajském městě. Naopak lehký pokles diváků zaznamenalo Pražské Národní divadlo. To ale nemá od loňského září kvůli rekonstrukci k dispozici novou scénu. Tomáš Maleček, Radiožurnál.
0: Sport.
9: Tenisté Jannik Sinner z Itálie a Alexander Zverev z Německa hrají finále Wimbledonu. Víc řekne přímo z místa Jaroslav Plašil.
10: Radiožurnál. Jannik Sinner vede 4-3 ve třetí sadě, 1-1 na setituje a teď má Sinner výhodu při podání Zvereva, který teď má starosti při svém servisovém gemu a dělá teď chybu, takže mu bude muset stačit druhé podání při snaze odvrátit breakball. Na Radiožurnálu Sport můžete poslouchat, jak to celé dopadne. Z Wimbledonu Jaroslav Pašil, Radiožurnál.
9: Kajakář Josef Dostál skončil druhý na trati 500 metrů na světovém poháru v Montrealu. Český olympijský šampion nestačil ve finále jen na Němce Schopfa, za kterým zaostal o 36 setin sekundy. V předchozím závodě na kilometrové vzdálenosti byl Dostál třetí. Ve finále A se představil ještě deblkajak Jakub Špicar Daniel Havel, který obsadil na 500 čtvrtou příčku.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Nebezpečí na D11 u Chlumce a nehoda na D3 u Tábora. Na dálnici D11 z Hradce Králové ve směru do Prahy zpomalte za sjezdem na Chlumec nad Cidlinou. Na 56. kilometru je vysypaný náklad v odstavném pruhu, v místě se výrazně zpomaluje. Na D3 z Českých Budějovic ve směru do Prahy zpomalte za sjezdem na Pelhřimov. Na 79. kilometru řeší nehodu, dodávka tam v nájezdu na dálnici skončila na střeše, projíždí se pouze levým pruhem. Na pražském okruhu ve směru na Běchovice počítejte s kolonou za sjezdem na Hradec Králové. Na 62. kilometru začalo nové omezení, projíždí se pouze pravým pruhem. Na silnici 3 z Tábora směrem do Prahy počítejte se silným provozem, a to před Olbramovicemi a také v okolí Benešova. V obou případech se zdržíte do 10 minut. Na silnici 118 mezi Berounem a Kladnem dejte pozor za Braškovem. Srazila se tam motorka s osobním autem a na místo se sjíždějí záchranáři. A na Karlovarsku na tahu 222 mezi Smrčicemi a Kyselkou spadl strom na silnici. Na místo jedou hasiči, počítejte tedy s možným zdržením. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra čekáme hlavně polojasno, na severovýchodě a severu republiky bude oblačnosti víc i s nízkou pravděpodobností přeháněk. Nejvyšší teploty 27 až 31 stupňů, na severovýchodě 24 a na horách většinou kolem 22. Tolik zprávy. Teď už posloucháte Stretnutě, moderuje Richard Trstian.
0: V Stretnutí dnes navštívíme občianske združenie, kde pracujú ľudia s Downovým syndrómom. Potom vás zoznámime so slovenskou hudobníčkou z amerického Houstonu. A napokon s Pavlom Rankovom zalistujeme v jeho knihe Svetý mesiar zo Šamorína. Ak vás zaujíma playlist, vidím tam mená Marika Gombitová, No Name, Juraj Zaujec a práve teraz I Am Ty Smile.
2: Radiožurnál.
12: Každý deň s vámi.
2: I o prázdninách.

0: 21 Pilots, LP, Tomora, Moby, Lord, tedy Swims a stovka dalších. To jsou Colors of Ostrava. Každý festivalový den vám přinášíme speciální vysílání Colors on Air na Radiožurnálu. Aktuální hudba a inspirativní témata diskuzního fóra Melting Pot. Od 15. do 18. července v areálu Dolních Vítkovic. Festival by nebylo možné uspořádat bez podpory Ministerstva kultury a generálního partnera festivalu Česká spořitelna. Hlavním mediálním partnerem je Radiožurnál.
1: Radiožurnál 20 hodin 30 minut. Martin Matějka a krátké zprávy.
2: Situace na Dyji pod Novomlýnskými nádržemi je kvůli přemnoženým sinicím velmi vážná. V noci tam kleslo množství kyslíku ve vodě skoro na nulu. Radiožurnálu to potvrdila mluvčí Povodí Moravy Jana Kučerová. Sinice se přemnožily hlavně kvůli dlouhodobému suchu a vysokým teplotám. Povodí nechalo nainstalovat norné stěny, které zelenou kašovitou masu zachytávají. Loni na Dyji kvůli stejnému problému uhynulo asi 30 tun ryb. Po izraelských útocích v pásmu Gazy zemřelo nejméně 6 lidí, včetně jednoho dítěte, informovali o tom palestinští zdravotníci. Izraelská armáda bez podrobností uvedla, že zasáhla teroristickou infrastrukturu. Jeden z útoků cílil na slévárnu kovů, kde zabil 4 lidi. 9letá dívka pak zemřela v uprchlickém táboře ve střední části pásma Gazy. K jejímu úmrtí se izraelská armáda nevyjádřila. Česko dnes poslalo do Francie druhý vrtulník na pomoc s hašením požáru na jihu země. První odletěl už v pátek, za sebou má první den nasazení. Na síti X o tom informovalo ministerstvo vnitra. Na jihu Francie se stále nedaří dostat pod kontrolu rozsáhlé přírodní požáry. A zájem o plavbu na vnitrozemských vodách v Česku roste. Podle státní plavební správy přibývá majitelů oprávnění vůdce malého plavidla. A ti se pak můžou plavit po českých řekách, kanálech, přehradách a nádržích na motorové lodi nebo plachetnici. Letní termíny teoretických státních zkoušek už jsou plné.
3: Sport.
2: O trofej pro vítěze tenisového Wimbledonu bojují Italé Jannik Sinner a Němec Alexander Zverev. V Londýně je reportér Jaroslav Plašil.
4: Čtvrtý set zápasu. Alexander Zverev teď na podání prohrává 1-2 na sety, stav 2-2 a 40-30. Teď je ve prospěch německého tenisty, který se ujímá vedení 3-2 ve čtvrté sadě, ale důležité vedení 2-1 na sety získal před chvílí Jannik Sinner z Itálie. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Nehoda na D3 u Tábora a omezení na Pražském okruhu. Na D3 z Českých Budějovic ve směru do Prahy počítejte s komplikacemi u sjezdu na Pelhřimov. V nájezdu na dálnici skončila po nehodě dodávka na střeše, místem se projíždí pouze levým pruhem bez výraznějšího zdržení. Na Pražském okruhu ve směru na Běchovice opatrně za sjezdem na Hradec Králové. Na 60. kilometru se dojíždí do kolony, ta pokračuje až na 62. kilometr, tam pracují silničáři v levém pruhu. Zdržení je okolo 15 minut, plný je také nájezd z D11. Na trojce z Tábora ve směru do Prahy trvá silný provoz, a to mezi Voticemi a Olbramovicemi a také v okolí Benešova. A silnice 493 mezi Luhačovicemi a Slavičínem je neprůjezdná. Po nehodě tam vyprošťují osobní auto a na místě řídí provoz policie. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: V noci se ochladí na 16 až 12 stupňů. Bude převážně jasno až polojasno na severovýchodě při zvětšené oblačnosti ojediněle s přeháňkami. Zítra pak čekáme hlavně polojasno, na severovýchodě a severu republiky bude oblačnosti víc i s nízkou pravděpodobností přeháňky. Nejvyšší pondělní teploty 27 až 31 stupňů, na severovýchodě naměří 24 a na horách kolem 22 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte víkendový Radiožurnál s Vladimírem Krocem.
6: Generální tajemník OSN Antonio Guterres vyzval Spojené státy a Irán, aby zastavili novou vlnu bojů a pokračovali v mírových jednáních.
3: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

Před 25 lety je spojilo jediné obětí v Blátě. Pak se jejich cesty rozešly a znovu se potkali až letos. I takové příběhy napsal slovenský festival Pohoda, který právě uzavřel svůj 30. ročník. Poslechnout si o tom můžete už za chvíli v pokračujícím večerním radiožurnálu.

0: Na Slovensku skončil 30. ročník festivalu Pohoda. Organizátoři mluví o rekordní návštěvnosti i historicky prvním slovenském koncertu britské skupiny The Cure. Kulaté výročí ale nebylo jen o velkých jménech a plných pódiích. Připomnělo také příběhy, které se za 3 desetiletí staly součástí festivalové historie. Jeden z nich ožil právě letos.
1: Letošní festival Pohoda je skutečně ve znamení pohody, ale taky ostrého slunce, prachu a úplně vyprahlé země. Přitom před 25 lety vstoupil tehdejší ročník do historie kvůli přesnému opaku, blátu a dešti. A právě tehdy fotograf Radovan Stoklasa pořídil dnes už ikonický snímek dvojice návštěvníků, která se objímá uprostřed toho rozbahněného areálu a je celá taky zamazaná od bláta. Letos se díky tomuto fotografovi na Pohodě tito dva lidé po 25 letech znovu sešli.
2: Já jsem tu fotku ani nevěděla, doteraz do neděle posledné jsem nevěděla, že na té fotce jsem já.
1: Alenu na fotografii prý jako první poznali dcera a sestra. Teprve díky nim zjistila, že se stala součástí jednoho z nejznámějších snímků v historii festivalu. A Radovana, tedy muže, kterého objímá, zase upozornili kamarádi.
3: Krása, to je, že až mi slza vyhrkla, keď jsem toto zbadal po těch rokoch. Krásné.
1: Náhodné setkání dvou cizích lidí tehdy trvalo jen několik vteřin. Podle obou ale dobře vystihuje jedinečnou atmosféru tohoto festivalu.
3: Pohoda je doslova pohoda. Tu nás se člověk cítí krásně, slobodně a všichni se tu lubí a vám.
1: Fotograf Radovan Stoklasa v roce 2001 procházel rozbahněným areálem a hledal zajímavé festivalové momenty. Když stiskl spoušť, byl to jen jeden z desítek záběrů, které ten den pořídil. Až po letech se ukázalo, že právě tenhle snímek bude s Pohodou spojovat celé generace návštěvníků.
4: My fotografy máme rádi akci, máme rádi, keď je to dynamické. A oni právě, ta partia, která tam šantila v tom blate, tak sa správala presne tak, ako my fotografi chceme.
1: Nápad pozvat dvojici z fotografie znovu na Pohodu nosil Radovan Stoklasa v hlavě několik let. Uskutečnit se ho ale podařilo až nyní. Stačila výzva na sociálních sítích a během několika hodin se oba ozvali. Právě pokračování příběhu fotografie považuje autor za to nejcennější.
4: Lebo o novinářské fotografii zahovorí, že má životnost 24 hodin.
1: Na letošní Pohodě se dvojice znovu postavila před objektiv Radovana Stoklasy a po 25 letech si stejnou fotografii zopakovala. Jen místo bláta měli Radovan s Alenou tentokrát pod nohama rozpálenou vyprahlou zem a kolem sebe své rodiny. Z Pohody v Trenčíně Bára Vránová, Radiožurnál.

Dali s vámi nedělní večerní radiožurnál s datem 12. července. Krajský úřad nebo Baťův institut zítra opět otevřou. Hasičům se požár o víkendu podařilo dostat pod kontrolu, můžou tak zmenšit bezpečnostní perimetr. To je téma pro následující reportáž.

0: Ještě 10 minut a bude 9 hodin večer. Centrum Zlína se zítra vrátí do normálního provozu, ale jen částečně. Po několikadenním zásahu požáru budovy 34 v areálu bývalého Svitu se hasičům podařilo dostat oheň pod kontrolu. Díky tomu zmenší oblast potřebnou k zásahu. Lidé se tak opět dostanou třeba na úřad nebo do muzea.
1: Zajímá nás, jestli budeme moct znovu parkovat nebo ne.
2: Pavel Machů pracuje v budově 13 baťovského areálu, tedy přesně před vytyčeným perimetrem. Na parkoviště pro zaměstnance se ale nedostane, je totiž příliš blízko zřícené budově, tedy už za policejní páskou.
1: Je to kousek, není to daleko, je to řádově 100 metrů.
2: S otázkou, kdy se parkoviště znovu otevře, míří za velitelem zásahu Zdeňkem Otrusinou.
1: Asi to bylo získalo otevřený ty parkovací místa.
3: Teď úplně ty spodní. Bavíme se o tom pod tou budovou, co hořela, úplně tam, jak máme mít ten kontejner. Celé to otevřené nebude.
2: Část parkoviště hasiče otevřou v pondělí, další zřejmě ve středu, vysvětluje velitel.
4: My se snažíme co největší čas zpřístupnit, abychom zlepšili parkování v centru. Plně to nepůjde obnovit, ta kapacita těch parkovišť, část jich zůstane uzavřená z důvodu bezpečnostních.
2: Naopak od pondělka otevřou budovy 14 a 15, kde sídlí Baťův institut, muzeum a galerie. A taky sídlo krajského a finančního úřadu v budově 21. Instituce byly zavřené od začátku čtvrtečního požáru. Pokračuje mluvčí Zlínského kraje Soňa Ličková.

0: víkendu se podařilo Baťův mrakodrap připravit na návrat ke standardnímu provozu, takže od rána budou jak krajský, tak finanční úřad opět otevřené a budou fungovat v běžném režimu.
1: Perimetr hasiči a policisté sice zmenší, k budově se ale ani tak lidé nedostanou blíž než na několik desítek metrů. Místo chtějí hasiči předat majiteli, až budou mít požár kompletně zlikvidovaný. Kdy se tak stane, zatím jasné není. Pak přijde na řadu demolice, kterou zajistí majitel. Do té doby je potřeba perimetr udržovat, doplňuje velitel zásahu Zdeněk Otrusina.
2: Co je jisté, ulice Vavrečkova zůstává uzavřená pravděpodobně v řádu měsíců.
1: Podle hasičů se navíc nedá vyloučit, že se nestabilní budova zřítí sama třeba při silnějším větru nebo bouřce. Ze Zlína Šimon Franz, Radiožurnál.
3: Někdy je to tak a nezmůžeš s tím nic.

0: Radiožurnálu.
1: V Benátkách se učil od mistrů sklářského řemesla. O mnoho let později se tam vrátil jako autor, který na prestižním bienále představil monumentální skleněné objekty a novou technologii práce se sklem. Hostem Radiožurnálu bude Ronny Plesl, který patří mezi nejvýraznější osobnosti současného českého sklářství. Kam se dá ještě posunout tenhle tradiční materiál a obor?
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte zítra
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: plavec Jan Foltín vyhrál na mistrovství Evropy juniorů v Mnichově po kraulařském sprintu také závod na 50 metrů motýlek. Jsou to zprávy. Radiožurnál 21 hodin. Zprávy a Martin Matějka.
1: Premiér odmítl prezidentův návrh na obnovení schůzek ústavních činitelů. Irán oznámil, že čelí novým nepřátelským útokům. Italský tenista Sinner obhájil titul ve Wimbledonu. A zítra bude polojasno, na severovýchodě a severu oblačno, teploty až 31 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO odmítl výzvu prezidenta Petra Pavla k obnovení koordinačních schůzek nejvyšších ústavních činitelů. České televize řekl, že nevidí ke schůzkám s prezidentem důvod vzhledem k tomu, že mají na zahraniční i bezpečnostní politiku odlišné názory.
3: Už bych se měl na něčem koordinovat a my máme svoji politiku, máme program prohlášení vlády, nechci být součástí jeho kampaně.
1: Hrad na slova Babiše reagoval prohlášením, že prezident považuje koordinaci ústavních činitelů za velmi důležitou a bude usilovat o nějakou formu spolupráce a dohody. Íránské revoluční gardy zaútočily drony na americké raketové systémy v Kuvajtu, informuje o tom iránská agentura Fars. Státní média zároveň oznámila, že Írán čelí novým nepřátelským úderům, tentokrát na ostrově Kašm v Hormuzském průlivu. Spojené státy další vlnu útoků zatím nepotvrdily. Podle informací deníku Axios ale podnikla údery na íránská vojenská zařízení a na členy revolučních gard v blízkosti Hormuzského průlivu. Kuvajtská armáda také odpoledne informovala o zásahu jedné z ropných plošin. Po dronovém úderu je tam zraněný jeden zaměstnanec. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský oznámil rekonstrukci vlády, skončit má i současná premiérka Julia Svěridenková. Konkrétní důvody Zelenský neuvedl.
4: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na sociálních sítích napsal, že ve vnitřní situaci se objevily nové výzvy a úkoly. Obnovená vláda by se podle něj měla soustředit především na práci v přifrontových nebo pohraničních oblastech a připravit zemi na další těžkou válečnou zimu. Kabinet by podle Zelenského měl také zintenzivnit práci s klíčovými zahraničními partnery. Za každý směr zahraniční politiky bude proto zodpovědný konkrétní člověk, uvedl Zelenský. Odcházející premiérka Svěridenková by se podle médií měla stát velvyslankyní Ukrajiny ve Spojených státech. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
1: Meteorologové začali používat nové textové předpovědi počasí. Uživatelům mobilní aplikace a webu Českého hydrometeorologického ústavu mají přinést srozumitelnější informace. Lidé v nich uvidí také detailní popis počasí z regionu, říká meteorolog Martin Adamovský.
5: Krajských textových předpovědí. Nově máme třeba odhad srážek za to dané období, zimě tam bude případně odhad sněhu. Obecně se snažíme o větší popisnost, užíváme třeba nově více slovesa, rozvitější vyjádření. I ta struktura těch předpovědí se měnila.
1: Mezi třemi městy na břehu Divoké Orlice v Královéhradeckém kraji jezdí stále víc lidí na sdílených kolech. Volné cestování mezi Kostelcem nad Orlicí, Častolovicemi a Doudleby nad Orlicí bez povinného návratu do výchozího místa už využili podle společnosti Nextbike 400 cyklistů. Nejvíce si uživatelé kolo půjčují okolo 8. a 16. hodiny, což podle provozovatele naznačuje, že sdílená kola lidé využívají hlavně při cestách do práce, školy nebo za službami.
6: Sport. Italský tenista Jannik Sinner stejně jako loni ovládl Wimbledon. Ve finále porazil šampiona Roland Garros Němce Alexandra Zvereva 3-1 na sety. Pro světovou jedničku Sinnera je to šestý grandslamový titul v kariéře. A plavec Jan Foltín vyhrál na mistrovství Evropy juniorů v Mnichově po kraulařském sprintu taky závod na 50 metrů motýlek. 18-letý Čech proměnil v zisk medaile všechny tři individuální finálové starty. Přitom prvním ve středu slavil stříbro na prsařské 50.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Nehoda na D3 u Tábora a omezení na pražském okruhu u Běchovic. Na D3 z Českých Budějovic ve směru do Prahy dejte pozor za sjezdem na Pelhřimov. V nájezdu na dálnici se před malou chvílí podařilo vyprostit dodávku po nehodě, zatím je ale zavřený pravý pruh. Na Pražském okruhu z Černého mostu ve směru na Běchovice zpomalte za sjezdem na Hradec Králové. Na 60. kilometru se zastavíte, kolona se táhne na 62. kilometr. Tam pracují silničáři v levém pruhu, zdržení asi 10 minut. Na trojce z Tábora ve směru do Prahy stále trvá silný provoz mezi Voticemi a Olbramovicemi, zdržíte se okolo 10 minut. Na silnici 50 mezi Uherským Hradištěm a Starým Hrozenkovem dejte pozor za Uherským Brodem. Řeší tam nehodu dvou osobních aut a dodávky, místem se projíždí pomaleji. A na šestce mezi Karlovými Vary a Prahou zpozorněte za Bochovem. Stojí tam na kraji dodávka s přívěsem, tak ho nepřehledněte. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: V noci se ochladí na 16 až 12 stupňů, bude převážně jasno až polojasno, na severovýchodě při zvětšené oblačnosti ojediněle s přehánkami. Zítra pak čekáme hlavně polojasno, na severovýchodě a severu republiky bude oblačnosti víc i s nízkou pravděpodobností přeháněk. Nejvyšší pondělní teploty 27 až 31 stupňů, na severovýchodě naměří 24 a na horách kolem 22 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A teď začíná Sportžurnál s Janem Suchanem.
8: Jenom pár travnatých kurtů najdeme v Česku, přesto se právě na tomhle povrchu českým tenistkám v posledních letech skvěle daří. Teď to titulem na nejslavnějším turnaji planety ve Wimbledonu potvrdila také Linda Nosková. Přitom začátky kariéry nebyly pro její rodinu snadné. Zavzpomíná na to už za chvíli její tatínek, který si přivydělával i sbíráním železa. Ve společné sportovní hodině vysílání Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport se ale budeme věnovat i fotbalovému mistrovství světa nebo Lize národů volejbalistek. Tak ať se vám příjemně posloucháme.
2: Radiožurnál Sport
9: a Jan Suchan.

0: Rádi si na úvod Sportžurnálu v 21 hodin a 10 minut připomeneme vítězství lukostřelkyně Marie Horáčkové, která v Madridu poprvé v kariéře vyhrála soutěž světového poháru a díky tomu si zajistila účast na finále seriálu pro osmičku nejlepších. Teď už ale slibovaný tenisový úspěch. Linda Nosková si v Londýně užívá báječné chvíle po grandslamovém titulu. Z úspěchu své dcery ve Wimbledonu se v dějišti turnaje raduje také otec české hráčky. Drahoš Nosek, bývalý výpravčí a v těchto dnech zřejmě jeden z nejšťastnějších důchodců na světě.
1: Myslel jsem si, že něco takového vůbec v životě nezažiju, ale prostě někdo řekl, je to v ní, no.
2: Vypráví Drahoš Nosek po báječném finále, před kterým byla ale také spousta let nejistoty a těžkého boje kvůli podpoře výjimečného talentu dcery.
1: Manželka neměla nic, já jsem dělal výpravčího a jsem musel sbírat železo starý, abychom přežili. A pak mě jeden kamarád půjčil peníze, abych splatil dluh a já jsem mu to pak splatil, když jsem prodal baráček, až zemřeli rodiče. A už jsme mohli aspoň koupit auto a nějak jezdit a nějak.
2: Popisuje Drahoš Nosek příběhy mnoha rodičů, kteří vsadí na jednu kartu i svědomím, že zřejmě jen miliprocenta z nich se dočkají podobně báječných okamžiků.
1: Je to strašná klika, je prostě ona životně neřekla, že nechce trénovat. A to jsme vymýšleli hrozný věc. My jsme hráli po všech vesnicích, jak jsem viděl někde kurt, nějaký beton, tak jsme tam šli, hráli zadarmo samozřejmě. Starý Pavelka, který trénoval a který strašně pomohl, tak říkal, že takovou holku nikdy neměl, že vždycky řekl, co má dělat, a nemusel to říkat po druhé.
2: Starý Pavelka, jak se jmenoval, jak se s ním prosím, abychom mu mohli zmínit?
1: Jarda, myslím, já bych teďka nechtěl kecat, jo. Pan Pavelka je to a ten jí vlastně udělal. Jezdil a hledal kurty a prostě, když měla 11, 12, 13, tak prostě se jí obětoval. Nikdo o něm neví, je to starý pán, už má 80, ale když si hrál tenis a horník.
2: Vzpomíná otec Lindy Noskové Drahoš na trenérského nadšence a taky na Melanii Molitorovou, maminku slavné tenistky Martiny Hingisové, za kterou jeho dcera občas jezdívala do Švýcarska trénovat.
1: Melanie Molitor nám dala jednu strašně důležitou věc a to byla profesionalita, ten přístup. A manželka přišla jednou s Lindou o 3 minuty později na trénink. 3 dny jim to vykládala, že jestli to udělá ještě jednou, už tam nemusí jezdit. Linda jí měla ráda, ona byla tvrdá, tím nám pomohla nejvíc. Ukázala, že prostě to je těžká práce, těžká robota, nemůže si z toho dělat srandu.
2: Každý z trenérů něčím přispěl, i otec Drahoš Nosek do jistého okamžiku.
1: No, takže do těch 10-11 jsem jí mohl nahrávat z koše a jedeme a pojďme, no. Ale jak měla 13, tak přišla a hrála levou a dala mě 6-0. Tak jsem rozstřískal raketu, říkal, miláčku, s tebou jsem skončil.
2: A to jenom levou pro ten účel s vámi?
1: Abych si zahrál.
2: Usmívá se Drahoš Nosek, který teď viděl, jak jeho dcera v Londýně postupně poráží 7 tenistek a získá wimbledonský titul. Bohužel už se toho nedožila maminka hráčky, které teď Linda Nosková děkovala při závěrečném ceremoniálu.
3: There's also one more person I would like to thank, which is my mom.
4: Tak to bylo těžký, samozřejmě já jsem ji chtěla zmínit, protože tahle výhra opravdu šla pro mě. Celá ta moje nějaká cesta, která vedla až sem, byla, řekněme, že jiná než ostatní. Nikdy jsem, jak vždycky říkám, nikdy jsem tady úplně neměla sedět nebo neměla být. Nikdy ten můj život nebyl nastavený tak, že je to jistý, že někdy v budoucnu tohle z toho vyhraju. Je to všechno takovej prostě malej šok, cokoliv, jakákoliv výhra se povede, tak ji beru strašně vážně. Neberu ji určitě zadarmo, protože tato cesta byla takový jako last minute vlak trochu.
2: Vzpomínala Linda Nosková na své začátky už jako nová grandslamová šampionka. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
5: Poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport.

0: Ve Sportžurnálu se teď budeme dál věnovat tenisovému Wimbledonu, a to s reportérem Jaroslavem Plašilem, který přímo na místě sledoval výjimečné české výkony a nejen ty. Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Byla to velká událost, že poprvé v době samostatné republiky proti sobě stály ve finále grandslamového turnaje dvě Češky. Linda Nosková v obrovském dramatu zdolala Karolínu Muchovou. Ty se v All England Clubu potkáváš celou řadou tenisových osobností, tak jaké jsou s denním odstupem reakce na tenhle mimořádný počin?
1: Stále velké, a teď to možná trošku ožívá při tom kolečku, které teď čeká Jannika Sinnera, vítěze mužské dvouhry, protože on převzal trofej, byť je trofej jiná, ale čekají ho takové ty oficiality spojené se ziskem titulu, kdy se tady projde hezky po útrobách centrálního dvorce. Samozřejmě on už to tady dobře zná, takže se teď bude setkávat i se členy zdejšího klubu, s legendami a tak dále. Trošičku tím ožívají vzpomínky na to včerejší finále českých hráček. Je to obrovská rarita, obrovská výjimka, a važme si toho, protože to říkají všichni tady, kteří Wimbledon sledují. Samozřejmě hodně to třeba vnímají Američané, kteří pamatují éru, kdy se třeba běžně na Grand Slamech utkávali ve finále tenisté ze Spojených států, ale vůbec něco takového nezažili jiné země, mohou o tom jenom snít. Ital Jannik Sinner samozřejmě má řadu krajanů, podobně taky třeba nějaký Alexander Zverev taky má podobně celou řadu nějakých krajanů úspěšných profesionálních tenistů na okruhu delší dobu hrajících, ale nikdy se teď asi, nebo jen těžko se teď může stát, že by se ve finále utkal s některým právě z krajanů, takže obrovský úspěch teď českého tenisu, který tady rezonuje. Samozřejmě bylo by to asi ještě jiné, kdyby třeba šlo o Brity, si myslím, to by ještě byla ještě o to větší tady událost, ale už to, že se utkali dvě Češky, tak je fantastické i tady z toho pohledu neutrálního, že to takhle vnímají tady místní. Každou chvilku mi to někdo připomíná, všichni to zaregistrovali, a co je na tom hezkého, tak oni připomínají tu zábavu. Nejenom to, že se utkali dvě Češky, ale taky to, že je hodně bavili při tom finálovém zápase, že zkrátka strhli pozornost, řekli si o pozornost i lidí, které by třeba ten finálový duel předtím ani tolik nemusel zajímat nebo nezajímal.
0: Linda Nosková je za poslední 4 roky třetí českou tenistkou s titulem z Wimbledonu. Přitom v Česku najdeme opravdu jenom pár travnatých kurtů. Tak jak je to vlastně, Jaroslave, možné?
1: To je skoro, dalo by se říct, zázrak, protože opravdu těch, když to srovnáme s Austrálií nebo s Velkou Británií, to jsou země, kde je spousta travnatých kurtů vedle sebe. Můžete si vybrat, na který půjdete. V Česku musíte jezdit k nějakému nadšenci, nebo třeba jezdívali tenistky do Nymburka se připravovat, ale nedá se to srovnat s těmi podmínkami, které jsou pak tady. A na druhou stranu pak ještě, když se člověk podívá, jak vypadají ty travnaté kurty po 14 dnech hraní, tak je to samá nerovnost, samý vypadá to jako kostrbatě, hodně hnědé místo zelené, a stejně si na tom ty české tenistky jako dokážou skvěle dlouhodobě poradit, teď to platí určitě. Určitě využívají takovou nějakou vrozenou schopnost obecnou pro český národ, šikovnost ohromnou, schopnost improvizovat, to si myslím, že je velmi důležité, kromě toho talentu, takže to si myslím, že českým tenistkám může svědčit právě tyto vlastnosti, které tady mohou na trávě ukazovat, takže asi možná tohle taky trochu.
0: Jak už řekl i sám reportér radiožurnálu Sport na Wimbledonu Jaroslav Plašil, tak už známe pár desítek minut také vítěze mužské dvouhry. Titul obhájil Ital Jannik Sinner, tak co říct k jeho výkonu nejen ve finále proti Němci Zverevovi?
1: No, myslím si, že se rozjížděl pozvolněji, protože přeci jenom na něm trošku ležel stín z nezdaru na Roland Garros. Musel přijít na to, co mu bylo, proč se dostal do potíží, proč tam v uvozovkách skolaboval, prohrál už vyhraný zápas, a možná v něm nějaké pochybnosti na úvod turnaje byly vidět, protože nehrál úplně tak suverénně, ale zvládal ty zápasy, nestrácel zase tolik času, hrál vlastně jednoduché zápasy v podstatě, no a dokázal zvládnout i ty nejtěžší, kdy proti němu stál Novak Djokovic v semifinále. který ho porazil v Austrálii, takže z toho duelu mohl mít Jannik Sinner obavy. No a obstál i dnes v zápase s Alexandrem Zverevem, který byl hodně na vlně, vyhrál Roland Garros, zbavil se tíhy očekávání z Grand Slamového titulu, kdy už konečně, protože to slyšel neustále, hrál tady s velkou lehkostí. Určitě nejlepší výkon na trávě od Alexandra Zvereva, tady ten turnaj celkově, však taky tady je poprvé, nebo byl ve finále. No a Jannik Sinner zvládl právě vystupňovat ten svůj výkon, že Novaku Djokovicovi vůbec nedal šanci na servisu, to bylo až strojové, co předváděl, a dost podobné to bylo vlastně i dnes, protože i když ztratil první set v tiebreaku, tak to byla jenom taková mini příhoda v závěru, kdy vlastně využil Zverev šanci na příjmu, ale pak už ji nedostal pořádnou, takže v tom zápase byl pořád jako druhý a Jannik Sinner byl přesný, dobře se bránil. Ono je obrovsky složité proti němu poskládat vítězné údery, protože on je všude se svým tělem, je vysoký, dlouhý, dostane se všude, krásně se i na té trávě hýbe, takže Zverev to měl těžké a dost často i proto dělal chyby, že zkrátka on to věděl, že musí hrát na hraně, na riziko a tomu zkrátka nešlo tak přesně.
0: To říká Jaroslav Plašil, reportér Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport ve Wimbledonu. Tak děkujeme za celé dva týdny a naslyšenou.
1: Děkuju, naslyšenou.
2: Radiožurnál Sport.
3: Sport ze všech úhlů.

Také cyklistickou Tour de France sledujeme na Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Dnešní devátou etapu vyhrál ve sportu čtyřčlenné skupiny uprchlíků Nizozemec Mathieu van der Poel. Peloton s hlavními favority dojel do cíle o 6 sekund později, chyběl v něm český cyklista Matias Vacek, který tak klesl z 10. příčky celkového pořadí na 24. Dál vede Slovinec Tadej Pogačar.

0: 21 hodin 30 minut. Redu žurnál a zprávy. Tragický požár na jihu Španělska provincii Almeria se už dál nešíří, informoval o tom předseda regionální vlády v Andaluzii Juan Manuel Moreno. Při požáru zemřelo nejméně 12 lidí a dalších 23 úřady stále pohřešují. Oheň zničil až 7000 hektarů půdy. Podle Morena se zhruba 1000 evakuovaných obyvatel bude moct postupně vracet do svých domovů. Po krátké a náhlé nemoci zemřel americký senátor Lindsey Graham, bylo mu 71 let. Republikán zastupoval v senátu stát Jižní Karolína a patřil k nejvlivnějším členům kongresu, hlavně v zahraniční politice. V posledních letech podporoval Ukrajinu a její boj proti ruské agresi. Ještě v pátek byl na návštěvě Kyjeva. V Rakousku asi 100 kilometrů jihozápadně od Vídně havarovalo malé letadlo. Na palubě byly 4 lidé. Při nehodě zemřel pilot a žena. Další dva cestující, muž a dívka, jsou vážně zranění a záchranáři je vrtulníkem převezli do nemocnice. Píše o tom rakouský server Kronenzeitung. Letadlo se zřítilo do strmého zalesněného svahu. Na místě kromě záchranářů, policie a horské služby zasahovalo taky 90 hasičů. Příčiny havárie zatím nejsou jasné. Britská policie zadržela nového podezřelého z vraždy bývalé ministryně. Jde asi o 28-letého muže s britským občanstvím, teď je v policejní cele. Envid Kombová podle vyšetřovatelů zemřela ve středu kolem poledne. Policie ji našla až o den později v místě jejího bydliště. Vyloučila, že by šlo o terorismus nebo politicky motivovaný čin.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Nehoda na D11 u Sadské a omezení na Pražském okruhu. Na dálnici D11 z Prahy ve směru do Hradce Králové opatrně, za sjezdem na Lysou nad Labem. Na 23. kilometru srazilo osobní auto Srnu, tak opatrně projíždějte. Na Pražském okruhu z Černého mostu ve směru do Běchovic zpomalte za sjezdem na Hradec Králové. Na 60. kilometru se dojíždí do Kolony, ta pokračuje až k omezení na 62. kilometr, pracují tam silničáři v levém pruhu. Pražský okruh ještě jednou, tentokrát z D1 ve směru na letiště, opatrně za sjezdem na Jesenici. Na 2. kilometru se pohybují silničáři v levém pruhu. Na tahu 3 z Tábora ve směru do Prahy trvá už jen silnější provoz v okolí Olbramovic a také před Benešovem. Na silnici 50 mezi Uherským Hradištěm a Starým Hrozenkovem dejte pozor za Uherským Brodem. Řeší tam nehodu dvou osobních aut a dodávky, místem se projíždí Kyvadlově, výraznější zdržení ale nenaberete. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: V noci se ochladí na 16 až 12 stupňů, bude převážně jasno až polojasno, na severovýchodě při zvětšené oblačnosti, ojediněle s přeháňkami. A přes den pak čekáme hlavně polojasno, na severovýchodě a severu republiky bude oblačnosti víc i s nízkou pravděpodobností přeháněk. Nejvyšší pondělní teploty 27 až 31 stupňů, na severovýchodě naměří 24 a na horách kolem 22 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte Sportžurnál s Janem Suchanem.
3: Čeští vodáci, to je skoro záruka úspěchu, ukazuje se to i na světovém poháru v rychlostní kanoistice v Montrealu. K bronzu na olympijském kilometru tam kajakář Josef Dostál přidal stříbro na poloviční trati. Čtvrtí skončili jak Jakub Špicar s Danielem Havlem v debelkajaku na pětistovce, tak kanoistka Denisa Řáhová v maratonském pětikilometrovém závodě. Za chvíli už uslyšíte o fotbalovém mistrovství světa, tak zůstaňte s námi, krásný večer.
1: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

0: I v 21 hodin a 37 minut posloucháte Sportžurnál, tedy společné vysílání Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Argentina, Anglie, Francie nebo Španělsko. Přesně za týden v neděli večer budou fotbalisté jedné ze zmíněných reprezentací slavit titul mistrů světa. Pro žádný z těchto národních týmů by to nebylo první vítězství v historii, každý ale čeká na triumf na světovém šampionátu různě dlouho.
1: Nejčerstvější vzpomínky na zisk titulu mistrů světa mají jeho obhájci z roku 2022 a celkem trojnásobní světoví šampioni z Argentiny. Jihoameričany na turnaji táhne jejich hlavní hvězda. Kapitán Lionel Messi dal gól nebo asistoval ve všech zápasech a s 8 brankami společně s Francouzem Mbappém vede tabulku střelců. Argentinci se ve středečním semifinále střetnou s Angličany, kteří naopak vůbec na postup do finále mistrovství světa čekají od svého jediného zlata z roku 1966. It is all over England and the world champions. This the greatest moment in the history of English football. Angličanům se historicky v play-off velkých šampionátů nedaří. Mistrovství Evropy třeba nikdy neovládli, přitom na posledních dvou kontinentálních turnajích hráli finále. Výkony velkých hvězd a kvalita trenéra aktuálního kádru by ale podle bývalého anglického reprezentanta Ria Ferdinanda mohly 60-leté čekání ukončit.
2: Máme v týmu dva superhrdiny, Harryho Kanea a Judea Bellinghama. Navíc věřím, že trenér Tuchel je schopný hráče nabudit v těžké chvíli. Poslední roky se na klubové úrovni většinou daří těm, kteří hrají aktivní a agresivní fotbal. To je zásluha koučů, kteří se rozhodují asertivně a nebojí se reagovat na průběh zápasu. Myslím, že díky tomu složité momenty na šampionátu zvládáme. A navíc Argentina měla určitě blíž k vypadnutí než my.
1: Přiznal Ferdinand na svém YouTube kanálu, že Anglii proti Argentině věří. Ať už postoupí kdokoliv, o titul bude hrát s lepším ze semifinálové dvojce Francie-Španělsko. Evropské fotbalové velmoce se utkají v úterý a Francouzi se budou snažit o třetí postup do finále mistrovství světa v řadě. Před 4 lety sice podlehli Argentině, v roce 2018 ale svou historicky druhou trofej pro světové šampiony získali. It is France. Allez les bleus. A někteří mistři světa před 8 let jsou ve francouzském týmu doteď. Jedním z nich je kapitán a 8-gólový střelec na turnaji Kylian Mbappé, který společně s Olisem, Duem, Dembelem a Barkolou vytvořil asi nejobávanější útok na šampionátu. Španělé ale mají nejlepší obranu na turnaji. Zatím inkasovali jediný gól a můžou tak dál snít o tom, že do své sbírky přidají druhou trofej pro mistry světa. There it is, Spain, a world champions. 2010. Jediné zlato získala reprezentace z Pyrenejského poloostrova v roce 2010. Od té doby se nedostala na šampionátech dál než do osmifinále, ale letos tuhle černou sérii přerušila. O tom, co duel Španělska s Francií rozhodne, mluvil ve vysílání australské televizní stanice SBS někdejší útočník Barcelony Kevin Prince Boateng. Spain is the only team where
3: I can see go toe to toe with them. Španělsko je jediný tým, který se jí může vyrovnat. Francie má lepší individuality a to může tenhle zápas rozhodnout. Pokud se ale Lamine Yamal svým výkonem dostane na úroveň Kyliana Mbappého, Španělé budou mít šanci uspět. Rozhodně je nechci odepisovat. I'm not
1: ruling them out. Jak se bude úřadujícím evropským šampionům ze Španělska proti Francii dařit, zjistíte v úterý večer z přímého přenosu Radiožurnálu Sport, který odvysílá ve středu i souboj Argentiny a Anglie. V neděli se pak ve finále rozhodne o tom, kdo bude na titul mistrů světa čekat dál a kdo si naopak přikreslí nad svůj znak další mistrovskou hvězdu. Tadeáš Skalický, Radiožurnál.
4: Radiožurnál Sport. Jediná sportovní stanice v Česku.

0: České volejbalistky mají za sebou druhou sezónu v Lize národů. Nazbírali v ní ještě o 2 body víc než při úspěšné premiéře a v soutěži pro nejlepších 18 týmů planety skončili 10. Může za to závěrečné vítězství 3-2 na sety nad Francií na turnaji v Bělehradě, kde Češky ještě porazili Bulharsko a podlehli Německu s Nizozemskem. Hodnotí blokařka Ela Koulisiány.
1: Super, pro nás super. Chtěli jsme určitě zabojovat o víc, ale 2 jsou výborný, je to o 1 víc než loni.
2: To říká Helena Grozer, která teď prošla kolem a metr vedle nás je Pavla Šmídová. Vy jste hodně spolupracovali na středu sítě i v důležitých chvílích.
1: Jo, Vinci mi to tam krásně nesázela.
2: Vinci, to je Pavla Šmídová.
1: Ano, krásně mi to tam házela, dnes nám to sedlo, tak doufám, že jsme nějak takto našli do příštích zápasů zase o kruček víc.
2: Pochopitelně, že signály si ukazujete a domlouváte se dopředu, ale častokrát jste útočila za hlavou nahrávačky. To se domlouváte, nebo to tak vyplynulo ze situace?
1: Někdy to vyplyne, ale spíš se domlouváme většinou. Je to Vinci a ji respektuje to kápo a ona mě tam posílá.
2: Co servis? V prvním setu jste, zdálo se, takticky zkracovali podání, trpovali i blokařku, to byl záměr?
1: Asi jo, my jsme viděli, že Francouzky jsou unavený po 5 setech, takže ten záměr byl i trošku unavit ty smečařky, aby si k tomu museli udělat ten krok dopředu a pak třeba nebyli v takovým rytmu do útoku.
2: Vítězství 3-2 nad Francií, je to i důležité.

0: bounce, nahoru dolů to trošku šlo.
1: Jako na houpačce.
0: Ano, jako na houpačce, ale jsem mega ráda, že jsme vždycky dokázali zareagovat a vlastně dostat se třeba z toho, že jsme den předtím prohráli to. VNL-ko je hrozně v tomhle jako tvrdý, jo, že třeba ne-li ani 24 hodinách už je další zápas, takže si myslím, že nás to obrovsky posilnilo.
1: Pavla Šmídová doplní Elu Kulisiány, rozumíte si opravdu na středu sítě, ona vás poslouchá?
2: No poslouchá, ale potom jsou tam různý situace, kdy ona musí změnit to rozhodnutí vlastně podle přihrávky, tak potom už já musím věřit jí, že to změnila dobře, ale myslím si, že to se dá, že si ze začátku trošku to vázlo, když bylo přihraný jinam a ona to měla změnit, tak si nebyla taky stále, teďka si myslím, že prostě jí to dodává víc odvahy, když dostává víc balónu, takže je to lepší.
1: No byly tam situace, kdy Ela Kulisiány útočila, možná i Magdalena Jehlářová, ze situace, kdy je za vámi, za hlavou, to není předem domluvená věc?
2: Někdy jo, a někdy ne, no.
1: 4 zápasy v Bělehradě, 2 prohry, 2 vítězství. Jaká je to informace?
2: No, myslím si, že můžeme být spokojení, že kdyby nám někdo před vlastně celým turnajem řekl, že budeme 10., takže bychom to vzali hnedka. Jasně, mrzí nás prohra třeba s Německem, s Holandskem, že jsme mohli trošku víc ukázat, co je v nás, ale jsme aspoň rádi tady za ty 2 vítězství proti Bulharsku a Francii, kdy vlastně jsme potvrdili tu, nechci říct, roli té desítce.
1: A konkrétně zápas s Francií, tak je velká výsledkově volejbalová houpačka.
2: Jo, určitě, tak to byla taková třešnička na dortu tady za tím celým 3týdenním VNL. To ukázalo ten charakter toho týmu, že prostě bojujeme. Trenér nám tam furt říkal, nevzdávejte to, není to u konce. A fakt to nebylo u konce, až prostě dopadl balon a my jsme vedli o 2 body, tak byl konec. Takže jsme strašně rádi za to vítězství a je to docela vydřený vítězství, bych řekla.
1: Vy jste nahrávala, to je ale vaše pracovní povinnost, také jste si zasmečovala. I prsty jste dostala balon na druhou stranu.
2: Jo, tak ono to vždycky vyplyne z nějaké situace tady to, ale teď si půjdu dát asi lét na to rameno, už jsem 2x smečovala.
1: Dodala s úsměvem Pavla Šmídová z Bělehradu, Kamiliáša, Radiožurnál.
3: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Ani ne před hodinou jsme poznali vítěze letošního Wimbledonu v mužské dvouhře. Titul obhájil italský tenista Jannik Sinner, který ve čtyřech setech zdolal Němce Alexandra Zvereva. V ženském deblu královali Číňanka Kuo s francouzskou Mladenovičovou. Ve finále porazili kanadsko-brazilskou dvojici Dabrovská-Stefaniová.
1: Radiožurnál Sport. Všechny výsledky na jednom místě.
0: Společné vysílání Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport teď uzavřeme motosportem. Rally Bohemia se startem a cílem v Mladé Boleslavi vyhrál Dominik Stříteský z Fábií. Druhý skončil Filip Mareš v kokpitu Toyoty s odstupem 2 sekund a 3 desetin. Třetí z další Fábií Jan Kopecký ztratil na vítěze 25 sekund. Stříteský ovládl soutěž po třetí v kariéře.
2: Zase to bylo těsné jako na každém závodě. Nevím, který z těch ročníků tady vyhrát byl jednodušší. Spíš si myslím naopak, že všechny byly stejně těžké a jsme rádi, že to je po takovém souboji a že se můžeme z toho radovat. Byl to krásný souboj, ten rozdíl nebyl nikdy větší než 1 vteřina, a naopak spíš to byly nízké desetiny a člověk nemohl vypustit ani jednu zatáčku, jak Filip, tak my. Takže my jsme rádi, že jsme teď šťastnější a mu patří velké díky za celý ten souboj.
3: Zmínil dnes už trojnásobný vítěz soutěže Dominik Stříteský. Ten souboj byl dramatický až do cíle poslední rychlostní zkoušky a nabídl otázku, jestli se dá jet na Rally Bohemia ještě rychleji.
2: Já si myslím, že si za rok řekneme, protože vždycky si povídáme o tom, že se jelo rychle, že už to rychleji nejde, přijedeme za rok a ještě jsme schopni to posunout.
3: Rád by svůj výkon ještě posunul druhý v cíli Filip Mareš. Na domácí soutěži bydlí v Mladé Boleslavi, zatím na triumf čeká, už letos pomýšlel na prvenství, zklamaný ale ze svého výkonu nebyl.
4: Bylo to rozhodně na hraně, já si myslím v tuhle chvíli nejvíc, co s tím autem dokážeme předvíst. Pocitově můj nejlepší den závodního pilota v kariéře, takže já nemůžu být nespokojený s tím výkonem a bohužel to nestačilo na vítězství, ale stávají se v životě horší věci.
3: Těžko přitom hledal, kde by ještě z náskoku Dominika Stříteského mohl nějakou tu desetinu sekundy umazat.
4: Vždycky ty desetinky tam samozřejmě jdou najít, ale dá se říct, že jsme celý závod tahali za ten delší konec provazu a že to nebylo úplně pod naší kontrolou a není to jenom o rukách, je to i o technice a my víme, že jsme zvlášť na některých kopcovitých tratích ztráceli i na té technice, ale na to se v žádném případě nechci vymlouvat.
3: Třetí skončil desetinásobný vítěz Rally Bohemia Jan Kopecký. Na lídra ztratil 25 sekund. S pořadím nastupních vítězů byl po defektu v závěrečné RZ spokojený.
5: Mě bylo jasný po té první sekci, že pokud kluci neudělají chybu, tak to asi těžko můžeme nějakým způsobem zlámat. Já jsem tady zlomil kolo, ale to akorát. Dali jsme do cíle, ztratili jsme 9 vteřin na prvního tady na ty super speciálce a zaplať pámu jsme udrželi to třetí místo. Soutěž samozřejmě je hezká, jako trošku mě chybí tady v českém mistráku, by mohly být nějaký dominantnější rychlostní zkoušky, abychom se nehonili tady po městě jak opice v kleci. Samozřejmě to zajímavý pro diváky, ale myslím si, že tady to je až moc. Vím, že ta situace je složitá s tím najít jak rychlostní zkoušky, tak lidi, kteří to potom jsou schopni zabezpečit, ale je to asi takový mítehní přání, aby ta Bohemka se vrátila tam, kde byla.
3: Dodal k 53. ročníku Rally Bohemia Jan Kopecký. Z Mladé Boleslavy s přispěním Pavla Petra, Jakub Kanta, Radiožurnál.

0: Radiožurnál je 22 hodin. Martin Matějka a zprávy.
1: V thajském Bangkoku zemřelo při požáru v baru nejméně 27 lidí. Česká turistka na Slovensku nepřežila pád v Malé Fatře. Tenista Sinner obhájil titul ve Wimbledonu a získal svou pátou grandslamovou trofej. A zítra bude polojasno na severovýchodě a severu oblačno, teploty až 31 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Při nočním požáru baru v thajském hlavním městě Bangkoku zemřelo nejméně 27 lidí, několik dalších je zraněných. Informuje o tom thajský premiér Anutin Chaniwrakuna. Agentura AP píše, že podle záchranářů začalo v baru hořet kolem půlnoci tamního času. Hasičům pak trvalo dostat plameny pod kontrolu asi půl hodiny. Příčina požáru zatím není jasná a vyšetřovatelé ji teď podle thajského premiéra zjišťují. Ve slovenském pohoří Malá Fatra zemřela česká turistka. 73-letá žena uklouzla a nepřežila pád skalnatým lesním terénem. Neštěstí se stalo u vesnice Těrchová nedaleko Žiliny, informovala o něm slovenská horská záchranná služba. Těrchová a její okolí patří k vyhledávaným turistickým cílům. V oblasti je hodně značených turistických cest i soutěsky s vodopády. Hasiči čtvrtý den zasahují u požáru v baťovském areálu ve Zlíně. Zabezpečují čerpání vody pro automatické ostřikovače, které chladí budovy číslo 34. Jestli se podaří trosky objektu zítra předat majiteli, mluvčí hasičů Pavel Řezníček nepotvrdil.
3: Nadále pokračujeme, nebo máme snahu zlikvidovat ten požár, to znamená, máme zřízeno čerpací stanoviště na Dřevnici, dopravujeme vodu na místo událostí a pomocí dvou stabilních monitorů skrápíme a ochlazujeme ty sutiny, tak aby jsme dosáhli likvidace a zamezení vlastně vzniku těch splodin hoření.
1: Hasiči v sobotu večer snížili stupeň požárního poplachu ze druhého na první. Dál platí doporučení ve Zlíně nevětrat, pokud lidé ucítí kouř. Policisté prověřují rekonstrukci pražského mostu v Karlových Varech. Těžké kusy staré vozovky tam padají do ohře. Na situaci upozornili vodáci, kteří po řece v sobotu odpoledne pluli.
4: Když jsme po něm projížděli, tak tam visel železo, beton, který kdykoliv se mohl uvolnit, bylo úplně jako života ohrožující.
5: Řekl Jakub, který s kamarády padající kusy železobetonu, asfaltu i polystyrenu natočil na video a věc oznámil policii. Kusy mostu podle skupiny vodáků mohly mít i přes 100 kilo. Situace zachycená na video je znepokojující, říká krajská policejní mluvčí Kateřina Pešková.
6: Znamenou událostí se budeme dále zabývat a současně prověříme všechny okolnosti.
5: Nápravu od stavební firmy požaduje ředitelství silnic a dálnic, které zakázku objednal, říká mluvčí Jan Riedl.
7: Během dalšího rozebírání stavebních prvků bude navíc vyčleněn dozor, který bude sledovat, případně varovat a řídit provoz přímo pod mostem.
5: Dodává, že firmu bude ŘSD penalizovat. Rekonstrukce mostu má trvat ještě zhruba rok a půl. Františka Rohlíčková, Radiožurnál.
1: Správa železnice začíná opravovat stropní desku odbavovací haly pražského hlavního nádraží. Do budovy na několika místech zatéká. Silničáři proto od zítřka omezí provoz na magistrále. Uzavřené bude i parkoviště nad halou, říká mluvčí správy železnice Nela Frýbová.
8: Práce na magistrále potrvají do poloviny listopadu. Po celou dobu rekonstrukce zůstanou zachovány vždy dva jízdní pruhy v každém směru.
2: Sport.
1: Italský tenista Jannik Sinner slaví obhajobu titulu ve Wimbledonu. Světová jednička porazila ve finále v Londýně šampiona z Roland Garros Němec Alexandra Zvereva 3-1 na sety. Pro Sinnera je to pátá grandslamová trofej v kariéře. Lukostřelkyně Marie Horáčková vyhrála poprvé v kariéře soutěž světového poháru. Díky vítězství v Madridu si česká olympionička zajistila účast ve finále seriálu. Ve španělském hlavním městě Horáčková nestratila v rozhodujícím duelu s Turkyní Gokirovou ani set. Emoce po triumfu popsala mistryně světa z roku 2023 v rozhovoru pro Radiožurnál Sport.
9: Když to tam padlo, tak ze mě spadlo úplně všechno a byla jsem strašně šťastná, protože se mi splnil nějaký cíl, kterýho jsem hrozně dlouho chtěla dosáhnout a ještě k tomu jsem si vlastně vystřídala letenku do Mexika, takže pak už mě to vlastně došlo, většinou mi to dojde, když pak vidím nastupních vítězů vztyčenou naší vlajku, zaspívám si hymnu a slzy tam jdou taky.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Nehoda na D2 u Podivína a omezení na D8 u Libouchce. Na D2 z Brna ve směru do Bratislavy zpozorněte za sjezdem na Podivín. Na 42. kilometru řeší nehodu dvou dodávek, jsou v odstavném pruhu, v místě se může brzdit a náhle vybočovat. Na D8 mezi Drážďany a Prahou se mezi 86. a 83. kilometrem v tunelech připravuje nové omezení. Projíždí se v obou směrech pouze pravým pruhem. Na východní části okruhu z Černého mostu ve směru do Běchovic zpomalte za sjezdem na Hradec Králové. Na 60. kilometru se zpomaluje, následná fronta pokračuje až na 62. kilometr, tam je noční omezení a průjezdní pouze pravý pruh. Na pražském okruhu směrem na letiště nepřehledněte krátkodobé omezení za sjezdem na Jesenici, na 2. kilometru pracují silničáři na údržbě a opravě telematiky v levém pruhu. A na tahu 207 mezi Toužimí a Stříbrem dejte pozor před Radyní. Na silnici tam spadly dva stromy, na místo už jedou hasiči. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra čekáme hlavně polojasno, na severovýchodě a severu republiky bude oblačnosti víc i s nízkou pravděpodobností přeháněk a nejvyšší pondělní teploty 27 až 31 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Je s vámi nedělní večerní Radiožurnál s Vladimírem Krocem.
11: Přibližně 60 kilometrů od Paříže dnes vypukl lesní požár. Plameny částečně uzavřely dálnici A6, jednu z hlavních dopravních tepen mezi severem a jihem Francie, což způsobilo komplikace během jednoho z nejrušnějších víkendů letní turistické sezony. Pokračuje tedy nedělní večerní Radiožurnál, máme 12. července.
2: Večerní Radiožurnál a Vladimír Kroc.

0: Robbie Williams ve večerním radiožurnálu 10 minut po 10. hodině. Už v říjnu budeme v komunálních volbách vybírat členy obecních zastupitelstev pro další 4 roky. Nezávislí kandidáti a jejich sdružení musí do 4. srpna přiložit ke kandidátní listině petici s podpisy voličů. Ve velkých městech jejich zákon vyžaduje stovky až tisíce. V nejmenších obcích ale můžou stačit třeba jen 4 podpisy.
1: Ne. Oslovil vás někdy někdo, že by potřeboval podpis na petici, proč chce kandidovat do zastupitelstva jako nezávislý kandidát?
2: Ne.
1: A kdyby takhle někdo přišel, podepsali byste mu to?
3: Asi ne.
2: Obak záleží, kdo by to byl, ale asi jo. Já asi jo.
1: Na Masarykově náměstí v Pelhřimově jsem se právě přesvědčil, že sběr podpisů na petice pro nezávislé kandidáty, kteří se chtí ucházet o místo v zastupitelstvu, asi nebude nic jednoduchého. Pokud bych se já rozhodl kandidovat tady v Pelhřimově, tak bych takových podpisů musel sehnat 600. Ne všude je to ale takhle složité. Já jsem teď vystoupil z auta v obci Běla, která leží asi 20 km od Pelhřimova. Je tady návesní rybníček, malá kaple. Žije tu asi necelých 60 obyvatel. Vypadá to, že většina je v práci, široko daleko nevidím nikoho, kdo by mi tu mohl podepsat petici. Nicméně tady by mi stačili pouze 3 lidé, takže by se to vlastně dalo vyřešit i v kruhu rodinem. No a kdybych popojil ještě trošku dál do Vysoké Lhoty, což je vůbec nejmenší samosprávná obec v České republice, tak tam by mi stačil podpis pouze jeden. Jak a podle čeho se tedy počty podpisů nutných pro kandidaturu počítají? Já jsem se na to zeptal mluvčí krajského úřadu kraje Vysočina Jitky Svatošové.
4: Klíčem pro výpočet podpisů na peticích nejen pro nezávislé kandidáty, ale i pro sdružení nezávislých kandidátů je počet voličů v obci k 1. 1. roku, kdy se volby konají. Například u sdružení nezávislých kandidátů v obci do 500 obyvatel je třeba získat 7% podpisů z počtu voličů. Pro nezávislého kandidáta ve stejné obci jde o 5% podpisů voličů.
1: Pokud by si ale někdo myslel, že když bude kandidovat například v té zmiňované Vysoké Lhotě, stačí, když si petici podepíše sám, není to tak. Vysvětlila mi to Hana Malá z ministerstva vnitra.
5: Podepsat petici může pouze ten, kdo bude oprávněn hlasovat do daného zastupitelstva obce. Je možné podepsat i více petic, ale každou z nich pouze jednou. Nezapočítávají se také podpisy samotných kandidátů.
1: I přesto mají nezávislí kandidáti z malých obcí určitou výhodu proti těm z velkých. Řekla mi to výkonná ředitelka Svazu města obcí Radka Vladyková.
6: Když je to obec větší, tak opravdu musíte obejít, zvonit nebo dělat různé podpisové archy po jednotlivých domácnostech, což je velice náročné. Já sama jsem to absolvovala 2x.
1: Letošní komunální volby připadají na 9. a 10. října. Milan Soldán, Radiožurnál.
7: Každá letní láska zmizela jak prázdniny. Naplnila nás tak, že neměli jsme prázdný dny.

Sokolské myšlenky se rozšířily z území bývalého Rakouska, Uherska do Ameriky a taky na východ, třeba na Balkán. Za chvíli navštívíme Sokolovnu v srbském Bělehradu, která už sice Sokolům nepatří, ale sportuje se tam dál.

0: Tak tohle byl Korc ve večerním radiožurnálu. I takto pozdě na silnicích zjevně rušno.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Nebezpečí na D5 u Rokycan. Na dálnici D5 z Plzně ve směru do Prahy opatrně za sjezdem na Rokycany. Na 60. kilometru nám hlásíte skříň v odstavném, ale částečně v pravém pruhu a musí se náhle vybočovat. Opakuji, D5 z Plzně ve směru do Prahy 60. kilometr skříň na vozovce. Další zelená vlna nejpozději ve zprávách v celou.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Ve zdravém těle zdravý duch, to je heslo, které díky sokolům doletělo daleko za hranice českých zemí. Sokolské jednoty vznikaly od 19. století nejen na území tehdejšího Rakouska-Uherska, ale i za jeho hranicemi. Imigranti je sebou dovezli i do Ameriky nebo třeba do Francie. Historická stopa sokolů se dá najít i v centru srbského Bělehradu.
3: Je ráno, jsem v Bělehradu a jsem na rohu ulic Deligradska a Tyršova. Proč tady? Protože tady je obrovská, ale opravdu na poměry Bělehradu obrovská sokolovna. A tady mě čeká Ivan Živanovič, to je generální sekretář Sokolského svazu Srbska. Kad je to bio izgrađeno?
4: 1931. godine.
3: Celá tahleta stavba byla postavená v roce 1931 a byl to první sokolský dům v Bělehradu. Je to čtyřpatrová budova s krásným impozantním vchodem, ozdobeným bílou a takovou terakotovou barvou. Jsou tu čtyři sloupy a nad tím vchodem se klene oblouk se slovanskými ornamenty. Tak asi můžeme vstoupit dovnitř.
4: Velika slika, prolazak kralja Petra preko Albanije, prvi svetski rat.
3: Sále, kde se zrovna hraje košíková, je velikánská nástěná malba, která znázorňuje průvod krále Petra, když za první světové války opouštěl Srbsko. A pozor, tady je míč. A s celou tou svojí kolonou procházel do Albánie přes hory. Malba byla zamalovaná bílou barvou a když se tahle ta tělocvična rekonstruovala, tak náhodou ji objevili, tak je zase k vidění.
4: Ovde večeras ples.
3: Aha.
5: Tady se bude večer tancovat. Každý víkend tu sokolové pořádají taneční večer.
6: Střih a jsme o pár hodin dál v neděli večer. Ve společenském sále s parketem se míhají barevná světla a DJ pouští taneční hudbu. Třeba vals, foxtrot, rumbu, mambo nebo i něco rychlejšího.
3: Na parketu tancuje 8 nebo 9 párů, sem tam se někdo přidá, popije jí kávu, není tu vidět žádný alkohol.
4: A sada jsou tu krásné stvary, má sála, má škola.
3: Sokolský dům v Bělehradu, to je takové trošku bludiště, je tady spousta schodišť, něco vede dolů do bazénu a ta schodiště vedou k různým sportovištím, do různých tělocvičen. Tak, teď jsme v jedné z nich, krásná palubovka.
4: 24 jedinice iz 17 gradova.
6: Sokol má v Srbsku 24 jednot v 17 městech. Sokolské hnutí má v této balkánské zemi 4 až 5 tisíc členů, kteří se věnují atletice, gymnastice, míčovým sportům, baletu a tanci. Podobně jako čeští sokolové jezdí na výlety a výšlapy, táboří a také mají společné slety, jen ne tak velké jako v Česku, přiznává pan Ivan.
3: V letech 1945 až 1946 znárodnil budovu Sokolského svazu v Bělehradu stát. Dnes je tady městské sportovní centrum. Velké červenobílé obrazce sokola s roztaženými křídly a pařáty, ale na podlaze vstupní haly zůstaly. Z Bělehradu Pavel Novák, Radiožurnál.

0: Bruselské chlebíčky.
1: Průvodce kuchyní evropské politiky a jejím zákulisím.
0: Chcete poznat detaily diplomatických vyjednávání?
1: Nebo zjistit, co si státníci řekli po vypnutí mikrofonu?
0: Poslouchejte podcast Bruselské chlebíčky.
1: Každé pondělí v aplikaci Můj rozhlas.cz.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál 22.30. Martin Matějka a zprávy.
1: Situace na Dolní Dyji je kvůli přemnoženým sinicím velmi vážná. Pod Novomlýnskými nádržemi v noci kleslo množství kyslíku ve vodě skoro na nulu. Radiožurnálu to potvrdila mluvčí státního podniku Povodí Moravy Jana Kučerová. Vodohospodáři teď podle ní tok kontrolují. Loni kvůli přemnoženým sinicím uhynulo na Dolní Dyji asi 30 tun ryb. Podle Kučerové se dají ztráty očekávat i letos. Při nočním požáru baru v thajském hlavním městě Bangkoku zemřelo nejméně 27 lidí, několik dalších je zraněných. Informuje o tom thajský premiér. Agentura IP píše, že podle záchranářů začalo v baru hořet kolem půlnoci tamního času. Hasičům pak trvalo dostat plameny pod kontrolu asi půl hodiny. Příčina požáru zatím není jasná a vyšetřovatelé ji teď podle thajského premiéra zjišťují. Policie varuje před další vlnou podvodných SMS zpráv. Útočníci se v nich tentokrát vydávají za dopravní policisty a po lidech žádají zaplacení pokuty za údajné překročení povolené rychlosti v autě. Zároveň jim vyhrožují soudem nebo zákazem řízení. Cílem je ukrást peníze nebo taky osobní data obětí. Mluvčí policejního prezidia Jakub Vinčálek doporučuje na takové zprávy vůbec nereagovat. A mezi třemi městy na břehu Divoké Orlice v Královéhradeckém kraji jezdí stále víc cyklistů na sdílených kolech. Volné cestování mezi Kostelcem nad Orlicí, Častolovicemi a Doudleby nad Orlicí bez povinného návratu do výchozího města už využili 400 lidí. Nejvíce si uživatelé kolo půjčují okolo 8. a 16. hodiny, tedy hlavně při cestách do práce nebo do školy.
2: Sport.
1: Šampionem dvouhry mužů ve Wimbledonu je po roce znovu tenista Jannik Sinner. Italská světová jednička přehrála ve finále Němce Alexandra Zvereva 3-1 na sety. Devátou etapu cyklistické Tour de France ovládl Mathieu van der Poel. Lídrem celkového hodnocení zůstává Slovenec Tadej Pogačar stále o 2 minuty a 42 sekund před Dánem Jonasem Vingegaardem.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Překážka na D5 u Rokycán a na D11 u Sacké. Na dálnici D5 z Plzně ve směru do Prahy velmi opatrně za sjezdem na Rokycany. Na 60. kilometru nám hlásí ten nebezpečnou překážku.
4: Kolem 60. kilometru, že leží skříň v odstavném pruhu, ale částečně zasahuje i do pomalého pruhu.
3: Na D11 z Prahy ve směru do Hradce Králové zpozorněte za sjezdem na Lysou nad Labem. Na 21. kilometru stojí osobní auto v odstavném pruhu. Na Pražském okruhu ve směru z Černého mostu do Běchovic opatrně za sjezdem na Hradec Králové. Na 62. kilometru pracují na opravě mostu, mají zabraný levý pruh a tvoří se kratší kolona. A Pražský okruh ještě jednou, tentokrát z D1 ve směru na letiště. Za sjezdem na Jesenici pracují silničáři v levém pruhu na 2. kilometru, kolem se projíždí plynule. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: A v noci se ochladí na 16 až 12 stupňů, bude převážně jasno až polojasno. Na severovýchodě při zvětšené oblačnosti ojediněle s přeháňkami. A zítra pak čekáme hlavně polojasno, na severovýchodě a severu republiky bude oblačnosti víc i s nízkou pravděpodobností přeháněk. Nejvyšší teploty 27 až 31 stupňů, na severovýchodě naměří 24 a na horách kolem 22 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Pokračuje večerní víkendový Radiožurnál s Vladimírem Krocem.
5: Počet obětí dvojice ničivých zemětřesení, která zasáhla Venezuelu 24. června, vzrostl na 4490. O aktualizované bilanci dnes informoval předseda venezuelského národního shromáždění Jorge Rodriguez. Záchranáři z trosek vyprostili 6462 lidí.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o víkendu.

Coldplay ve večerním radiožurnálu. Další podvodné SMSky, další téma pro rubriku Ověřovna. Tentokrát kolegové ze serveru iRozhlas.cz varují před podvodníky, kteří se vydávají za dopravní policii a lákají z lidí peníze za platbu údajných pokut. O tématu budeme detailněji mluvit už za chvíli.

0: Možná i vám nedávno přišla SMS zpráva od dopravní policie s tím, že máte urgentně zaplatit pokutu za překročení rychlosti. Jde ale o podvod, který z vás má vylákat peníze nebo osobní údaje. Tématu se věnují redaktoři našeho zpravodajského serveru iRozhlas v rubrice Ověřovna. No a z detaily je teď ve studiu David Šalek z domácí redakce. Dobrý večer.
1: Pěkný večer.
0: Tyto podvodné zprávy v posledních týdnech v několika vlnách přišly mnoha Čechům. Jak vypadají?
1: Hned na začátku se v nich píše, že jde o poslední napomenutí za překročení rychlosti. Zpráva odkazuje i na webovou stránku, kde je údajné číslo případu a typ přestupku. Konkrétně má jít o překročení rychlosti zaznamenané na automatickém rychlostním radaru. A pokud dotyčná osoba nezaplatí, hrozí podle informací v textu zprávy i zákaz řízení, soud, vymáhání částky nebo úhrada nákladů právě na to vymáhání. Policie ale samozřejmě upozorňuje, že to je podvod.
0: A jak takovou podvrženou SMS-ku poznáme?
1: Zprávy přicházejí z telefonního čísla s předvolbou plus 63, to je totiž předvolba Filipín. Varováním je i zmíněný apel na okamžitou platbu nebo třeba i nabízená sleva 50% za urychlené zaplacení. Mluvčí policejního prezidia Jakub Vinčálek ale vysvětluje, že takhle policie rozhodně nekomunikuje.
2: Nikdy nikoho přes SMS-ky nevyzývá. Stejně tak nebude nutit adresáta nebo toho, komu má být ta zpráva doručena, aby vyplňoval nějaké online údaje nebo platil jakýkoliv finanční obnos přes různé platební brány.
1: Takové zprávy proto doporučuje smazat a nereagovat na ně. A pokud lidé na odkaz přeci jen kliknou, neměli by rozhodně zadávat žádné osobní údaje. A lidé by měli být obezřetní taky v dalších situacích. V Ověřovně jsme už v minulosti varovali i před dopisy s výzvami k uhrazení exekucí za fiktivní služby, phishingové e-maily, které hrozily trestním řízením a zatykačem, nebo před falešnými telefonáty, kdy hlas upravený umělou inteligencí žádá o pomoc příbuzné. Pokud má člověk pochybnosti o obsahu jakékoliv výzvy, je dobré kontaktovat policii nebo třeba banku a všechno si určitě ověřit.
0: To byl David Šalek z domácí redakce. Díky. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Další podrobnosti a taky všechny díly rubriky Ověřovna najdete na serveru iRozhlas.cz.

0: Chodonínská zoo dokončuje nový pavilon akvárií. Nahradí ten, který před 5 lety zničilo tornádo. Nová expozice imituje africká sladkovodní jezera Malawi a Tanganyika a plavou v ní už první ryby. Dalšími budou zoologové dvě nádrže osazovat v následujících týdnech. Celkem návštěvníci uvidí 2000 jedinců z 35 druhů. Kdy přesně se expozice otevře, zatím není jasné. Nejspíš to bude ještě v srpnu.
1: Dovážíme je v juvenilním stádiu, což jsou rybičky velikosti zhruba 4 až 5 cm, které vlastně se snadně adaptují na to nové prostředí.
2: Zooložka Lenka Pacíková kontroluje nové rybky ve velké nádrži Hodonínského pavilonu akvárií. Naváží je po týdenních intervalech v malém množství.
1: Takže tohle konkrétně je Malawi, vidíte, že je to takové krásně barevné. Je to v podstatě taková levnější alternativa korálového útesu sladkovodní.
3: Mezi tím, co jste mi to popisovala, tak hejno rybiček se zhromáždilo za vámi. Když se na to podíváme, co tam teď máte za druhy.
1: Jsou to v podstatě zatím nejrůznější druhy tlamovců, s tím, že když se na ně podíváte, vidíte, že jsou krásně barevní. Spousta tady těch ryb má v tom juvenilním stádiu třeba jiné zbarvení než potom v dospělosti, takže je možné, že vlastně ty ryby, které vidíte v současné době, tak ve chvíli, kdy budou dvakrát tak velké, budou mít i jinou barvu.
2: Ryby se postupně osidlují svoje prostředí. Některé žijí u dna, jiné spíš ve vrchní části nádrže. Podle Lenky Pacíkové jsou i teritoriální.
1: Taková chovná nádrž může mít třeba 50 cm, za které oni k nám přijdou. A teď, když se podíváte tady na tu výšku, tak máte třeba 3 metry hloubky. A v podstatě ta rybička musí pochopit, že musí fungovat v celé té výšce, musí zjistit, kde se krmí.
2: Pokud všechno půjde podle plánu, otevře zoo pavilon pro návštěvníky ještě v hlavní sezóně, dodává ředitel Jiří Ingr.
4: Ten původní byl 40 let stará stavba, kde byly především malé nádrže, které měly zhruba 1000 litrů. Tady máme pavilon, který má být jenom dvě nádrže, nicméně jsou mimořádně velké.
2: Do obou nádrží se celkem vejde 160

0: Radiožurnál 23 hodin. Zprávy a Martin Matějka. Na jih Francii zamířil z Česka další vrtulník na pomoc s hašením. Zemřel vlivný americký senátor Graham, bylo mu 71 let. Mužskou dvouhru tenisového Wimbledonu ovládl Ital Sinner. A zítra bude polojasno, na severovýchodě a severu oblačno, teploty až 31 stupňů.
1: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
0: Česko poslalo do Francie druhý vrtulník na pomoc za hašením požáru, informovala o tom mluvčí generálního ředitelství hasičů Klára Ochmanová. O mezinárodní pomoc požádala Francie v rámci mechanismu civilní ochrany Evropské unie. Helikoptéra Black Hawk soukromého provozovatele zamířila do oblasti u města Valence na jihu země. Boj s požáry tam podle Ochmanové komplikuje členitý a kopcovitý terén.
2: Podpora leteckého hašení je zde proto klíčová. Vrtulník Black Hawk unese velký bambivak, díky kterému může během jediného schozu dopravit na požářiště až 3450 litrů vody. Posádku bude i v tomto případě tvořit 7 lidí, to znamená 2 piloti, 2 technici a 3 hasiči.
0: První vrtulník odletěl z Česka do Francie v pátek a v sobotu už pomáhal s hašením. Francie zažívá mimořádně silný začátek sezóny lesních požárů. Od začátku roku podle úřadu zničili přes 25 000 hektarů půdy. Ve věku 71 let zemřel americký republikánský senátor Lindsey Graham, informovala o tom jeho kancelář. Graham byl jedním z nejvlivnějších členů kongresu, hlavně v zahraniční politice. Letos v listopadu se chtěl ucházet o znovu zvolení.
3: Graham jako zástupce Jižní Karolíny působil ve federálním kongresu od poloviny 90. let. Patřil k zastáncům tvrdé linie v zahraniční politice a podporoval americké intervence v zahraničí.
4: V roce 2016 se chtěl ucházet o republikánskou nominaci na prezidenta, svou kandidaturu ale nakonec stáhl. S tehdejším vítězem a současným americkým prezidentem Donaldem Trumpem měl v minulosti napjaté vztahy. Později si ale k sobě našli cestu a senátor se stal velkým Trumpovým stoupencem. Graham taky dlouhodobě podporoval Ukrajinu a ještě tento pátek v Kyjevě jednal s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Lukáš Pastejřík, Radiožurnál.
0: Jižní Korea žádá Severní Koreu o pomoc při pátrání po pohřešovaném námořníkovi. Příslušník pobřežní stráže se podle Soulu ztratil ráno v Japonském moři a je možné, že se dostal přes námořní demarkační linii na sever. Žádost o pomoc odeslalo jihokorejské ministerstvo pro sjednocení novinářům, protože mezi Jižní a Severní Koreou neexistuje aktivní komunikační linka. Pchjongjang na výzvu zatím nereagoval. Ředitelství vodních cest chce za 1,5 miliardy korun prohloubit a Vraňansko-Hořínský plavební kanál na Vltavě. Do 2 měsíců by mělo získat stavební povolení a začne hledat firmu, která práce provede. Ty by měly začít příští rok na podzim a skončit v roce 2029. Podle mluvčího ředitelství vodních cest Jana Bukovského místem budou moci proplouvat lodě s těžším nákladem.
5: Dvakrát bude plavební kanál vypuštěn zhruba na půl roku a v tomto období bude nutné vybourat původní konstrukci, původní betonové desky, které jsou na dně. Jsou to desky z roku 1905, kdy byl plavební kanál postaven. Mírně plavební kanál prohloubit zhruba o 40 cm.
1: Sport.
0: Mužskou dvouhru tenisového Wimbledonu vyhrál Italy Jannik Sinner. Němce Zvereva ve finále porazil 3-1 na sety. Italský hráč si tak upevnil pozici světové jedničky. Navíc jako 10. tenista v historii obhájil na travnatém Grand Slamu titul. Česká ženská volejbalová reprezentace uzavřela sezónu Ligu národů vítězstvím nad Francií 3-2 na sety. Na zastávce v Srbsku zaznamenaly Češky 2 výhry a 2 prohry. Bilanci komentuje nahrávačka Pavla Šmídová.
6: Můžeme být spokojení. Jasně, mrzí nás prohra třeba s Německem, s Holandskem, že jsme mohli trošku víc ukázat, co je v nás, ale jsme aspoň rádi tady za ty dvě vítězství proti Bulharsku a Francii, kdy vlastně jsme třeba taková třešnička na dortu tady za tím celým 3týdenním VNL. To ukázalo ten charakter toho týmu, že prostě bojujeme. Jsme strašně rádi za to vítězství a je to docela vydřený vítězství, bych řekla.
0: Češky celkem v této sezóně Ligy národů získaly v elitní reprezentační soutěži 16 bodů, tím o 2 body překonali výkon z loňské premiéry. V 18 člené tabulce skončili 10.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Překážka na D11 u Dobšic a omezení na D1 u Kamenice. Na dálnici D11 z Hradce Králové ve směru do Prahy dejte pozor za sjezdem na Chlumec nad Cidlinou. Na 52. kilometru máme hlášené porouchané vozidlo. Na dálnici D1 z Prahy ve směru do Brna zpozorněte za sjezdem na Velký Baranov. Na 128. kilometru se projíždí omezením pouze levým pruhem, větší zpoždění nenaberete. Na dálnici D52 z Pohořelic ve směru do Brna dejte pozor za sjezdem na Hrušovany. Na 16. kilometru stojí porouchaný obytný vůz v odstavném pruhu. Na Pražském okruhu směrem na Běchovice zpomalte za sjezdem na Hradec Králové. Na 62. kilometru pracují silničáři, mají zabraný levý pruh, v místě se zpomaluje. A v Praze v Uhříně vsi je neprůjezdná ulice Kvilkám. Zasahují tam u nehody osobního auta. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: V noci se ochladí na 16 až 12 stupňů, zítra pak čekáme hlavně polojasno. Na severovýchodě a severu republiky bude oblačnosti víc i s nízkou pravděpodobností přeháněk a nejvyšší pondělní teploty 27 až 31 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A teď začíná repríza nedělního dopoledního z radiožurnálu Patricie Strouhalové.
8: Hostem dnes ve vysílání víkendového radiožurnálu je Marek Jošt, což je český profesionální policejní potápěč a taky instruktor potápění. A my spolu teď jedeme po hladině Slapské přehrady a jsme na člunu, který možná mnozí naši posluchači znají ze seriálu Pod hladinou, kde dělal Marek odborného poradce. Marku, tak děkuju za svezení.
9: Není zač, dobrý den.
8: A dopředu děkuju za tenhle ten rozhovor, který myslím, že pomůže v osvětě toho, jak se chovat u vody, na řece i na přehradě.
9: Doufejme.
8: Dnes to vypadá na poměrně klidný den.
9: Je to tak?
8: Je tady pár lodí, zatím tady není moc plavců. Jsme pár metrů od přejezdu přes Slapskou přehradu v Třebenicích. Vypadá to jako velmi klidné místo. Je to klidné místo nebo není?
9: No, bohužel v té hlavní sezóně, anebo v době, kdy se třeba spouští lodě na hladinu, protože teď vpravo můžeme vidět vlastně náplavku, která slouží ke sjezdu plavidel, a tak je tady docela jako pak provoz samozřejmě, no. Dneska je možná to i tím, že je všední den, byť je teplo, ale myslím si, že kdybychom tady byli o víkendu, tak ten formol je tady jako daleko větší.
8: My to vysíláme o víkendu, ale natáčíme právě ve všední den, protože jsme si chtěli vyzkoušet, jak to vypadá, dá se říct, v relativně tom klidném období, protože ty víkendy jsou velmi náročné. Co je velkým nebo největším problémem o víkendu? To, že se jezdí rychleji, když se nemá?
9: Tak, to je hlavní důvod, proč my i na té vodě jsme, protože jsou na těch Slapech dva úseky, kde je nějakým způsobem limitovaná ta rychlost. A pak samozřejmě ten plavební provoz jako takovej, kdy do toho započítáváme třeba plavce, paddleboardisty, prostě všechny ty účastníky toho plavního provozu a do toho samozřejmě poměrně hodně lodí, těch větších.
8: Podle čeho na začátku dne a služby, kdy jdete na vodu, poznáte, že to nebude úplně klidný, ne?
9: No, stačí už tady vyjet od těch našich vodních garáží a už to vidíme, že tady zahneme za tu první zatáčku a vidíme ten úsek Rabině Skalice a pomalu by se nedala ta voda přejít suchou nohou, tak víme, že bude problém.
8: Co obnáší takový běžný den na vodě?
9: Tak pokud můžu mluvit za sebe nebo za kolegy, kteří jsou potápěči, tak vlastně ta služba začíná nějakou přípravou toho potápěckého materiálu, to znamená, na jednotlivce to vychází třeba na 200 až 300 kg materiálu, který musíme nějakým způsobem překontrolovat. Je to hodně podobný s prací třeba hasičů s nějakou kontrolou té výstroje a výzbroje a té techniky. My zajišťujeme ještě společně třeba s pořičním oddělením Labe vlastně dosah policejního potápění na celý Středočeský kraj, takže kromě vlastně té plavební hlídky my ještě musíme být připravený vyjet kamkoliv ve Středočeském kraji, kde by nás bylo potřeba. Takže příprava materiálu, no a pak se odebíráme, jako jsme se dneska odebrali do těch vodních garáží. Většinou si bereme i nějakou základní potápěckou výstroj na tu loď a vyplouváme a zpravidla se vracíme až někdy večer, pokud je to 24 hodinová služba.
1: Host radiožurnálu.

0: Hostem ve vysílání víkendového radiožurnálu je dnes Marek Jošt, potápěč, profesionální policejní potápěč, který působí u Policie České republiky na specializovaném poříčním oddělení Slapy se sídlem v Třebenicích a působí také jako instruktor potápění. Marko, kdy jste se začal potápět?
1: Tak, jelikož jsem měl poměrně urputnýho otce tělocvikáře, tak, který ještě závodně i plaval, takže ty začátky samozřejmě byly přes plavání a součástí toho plavání pak bylo i lehký nádechový potápění a pak vlastně byly i začátky nějakého toho sportovního rekreačního potápění s přístrojem. No. Takže můžu říct, že v té vodě jsem byl odmala, byť jsem třeba hrál hokej ještě závodně, ale v té vodě jsem byl odmala.
0: A pamatujete si svůj první ponor tady na Slapny?
1: Pamatuju si určitě a jednak svůj první civilní ponor a pak si pamatuju první svůj služební ponor tady na Slapy, kdy jsem si myslel, že přicházím jako hrozný borec civilu a že tady jim to teď ukážu, no a zjistil jsem...
0: A ukázal?
1: No právě, že neukázal.
0: Co se stalo?
1: Měli jsme hledat, naštěstí to nebylo úplně, že bychom hledali třeba pořešenou nebo utonulou osobu, ale hledali jsme nějakou převrhnutou loďku s nějakým elektromotorem a s baterií a já jsem teda, když mi kolega ukazoval, že mám vytáhnout takovou krabici, tak místo toho jsem popat nějaký kámen a to mělo být autobaterie, no, takže jako pak
0: to,
1: jsem...
0: To dnes si z vás dělají lekaraci, když na to přijde.
1: No, je to tak, že jsem mistr v signalizaci, jako.
0: Co všechno tady pod námi na Slapech leží? Tak třeba mobilní telefony, že jo, těch tam je asi hodně.
1: Mobilní telefony, doufáme, že jsou to jenom ty mobilní telefony, nějaký zbytky konstrukcí a mol a i houseboatů z těch divokých 70. let vlastně, kdy nebylo možné, pak byla najednou zakázaná plavba tady, že jo, na Slapech úplně. A všechny ty plavidla se museli vlastně z té vody vytáhnout. Jo. Takže někdy se to řešilo i tak, co máme informace, že tady hořily houseboaty, potápily se různě houseboaty. A co se týče staveb, tak vlastně Slapy, najdete tady základy různých staveb, ale jsou to jenom nějaký nízký zítky. Není to třeba jako na Orlíku, kde je celý kostel svatého Štěpána vlastně zatopený.
0: Teď jedeme jakou rychlostí?
1: Teď jedeme poměrně pomalu, teď jedeme nějakých 6-7 km v hodině. Do těch 10 km je to taková ta naše standardní, řekl bych, hlídková činnost, kdy ještě můžeme sledovat jednak, co se děje na té vodě, sledovat i ty plavce, který občas teda jako nejsou vůbec vidět. I když je klidná hladina, tak špatně zasvítí sluníčko a může vám ten člověk, ta jeho hlava splynout s tou vodní hladinou. A hlavně ještě jsme schopní, samozřejmě, že jsme jednak poříční policie a jednak jsme pořádková policie, takže bychom se měli věnovat nějakému pořádku mimo tu vodu. Takže sledujeme, co se děje na těch plážích, co mě děje.
0: K těm plavcům. Doporučení, aby byli označeni, když už ne, nějakým oranžovým balonkem, tak aspoň mít třeba madraci? Nebo
1: madrace, koupací čepice. Jo. Dneska i ty plavoucí boje pro ty plavce dostupný jakýmkoliv sportu, že jo. Jste označený a jinak, když se vám nedej bože stane nějaká zdravotní dispozice, křeč a tak dále, jak se to můžete chytnout. Nebo naopak, můžete pomoct někomu jiným.
0: No a co je největším nebo nejčastější příčinou těch problémů a nehod tady na Slapech? Kdy je právě potřeba tu té vaši pomoc?
1: Kombinace alkoholu samozřejmě, přecenění nějakých svých sil, podcenění té vody jako takový. Stávalo se tady i, že náhlá změna počasí, prostě vítr a tak dále, převrhnutý plachetnice, převrhnutý malý loďky, které byly zase přetížený v kombinaci zase třeba s tím alkoholem. Absence záchranných prostředků u dětí, třeba vest, jo, bohužel, což jako nechápu ani v dnešní době. Je to kombinace všeho. A plus třeba i ten plavební provoz.
0: No a jak to vypadá, když máte zásah? Jakou výstroj sebou máte? Kolik třeba váží, jako když jdete pod vodu?
1: Tak ta základní výstroj jednotlivce v našem případě je kolem nějakých 40 kg vlastně. My chodíme s otevřeným okruhem, znamená máme na zádech klasický potápěcký lahve a ta standardní dýchací směs je vzduch a používáme ve směs suchý potápěcký obleky, kdy vlastně ty suchý potápěcký obleky nás chrání od toho okolního prostředí. Není to jenom chladná voda, ale jsou to třeba nějaký biologický nebo i chemický látky.

0: Ve vysílání víkendového radiožurnálu si povídáme s Markem Joštem, který vlastně dělá náročnou práci policejního potápěče na přehradní nádrži Slapy a také v přilehlých úsecích Vltavy, a my právě teď spolu na policejním člunu po té slapské přehradě plujeme. Které jsou tady, jako řekněme, nejtěžší úseky, jak pro plavce, tak pro motorové čluny nebo plachetnice? Kde to je zrádné, byť to tak nevypadá?
1: Tak lokalita Ždáň určitě. Ono se to může zdát, že ta řeka v tom úseku nebo ta přehrada je poměrně široká, ale právě kombinace plavců, nějakého lodního provozu plus osobní lodní dopravy, kdy tam je pravidelná linka vlastně tady osobní lodní dopravy parníku, tak ta kombinace je někdy bohužel jako vražedná. No.
0: V čem jsou Slapy zrádné?
1: Změna počasí, náhlá změna počasí, to je asi ta kombinace. Pak to můžou být třeba nějakým způsobem právě i ty povětrnostní podmínky nebo klimatické podmínky v noci. Jo? Poměrně mlha, může padnout mlha a nemusí to být ani jako v zimě, ale rozdíl třeba teplot vody a vzduchu a máte mlhu během večera, takže do kempu přijíždíte za krásný jasný noci, ale odjíždíte za mlhy a už se nám stalo, že jsme jako přes někoho hledali na pramičce, kde se ztratil. No.
0: A když máte zásah a musíte pod vodu, jak komunikujete s těmi, kteří jsou nahoře na lodi, na člunu?
1: Tak úplně to nejjednodušší je nějakým způsobem nějaký návočí lano, to znamená nějaký předem domluvený signály toho potápěče s tím povrchovým týmem pomocí toho lana, ale dneska my se snažíme co nejvíc používat celovečerní masky s nějakou komunikací, to znamená, že to buď to ultrazvuková nebo drátová komunikace. Ten potápěč je jak na laně, nějakým bezpečnostním, plus i komunikuje s tím povrchovým týmem, takže to je asi za nás to nejbezpečnější, co může být.
0: Jako moderní techniku máte k dispozici, co se všechno vlastně změnilo za ty poslední roky ve vybavení, který máte, co třeba drony nebo něco podobné?
1: Ohromný vývoj zaznamenali vlastně podvodní sonary, který se neuvěřitelným způsobem vyvinuli, a teď teda ta hlavní náplň práce, teda se učíme s podvodníma dronama, který jsou i osazeny sonarem.
0: A jak pak to funguje?
1: No vlastně je operátor toho dronu, kdy si představíte takovou mini ponorku na kabelu, ale ta samotná mini ponorka vlastně v těch našich vodách by moc nebyla co platná s tou kamerou a ten operátor by se za chvilku ztratil, ale ta ponorka využívá i nějaký mini sonar, ten podvodní dron, který vlastně slouží jako oči toho operátora. Pokud ten operátor umí číst v tom sonaru, tak se naviguje k tomu předmětu pomocí toho sonaru, pak si ho může přepnout třeba na tu kameru a dojde k tomu ověření toho nálezu, což dřív vlastně tenhle nález ověřoval vždycky potápěč. Jakoby, jo. I hlavně z důvodu té špatné viditelnosti. To. Takže asi za mě sonary, rozvoj sonaru, podvodních dronů, a třeba teď nově používáme i podvodní navigační systém UVIS, který prostě jednak co se týče bezpečnosti toho potápění, víte, kde máte toho potápěče, víte, kde máte ten podvodní dron, ale i co se týče nějakého záznamu a efektivity toho pátrání, kde vám to vyhodnotí tu lokalitu, kterou jste propátrali nebo nepropátrali.
0: No a když pod hladinou není vidět, tak jak se tam člověk orientuje? No. Jak takový zásah vypadá?
1: Vypadá to tak, že většinou není to asi, lidi si často představují, že někam ponoříte tu hlavu pod vodu a rozlídne se vlevo a vpravo a vidíte pod sebe jako v moři a hle, tamhle je ten předmět, který hledám a mám ho. Ale většinou v tom našem potápění České republice to znamená připravit si nějakým způsobem pracoviště, tady vidíme boje, takže je to něco podobného, hladinová boje, sestupový, výstupový lano. A pod vodou nějaký systém pátraní, který zase je třeba pomocí lan, takže potápěč se pohybuje pomocí těch lan. Používá se i kompas, nějaký azimut, jo. Takže není to úplně tak, že se potopím a je to hodně výjimečný, že se potopím a rozlínu se kolem sebe a vidím ten předmět, který voda.
0: Jak jsou silné proudy tady na Slapech?
1: Na Slapech ta voda určitě proudí nějakým způsobem, pohybuje se, ale není to takový jako na tekoucí řece třeba, jo. Nebo naopak, není to třeba jako na jiných přehradách České republice, jako jsou třeba Dalšice, které jsou jako přečerpávací nádrž, tak tam to proudění má jako ten potápěč pocit, že skutečně ho to někam táhne, že se pohybuje. Tady to takový není. Pokud jste třeba jako u té hráze, ale to je zase bezpečný prostor, nebo pro nás nebezpečný prostor, kam bychom se neměli potápět.
0: A existuje bezpečná a nebezpečná přehrada v České republice?
1: No, já si myslím, že u nás určitě ne. Určitě ne. Určitě ne. Pod tou vodou tam na vás vždycky něco čeká a bohužel ta kombinace skal, stromů, zbytku vegetace, vlastců, šňůr rybářských, nějakých konstrukcí, tak myslím si, že není bezpečná přehrada. No.
0: Jaký nejnáročnější ponor tady jste měli?
1: No, vždycky jsou to samozřejmě ponory, pokud jsou pohřešované děti, nebo nedej bože, že utonulí, tak to asi děti, to je to asi za mě prostě úplně nejnáročnější, co může být, a pak třeba jako oběti té násilné trestní činnosti.

0: 23 hodin 30 minut. Radiožurnál a zprávy. Při nočním požáru baru v thajském hlavním městě Bangkoku zemřelo nejmín 27 lidí, informoval o tom thajský premiér. Podle městské zprávy je 63 dalších zraněných. Agentura AP píše, že podle záchranářů začalo v baru hořet kolem půlnoci tamního času. Hasičům pak trvalo dostat plameny pod kontrolu asi půl hodiny. Příčina požáru zatím není jasná a vyšetřovatelé ji teď podle thajského premiéra zjišťují. Ve slovenském pohoří Malá Fatra zemřela česká turistka a 73-letá žena uklouzla a nepřežila pád skalnatým lesním terénem. Neštěstí se stalo u vesnice Těrchová nedaleko Žiliny, informovala o tom slovenská horská služba. Těrchová a její okolí patří k vyhledávaným turistickým cílům. V oblasti je hodně značených turistických cest i soutěsky s vodopády. Hasiči v Chorvatsku dostali pod kontrolu lesní požár na ostrově Korčula na jihu země. Při zásahu se lehce zranili dva hasiči, informuje o tom chorvatská televize HRT. Na místě ale dál zůstává 220 hasičů i 4 hasičská letadla. Požár na ostrově Korčula spálil asi 800 hektarů v obtížně přístupném terénu. Žádné domy ale oheň neohrozil. A meteorologové mají nový systém výstrah před extrémním počasím. Český hydrometeorologický ústav nově víc přihlíží k dopadům na hospodářství a infrastrukturu i na lidské zdraví. Meteorologové začali používat i nové textové předpovědi počasí. Uživatelům mobilní aplikace a webu mají přinést srozumitelnější informace. Lidé v nich uvidí také detailní popis počasí z regionu. Sport. Italský tenista Jannik Sinner obhájil wimbledonský titul. Světová jednička ve finále porazila 3-1 na sety trojku žebříčku Alexandra Zvereva z Německa. Sinner získal první letošní grandslamový triumf a pátý celkově.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Překážka na D52 u Židlochovic a nehoda na silnici 13 u Karlových Varů. Na D52 z Pohořelic ve směru do Brna, opatrně za sjezdem na Hrušovany. Na 16. kilometru stojí pro poruchu obytný vůz, blokuje odstavný pruh, kolem se projíždí plynule. Na tahu 13 z Karlových Varů ve směru do Ostrova dejte pozor za Dalovicemi. Osobní auto se tam střetlo se zvěří a musí se vybočovat. Na Pražském okruhu ve směru na Běchovice zpozorněte za sjezdem na Hradec Králové. Na 62. kilometru trvá noční omezení, pracují tam silničáři na opravě mostu v levém pruhu. A v Praze opatrně na začátku Strahovského tunelu směrem na Smíchov stojí tam osobní auto po nehodě. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: V noci se ochladí na 16 až 12 stupňů, bude převážně jasno až polojasno. Na severovýchodě při zvětšené oblačnosti ojediněle s přeháňkami. A zítra pak čekáme hlavně polojasno, na severovýchodě a severu republiky bude oblačnosti víc i s nízkou pravděpodobností přeháněk. Nejvyšší pondělní teploty 27 až 31 stupňů, na severovýchodě naměří 24 a na horách kolem 22 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A po písničce pokračuje repríza nedělního dopoledního hosta Radiožurnálu Patricie Strouhalové.
1: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
1: I o víkendu.

0: Hostem víkendového vysílání radiožurnálu je Marek Jošt, nadproporučík Marek Jošt, instruktor potápění v poříčním oddělení Slapy, profesionální policejní potápěč a taky ten instruktor potápění. Jak jsme o tom mluvili na začátku, tak jaké to je být instruktorem potápění? Co je na téhle profesi jako nejdůležitější předat tomu člověku?
1: No, hlavně nějakým způsobem pokora k té práci a k té vodě. Ale té pokoře se člověk dojde přes nějaké svoje hrdinství a supermanství, tak zjistí, že ta pokora tam je důležitá. A pak samozřejmě je hezký vidět, že ty lidi v tom pokračují a že nějakým způsobem se vyvíjejí. A dneska je to čím dál tím složitější prostě k tomu potápění, k tomu služebnímu. A není to jen u nás, je to je u asického základního sboru, je to u nás u policie dostat prostě ty lidi k tomu potápění. Jo.
0: Proč k němu nechtějí? Bojí se nebo?
1: No, asi jsou daleko pohodlnější činnosti, když si máte všechny ty věci ráno natahat, tak je možná někdy jednodušší jako si vzít kufřík do auta nebo jenom flintu nebo něco jiného.
0: Co všechno obnáší ten výcvik policejního potápěče? Kdo vlastně se jim může stát? Kdo se jim nakonec stane?
1: U nás je samozřejmě výhoda, pokud je to policista, i když je nějaký boční vstupy jsou možný. Je výhodou, pokud ten člověk má nějaký základní dovednosti, třeba postoupil aspoň základní potápěcký kurz v civilu, ale není to podmínkou. Samozřejmě je výborný zdravotní stav a psychická způsobilost. Ten základní kurz probíhá na těch základních útvarech, jako jsme my, poříční oddělení, kde vlastně připravujem toho nováčka v rámci nějakého prvotního výcviku, pak odjíždí na odbor speciálních potápeckých činností a výcviku do Brna nebo do Frýdku Mísku, kde vlastně skládá ty zkoušky, jak praktický, jak teoretický. A ten základní kurz trvá 14 dní, ale neznamená to, že samozřejmě po 14 dnech je hotový policejní potápěč. Je na samém začátku.
0: A to nejdůležitější, co se snažíte jako instruktor předat tomu novému adeptovi potápění, kromě té pokory, je ještě co?
1: No, bezpečnost při tom potápění.
0: A tady na Slapech rekreační potápění je?
1: Rekreační potápění je, myslím si, na všech úrovních, to znamená, jak i potápeči, který opravdu chodí do mělké vody, tak i techničtí potápeči, kteří třeba u přerady chodí na ty hlubší ponory, třeba i s uzavřenýma okruhama.
0: A jaké to tam je potápět se pro amatéra? Protože mnozí mají představu, že jsou tam zatopené domy, části domů, nějaké stavby, jsou tam samozřejmě staré stromy, jste mluvil o těch rybářských sítích nebo vlastcích, tak jak to tam vypadá?
1: Já jsem měl kamarádku, která udělala kurz, takový příklad vám povím, která udělala kurz v Egyptě poměrně jako rychlej, až jsem se divil, a tak měla přání se potopit do 20 metrů na Slapech. Já jsem říkal, no počkej, to jako uvidíš, no. Tak jsem ji právě vzal na Slapech u té přehrady do vody v tom bezpečném prostoru a dostali jsme se zhruba 2,5 metru, ale tam to skončilo celý ten ponor, protože prostě ta neviditelnost, tam průhlednost té vody, která tam byla, plus ještě spojená s tím hlukem těch turbín tam, byť byly daleko od nás, tak ten ponor skončil ve 2,5, ve 3 metrech a řekla, že tady už se rozhodně teda potápět nebude. Takže ty podmínky jsou tady jiný, třeba pro ty potápiče, který opravdu primárně začal někde v moři, v čisté vodě, v lomech, pak přecházejí do těch přehrad, tak to je to riziko asi, no. Temná voda, chlad, jo. Neprůhlednost, neviditelnost pod tu vodou.

0: se bát. Marek Jošt, policejní potápěč a instruktor potápění, je naším postem ve vysílání víkendového radiožurnálu. My uprostřed týdne se plavíme po Slapské přehradě, která je dnes velmi klidná, ale ty víkendy jsou tady hodně náročné, tak jak jsme říkali. Tak kromě těch plavců je tady i hodně lidí na pedalboardech. Často si na těch pedalboardech vozí sebou psy. Co na to říkáte?
1: Vůbec nic proti tomu nemám, ale samozřejmě asi by to chtělo nějakým způsobem tím přemýšlet. Jestli je tak tomu sobě se to líbí takhle v tomhle pár dnů trávit, jako je dneska asi 30 stupňů, jako ten den na tom paddleboardu. A plus samozřejmě už jsme to někdy viděli, že i pes dokáže toho člověka utopit, jo, tak aspoň nějakou vestu třeba pro toho psa. To je dněvý. A na lidi apelujeme, aby měli líš, no prostě, aby ten paddleboard měli k sobě nějakým způsobem za ten kotník přivázaný, že se může stát, že z toho paddleboardu spadnete, přijde nějaký poryv větru nebo nějaká vlna, hned bože od nějaký lodi a paddleboard je rázem 10-15 metrů od vás a vy jste uprostřed přehrady.
0: Takové to přeplavávání přehrady z břehu na břeh, ještě se to děje?
1: Děje se to, bohužel nějaká změna v zákoně o vnitrozemské plavbě to neupravuje, že by to bylo striktně do zakázané, ale my to přirovnáme vždycky k tomu, jako když se rozhodnete přeběhnout D1 v plném provozu. Takže za nás proč prostě, jo. Jsou vyhraněné prostory pro plavce, dá se plavat podél břehu, jo. Dá se plavat samozřejmě s tou bojkou.
0: A pod hladinou, prý jsou tady velcí sumci, je to pravda?
1: Velcí sumci tady jsou, ale není to tak, že by vás tady napadali a vyloženě vás chtěli zatáhnout do nějakého hnízda a rozhodně podle mě nečekají na těch turbínách, na těch vtocích do té přehrady, protože tam by se nelíbilo žádnému živočichovi. Tady. Ale velký ryby jsou a paradoxně vždycky vidíte v době jejich tření v malých hloubkách, třeba do 2 metrů, když ta voda je i čistá, že to období tak nějak vyjde. Tak, ale velký ryby tady jsou od sandátů, počínaje přes kapry, tlustolobiky. Ale není to tak, že žerou výhradně pražáky.
0: Na Častoboři tam prý vede stezka pro divoká prasata a vy ji překonali, tak musí v jedné části skočit do řeky, kus přeplavat a zase na tu skálu vylézt. Viděl jste to?
1: Já jsem neviděl prase, ale jednou jsme jeli, protože pod nás spadá i část vodní nádrže Orlík, tak jsme jeli na oznámení, že v přehradě plave kráva a byl to los.
0: Jak je to dlouho?
1: No, je to dlouho. Emil to asi nebyl.

0: Hostem dnes ve vysílání víkendového radiožurnálu je Marek Jošt, což je český profesionální policejní potápěč a taky instruktor potápění. A my spolu teď jedeme po hladině Slapské přehrady. Je pro vás důležitá i pomoc dobrovolníků?
1: Je, určitě. Nedokážu si představit. Tady třeba proplouváme teď kolem stanoviště zdravotnické záchranné služby, kolem profesionálů, který mají jednak v tomhle místě člun, takže jsou schopní po přehradě zasovat na člunu, plus mají i tady na tomhle výjezdovém místě sanitku, sanitní vůz, a plus pak na živoště jsou dobrovolníci, vodní záchranná služba, který ve svém volnu vlastně svý volnu pomáhají ostatním.
0: A mizí třeba vodní záchranáři z vodních ploch v Česku?
1: No, já nevím, jak je to konkrétně jinde, ale vím, že třeba na těch Slapech ten zájem naštěstí pořád je. Naštěstí pořád o tu práci je, takže ty dobrovolníci tady jsou. Tu techniku doufám, že mají taky, byť třeba na Slapech by podle mě mohli mít lepší zázemí, co se týče toho jejich stanoviště, ale samozřejmě by neměli mizet, a naopak.
0: Proč ta voda svádí pokusům riskovat?
1: No, já si myslím, že to je spojený asi s těma letníma radovánkama, s tou dovolenou, s tím pocitem, že se to maximálně užít.
0: No. Ten alkohol?
1: No, určitě. Kombinace alkohol, přeceňování sil, nějaký frérství, že jo. Nejrizikovější skupinou samozřejmě chlapy ve věku 25 až 50, něco. A kombinace alkohol.
0: A největší chyby, které u vody lidi dělají?
1: Tak když začnu úplně o dětí, tak samozřejmě nějaká nepozornost, nevěnování se těm dětem. Těch případů je celoročně, ale který naštěstí dopadnou dobře, jo? Že to dítě se někde najde na druhém konci pláže. Ale to prostředí je tak anonymní na té pláži, se vedle vás utopí dítě, ne? Si to nemusíte všechno. Tak jednak taková ta lhostejnost lidí, aby prostě nějakým způsobem zmizela, že když vidím vedle sebe malý dítě, který tam je evidentně samo, tak prostě ho čapnu za tu ruku a z té vody ho prostě vytáhnu, nechám ho tak. Že se můžu se otočit a to dítě už tam nepůjde. Takže nějaká lhostejnost, všímavost okolo sebe. A u těch rodičů a všech prostě všímání si těch dětí. A vhodný záchranný prostředky, jo. Třeba rukávky za mě nejsou moc vhodný záchranný prostředek. Viděli jsme několikrát pád dítěte z nějaký výšky a rukávky při nedostatečné nafouknutí a dítě šlo rázem pod vodu.
0: Tak já moc děkuju za rozhovor. Naším hostem byl Marek Jošt, profesionální policejní potápěč. V rámci svojí služby se podílí i na vyhledávání pohřešovaných osob nebo předmětů pod vodou a často ve velmi náročných podmínkách s nulovou viditelností.

0: host Radiožurnálu.
1: V Benátkách se učil od mistrů sklářského řemesla. O mnoho let později se tam vrátil jako autor, který na prestižním bienále představil monumentální skleněné objekty a novou technologii práce se sklem. Hostem Radiožurnálu bude Ronny Plesl, který patří mezi nejvýraznější osobnosti současného českého sklářství. Kam se dá ještě posunout tenhle tradiční materiál a obor?
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte zítra
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Chcete vědět, jak vzniká naše vysílání?
1: Zmeškali jste rozhovor s oblíbeným hostem?
0: Nebo si chcete pustit některý z našich exkluzivních seriálů celý?
1: Klikněte na radiožurnál.cz.
0: Stránky s nejrychlejším a ověřeným zpravodajstvím.
1: Pohledy do studií i playlisty Radiožurnálu.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Začal nový den, je půlnoc. Radiožurnál a hlavní zprávy.
3: V Paříži bude jednat takzvaná koalice ochotných. Ukrajina mezitím rekonstruuje vládu. Premiér Babiš odmítl prezidentův návrh na obnovení schůzek ústavních činitelů. Italský tenista Sinner obhájil wimbledonský titul. Dnes bude polojasno, na severovýchodě a severu oblačno, teploty až 31 stupňů. Je pondělí 13. července, u hlavních zpráv vás vítá Martin Matějka.
0: Radiožurnál, zprávy, víme, co se děje.
3: Ukrajina rekonstruuje vládu. Prezident Volodymyr Zelenský se setkal s kandidáty na funkci příštího premiéra a podle ukrajinských médií by se jim měl stát současný šéf společnosti Naftohaz a Ukrnafta Serhii Korecký.
4: Internetový list RBK Ukrajina s odvoláním na dobře informované zdroje napsal, že jmenování Serhie Koreckého ministerským předsedou je prakticky jisté. Korecký by měl zítra představit svůj program poslaneckému klubu vládnoucí strany Služebník lidu a zítra by také vláda premiérky Julie Sviridenkové měla podat demisi. Ve čtvrtek má parlament schvalovat nový kabinet, píše RBK Ukrajina, podle kterého ale zatím není jasné, kteří ministři v kabinetu zůstanou a kteří z něj odejdou. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
3: Paříž dnes bude hostit další kolo jednání takzvané koalice ochotných. Zúčastní se jí nejméně 25 světových lídrů, včetně českého premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Státníci budou jednat o další podpoře Ukrajiny a tlaku na Rusko.
5: Paříž chce ukázat, že spojenci Ukrajiny nejsou unavení. Koalice ochotných, která sdružuje 35 převážně evropských zemí, bude jednat například o protizdušné obraně pro Ukrajinu. Americký prezident Donald Trump na summitu NATO v Ankaře mluvil o tom, že by Kyjev mohl získat licenci na výrobu raket do amerických patriotů. Podle expertů oslovených agenturou Reuters ale potrvá nejméně další rok, než jejich výroba na Ukrajině odstartuje. Státníci budou řešit taky bezpečnostní záruky pro Ukrajinu. Francouzský prezident Emmanuel Macron mluvil dávno o plánovaném společném vojenském cvičení zemí koalice ochotných. Vojenské ústředí této mise je na předměstí Paříže a má společné francouzsko-britské vedení. Tématem schůzky budou taky nové protiruské sankce a opatření proti ruské stínové flotile. Z Paříže Martin Balucha, Radiožurnál.
3: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO odmítl výzvu prezidenta Petra Pavla k obnovení koordinačních schůzek nejvyšších ústavních činitelů. České televizi řekl, že nevidí ke schůzkám s prezidentem důvod vzhledem k tomu, že mají na zahraniční i bezpečnostní politiku odlišné názory.
6: Už bych se měl na něčem koordinovat a my máme svoji politiku, máme program prohlášení vlády, nechci být součástí jeho kampaně.
3: Hrad na slova Babiše reagoval prohlášením, že prezident považuje koordinaci ústavních činitelů za velmi důležitou a bude usilovat o nějakou formu spolupráce a dohody. Při další vlně amerických útoků na Irán podle Teheránu zemřel nejméně jeden voják. Americké velení tvrdí, že nálety zasáhly na 140 cílů, včetně odpaliště raket a dronů. Irán na to zareagoval údery na americké cíle ve státech Perského zálivu, které zranily několik lidí. Teherán navíc už předtím oznámil, že Hormuzský průliv považuje za uzavřený.
7: Iránský vojenský poradce Mohsen Rezaei uvedl, že Hormuz je pro Irán důležitější než desítky atomových bomb a země bude úžinu chránit. Podle americké armády i podle prezidenta Donalda Trumpa ale Hormuz zůstává otevřený a na bezpečí proplouvajících plavidel dohlíží námořnictvo Spojených států. Naopak Katar vyzval všechny lodě v oblasti, aby pozastavili plavbu. Děje se to potom, co Irán zaútočil na dvě plavidla, která údajně nedodržují jeho nařízení. Spojené státy i Irán se kvůli tomu obvinují z porušování příměří. Matěj Kolář, Radiožurnál.
3: Ve Zlíně se dnes otevře krajský úřad a další budovy v okolí požáru bývalého areálu Svit. Nepřístupné byly od čtvrtka, kdy 11-podlažní budovu číslo 34 zachvátil požár. Hasiči zpřístupní i některá parkoviště. Dál ale bude platit perimetr v okruhu několika desítek metrů od požářiště.
8: Během víkendu se podařilo Baťův mrakodrap připravit na návrat ke standardnímu provozu, takže od rána budou jak krajský, tak finanční úřad opět otevřené.
9: Upřesňuje mluvčí Zlínského kraje Soňa Ličková. Otevřou i budovy 14 a 15, tedy sídlo Baťova institutu. Hasiči zpřístupní i některé ulice, doplňuje velitel zásahu Zdeněk Otrusina.
10: Chceme zpřístupnit co nejvíce komunikací, co je jisté, ulice Vavrečkova zůstává uzavřená pravděpodobně v řádu měsíců.
9: Konec omezení zřejmě přijde až demolicí trosek budovy. Hasiči ale upozorňují, že při silném větru nebo bouřce není vyloučené, že se zbytek domu zřítí sám. Ze Zlína Šimon Franz, Radiožurnál.
3: Situace v Dolní Dyji je kvůli přemnoženým sinicím velmi vážná. Pod Novomlýnskými nádržemi je množství kyslíku ve vodě skoro na nule. Podle Moravského rybářského svazu už kvůli tomu zahynulo několik desítek ryb.
11: Na Dolní Dyji kvůli přemnoženým sinicím vznikla páchnoucí zelená pěna, pod kterou není vidět hladina řeky. Ve vodě chybí kyslík a ryby se tak můžou udusit, popisuje mluvčí státního podniku Povodí Moravy Jana Kučerová.
12: Tato situace se opakuje vždycky v letech, kdy přetrvává sucho, nejsou srážky.
11: Loni kvůli přemnoženým sinicím uhynulo v Dolní Dyji asi 30 tun ryb. Pokud se situace nezlepší, budou ztráty přibývat i letos, říká předseda Moravského rybářského svazu Miroslav Láníček.
13: Ta predikce není nějak slnivá ani dobrá, když to tak řeknu, protože to množství biomasy je obrovské. Ty hladiny kyslíku jsou téměř na nule.
11: Povodí Moravy proto mimo jiné instalovalo norné stěny, které pěnu zachytávají, aby se nešířila dál. Podle vodohospodářů by ale situaci nejvíc pomohl vydatný déšť. Anna Millerová, Radiožurnál.
3: Na severu Slovenska v sobotu večer medvěd napadl muže, který pracoval před svým domem v obci Závažná Poruba u Liptovského Mikuláše. Muž je lehce zraněný poté, co mu medvěd vyskočil na záda a povalil ho na zem. Píše o tom server noviny SK. Slovenské úřady v souvislosti s incidentem vyzývají k opatrnosti. Lidé v oblasti by se především brzy ráno a večer neměli pohybovat sami. Lokalitu zároveň hlídá specializovaný zásahový tým. Dnes začíná druhý termín celorepublikového pozorování a sčítání motýlů, takzvaná motýlí půlhodinka. Celý týden se může zapojit kdokoliv, stačí minimálně 30 minut zapisovat, které druhy motýlů uvidí na louce, v městském parku nebo na vlastní zahradě. Jak si vybrat nejlepší místo k pozorování, vysvětluje koordinátorka akce Martina Skohoutilová.
14: Ideálně, kde to pěkně kvete, kde to není příliš zarostlé křovím nebo se nejedná o hustý les. A pak už si jenom sednete a vlastně během půl hodinky si děláte čárky a snažíte se určit ten druh, který kolem vás proletí.
3: Data pomáhají odborníkům mapovat stav nejenom motýlí populace, ale i jejího vlivu na krajinu. V loňském roce se do sčítání zapojili stovky účastníků, kteří odeslali téměř 4 000 pozorování s více než 36 000 zaznamenanými motýly.
0: Sport.
3: Mužskou dvouhru Wimbledonu ovládl stejně jako loni Ital Jannik Sinner. V utkání dvou nejvýše nasazených hráčů turnaje porazil Němce Alexandra Zvereva 6-7, 7-6, 6-3 a 6-4.
15: Zverev, šampion nedávného Roland Garros, hrál i na trávě ve výborné formě. Vyhrál i první set v tiebreaku, ale víc už mu Sinner nedovolil. Stejně jako v semifinále s Djokovicem nedával soupeři šance při servisových gemech. Navíc se výborně bránil a nutil německého soupeře k chybám. Sinner obhájil loňský titul z Wimbledonu a má jich už 5 z Grand Slamových turnajů. Ital si také upevnil pozici světové jedničky. Na tu druhou se dostane Zverev, který předskočil delší dobu zraněného Španěla Alcaraze. Z Londýna Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
3: Lukostřelkyně Marie Horáčková vyhrála poprvé v kariéře soutěž světového poháru a díky vítězství v Madridu si česká olympionička zajistila účast ve finále seriálu. Ve španělském hlavním městě Horáčková nestratila s Turkyní Gokirovou ani set. A kajakář Josef Dostál dojel druhý na trati 500 metrů na světovém poháru v Montrealu. A český olympijský šampion si tak vylepšil třetí pozici ze sobotního závodu na kilometrové trati.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
16: Omezení na pražském okruhu u Běchovic a nehoda na šestce u Budova. Nejdříve na dálnici D8 mezi Drážďany a Prahou počítejte s komplikacemi mezi 83. a 86. kilometrem. Pracují tam na novém omezení a dálnice bude po nezbytnou chvíli zavřena. Na pražském okruhu ve směru z Černého mostu do Běchovic opatrně za sjezdem na Hradec Králové. Na 62. kilometru pracují na opravě mostu, mají zabraný levý pruh a tvoří se kratší kolona. Na silnici 6 mezi Karlovými Vary a Prahou zpozorněte za Bochovem. U Budova se srazila dodávka, narazila do dopravního značení. Počítejte s kratším zdržením ve směru do Prahy. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
0: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Noc je teď převážně jasná až polojasná, na severovýchodě při zvětšené oblačnosti ojediněle s přeháňkami. Ochlazuje se na 16 až 12 stupňů a přes den pak čekáme hlavně polojasno, na severovýchodě a severu republiky může být víc oblačnosti i s nízkou pravděpodobností přeháněk. Nejvyšší pondělní teploty 27 až 31 stupňů, na severovýchodě naměří 24 a na horách bude kolem 22 stupňů Celsia. To byly hlavní zprávy. A v nočním radiožurnálu začíná repríza nedělní polední publicistiky s Vladimírem Krocem.
17: Co by mohly nejnovější americké a iránské útoky znamenat pro další jednání o mírové dohodě mezi Washingtonem a Tehránem? Jaká opatření doporučuje Česká komora architektů pro adaptaci zdejších měst a obcí na extrémní projevy počasí? A co především zaujalo našeho filmového kritika Pavla Sladkého na letošním jubilejním ročníku Karlovarského festivalu? Americké síly zasáhly přesnou municí přibližně 140 iránských vojenských cílů, uvedlo americké velitelství v oblasti a oznámilo ukončení už třetí vlny útoků na Irán v tomto týdnu. Irán v odvětě za americké nálety, které následovaly po útoku na obchodní loď v Hormuzském průlivu, odpálil rakety a drony proti svým sousedům v Perském zálivu, včetně Spojených arabských emirátů, Kuvajtu a Bahrajnu. A podnikl i další údery na plavidla v Hormuzském průlivu. Iránci také opět prohlásili, že tuto námořní trasu uzavírají. Podle amerického velení ale transit obchodních plavidel a dodávky ropy strategicky významným koridorem pokračuje. Naším hostem je Petr Hladík, ředitel odboru Blízkého východu a Severní Afriky na Českém ministerstvu zahraničí. Dobrý den.
18: Dobré poledne i vám.
17: Irán rozšířil intenzitu svých útoků a seznam cílů, tentokrát včetně velitelského centra a hangáru z drony v Jordánsku. Jde tedy o vážnou eskalaci konfliktu?
18: Ano, je to rozhodně eskalace. K útokům na Jordánsko došlo jich již po druhé. Ty první útoky byly tuším 9.7. Nicméně pokud jde o Jordánsko, tak ty útoky se opravdu odehrávají směrem jenom k americkým základnám, které mají, řekněme, pouštní charakter. Ale jak jste správně řekl, ty útoky směřují i vůči dalším zemím v zálivu. A z hlediska českých cestovatelů je tedy v tomto případě zásadní, aby dál sledovali ta naše aktuální cestovní doporučení, protože ta situace se samozřejmě vyvíjí hodinu od hodiny. Viděli jsme, že v Kataru došlo ke třem zraním, včetně jednoho dítěte, takže je potřeba situaci sledovat opravdu pozorně.
17: Donald Trump v pátek na sociální sítě napsal, že Washington je ochoten dál jednat s Teheránem, ale dohodnuté příměří skončilo. Jak rozumět dnešnímu prohlášení hlavního iránského vyjednávače, že skončila éra jednostranných dohod?
18: Ano, to prohlášení Kalibáfa, předsedy Majlisu neboli parlamentu, jsme viděli ze strany Spojených států amerických, respektive amerického prezidenta Donalda Trumpa, jde o ten klasický biznisový přístup maximálního tlaku, to znamená na jednu stranu a nejenom slovně, ale i činy dokazuje, že žádná iránská akce nezůstane bez odezvy. A na straně iránské vidíme tu zřetelnou obavu, aby nedopadly jako v roce 2015, kdy během Obamovy administrativy uzavřeli tu takzvanou dohodu JCPOA o iránském jaderném programu, od které poté následující administrativa Donalda Trumpa odstoupila. To znamená, že chtějí nějaké silnější záruky. Nicméně i tady opět si musíme říct, jak tato eskalace začala, a ona začala právě iránskými útoky na obchodní plavidla v Hormuzském průlivu.
17: Američané tento týden podnikli tři vlny úderů, poté co se pod palbu dostala obchodní loď v Hormuzském průlivu. Washington Post píše, že podle iránského vedení podniká útoky na lodi v Hormuzu na vlastní pěst jedna z jednotek iránských revolučních gard. Je to možné, jak důvěryhodně zní takovéto vysvětlení?
18: Nezní. Víte, kdyby pokračovala ta takzvaná horká fáze války, tak vzhledem k tomu, že iránské vedení se v průběhu toho konfliktu, který začal 28. února, tak opravdu decentralizovalo i provádění těch operací. Nicméně, protože v červnu bylo uzavřeno příměří, tak si myslím, že nějaká ojedinělá akce jednoho velitele je spíše nepravděpodobná. Já si myslím, že to je ze strany Iránu spíš využívání takzvaného principu plausible deniability, to znamená, aby se mohli vymluvit. A je to spíš reakce na to, že jak samotný prezident Pezeškian, tak i minister zahraniční Arakčí čelili útokům dokonce v průběhu pohřebních průvodů v souvislosti s pohřbem bývalého nejvyššího vůdce Alího Chameneího, tak někdo na Arakčího hodil kámen. Byly tam ty výkřiky, že to jsou slaboši, že v podstatě praktikují appeasement. Takže já to vidím spíš jako nějakou koordinovanou akci, než jako něco, co bylo provedeno samostatně bez vědomí nejvyššího velení.
17: Nejvyšší duchovní vůdce Iránu Mojtaba Chamenei vydal sobotu prohlášení, ve kterém slíbil pomstu za smrt svého otce, který byl tedy zabit s dalšími členy rodiny koncem února v první den americko-izraelského úderu na Irán. Neupřesnil, jakou podobu by ta odplata mohla mít. Není pravděpodobné, že zůstane jen u té včerejší proklamace?
18: No, víte, mě na tom nejvíc zaujalo to, že syn nejvyššího vůdce bývalého Mojtaba Chamenei se vlastně vůbec fyzicky neobjevil v průběhu toho pohřbu. To, že nebyl na těch pohřebních průvodech v Téhránu, v dalších místech, to se celkem dalo očekávat, ale to, že se fyzicky neobjeví ani v průběhu těch pohřebních obřadů v rodišti Alího Chameneiho v Mašhadu, tak to je určitý signál. To prohlášení bylo pouze písemné. Jak je to s těmito výhruškami? No tak viděli jsme kdysi fatvu a imáma Chomejnýho, která směřovala vůči Salmánu Raždýmu a víme, že došla na plnění x let poté, kdy na něho zautočili, ale to, že se americkému prezidentovi jakémukoliv nevyplatí vyhrožovat, ať už jakkoliv, tak myslím si, že s tímto názorem by minimálně dva ze tří Sadámu Husseinu a jeden Osama bin Laden souhlasili.
17: Jsou to asi tři týdny, co Washington a Teherán podepsali předběžné memorandum o porozumění, po kterém měli následovat rozhovory o mírové dohodě. V sobotu se v Ománu sešel iránský minister zahraničí se svým tamnějším protěžkem a se zástupci Kataru. Jaké výhlídky mají teď ty diplomatické aktivity zaměřené podle všeho na zprovoznění plavby Hormuzském průlivu?
18: Víte, my jako diplomaté vždy věříme na diplomaci a na to, že vyjednávání musí pokračovat a to, že byť nepřímo pokračují, tak to je určitým pozitivním signálem. Konec konců už jsme to zmiňovali, že ani americký prezident to přímo nevyloučil. Navíc nezapomínejme, že stranou toho konfliktu byl od počátku Izrael. Já bych v této souvislosti připomněl, že minister zahraničí Petr Macinka se chystá na cestu do Izraele, kde tady jak si budu také, nicméně důvodem té cesty, která byla připravována dlouhodobě, tak není jenom situace současná, ale bude se jednat, řekl bych, po čtvrtstoletí asi o největší obchodní misi, která bude našeho ministra do Izraele doprovázet.
17: No ale když se ještě vrátím k té aktuální situaci v Hormuzském průlivu, ten je pro Irán důležitější než jaderný program, alespoň to tvrdí podle agentur vojenský poradce v Iránu. Co z toho plyne?
18: To je naprostá pravda, protože iránská ekonomika vůbec fungování toho státu není ani tak závislé na pokračování či nepokračování jaderného programu. To je jenom nějaký prostředek vnějšího odstrašení. Ale pokud jde o fungování toho státu, tak kromě toho, že pětina ropy a plynu proudí Hormuzským průlivem, tak je to ale také veškerá ropa, kterou by teoreticky, pokud by dodržovali podmínky toho memoranda se Spojenými státy, mohl vyvážet právě Irán. A když je Hormuzský průliv fakticky uzavřen, tak to znamená, že ani Irán a jeho ekonomika nemůže fungovat.
17: Petr Hladík, ředitel odboru Blízkého východu a Severní Afriky na Ministerstvu zahraničních věcí. Děkuji vám. Naschledanou.
18: Děkuji mnohokrát za pozvání a hezký den i vám.
17: Česká města a obce by se měly důkladněji připravovat na extrémní projevy počasí, upozornila tento týden Česká komora architektů. Podle ní se tyto projekty nemají vztahovat jen na vlny veder, které letos znovu zasáhly Evropu. Komora opírá svou výzvu o sérii doporučení pro místní samosprávy a stát. Zdravím Lukáše Janáče, člena pracovní skupiny České komory architektů pro udržitelnost. Dobrý den.
19: Dobrý den i vám.
17: Co zásadního by se mělo podle vás změnit?
19: Měli bychom si to uvědomit, v jaké jsme situaci a v jakém prostředí každý z nás žije. To znamená, podívejme se z okna, prohlídíme se ulici, v které jsme, do parku, do kterého chodíme. Jestli to prostředí je a naplně všechno to, co od něho očekáváme. Proto ta komora, Česká komora architektů, zpracovala teze udržitelnosti pro obce a města.
17: Kolik těch tezí je? Dá se to nějak stručně shrnout?
19: Tezí je 8 a to proto právě, aby to bylo stručné, aby se s tím dobře pracovalo. Jednoduchý přehledný nástroj, jak pro starosty, radní zastupitele, ale i odbory. A z těch 8 tezí já bych zmínil 3. Ta první úplně základní je sociální udržitelnost, protože město jsme my, jeho obyvatelé, občané. Pak jsou to ty domy, náměstí, ulice a taky jednotlivé naše domy a byty, v kterých žijeme. Takže cílem té sociální udržitelnosti je vytvořit obec a město, které má podmínky pro důstojný každodenní život. Takhle jednoduchý to je. Potom je to veřejné prostranství, čili ta ulice, po které chodíme, park, do kterého jdeme, a taky silnice, po které jedeme. A naposledy, nebo z těch 8, to třetí, co mně osobně přijde velmi zajímavé, je udržitelná mobilita, ideálně město krátkých vzdáleností. Čili strávit je optimálně 15 minut času na cestě do práce, do obchodu, k lékaři, do školy. To si myslím, že jsou pro mě ty 3 zásadní.
17: A měl byste příklad úspěšného projektu adaptace sídel na extrémy počasí?
19: Máme, když se dívám kolem sebe, tak před 2 týdny jsem byl v Hodoníně, kde bylo setkání 5 let poté, to znamená po tornádu, byl zrovna ten termín, kdy se to událo, a byli tam místní starostové, který obcí a město to dotklo, organizoval to Člověk v tísni, a když zmíním pana starostu Hodonína a celý jejich aparát, tak oni mají pěkný příklad, kdy na základě architektonické soutěže už několika mají teďka v realizaci u té jedné park na městí Míru, kde je park, a tam jde vidět, že to vypadá, že se podaří aplikovat ty teze, ty myšlenky.
17: Takže daří se ta vaše doporučení uplatňovat v reálu?
19: Vidíme, že se daří. Neřekl bych, že tohle je přímo děláno na základě těch doporučení, ale to děláno na základě principů, které ta doporučení obsahují.
17: Tak vidíte tedy dostatečnou vůli místních samospráv nebo možná i státu, pokud je právě o adaptaci měst a obcí na změny klimatu?
19: Dalo by se říct, kde je vůle, je i cesta. Ale vůle není to jako jediné, co je potřeba. Když vezmeme stát, tak jde tam cítit ty nástroje. Jak bych řekl, nástroje všechny máme. Jak to udělat, víme. Ale jde o nějaký rezortismus, tu schopnost mezi sebou komunikovat. A zase začíná to u nás, jednotlivých lidí, sousedů, a přepisuje se to do samospráv a přepisuje se to i do úřadu. Takže vůle by byla, ale je ještě potřeba, abychom se spolu dokázali víc dohodnout.
17: No a co bývá hlavní překážkou? Finanční náročnost takových projektů?
19: Finanční náročnost, bych řekl, že je dílčí, ku podivu. Protože když se podíváme do statistik, tak ročně se tady u nás v Česku prostaví střední vyšší stovky miliard korun. Takže investice na stavby, jak už soukromé, tak třeba státní, by tu byly. Ale ta překážka, už jsme se o tom bavili, může být ta schopnost koordinace. A možná až moc velký fokus nás jako společnosti na stavební povolení, jakožto na to razítko, které je na konci toho procesu. Že bychom možná, uvidíme, co se povede v rámci změny stavebního zákona, která probíhá, více zaměřit na územní plánování, podívat se na začátek, kde my můžeme společně strategicky se podívat na to město jako na sídlo, co nám má nabídnout výhledově do budoucna, nejenom příští rok, za 10 let, ale za 50, za 100 let. A tohle je přesně dokument, územní plánování, územní plán je dokument, kde je příležitost se bavit i o tom, jak má být město odolné. Například vůči vedru.
17: Říká Lukáš Janáč, člen pracovní skupiny České komory architektů pro udržitelnost. Děkuju, nashledanou.
19: Děkuji vám, mějte se hezky.
17: Křišťálový globus na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech získal koprodukční snímek s účastí České republiky Padlé ovoce debutujícího režiséra z Barmy Aun Pchou. Jubilejní 60. ročník nabídl v soutěžních sekcích a nesoutěžní sekci zvláštní uvedení 37 filmů, z toho 15 debutů. Festival byl zahájen v pátek 3. července. Slavnostního večera se kromě dalších hollywoodských hvězd zúčastnil i Dustin Hoffman. V sobotu převzali cenu prezidenta festivalu americký herec Jeffrey Wright a také herečka diplomatka Magda Vašáriová.
20: Ten zoznam tých, obrovský zoznam filmov, i ja si niektoré ani nepamätám, to som natočila behom 26 rokov. A potom ma požiadal Václav Havel, aby som sa vlastne vrátila do nejakého iného sveta. A ja som veľmi šťastná, že som mohla začať presadzovať v roku 1990 úplne novú zahraničnú politiku Československej republiky.
17: Jako poctu slovenské herečce a diplomatce festival uvedl mimo jiné oceňovaný film Juraje Jakobiska z roku 1969 v Tačikově Siroty a blázni. Z Karlových Varů se vrátil také filmový publicista Radiožurnálu Pavel Sladký. Dobrý den.
21: Dobrý den.
17: Křišťálový globus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografie převzala včera také francouzská herečka Juliette Binoche, držitelka Oscara i francouzského Césara. Jak na vás zapůsobila?
21: Já jsem měl možnost se s ní setkat v rozhovoru právě pro Radiožurnál a server iRozhlas. Působila velice ochotně a jako velká milovnice filmu, protože jsme měli možnost se bavit o její spolupracích s řadou renomovaných režisérů a režisérek. Ona v Karlových Varech taky uvedla některé své filmy, včetně svého režijního debutu snímku V nás, což je dokumentární film zachycující proces vzniku jejího tanečně divadelního představení a byla taky pořádně dojatá, když uváděla snímek Tři barvy modrá, což je její raná spolupráce s Krištofem Kešlovským a jedna z jejich legendárních rolí.
17: O čem je vítězný film Padlé ovoce?
21: Padlé ovoce je příběh dvou dívek v současné Barmě, v současném Myanmaru, na které tlačí různé okolnosti, a to buď rodina nebo ekonomická a sociální situace. V současné Barmě mezi nimi se vyvíjí vztah, který rozhodně není bez obtíží. Já bych možná neprozrazoval víc, je to vlastně docela křehký snímek, který vzniknul čistě jako dílo nezávislé kinematografie, odkazuje podle mě k některým vzorům klasické asijské, třeba indické kinematografie, a byl to film, který mně se nejdřív zdálo, že publikum ve velkém sále Termálu přijalo trochu chladně, ale zároveň bylo zřejmé, že ten film má jemné, ale mnoho vrstev na té kvality.
17: Diváckou cenu získal časosběrný dokument režisérky Heleny Třeštíkové o zpěvačce Báře Basikové. Oprávněně?
21: Ten film byl okamžitě od svojí premiéry v čele toho diváckého hlasování, takže jsme to očekávali, že to takhle dopadne. Je to jednak časosběrný film, který známé jméno zachycuje v průběhu spousty let a spousty různých situací, a domácí publikum v Karlových Varech na české filmy vždycky slyší a takřka pravidelně vyhrávají diváckou cenu, takže otázka byla, jestli některý jiný z českých filmů by snímek Heleny Třeštíkové dokázal ohrozit, ale nestalo se to.
17: Co pro vás osobně byl na letošním Karlovarském festivalu nejsilnější zážitek?
21: Já jsem si s odjezdem z festivalu letos uvědomil, jak moc zahraničních návštěvníků, filmařů, ale třeba také porotců, se kterými jsem letos mluvil, Karlovarský festival chválilo. Jeho organizaci, jeho průběh, kvalitu programu a nějakou kontinuitu. Tak tohle si teď zpětně uvědomuju, že je jeden z nějakých podstatných zážitků pro mě. Jejich slova u různých osobních hledisek potom taky navštěva, že si ho Eisenberga. Já jsem měl možnost s ním mluvit více než hodinu a tři čtvrtě na takzvaném quiff talku, to znamená debatě s publikem, a jeho ochota sdílet zkušenosti, bavit se s lidmi a dát tomu festivalu maximum z tohohle ohledu, pro mě byla velkým zážitkem, stejně jako to setkání s Juliette Binoche. A potom spousta filmových zážitků samozřejmě, a to nejenom z nových filmů, ale třeba i starých. Já jsem poprvé v životě viděl snímek z přelomu 60. a 70. let od legendárního režiséra Kena Loache, film, který se jmenuje Kes, a velmi mě zasáhl, takže třeba i ten počítám mezi svoje výrazné zážitky letos z Varu.
17: No a kdybychom to tady měli shrnout, jaký byl letošní 60. roční filmový festival v Karlových Varech?
21: Karlovy Vary důstojně oslavili svoje dvojité jubileum letošní. Zároveň ten festival ukázal, že se vydává na cestu kontinuity, ne nějaké prudké změny nebo výrazné změny kurzu poté, co ten loňský byl už bez Jiřího Bartošky, ale zároveň ještě velmi čerstvě. Na ten letošní ročník už by se případně dali udělat nějaké změny, ale ta tíha té, nebo kontinuita je podle mě zřejmá a je to něco, co bude patrně Karlovy Vary provázet i v další dekádě.
17: Filmový publicista Pavel Sladký a polední publicistika. Díky, naschledanou.
1: Tolik tedy repríza nedělní publicistiky s Vladimírem Krocem. Teď už začíná nový den, nový týden, pondělí 13. července, minuta po půl jedné. Zprávy má Martin Matějka.
3: Tragický požár na jihu Španělska v provincii Almeria se už dál nešíří, informoval o tom předseda regionální vlády v Andaluzii Juan Manuel Moreno. Při požáru zemřelo nejméně 12 lidí a dalších 23 úřady stále pohřešují. Oheň zničil až 7000 hektarů půdy. Podle Morena se zhruba 1000 evakuovaných obyvatel bude moct postupně vracet do svých domovů. V Krupce na Teplicku v místní části Bohosudov začala demolice původního objektu bývalé jídelny po sovětské armádě. Stavbu ze 70. let hradí podle radnice nový dvoupodlažní dům. Podle povolení vydaného stavebním úřadem a odborem životního prostředí v Krupce by v nově postaveném domě měly být i obchody nebo kavárna. A Hodonínská zoo bude mít do několika týdnů nové přírůstky. Díky stavbě nového pavilonu začnou zoologové brzy osazovat nádrže rybami ze sladkovodních afrických jezer Malawi a Tanganyika. Těch budou přes 2000. Návštěvníci se na novou expozici budou moct přijít podívat zřejmě už v srpnu. Sport. Italský tenista Jannik Sinner stejně jako loni ovládl Wimbledon. Ve finále porazil šampiona Roland Garros Němce Alexandra Zvereva 3-1 na sety. Pro světovou jedničku Sinnera je to pátý Grand Slamový titul v kariéře. Plavec Jan Foltín vyhrál na mistrovství Evropy juniorů v Mnichově po kraulařském sprintu taky závod na 50 metrů motýlek. 18-letý Čech proměnil v zisk medaile všechny tři individuální finálové starty, přitom prvním ve středu slavil stříbro na prskařské 50.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
16: Neprůjezdná D8 u Liboušce a překážka na D11 u Sadské. Dálnice D8 mezi Prahou a Německem je obousměrně neprůjezdná. Mezi 82. a 86. kilometrem pracují v tunelech, dá se to obět přes Liboušec a Petrovice. Na D11 z Prahy ve směru do Hradce Králové spozorněte za sjezdem na Lysou nad Labem. Na 21. kilometru stojí osobní auto v odstavném pruhu. Na Pražském okruhu směrem na Běchovice počítejte s omezením za sjezdem na Hradec Králové. Na 62. kilometru pracují na opravě mostu v levém pruhu. Na silnici 6 mezi Karlovými Vary a Prahou dejte pozor za Bochovem. U Budova řeší nehodu dodávky, projíždí se Kyvadlově, směrem do Prahy počítejte s kratší kolonou. A na tahu z Mohelnice ve směru do Svitav dejte pozor u Moravské Třebové. Hlásíte nám tam kyvadlový provoz.
22: Změrný náklad, asi 6 soukrát za sebou, a teďka dělají zastávku Moravské Třebové u MHU. Zastavují to na kruháči a pouští to střídavě.
16: Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. počasí.
3: Tak dnes čekáme hlavně polojasno, na severovýchodě a severu republiky může být víc oblačnosti s nízkou pravděpodobností přeháněk. Nejvyšší pondělní teploty 27 až 31 stupňů, na severovýchodě naměří 25 a na horách kolem 22 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Teď začíná noční radiožurnál s Jiřím Štefanem.
1: No a jsme taky na začátku nového týdne. První minuty už má za sebou pondělí 13. července. 4 minuty po půl jedné z hudby na úvod zpěvačka Pink a taky přání klidné noci.

0: Tady je vysílání nočního radiožurnálu. Na úvod se dnes vydáme do Francie. Právě tuhle zemi, pokud jde o alkohol, máme spojenou spíš s vínem. Kdo se ale vydá na severovýchod země, narazí taky na destillerie, kde se vyrábí z ovoce pálenky. V Alsasku jim říkají eau de vie, tedy vody života.
1: Balbron je taková typická alsaská vesnice, létají tu všude vlaštovky, domy mají takové ty dřevěné okenice, po hlavní silnici jeden za druhým jezdí traktory na místní pole, kde se pěstuje ovoce, a ovoce se nepěstuje jenom proto, aby se jedlo, ale taky, aby se zpracovalo trošku nějak jinak. Důkazujeme tady distillery Artisanal Eckmeyer. Tak vcházíme do takového vlastně až překvapivě velké, bych řekl, stodoly. Tady se destiluje, takže spousta nerezových tanků, tady celá řada takových velkých zelených, tam kvasí ovoce.
2: Firmu založil můj děda Augst Eckmeyer, aby zhodnotil své ovoce výrobou pálenky. Dřív už to dělal pro svou vlastní potřebu, ale chtěl začít i prodávat, protože se chtěl vymanit z trhu s ovocem, který je hodně proměnlivý. Dodnes máme stejný model. Pěstujeme ovoce a vyrábíme z něj pálenky.
1: V tom je podle Elzy Eckmeyer, která je spolumajitelkou firmy, celá palírna spíš výjimkou. Přes 80% ovoce si pěstují sami, švestky, mirabelky, ale také jahody. Právě jahodový alkohol, kdy se nechají jahody macerovat a poté se vypálí, je jedna z místních specialit.
2: Ty menší nádoby, ty jsou na produkci v menším objemu, třeba právě na maceraci jahod. Toho je menší objem než třeba mirabelek. Jahody, ty jsou naše specialita, protože to není zrovna obvyklé mít jahodovou pálenku.
1: Jahodovou pálenku jsem teda ještě nepil. Voní to jak jahodová marmeláda, to se nedá popsat jinak. Chutná to možná nejblíž, samozřejmě to pálenka, ale chutná to možná nejblíž, když máte takovou misku různých jahod, borůvek, malin smíchanou, ale už tak s takovou tou šťávou, ale rozhodně tam ty jahody jsou cítit. Ani česká slivovice není paní Elze neznámá. Ostatně v Alsasku se pálí něco podobného. Jednou z variant je i vieux prune, tedy pálenka ze švestek, v podstatě slivovice, uložená následně v dubových sudech. Všechen alkohol je ve stejných, úhledných, vysokých lahvích s logem stromu. Logo je prý inspirované Gustavem Klimtem.
3: Yes, it's really typical in Alsace and
2: ty lahve jsou pro Alsasko a Lotrinsko typické. Říká se jim alsaské flétny. Takové hezky elegantní.
3: It's really elegant.
1: V tradičních lahvích tak člověk najde velmi tradiční pálenky, které Elza prý dělá podle toho, jaký to naučil její otec, ale taky experimentální likéry, kde si dovolí odklonit se od rodinných tradic. Jedním z nich je třeba Perlin Pampin, tedy pálenka z borovicových výhonků. Z Alsaska, Jakub Lucký, Radiožurnál.

0: Poznejte díky radiožurnálu Bílou vránu mladou policistku Filoménu, pocházející z rodiny známých gangstrů. Nechte se vtáhnout do současného Londýna, kde se střetává policejní práce i gangsterské vazby. Může se člověk opravdu vymanit z prostředí vlastní rodiny? Komu vlastně může věřit? Knihu Bílá vrána od mistra současného psychologického thrilleru Michaela Robofama dostanete tento týden v soutěži nočního radiožurnálu.
1: Příběhy, které vás chytnou za srdce.
2: Unikátní časosběry.
1: Nebo historické rekonstrukce.
2: Seriál radiožurnálu.
1: Každý všední den krátce po 8:45.
2: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
3: Jedna hodina v noci. Teď zprávy a Martin Matějka.
4: V thajském Bangkoku zemřelo při požáru v baru nejméně 27 lidí. Policie varuje před podvodníky, kteří přes SMS zprávy vymáhají pokuty za rychlou jízdu. Kékář Dostál obsadil na světovém poháru v Kanadě druhé místo v závodě na 500 metrů. A dnes bude polojasno, na severovýchodě a severu oblačno, teploty až 31 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
4: Při nočním požáru baru v thajském hlavním městě Bangkoku zemřelo nejméně 27 lidí, informoval o tom thajský premiér. Podle městské zprávy je 63 dalších zraněných. Agentura AP píše, že podle záchranářů začalo v baru hořet kolem půlnoci tamního času. Hasičům pak trvalo dostat plameny pod kontrolu asi půl hodiny. Příčina požáru zatím není jasná a vyšetřovatelé ji teď podle thajského premiéra zjišťují. Policie varuje před další vlnou podvodných SMS zpráv. Útočníci se v nich tentokrát vydávají za dopravní policisty a polvěch zažádají zaplacení pokuty za údajné překročení povolené rychlosti v autě. Zároveň jim vyhrožují soudem nebo zákazem řízení. Cílem je ukrást peníze nebo taky osobní data obětí. Mluvčí policejního prezidia Jakub Vinčálek doporučuje na takové zprávy vůbec nereagovat. Policie podle něj takto totiž nekomunikuje.
5: Nikdy nikoho přes SMSky nevyzývá. Stejně tak nebude nutit adresáta nebo toho, komu má být ta zpráva doručena, aby vyplňoval nějaké online údaje nebo platil jakýkoliv finanční obnos přes různé platební brány.
4: Podrobnosti jsou na našem zpravodajském serveru iRozhlas.cz v rubrice Ověřovna. Tajfun Bávej nad východním pobřežím Číny zeslábl na tropickou bouři. Meteorologové přesto varují, že může způsobit další záplavy i ve střední a severní části země, kam se postupně přesouvá. Nejsilnější tajfun letošní sezóny zasáhl skoro 1000 kilometrů čínského pobřeží.
6: Naprostá většina ze 2 milionů evakuovaných připadá na pobřežní provincii Čeťang. Čínští dopravci zrušili bezmála 3000 domácích i mezinárodních letů a nevyjeli stovky vlakových spojů. Evakuaci se nevyhnula ani 100 000 lidí kolem nejdůležitějšího vodního díla v severní Číně, přehrady Míjun nedaleko Pekingu, které zásobuje pitnou vodou 11 milionů lidí. Rychlost větru poklesla z 200 na 140 km za hodinu, ale úřady varují, že extrémní srážky mohou zvednout hladiny řek a přehrad ještě v následujících dnech. Mimořádně nebezpečné jsou také půdní sesuvy v horských oblastech. Z východní Asie David Jakš, Radiožurnál.
4: Elektrárna Opatovice chce v roce 2030 zprovoznit mezi Pardubicemi a Hradcem Králové spalovnu komunálního odpadu. Zařízení za několik miliard korun umístí ve svém areálu blízko stávající vrátnice a pravomocné stavební povolení už má. Okolní obce s námitkami neuspěly. Spalovna má likvidovat až 150 tisíc tun odpadků ročně. Mluvčí elektrárny Hana Počtová dodává, že společnost teď hledá zhotovitele.
7: Výběrové řízení na generálního dodavatele probíhá a v současné době probíhají obchodní a technická jednání. Vítězný dodavatel proto zatím nebyl ještě oficiálně vyhlášen. Investiční náklady projektu se podle aktuálních předpokladů pohybují kolem 7 miliard korun.
2: Sport.
4: Italský tenista Jannik Sinner slaví obhajobu titulu ve Wimbledonu. Světová jednička porazila ve finále v Londýně šampiona z Roland Garros Němce Alexandra Zvereva 3-1 na sety a pro Sinnera je to pátá grandslamová trofej v kariéře. Kajakář Josef Dostál skončil druhý na trati 500 metrů na světovém poháru v Montrealu. 33-letý český reprezentant nestačil ve finále jen na Němce Jakuba Šofa, za kterým zaostal o 36 setin sekundy. Olympijský vítěz Dostál si druhou příčkou vylepšil třetí místo z předchozího závodu na kilometru. V cíli popsal, v čem pro něj byly závody v Kanadě specifické.
8: Byly to závody změn, protože jsem měl na jiný lodi, než jsem zvyklý. Zlomil jsem pádlo, jel jsem teda s jiným náhradním. Je tu těžká voda jako blázen. Si pádlo se to trochu k betonu. Ty přírodní podmínky nám taky dali zabrat, protože ufoukalo ty první dny rozhodně silný protivítr.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Omezení na D8 u Libouchce a překážka na D1 u Bílovce. Dálnice D8 mezi Prahou a Německem byla za sjezdy na Děčín a Petrovice obousměrně neprůjezdná. Mezi 82. a 86. kilometrem pracují v tunelech. Před malou chvílí obnovili provoz jedním tubusem v obou směrech, kolony se tak daly do pohybu. Na D1 z Brna ve směru do Ostravy opatrně za sjezdem na Studenku. Na 341. kilometru stojí dodávka v odstavném pruhu. Místo je označeno světelnou šipkou a může se vybočovat. Na pražském okruhu z Černého mostu ve směru do Prahy spozorněte za sjezdem na Hradec Králové. Na 62. kilometru pracují silničáři, mají zabraný levý pruh, omezení by mělo trvat do 5. hodiny raní. A na silnici 6 mezi Karlovými Vary a Prahou vyšetřují nehodu dodávky za Bochovem. Projíždí se Kyvadlově ve směru do Prahy se tvoří kratší kolona. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Přes den čekáme hlavně polojasno, na severovýchodě a severu republiky může vyjít víc oblačnosti a teploty 27 až 31 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Je s vámi noční radiožurnál a Jiří Štefon.
3: 6 minut po 1 hodině v pondělí 13. července. Doutrající trosky vyhořelé výškové budovy ve Zlíně jsou pod dohledem hasičů ještě dneska v noci. Na místě zůstává celkem 6 jednotek. Během dneška se pak má rozhodovat, jestli se otevřou okolní ulice. Detaily z místa uslyšíte v čase do 13:15.
1: Noční radiožurnál
2: a Jiří Štefl.

0: Španělský zpěvák Alvaro Soler chvilku po čtvrt na dvě. Tady je vysílání nočního radiožurnálu. Přeju vám klidnou nedělně pondělní noc. Vůdců lodí neboli plavců v Česku přibývá, naše další téma. Ročně si řidičské oprávnění pro vnitrozemskou plavbu vyřídí kolem 3,5 tisíce uchazečů. Celkem už jich je přes 71 tisíc. Můžou se pak plavit po českých řekách, kanálech, přehradách a nádržích na své motorové lodi nebo plachetnici. Případně pak můžou zájemci využít rozšíření na dovolené u moře do jedné námořní míle od břehu. Hlavní zájem o vyřízení takzvaného průkazu vůdce malého plavidla je před sezónou a teď v létě.
1: Jsme v přístavišti na nábřeží Edvarda Beneše v Praze a je tady se mnou uchazeč o průkaz vůdce malého plavidla Jan Kubeš a před námi stojí na hladině Vltavy 8-metrová motorová loď, ve které vy teď budete dělat svoji závěrečnou zkoušku.
2: Nejprve si musíme zkontrolovat, že loď má povinnou výbavu, což znamená, že má fendry, vesty pro všechny členy posádky, háček a provazy.
1: Všechno máme a můžeme do lodi.
2: Ano.
1: Takže odvážeme lano.
3: Tak. Odstrčíme.
1: A jedeme.
2: Odstrčíme loď a můžeme vyplout.
1: Teď tady míjíme loď vedle nás, což už je teda velká výletní loď nebo vyhlídková loď, desítky metrů dlouhá.
2: Loď můžeme obeplout z jakékoliv strany, pokud máme dostatečné množství prostoru a neohrozíme buď nás nebo žádná jiná plavidla, která máme na vodní dráze.
1: Samozřejmě se blížíme k jednomu z pražských mostů.
2: Ten tady musíme proplout ideálně v částech, které jsou vyznačené, což tedy je tamhle žlutý kosočtverec, kde můžeme proplouvat pod mostem.
1: Na průběh zkoušky tady dohlíží lodní instruktor ze společnosti Kapitánie PES Jan Hamza.
4: Kromě obratových manévrů a přistávacích manévrů frekventanti musí proplout plavební komorou, při kterém nastává ta komunikace s tím komorníkem, s tou obsluhou té plavební komory, tak aby vlastně prokázali ty dovednosti, včetně tady toho proplutí.
1: Zkoušku jsme ukončili, jsme na břehu.
4: Já vám gratuluju, úspěšně se složil tuto praktickou zkoušku.
2: Dobře, děkuji.
1: Po praktické zkoušce u komerční společnosti čeká uchazeče zkouška teoretická na státní plavební správě. Co všechno je potřeba znát, mi popisuje jedna z čerstvých absolventek paní Bára.
5: Musela jsem se naučit pravidla provozu na vodě, musela jsem se naučit značení, což pro mě bylo asi nejtěžší. Potom zvukové signály, což zní trošku úsměvně, že si člověk pak musí zapamatovat, že jeden dlouhý zvuk a dva krátké zvuky na to, co to znamená. Ale třeba zajímavá část v té námořní plavbě byla počasí a mraky, to bylo docela zajímavý.
1: Oprávnění vůdce malého plavidla má několik kategorií podle výkonu motoru, velikosti trupu a plachet a podle platnosti pro sladké nebo i mořské příbřežní vody. Rozsah absolvování zkoušek se liší právě podle toho. Ročně si oprávnění udělá kolem 3,5 tisíce uchazečů a podle státní plavební správy jich každoročně přibývá. Například v létě už téměř nejsou volné termíny teoretických zkoušek, říká ředitelka správy Klára Kroupa-Němcová.
6: Je jeden volný termín ještě v srpnu v Praze, dva volné termíny v Děčíně v srpnu a v Přerově jeden volný v červenci a jeden v srpnu. Pak jsou zase termíny až v září. Takže ten zájem stále je poměrně velký.
1: K zájmu o lodní dopravu podle Němcové přispívá nová říční infrastruktura.
6: Vznikají nové plavební komory, které rozšiřují síť vodních cest České republice. V tomto roce byla otevřena plavební komora Sudoměřice Rotahatec, která vlastně možnost plavby kolem Baťova kanálu rozšířila o 7 kilometrů. Vznikají nová vývaziště, vznikají ale i nové veřejné přístavy.
1: S uznáváním dokladů mezinárodně je to složité, záleží na daném státu. Kromě průkazů vydávaných státní plavební správou existují taky různá turistická

0: 1 hodina 30 minut. U mikrofonu Martin Matějka, tady jsou zprávy.
1: Ukrajinskou vládu a bezpečnostní složky čekají personální změny, oznámil to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Skončit má i současná premiérka Julia Svyrydenková. Konkrétní důvody Zelenský neuvedl. Na sociálních sítích jen napsal, že ve vnitřní situaci se objevily nové výzvy a úkoly. Vláda by se podle něj měla soustředit na práci v pohraničních oblastech a připravit zemi na další těžkou válečnou zimu. Opravy mostu v Karlových Varech ohrožují vodáky, kusy staré vozovky tam padají do Ohře. Na situaci upozorní byla skupina, která po řece v sobotu odpoledne plula. Postupem stavební firmy se zabývá policie. Mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl řekl, že situaci bude podnik se stavební firmou řešit. Hasiči v Chorvatsku dostali pod kontrolu lesní požár na ostrově Korčula na jihu země. Při zásahu se lehce zranili dva hasiči, informuje o tom chorvatská televize HRT. Na místě dál zůstává 220 hasičů i 4 hasičská letadla. Požár na ostrově Korčula spálil asi 550 hektarů v obtížně přístupném terénu. Žádné domy ale oheň neohrozil. A Karlovarský kraj zřídí pozici koordinátora duševního zdraví. Má propojovat služby i instituce napříč zdravotnictvím, sociální oblastí, školstvím, bezpečnostními složkami i samosprávami. Funkce navazuje na doporučení ministra zdravotnictví. Podle hejtmana Petra Kuby se z hnutí ANO se kraj dlouhodobě potýká s omezenou dostupností péče o duševní zdraví.
2: Sport.
1: Česká ženská volejbalová reprezentace uzavřela sezónu Ligu národů vítězstvím nad Francií 3-2 na sety. A Češky celkem v této sezóně Ligy národů získaly v elitní reprezentační soutěži 16 bodů, tím o 2 body překonali výkon z loňské premiéry. A v 18 člené tabulce skončili 10.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Omezení na D8 u Libouchce a také na D1 u Kamenice. Na D8 z Prahy ve směru do Drážďan počítejte s omezením za sjezdem na Děčín. Mezi 82. a 86. kilometrem se projíždí tunely pouze jedním tubusem v obou směrech, kolony se netvoří. Na dálnici D1 z Prahy ve směru do Brna zpozorněte za sjezdem na Velký Beranov. Na 128. kilometru se projíždí omezením pouze levým pruhem, větší zdržení nenaberete. Na dálnici D11 z Prahy ve směru do Hradce Králové opatrně za sjezdem na Lysou nad Labem. Na 21. kilometru stojí osobní auto v odstavném pruhu. A na tahu 6 mezi Prahou a Karlovými Vary opatrně za Verušičkami. U Budova odklízejí následky nehody dodávky a projíždí se Kyvadlově. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Noc je převážně jasná až polojasná, na severovýchodě při zvětšené oblačnosti ojediněle s přeháňkami. Ochlazuje se na 17 až 12 stupňů, na horách na 11 stupňů. A přes den pak čekáme hlavně polojasno, na severovýchodě a severu republiky může být víc oblačnosti i s nízkou pravděpodobností přeháněk. Nejvyšší pondělní teploty 27 až 31 stupňů, na severovýchodě naměří 25 a na horách kolem 22 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Pokračuje noční radiožurnál s Jiřím Štefem.
0: Je tady nový týden a proto pro vás mám také novou cenu v telefonické soutěži. Až do neděle budete soutěžit o novou knihu thriller s názvem Bílá vrána. Je to příběh, který vás vezme do současného Londýna, kde se střetává policejní práce a taky gangsterské vazby. A otázka, jestli se člověk může opravdu vymanit z prostředí vlastní rodiny. Tak tady o novou knihu Bílá vrána budete soutěžit ve vysílání nočního radiožurnálu zhruba za půl hodiny po zprávách ve 2.
2: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

0: 2:45 ve vysílání nočního Radiožurnálu teď budeme na chvíli ještě reflektovat víkendové sportovní dění. Tenistka Linda Nosková si v Londýně užívá báječné chvíle po grandslamovém titulu. Má za sebou slavnostní večeři šampionů s vítězem mužského singlu Jannikem Sinnerem. Z úspěchu své dcery ve Wimbledonu se v dějišti turnaje radoval taky otec české hráčky. Drahoš Nosek, bývalý výpravčím a v těchto dnech zřejmě jeden z nejšťastnějších penzistů na světě.
1: Myslel jsem si, že něco takového vůbec v životě nezažiju, ale prostě někdo řekl, je to v ní, no.
2: Vypráví Drahoš Nosek po báječném finále, před kterým byla ale také spousta let nejistoty a těžkého boje kvůli podpoře výjimečného talentu dcery.
1: Manželka neměla nic, já jsem dělal výpravčího a jsem musel sbírat železo starý, abychom přežili. A pak mě jeden kamarád půjčil peníze, abych splatil dluh a já jsem mu to pak splatil, když jsem prodal baráček, až zemřeli rodiče. A už jsme mohli aspoň koupit auto a nějak jezdit a nějak prostě fungovat.
2: Popisuje Drahoš Nosek příběhy mnoha rodičů, kteří vsadí na jednu kartu i svědomím, že zřejmě jen miliprocenta z nich se dočkají podobně báječných okamžiků.
1: Je to strašná klika, je prostě, ona životě neřekla, že nechce trénovat. A to jsme vymýšleli hrozný věc, my jsme hráli po všech vesnicích, já jsem viděl někde kurt, nějaký beton, tak jsme tam šli, hráli, zadarmo samozřejmě. Starý Pavelka, který trénoval a který strašně pomohl, tak říkal, že takovou holku nikdy neměl, že vždycky řekl, co má dělat, a nemusel to říkat po druhé.
3: Starý Pavelka, jak se mnou, jak se s ním prosím, abychom mu mohli zmínit?
1: Jarda, myslím, já bych teďka nechtěl kecat, jo. Pan Pavelka je to a ten jí vlastně udělal. Jezdil a hledal kurty a prostě, když měla 11, 12, 13, tak prostě se jí obětoval. Nikdo o něm neví, je to starý pán, už má 80, ale když si hrál tenis a horník. A...
2: Vzpomíná otec Lindy Noskové Drahoš na trenérského nadšence a taky na Melanii Molitorovou, maminku slavné tenistky Martiny Hingisové, za kterou jeho dcera občas jezdívala do Švýcarska trénovat.
1: Melanie Molitor nám dala jednu strašně důležitou věc a to byla profesionalita, ten přístup. A manželka přišla jednou s Lindou o 3 minuty později na trénink. 3 dny jim to vykládala, že jestli to udělá ještě jednou, už tam nemusí jezdit. Linda jí měla ráda, ona byla tvrdá, tím nám pomohla nejvíc. Ukázala, že prostě to je těžká práce, těžká robota, nemůže si z toho dělat srandu.
2: Každý z trenérů něčím přispěl, i otec Drahoš Nosek do jistého okamžiku.
1: No, takže do těch 10-11 jsem jí mohl nahrávat z koše a jedeme a pojďme, no. Ale jak měla 13, tak přišla a hrála levou a dala mě 6-0. Tak jsem rozstřískal raketu, říkal, miláčku, s tebou jsem skončil.
3: A to jenom levou pro ten účel s vámi?
1: Abych si zahrál.
2: Usmívá se Drahoš Nosek, který teď viděl, jak jeho dcera v Londýně postupně poráží 7 tenistek a získá wimbledonský titul. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.

0: host Radiožurnálu.
1: V Benátkách se učil od mistrů sklářského řemesla. O mnoho let později se tam vrátil jako autor, který na prestižním bienále představil monumentální skleněné objekty a novou technologii práce se sklem. Hostem Radiožurnálu bude Ronny Plesl, který patří mezi nejvýraznější osobnosti současného českého sklářství. Kam se dá ještě posunout tenhle tradiční materiál a obor?
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte dnes
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
3: Radiožurnál jsou 2 hodiny. Tady jsou noční zprávy a Martin Matějka.
4: Kvalita vody v Dyji pod Novomlýnskými nádržemi se stále zhoršuje. Přemnožené sinice ohrožují ryby. Česká turistka na Slovensku nepřežila pád v Malé Fatře. 9. etapu Tour de France vyhrál Nizozemec Van der Poel, lídrem zůstává Slovinec Pogačar. A dnes bude polojasnou na severovýchodě a severu oblačno, teploty až 31 stupňů.
5: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
4: Situace v Dolní Dyji je kvůli přemnoženým sinicím velmi vážná. Pod Novomlýnskými nádržemi v noci kleslo množství kyslíku ve vodě skoro na nulu. Radiožurnálu to potvrdila mluvčí státního podniku Povodí Moravy Jana Kučerová. Vodohospodáři teď podle ní tok kontrolují. Loni kvůli přemnoženým sinicím uhynulo na Dolní Dyji asi 30 tun ryb. Podle Kučerové se dají ztráty očekávat i letos.
6: Vysoké koncentrace sinic odebírají vodě, zejména v nočních hodinách, kyslík a tím může dojít k úhynům ryb. Proto právě v noci je velice nepříznivá situace, my ji stále kontrolujeme. Ty úhyny vůbec nejdou vyloučit, to prostě je neudržitelný stav, dá se předpokládat, že se budou opakovat.
4: Sinice se přemnožily hlavně kvůli dlouhodobému suchu a vysokým teplotám. Povodí Moravy proto mimo jiné instalovalo norné stěny, které zelenou kašovitou masu zachytávají. Situaci by ale podle Kučerové nejvíc pomohl déšť. Ve slovenském pohoří Malá Fatra zemřela česká turistka. 73letá žena uklouzla a nepřežila pád skalnatým lesním terénem. Neštěstí se stalo u vesnice Těrchová nedaleko Žiliny, informovala o něm slovenská horská záchranná služba. Těrchová a její okolí patří k vyhledávaným turistickým cílům. V oblasti je hodně značených turistických cest i soutěsky s vodopády. Hormuzský průliv je podle amerického prezidenta Donalda Trumpa otevřený pro obchodní plavbu. Trump to řekl v rozhovoru pro televizi NBC. Průliv je volný podle americké armády, která má prý kapacity k tomu, aby zajistila svobodu plavby. Naopak Teherán už předtím uvedl, že průliv je až do odvolání uzavřený. Spojené státy v noci zaútočily na 140 cílů v Iránu v reakci na předchozí iránské údery na lodě v průlivu. Teherán v odvetě na americké nálety zaútočil na americké vojenské cíle v Perském zálivu. Vedra stěžují pobyt v nemocnicích, trápí pacienty i zdravotníky. Přitom třeba na Vysočině má klimatizaci jen necelá třetina pokojů. Vyplývá to z dat zdravotnických zařízení. Nejlépe v kraji je na tom nemocnice v Novém Městě na Moravě. Teplotu v místnosti dokáže regulovat ve všech pokojích jednotky intenzivní péče, na dialýze, kožním oddělení, magnetické rezonanci nebo v laboratořích.
7: Zhruba z jedné čtvrtiny je klimatizovaná Havlíčkobrodská nemocnice. Podle její mluvčí Petry Černo jde o oddělení